0: 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu a teď je čas na soutěž. Máme 5,5 minuty po 14:00 a dnes tu pro vás mám právě vyšlou knihu Severský román Lesní sny. Vy se ocitnete v opuštěném kempu uprostřed hlubokých švédských lesů, kde hlavní hrdiny odřízne bouře od zbytku světa a na povrch začne vyplouvat skryté tajemství. Máte-li rádi napětí, tajemství a mysteriózní atmosféru, tak s námi rozhodně soutěžte, a to na číslech 221 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
0: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Goo Goo Dolls v nočním radiožurnálu a před námi je teď soutěž.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru tedy známe, pojďme si představit, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Láďo.
0: Láďo, mám tady pro vás připravenou soutěžní otázku, tři možnosti, hledáme správnou odpověď. Toliko k pravidlům, je to takhle srozumitelné?
2: Je.
0: Tak jdeme na to. Johan Theorin je známý jako spisovatel severské krimi po celém světě, ale kromě psaní knih se věnuje i mnoha dalším profesím a nás dneska zajímá, kterému z níže uvedených zaměstnání se také věnuje. Za A může být novinář, za B dětský lékař, za C učitel.
2: No, tak tohle to musím typovat, já řeknu učitel.
0: Říkáte učitel. Tak bohužel dneska vás nepotěším. Není to správná odpověď, je mi to líto, ale určitě to zkuste třeba hned zítra.
2: Děkuji, dobrou noc.
0: Díky, také naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Lubomír.
0: Lubomíre, vám tam už zbyly pouze dvě možnosti, tedy pokud jste slyšel otázku a možnosti, mohu to zopakovat.
3: Já bych typoval Ačko, novinář.
0: Překladatel, scénárista a také novinář. Přesně tak, to jsou další profese Johana Theorina. Gratuluji, správná odpověď.
3: Děkuji.
0: Není vůbec zač a jenom vás tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní tím pádem budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny. Tu na vás samozřejmě čeká soutěž a budeme opět soutěžit o právě vyšlou knihu Lesní sny od Johana Theorina.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén, to je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Haška od včerejška uvádí Vršovické divadlo Mana v Praze. V inscenaci Tak nám zabili Švejka hrají titulní roli hned dva herci a dvě herečky současně.
1: Švejk je český Forrest Gump.
2: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
3: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
4: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí na mě svalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
5: V táboře už na vás čekám přednost a stanice!
4: V táboře? Ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
6: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla, a že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
2: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
6: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
4: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
6: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
2: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
6: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu, se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
2: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes, po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po 10:30 dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Pavel Prouza připravil stručné zprávy.
3: Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Ode dneška ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moct prohlédnout každý den do konce listopadu.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát skóroval Harry Kane. Tenista Novak Djokovic vyhrál po sedmé v kariéře turnaj v Pekingu. Alex de Minaur v finále za stavu 7-6 a 0-1 pro srbského hráče kvůli zranění vzdal.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 před Brnem i v tunelech na D8. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavě na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se plynule. Na D8 je omezený průjezd v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem je ve směru do Prahy převedený provoz do protisměru a jezdí se tak obousměrně v tubusech na Drážďany. A v Praze dnes noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Naplánovaná údržba je v plánu také v Brně v Pisáreckém tunelu, který je zavřený ve směru k dálnici D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci je jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: 3 minuty po 14:30 si v nočním Radiožurnálu pustíme australskou zpěvačku, která má české kořeny díky otci, jazzovému muzikantovi Jiřímu Křipačovi. Říká si jednoduše Lenka a zazní její píseň Everything at Once.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes předpolednem se dozvíme jména letošního laureáta nebo letošních laureátů Nobelovy ceny za chemii. A za chvíli si v nočním radiožurnálu také připomeneme, kdo a za jaký objev dostane cenu za fyziku. Jméno vědce oznámila Švédská královská akademie věd včera.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Pokračuje noční radiožurnál a třetí vědeckou cenou pokračuje i tradiční týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes oznámí Švédská královská akademie věd jméno nebo jména laureátů za chemii. Který z užitečných objevů a vynálezů to bude, to se dozvíme předpolednem.
1: Is it too soon for gene editing?
2: Method for making carbon nitrogen bonds.
1: Molecules that build surfaces all by themselves.
3: Editování genů, nový způsob navazování uhlíku a dusíku nebo materiály, které si sami poskládají povrch. To jsou jen některé typy vědců a popularizátorů vědy z internetu. O skutečné Nobelově ceně rozhodne výbor ve Stockholmu a důvody, proč tak rozhodne, si dlouho nechá ještě pro sebe. Od úterý ale víme, že letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane jediný vědec. Oznámila to nová tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Munsová.
4: Nobel Prize in Physics. Francis Hulzen.
3: Částicový fyzik Francis Hulzen, Belgičan, v současnosti žijící v Americe, vymyslel observatoř k pozorování neutrín, tajemných, skoro nepolapitelných kosmických částic.
4: Ghostly messengers from space.
3: Ellen Munsová je nazvala přízračními posly z vesmíru. Neutrína jsou velmi lehké částice, které prolétávají skrz hmotu, jako kdyby přízraky procházely skrz zeď. Natáhněte ruku a zkuste si to představit, předvedl na vyhlašovacím ceremoniálu Mark Pierce z Nobelova výboru.
5: More than 1 billion neutrinos are passing through my hand every second.
3: Každou sekundu skrz ruku proniknou miliardy neutrín z vesmíru. Vědce ale mezi nimi zajímají vzácná vysokoenergetická neutrína. Ta totiž můžou ukázat cestu k zajímavým vesmírným tělesům, doplnila Eva Ulsonová z Nobelova výboru.
4: Distance galaxies and exploding stars.
3: Třeba ke vzdáleným aktivním galaxiím, vybuchujícím hvězdám nebo černým dírám. Neutrino totiž letí přímo skrz veškeré překážky, nikde se neodráží ani neuhýbá. To nedokáže žádné jiné záření ani částice. Kdybychom sledovali trasu, po které neutrino letí, nasměruje nás jako ukazovátko ke svému zdroji. Jenže jak neutrína zobrazit, nad tím si vědci dlouho lámali hlavu. Mark Pierce cituje objevitele neutrin Wolfganga Pauliho. Ten si postižoval, že vypočítal částici, kterou nejde detekovat. Naštěstí neměl pravdu. Vědci později zachytili stopy neutrín ve vodě a Francise Hulzena napadlo využít kilometrovou vrstvu ledu v Antarktidě. Ani on zpočátku nevěděl, jestli to půjde, přiznal se na vyhlašovacím ceremoniálu.
6: Když jsme s tím začínali, každý uznával, že to je možná dobrý nápad. Ale jen málo kdo věřil, že to bude skutečně fungovat, včetně mě. Bylo to svým způsobem dobrodružství. Úspěch nebyl zaručený, ale nakonec jsme měli štěstí. Podařilo se to částečně díky talentu mých spolupracovníků a částečně jen díky štěstí.
3: Nedaleko jižního pólu vědci navrtali do 2-kilometrové hloubky ledu tisíce detektorů světla. Když totiž vysokoenergetické neutrino proletí skrz jádro atomu, slabounce ho rozsvítí a tahle stopa je v průzračném ledu vidět. Observatoř stavěli přes 20 let.
6: Největší riziko bylo, jestli krychlový kilometr ledu bude dostatečně velký k objevování neutrin pocházejících z vesmíru spoza naší atmosféry. To bylo naše největší štěstí. Trvalo nám jenom 2 roky, než jsme je detekovali.
3: Ledová observatoř zaznamená průměrně 1 neutrino denně. Těch vědecky zajímavých detekovala za první 2 roky provozu 28. Vědci proto musí trpělivě sbírat data, než s jistotou potvrdí, jestli je zdrojem neutrín například aktivní galaxie M77 v souhvězdí velryby. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dennemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn má Pavel Prouza.
2: Přehrada Husinec v jižních Čechách téměř vyschla jako první v Česku. Ve Francii podle organizátorů demonstrovalo skoro 500 000 lidí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s domácí Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níž, než je běžné. Povodí Vltavy taky sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
4: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů fází. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
2: Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí, přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu. Informovala o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Větší demonstrace se konaly i mimo Paříž, například v Toulouse, Nîmes, Rennes nebo v Marseille. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol. K protestům se připojila i část učitelů a středoškoláky podpořili i univerzitní studenti nebo zaměstnanci státní správy. Přes 120 tisíc lidí využilo 2 neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
5: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
6: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
5: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
6: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
5: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
6: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
5: Valeria Oros, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3 a po 4 zápasech Ligy národů stále čekají na první bod. Hokejisté Liberce udělali důležitý krok k postupu do play-off Ligy mistrů. V 5. kole základní části porazili obhájce titulu ze švédské Frelundy doma 3-2 v prodloužení. Góly Severočechů dali Lenz, Kalvas a Sandberg. Autor první liberecké branky, útočník Radan Lenz, ocenil výhru nad nejlepším evropským týmem minulé sezóny.
7: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli a trošku lehká pachuť, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát za 3, tam byla si lehká chybička v komunikaci, takže to mě osobně mrzí, ale myslím si, že to je ohromně cenný.
2: V hokejové lize mistrů se dařilo také Plzni, která porazila švédský celek Skellefteå 4-2. Ve 2015 v elitní evropské soutěži nastoupí čeští šampioni z Pardubic, a to na ledě francouzského Bordeaux.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: omezení na pražském okruhu u Barandova a překážka na silnici 39 na Prachaticku. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barandovem a Ořechem na kilometru 16,5. Silničáři opravují něco na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Na Prachaticku čekejte komplikace na silnici 39 z Volar do Horní Plané. U Pěkné směrem na Záhvozdí na vozovku spadl strom. Na místo jedou hasiči, průjezd teď může být i výrazněji omezený. Na silnici 3 z Tábora do Soběvzchlavy zpomalte při průjezdu Planou nad Lužnicí. Silničáři tam teď malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. A v Praze zůstává zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne od jihozápadu bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Noční radiožurnál je s vámi i 6 minut po 3 hodině a tak trochu navážu na zelenou vlnu, která před chvílí zazněla a teď se budeme věnovat dopravě. Kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení. Tak vypadala cesta našeho reportéra od hranic se Slovenskem Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam začali s opravami silnice 1/68. Je to jeden z hlavních tahů na Slovensko. Reportáž uslyšíte za pár minut.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Silničáři začali opravovat silnice 1/68 přes Jablunkovský průsmyk. Řidiči se musí na jednom z hlavních tahů na Slovensko připravit na zdržení a kolony. Jak si to vyzkoušel náš reportér, cesta se může protáhnout i o hodinu.
1: Myslím si, že teď už bude kolona až do tunelu před Kruháč, před dálnicí a uvidíme, no. Není to dobré.
2: Odhad řidiče kamionu Martina byl správný. Kolona se na slovenské straně hranice táhne až za tunel ke kruhovému objezdu ve Švrčinovci. Jen prvních 5 kilometrů od státní hranice po ski areál v Mostech u Jablunkova vyšel na asi půl hodiny. Další čekání a první projevy netrpělivosti. Celkem vyšlo zdržení na asi 7 kilometrech na necelou hodinu. Jablunkovský průsmyk využívají kamiony zásobující automobilky v Nošovicích nebo u Žiliny na Slovensku. Když jsou na trase problémy, často jezdí řidiči po silnici 1/56 okolo přehrady Šance. Tam v posledních letech pravidelně od listopadu do konce března platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun.
3: Policisté, tak jako v předchozích letech, se zaměří na dodržování zákazových dopravních značek na silnici číslo 1/56 Ostravice Bílá.
2: Říká mluvčí moravskoslezských policistů Petr Linzer. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla potrvají do jara příštího roku.
4: Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
2: Stavbaři budou kromě výměny asfaltu taky zpevňovat podloží a opravovat odvodnění a svodidla. Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 157 milionů korun. Z Jablunkovska František Kuča, Radiožurnál.

0: 5 AM s touto písní, tu byl německý zpěvák Michael Schulte a přeji i nadále příjemný noční poslech nočního radiožurnálu. Úředníci olomouckého magistrátu začali s rozvozem vybavení a také techniky do volebních místností. Ve městě jich bude bezmála 100. Mezi potřebnými věcmi jsou nejen urny a zástěny, ale také koberce nebo dlouhý seznam kancelářských potřeb.
1: Pracovníci balí velké zástěny a nakládají už do téměř plného nákladního auta. Velitelka vozu Ludmila Děcká s předstihem volá školníkovi do první cílové školy, budoucí volební místnosti.
2: Dobrý den, magistrát města Olomouc. Máme k vám namířeno, mohli bychom u vás být tak za 10 minut. Děkuji moc, takže my vyrážíme.
1: K rampě už najíždí další auto a tak se ptám Vladislavy Maškové, která má přípravu volebních místností na starosti, na co všechno nesmí zapomenout.
3: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky, nábytek, koberce, kde je potřeba nástěnky pro vzory hlasovacích lístků, orientační nápisy,
4: nůžky,
3: přesně tak, děrovačky, kancelářský papír.
1: Seznamy jsou dlouhé a vše se musí pečlivě kontrolovat. Tým Vladislavy Maškové bude v pohotovosti i v době voleb.
3: Čekáme, kdo zavolá, co by potřebovali, že jim dochází lístky, nebo že by potřebovali ještě jednu zástěnu, že je tam spoustu voličů čekajících ve frontě a tak dále. Takže my vlastně jsme ve službě v pátek do 22. hodiny a v sobotu do 14. hodiny.
1: Zatímco pro většinu lidí končí volby v sobotu ve 14 hodin, pro Vladislavu Maškovou až začátkem listopadu.
3: Protože musíme všechno svést, rozstřídit, zrevidovat, odvést do sběrového dvora, uložit, vyčistit. Takže pro nás to ještě chviličku bude pokračovat.
1: Volební místnosti pro komunální a senátní volby se otevřou v pátek ve 14 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Audioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se něco?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Pohřešuje se.
5: Ale klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
6: Budou se tu rojit.
7: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
8: A letos i konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
9: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
10: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot, oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou ochránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. Izraelské buldozery zbourali v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská zpráva demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování.
1: Sport.
10: Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů domácí Anglii 0-3. Seriál mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 bude hostitelem Rwanda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D2 před Hustopečemi a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na překážku za Židlochovicemi. Na 20. kilometru stojí poruchané vozidlo, projíždíte opatrně, některá auta v místě vybočují. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most v obou směrech, jsou tam potom zavřené levé pruhy. Většinou se jede plynule, nárazově se tvoří kolony. V Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je v plánu také čištění Pisáreckého tunelu v Brně. Uzavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noci jasná až polojasná, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
14: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
15: Fly Dubai Bife Sitawar.
16: Že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
17: Cestující a část posádky ho přemohli.
18: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
12: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa, 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
0: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
12: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
0: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
12: Ten, dalo který potom spadl do Pensylvánie.
0: Přesně tak, přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
12: Hmm. Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
0: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
12: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami. Dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami. Měl nabořit do Ben Gurionova letiště

0: Schiphol nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
1: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
0: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky a na tom aktuálním vyšetřování, tak poté, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo zapojený. Je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím, musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
1: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saúdské Arábie stalo. The captain can be seen in this video covered in blood.
0: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník nebo kopilot, se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo. Pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka a i jakoby s její pomocí tedy na toho kapitána zaútočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
1: Nějakým zázrakem přežil. On dostal ránu do hlavy. Podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
0: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře
1: ty
0: zevnitř.
1: Ty velké pancéřované, neprůstřelné dveře jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
0: Otevřel to zevnitř, zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující. Jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán.
1: Záložní plán.
0: Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
1: Takže poslal to letadlo k zemi.
0: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat.

0: tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Janif Hajún, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
1: Aha.
0: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou. Jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve. A ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval, takže vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
1: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která ukázalo, na tomhle to byla. Co tam dělala?
0: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
1: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
0: Je to tak, oni vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm a potom právě oni přesně, jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu. Takže
1: myslím, bylo že směrovka, že byl, částečně bylo poškozený.
0: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
1: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země a nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
0: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saudskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze, byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
1: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
0: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. K té motivaci, oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž Na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Ajmana Zaváhiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme, je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29-letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z, jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
0: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
1: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanstvím. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
0: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tedy má ománské občanství.
1: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
0: No, oni na jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
1: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai. A ty jsi říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. Samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
0: Pro Izrael je to naprosto zásadní téma. Nebo jedno ze zásadních témat. Zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. on, i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahua, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem, podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu, ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci. Jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
1: No, nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení. Asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech. Nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
0: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
1: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
0: Rádo se stalo, díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Pavel Prouza.
1: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Ukrajina rozmístuje v reakci na ruské útoky protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
1: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jeho ukrajinského Chersonu. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na některé důležité mosty, které vedou přes řeku Dněpr v ukrajinské metropoli. Jde hlavně o severní a jižní most. Kyjevský starosta Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi napjatá situace. Letošní Nobelovu cenu za fyziku obdrží Belgičan Francis Halzen, oznámila to švédská Královská akademie věd. Oceněný je za speciální observatoř hluboko v antarktickém ledu. The ice cube enables the
4: detection of neutrinos. Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Distance galaxies and exploding stars. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí Švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Radiožurnál. Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. Dvakrát skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu posté 25. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vitík.
5: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je tak malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
1: Fotbalista Lionel Messi odehrál poslední zápas za argentinskou reprezentaci. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem se v Buenos Aires rozloučil gólem a 2 asistencemi. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a 2x Copu America.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D8 neprůjezdné tunely a chodec za Budyní. Na dálnici D8 je opět zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do omezení v tunelu mezi 83. a 87. kilometrem vjelo nadměrně velké vozidlo. Čeká se na příjezd policie. Je to zatím neprůjezdné v obou směrech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za Doksany. Na 30. kilometru jde odstavným pruhem chodec a není dobře vidět.
7: Má na sobě vestu, ale jde nějak tlačí nějaký vozejík. Jde směrem na Prahu zhruba 30. kilometr.
6: A v Praze je opět průjezdný tunel Mrázovka, skončila tam noční údržba a jde tak projet i ve směru na Smíchov. V Brně ale dál pokračuje úklid Pisáreckého tunelu, zavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky, na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Společnost vám dělá noční radiožurnál 5,5 minuty po 16:15 a přeji příjemné probuzení. Je tu polovina pracovního týdne, středa 7. října. Místo do tělocvičny zamířili včera Sokolové darovat krev. V pražském Tyršově domě se do projektu Sokolská kapka krve zapojili pravidelní dárci i ti, kteří přišli úplně poprvé. Jak takové sokolské darování vypadalo, tak to uslyšíte v nočním radiožurnálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Místo cvičení darování krve. Tyršův dům na pražské Malé Straně, kde se běžně scházejí a cvičí sokolové, včera posloužil jako odběrové místo. Sokolové tam hromadně darovali krev. Za uplynulých 11 let projektu Sokolská kapka krve odevzdali tisíce litrů a každoročně se jim daří přilákat nové dárce.
1: Dobrý den, tak tady si vyplníte dotazník, je oboustranný, až to budete mít vyplněné, tak si dáte tamhle kolečko a zdravotníci vám řeknou, jestli jste způsobila darovat krev.
2: Jako jste navštívila cizinu v tomto roce, to máte nějaké tetování nebo piercing, projevila se u vás během posledního měsíce nějaké infekční onemocnění?
3: Na takové otázky lékaře odpovídala i členka Sokola Marcela Kuglerová. Na Malou Stranu přijela ze Spořilova a krev daruje po třetí.
4: Darování přijde jako úžasná věc, protože to není a je to skutečně jakoby z dobrý myšlenky a ty lidi, co tu jsou, to nedělají kvůli ničemu jinému, jenom protože je to prostě dobrá věc.
3: Přišel třeba i Ondřej Novotný z Podolí.
5: Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já nebo někdo z blízkých a když máme tu možnost, jsme zdraví, tak proč bychom nechodili, že ať chodíš.
3: Akce připomíná památný den sokolstva, který připadá na 8. října, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
6: Je to krásná akce, má podle mě neuvěřitelný jako dosah a rozsah, protože si připomíná sílu, nebojácnost bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování jistým způsobem ta nebojácnost, solidarita, pomoc, prostě to propojení tam je ohromné.
3: Sokolové hromadně darují krev dvakrát ročně. Za 11 let to bylo přes 3000 litrů. Cílem akce je přilákat prvodárce. Podle přednosti Ústavu laboratorní medicíny Ústřední vojenské nemocnice Miloše Bohuňka se to daří.
7: Protože je to kolektiv akce, která je promovaná v rámci nějaké organizace a přijdou v rámci té organizace noví dárci.
3: Letos poprvé se do hromadného odběru zapojila také iniciativa Aktivní sněmovna, podporující sport a zdravý životní styl u poslanců a zaměstnanců dolní komory parlamentu. Z Tyršova domu Richard Webs, Radiožurnál.

0: Dvě neděle zdarma vyšly Národní památkový ústav na víc než 18 milionů korun. Na hrady a zámky přilákali přes 120 tisíc lidí, tisíce dalších si ale místo rezervovali a nepřišli. Památkáři proto chtějí příště pravidla změnit. Jak, tak nejen to, uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu s datem 7. října.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Punk rockový The Clash vás probouzeli v nočním radiožurnálu. Přeji dobré časné ráno, 18 minut po čtvrté. Státní hrady, zámky a také další památky letos navštívili necelé 4 miliony lidí, podobně jako loni. Na vstupném ale Národní památkový ústav vybral o 7 milionů korun víc, přes 580 milionů. Dvě neděle s bezplatným vstupem ho naopak stály zhruba 18 milionů korun. Část výpadků má nahradit Ministerstvo kultury. Akci chtějí památkáři příští rok zopakovat, plánují ale upravit systém rezervací.
1: My jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali dva dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to dvě neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
2: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
1: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
2: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni ale dorazili.
1: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
2: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
1: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
2: Říká Naďa Goričková.
1: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
2: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
1: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
2: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné. Chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
1: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili. Přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba s poplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje, pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
2: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
5: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
8: Je 5:30. Krátké zprávy připravila Jana Utendorská.
9: Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoků na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. A Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu část výpadku ze vstupného nahradí.
1: Sport.
9: Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod, prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. A tenista Tomáš Macháč dnes vstoupí do turnaje v Šanghaji duelem s Číňanem Zhangem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D8 v tunelech a překážka na silnici 54 za Níškovicemi. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan jsou obousměrně neprůjezdné tunely Panenská a Libouchec. A v obousměrném provozu havarovalo nákladní auto a zatím provoz stojí v obou směrech. Na D8 z Ústí nad Drážďany je také nehoda za odbočkou na Děčín. Stala se na kilometru 80,5 v koloně před uzavřeným tunelem. Na místě už je policie. A na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova pozor na překážku za Níškovicemi. V zatáčkách v lesním úseku leží na vozovce sražený srnec. Je to na rozhraní okresů Vyškov a Hodonín.
11: Těch serpentinech v lesním úseku je taky tam sražený srnec v jízdním pruhu. Kdo neživí ještě, no, já mám polamané nohy.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. A teploty stejné jako včera. 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
12: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale také třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby? A co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl Volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřady.

0: přední obálky.
1: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
2: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu. Pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
1: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
2: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Běžci na lyžích se připravují na novou sezónu a mezi nimi i český sprinter Jiří Tuš. 21letý reprezentant skončil pátý na letošních olympijských hrách a sezónu pak zakončil životním druhým místem ve sprintu světového poháru v norském Drammenu. Proč se chystá vynechat letošní Tour desky? Tak nejen to od něj za chvíli uslyšíte v poslední dnešní noční reportáži Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Faith No More a píseň Easy jste poslouchali stále ještě v nočním radiožurnálu, ale už v 5 tu bude Petr Král a ranní radiožurnál. Ovšem, než se tak stane, ještě se budeme věnovat sportu. Pátý muž olympijského sprintu, běžec na lyžích Jiří Tuš, se připravuje na novou sezónu. V té minulé byl 21-letý reprezentant v norském Drammenu poprvé ve světovém poháru na stupních vítězů. Mezi světovou špičku se zařadil ale už předtím v Itálii.
1: Stačil se také ohlednout, tohle by mělo stačit. Jiří Tuš bude ve finále zimních olympijských her.
2: Stal se tak prvním českým běžcem, kterému se to v individuálních sprintech podařilo. Soupeři jako Švéd Edwin Anger nebo Francouz Lucas Chanavat už pro něj nejsou nedostižní. Nora Johannese Hesflota Kléba ale stále vnímá jinak.
3: Pokaždý, když jsem vedle něj stál nebo startoval, tak se tak jako za ním lehce zaprášilo a já jsem jako mohl zamávat. Takže tam ten respekt je, co se týče Chanavata Angera, tak tyhle ty kluky už jsem porazil. Myslím si, že jakmile ve férovém boji takhle někoho porazíte, tak jsou to jenom lidi a každý je porazitelný.
2: Říká 21-letý Jiří Tuš. V minulé sezóně postoupil ze všech sprintů světového poháru, ve kterých startoval z kvalifikace. V Drammenu pak poprvé vystoupil na stupně vítězů. Aby o ně bojoval pravidelně, ví, co musí zlepšit.
3: Mám se co učit, když mi fakt dojdou síly, když je to fakt už jako na limitu, tak tam pak ty rozhodnutí si myslím, že nedělám úplně nejlepší, takže do té doby, dokud jsem relativně čerstvý v tom závodě, tak jsem schopný dělat velmi dobrý rozhodnutí.
2: Na velký výsledek upozornil už před 2 lety ve Falunu. Při svém prvním finále světového poháru skončil 5. Na těžké trati tehdy využil svoji silnou stránku, vysoké tempo v kopcích.
3: Pro mě tyhle si těžší tratě jsou lepší než například Davos nebo Toblach, kde vlastně to je lehce něco přes 2 minutky. Finish je v těchto těch sprintech extrémně důležitý a vím, že to není moje silná stránka.
2: Jedním z vrcholů sezóny bude lednové mistrovství světa do 23 let v estonském OTP. Tuš na něm může startovat naposledy a na medaily z této kategorie stále čeká. I proto chce šampionátu dát přednost před Tour desky.
3: Jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour desky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
2: Druhým vrcholem bude seniorské mistrovství světa ve Falunu. Na stejné trati se Tuš poprvé dostal do finále světového poháru. Tehdy se sprintil klasicky, tentokrát se pojede volně. Tuš počítá taky s možností týmového sprintu s Michalem Novákem.
3: Ten bude klasicky a to bude hodně náročný, 3x ten těžký okruh tam. Myslím si, že pokud Michal Novák bude při formě, což věřím, že bude, tak tam si myslím, že to může být super.
2: Dodává Jiří Tuš. Nová sezóna světového poháru začne 27. listopadu ve finské ruce. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Vracím se na...

0: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobré ráno, je 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: Úřady v souvislosti s volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Při protestech v Paříži se střetli studenti s policií. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii, v Lize národů nebodovali ani po čtvrté. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neštivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímacích zkoušek na vysoké školy a zanedbaným budovám.
6: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použili slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
7: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
3: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Sport. Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po 4 duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Dvakrát skóroval ve Wembley Harry Kane. Vlastní gól si dal český obránce Vladimír Coufal. A hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V zápase o první místo v tabulce otočili zápas proti švédskému mistrovi Skellefteå z 0-2 na konečných 4-2. Plzeňský trenér Jiří Weber po zápase chválil styl hry soupeře.
8: Za každou cenu neotáčeli rychle tu hru. Ty beci, když můžou, tak radši hrajou na tom kotouči, tak to klidně podržej, dali zpětnou přihrávku, ale v tom našem systému, co se hraje tady u nás, chceme hrát co nejméně času u nás ve třetině. My jsme se s tím dobře popasovali, kluci výborně reagovali a hlavně výborná práce videokoučů, který na to připravili naše hráče.
3: Švédského soupeře v Lize mistrů porazil i Liberec. Severočeši přehráli Frölundu 3-2 v prodloužení a přiblížili se play-off.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 za odbočkou na Děčína, překážka na silnici 44 před Červenohorským sedlem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Německa je neprůjezdná za odbočkou na Děčín. Na kilometru 80,5 blokují provoz následky kolize dvou osobních aut. A poslední volný sjezd je exit Děčín na 80. kilometru. A nehoda se stala v koloně kvůli uzavřeným tunelům Panenská a Libouchec, kde byla také předtím nehoda. A tu už odstranili a tunely jsou opět průjezdné v obou směrech. Na silnici 44 z Jeseníku do Šumperku hlásíte překážku před Červenohorským sedlem. Za Filipovicemi stojí v jízdním pruhu neoznačený autobus.
10: Autobus, který je ze spodu směrem od Filipovic, špatně viditelný. Je tam absolutní tma.
9: A na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova pozor na překážku mezi Věteřovem a Strážovicemi, leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. A teploty 18 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, 5,5 minuty po páté, 7. října, středa. Užili jste si včera babí léto? No, už si ho moc neužijeme. Datum napovídá, že bychom se měli spíš objednat na přezutí na zimní pneumatiky, zkontrolovat doma topení, případně objednat dříví na zimu. A na zimu se chystají svědomitě také noslehárny pro lidi bez domova. A to je místo, kam se vydáme v ranním radiožurnálu v úvodní reportáži.

0: 9 minut po páté ranní Radiožurnál. Tak co, jaká bude letos zima? Odhady se zatím různí. S nejistotou jí ale určitě vyhlížejí teď momentálně noslehárny pro lidi bez domova, třeba v Moravskoslezském kraji. Kvůli nižším dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybí organizacím peníze na provoz a na platy také zaměstnanců. Některým můžou pomoct města, jiné se ale obávají, že budou muset provoz svých nocleháren omezit.
1: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
2: Teď nám chybí 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
1: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
3: A nahoře 5 žen.
1: Sociální pracovnice ale na vše připravuje. Dá se říct, že je pořád plno.
3: Přes zimu určitě ano.
1: Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
4: Nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby lidem bez domova určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
1: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
5: My nemůžeme nechat sociální služby padnout, nicméně z dlouhodobého hlediska nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
1: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 16:15. Ještě do dnešních 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte už ale osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. V chorvatském Splitu právě dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu budou diskutovat o bezpečnosti, migraci a nebo také odolnosti vůči změnám životního prostředí.
1: Uzavřená D8 za Ústím. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je za Ústím nad Labem zastavený provoz za sjezdem na Libouchec. Na konci dřívější kolony na kilometru 80,5 havarovala dvě osobní auta. Provoz odklánějí před tím exitem 80, jede se přes Libouchec nebo Telnici. Kolona předtím, hlavně kamiony v pravém pruhu, je už skoro od exitu 74 Ústí Bukov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká přechodně více oblačnosti, odpoledne ale bude ještě docela teplo. Nebe tedy oblačné až polojasné, místy ale bude oblačnosti přibývat až na zataženo a také teď po ránu si musíme dávat ojediněle hlavně v Čechách pozor na mlhy. Odpoledne ale bude od jihozápadu mraku ubývat, místy zase do úplného vyjasnění. Teploty se budou stále pohybovat ještě mezi příjemnými 18 a 23 stupni. Na horách naměříte kolem 16 stupňů Celsia a povane k tomu jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Ve východní polovině našeho území se rozfouká mírný jižní až jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: crying. S vámi Radiožurnál 5.19, sledovali jsme fotbal, ano, čeští fotbalisté, jak víme, podlehli favorizované Anglii včera 0-3. O tom ještě bude řeč a řeč bude i o hokeji. Hokejisté Plzně sice v extralize aktuálně nezáří, prohráli poslední dva zápasy, ale na evropské scéně se jim daří náramně. V pátém zápase Ligy mistrů vyhráli souboj nad neporaženým Šalefteho.
1: Kdo sleduje asi hokej, tak se koukal na ty soupisky jak naší, tak ty Švédové přijeli prostě pozměněný sestavy jako my. Jsme nastoupili, dali jsme šanci těm mladším klukům nebo ty, co nedostávají tolik prostoru.
2: Asistent trenéra Jiří Weber připomíná poměrně běžný jev v Lize mistrů, kdy týmy nechávají odpočívat opory. Tentokrát v Plzni chyběly zahraniční hvězdy Petman, Lalancet nebo kapitán Jeřábek a podobné to bylo na straně soupeře. Přesto je otočený zápas proti úřadujícím švédským šampionům pro Plzeň velkým povzbuzením.
3: My viděli jsme, že Šalefte prostě top tým, švédský mistr. Samozřejmě asi taky přijeli v sestavě, řeknu slepen trošku jako my, ale na tom nic nezměníme, chtěli jsme uspět a vážíme si toho.
2: Řekl autor vítězného gólu Jakub Lev, poslední dobou spíš sváteční střelec. Obrat z 0-2 na konečných 4-2 je pro Plzeň vítaná vzácnost, jak říká trenér Weber.
1: V lize jsme prohrávali, tak jsme to nikdy neotočili. Tak jenom doufám, že jsme si to ukázali, že jsme toho schopní. Tím nechci říkat, aby jsme prohrávali a otáčeli, ale že jsme si dokázali, že jsme z toho schopní.
3: Otočíte zápas, vyhrajete doma. Hlavně si myslím, že je lepší prostě nečekat na zápasy, hrát furt v tempu. Tím, že jsme obměnili sestavu, tak si myslím, že budeme zase fresh. Jsem rád, že hrajeme doma, že necestujeme, jsme rádi, že si každý udělá tu svoji pohodu tady doma, připraví se, doufám, že ve čtvrtek potvrdíme.
2: Připomíná Jakub Lev náročný program, ve kterém už zítra Plzeň přivítá v extralize České Budějovice. Z Plzně Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Velmi dobrý žurnál, to byl Phil Collins, krátce před půl šestou, jedna z legend, která vystoupila také v pražské O2 aréně, no a ta další, ta se tam chystá právě dnes. Právě dnes se tam předvede se svojí velkou show jedna z největších rockových kapel, a sice Deep Purple. Na koncert vás ještě pozveme.
1: Volební průvodce radiožurnálu.
2: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
1: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
2: Jak správně upravit hlasovací lístek?
1: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
2: Volební průvodce radiožurnálu.
1: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, půl šesté. A teď Jana Utendorfská a zprávy.
3: Soud vynese rozsudek v kauze možného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Původně čelil obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek, loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Malý i Raška vinu odmítají. Rodiny obětí i přeživší si připomenou 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončily desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i propalestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky v funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. A v kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka Beat to Cannes. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, který letos získal velkou cenu poroty právě v Cannes a Francie ho vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá do 14. října.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Pro národní tým je to v aktuálním ročníku soutěže 4. porážka ve 4. utkání. A hokejový útočník Jiří Kulich si připsal v NHL asistenci a pomohl k vítězství Buffalo 3-2 v prodloužení nad Minnesotou. Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey a další gólman Jakub Dobeš navzdory 28 zákrokům nezabránil porážce Montrealu 4-6 s Carolinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D8 za Ústím a kolona na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Pozor na kolonu ze 75. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu ke sjezdu 80 Libouchec. Tam provoz odklánějí, těsně za exitem je dálnice neprůjezdná po havárii 2 osobních aut. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov je po nočních pracích ještě v obou směrech na kilometru 16,5 zúžení vždy do jednoho pruhu. Tvoří se kratší kolony, o něco delší ta směrem na letiště od exitu 15 Lochkov, zdržení do 10 minut. Na silnici 68 Třinec Čaca už se tvoří kolony před omezeními u mostů u Jablunkova, popojíždí se z konce obchvatu Jablunkova a z druhé strany od hranice. A ještě pozor na sražená zvířata na silnici 23 Střebíče na Brno u odbočky na Koněšín a taky na 54 z Kyjova na Slavkovku se Zastrážovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes nás čeká poslední den babího léta. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně, ale až zataženo a teď po ránu pozor opět na mlhy. Ty se ale budou dopoledne rozpouštět a stejně tak bude ubývat oblačnosti. Odpoledne už bude většinou slunečno a díky tomu nás čekají i vysoké teploty od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách na teploměrech uvidíte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný vítr. Zítra už nás čeká v počasí změna. Vlastně už v noci bude nad naším územím od západu mraků přibývat. Zítra nás pak čeká hodně oblačnosti a po dlouhé době i zaprší. Obloha tedy až zatažená, jen ve východní polovině se ještě zpočátku udrží polojasno nebo skoro jasno. Nakonec ale oblačnost i déšť dorazí i na Moravu a do Slezska. A právě tam se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty budou rozdílné na západě a severozápadě Čech od 15 stupňů po 25 na střední a jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vyrazíme na koncert Deep Purple, ale také na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Ranní radiožurnál 5.34.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: autorských práv do zahraničí. Tak přesně takové jsou ambice čestného hostování Česka na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavní postavou včerejšího slavnostního zahájení byla česká spisovatelka Radka Denemarková.
1: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj 10-minutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
2: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům být celým národům v těžkých chvílích.
1: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál. Deep Purple se vracejí do Prahy. Naposledy hostovali před 3 lety v Brně. No a dnes večer vystoupí tahle legendární britská rocková kapela v pražské O2 aréně.
1: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než půl století se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje ho část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Pravidla proto chtějí nastavit jinak. Například u dálnic a silnic povolených před rokem 2001 se denní hygienický limit zvýšil z 60 na 68 decibelů. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ve výtahu moskevském domě zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny a dlouhodobě vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Kdo si vraždu tenkrát objednal, ale dodnes není jasné.
2: Neprůjezdná D8 za Ústím a zdržení na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany za exitem Ústí nad Labem Bukov popojíždí ze 75. kilometru kolona asi 20 minut k exitu 80 Libouchec. Tam provoz odklánějí kvůli vážné nehodě 2 osobních aut na kilometru 80,5. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na kilometru 16,5 v obou směrech právě sklízejí noční zúžení do jednoho pruhu kolony ještě vždy zhruba na 10 minut směrem na letiště už za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru směrem na D1 fronta už skoro od exitu 19 Ořech. A už se uspává 68. Třinec Čadca kvůli omezením u mostů u Jablunkova kolony z konce obchvatu Jablunkova i od hranice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Teploty se dnes po ránu drží mezi 11 a 5 stupni. Tepleji až 12 je ve Znojmě. Chladno je v místech, kde se utišil vítr a vyjasnilo nebe. Například v Holešově nebo v Peci pod Sněžkou. Přes den nás pak čekají ještě nadprůměrné teploty, které na mnoha místech přesáhnou 20. Takže teď po ránu se vám zase bude hodit svetr nebo bunda, kterou odpoledne už určitě potřebovat nebudete. Také čekáme slunečno, i když teď po ránu to na mnoha místech vypadá spíše na zatažený den. Nakonec se nebe projasní a ještě dnes pršet nebude. Na déšť si musíme počkat do zítra. Nakonec zaprší téměř na celém našem území a na východě nás dokonce mohou překvapit i bouřky. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

to ani nečeká.

0: 5.50, Radiožurnál, třetí vědeckou cenou pokračuje týden Nobelových cen. Dnes oznámí Švédská královská akademie věd jméno nebo jména laureátů za chemii. Kterých z užitečných objevů a vynálezů se to bude týkat, se dozvíme předpolednem.
1: Is it too soon for gene editing? Making carbon
2: nitrogen bonds. Editování genů, nový způsob navazování uhlíku a dusíku, to jsou jen některé typy vědců a popularizátorů vědy z internetu. O skutečné Nobelově ceně rozhodne výbor ve Stockholmu. Od úterý ale víme, že letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane jediný vědec. Oznámila to tajemnice Královské akademie věd Ellen Munsová.
3: Francis Halsen.
2: Belgičan Francis Halsen vymyslel observatoř k pozorování neutrín.
3: Ghostly messengers.
2: Prolétávají skrz hmotu, jako kdyby přízraky procházely skrz zeď. Můžou ukázat cestu k zajímavým vesmírným tělesům, doplnila Eva Ulsonová z Nobelova výboru.
3: Distance galaxies and exploding stars.
2: Třeba ke vzdáleným aktivním galaxiím, vybuchujícím hvězdám nebo černým dírám. Neutrino totiž letí přímo skrz veškeré překážky. Nasměruje nás jako ukazovátko ke svému zdroji. Jenže jak neutrína zobrazit, nad tím si vědci dlouho lámali hlavu. Francise Halsena napadlo využít kilometrovou vrstvu ledu v Antarktidě.
4: Jen málo kdo věřil, že to bude skutečně fungovat,
2: přiznal se na vyhlašovacím ceremoniálu.
4: Ale nakonec jsme měli štěstí.
2: Nedaleko jižního pólu vědci navrtali do 2-kilometrové hloubky ledu tisíce detektorů světla. Když totiž vysokoenergetické neutrino proletí skrz jádro atomu, slabounce ho rozsvítí. Ledová observatoř zaznamená průměrně jedno neutrino denně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: bezpečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Sociálním službám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybí peníze na platy zaměstnanců. Bývalému šéfovi německé zahraniční rozvědky hrozí až 10 let vězení za špionáž. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. Kolona je po nehodě na dálnici D8 z Prahy na Drážďany za Ústím a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
4: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
5: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje armáda spásy.
6: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
5: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
7: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichman řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Opavě začala obnova poslední železniční tratě, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na zhruba 500 milionů korun, potvrdil Jiří Dittner ze Správy železnic.
8: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubinně založená na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
2: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se dvakrát trefil domácí útočník Kane. Angličané ve Wembley nepovolili Čechům střelu na bránu. Kvalitu soupeře ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
9: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil, a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ti Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a to šlo vidět.
2: Skupinu Ligy národů Češi zakončí v listopadu zápasy proti Španělsku a Chorvatsku. Fotbalista Lionel Messi se v přátelském utkání s Beninem rozloučil s reprezentační kariérou. Argentina vyhrála v Buenos Aires 3-0, Messi jeden gól dal a na další dva přihrál. Hokejisté Plzně jsou v aktuální sezóně Ligy mistrů stále neporaženi. V duelu o první místo v tabulce přehráli Šelefteo 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frélundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D8 za Ústím a kolony na 68 na Jablunkovsku. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany zůstává za Ústím za exitem Libouchec uzavřená kvůli srážce dvou osobních aut na kilometru 80,5. Odklon před tím exitem 80 Libouchec a kolona popojíždí hlavně v pravém pruhu kamiony ze 76. kilometru. Opatrně dojíždějte za exitem Ústí Bukov. Na dálnici D8 opačně z Ústí na Prahu pozorně za sjezdem na Kralupy na kilometru 5,5 stojí v odstavném pruhu dvě nákladní vozidla po lehčí nehodě, některé kamiony v pravém pruhu vybočují. A na silnici 68 z Třince na Čadcu se tvoří už teď dlouhé kolony kvůli omezením u mostů u Jablunkova. Popojíždí se od slovenské hranice a z druhé strany z konce obchvatu Jablunkova už je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.
11: 6 hodin 6 minut středa 7. října. Přejeme krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Jsem moc rád, že tu následující hodiny se mnou bude Jan Suchan. Honzo, krásnou středu.
12: Dobré ráno.
11: A my to otevřeme dneska trošku netradičně takovou rubrikou, kterou bychom mohli možná nazvat, co se stalo, když vy jste spali, a já jsem velmi rád, že jsme tu hned po 6. ve 3. ve studiu s Adamem Procházkou. Adame, i tobě krásný den.
2: Dobré ráno.
11: Pojďme navázat krátce na to, co jsme vlastně mohli slyšet i ve sportovní části zpráv před chvíli. Lionel Messi se loučil s argentinskou reprezentací, podle všeho tentokrát skutečně na dobro, ale zároveň jsem tam zaznamenal pár kanadských bodů při tom vítězství 3-0. Tak jaká to vlastně byla akce, pojďme to připomenout. Proti komu Argentinci hráli?
2: Hráli proti Beninu, přátelský zápas, který tak asi tak nějak byl zorganizován, aby to byl Messiho poslední zápas ideálně s gólem nebo s nějakými kanadskými body. A skutečně...
12: Takže nezvat žádného těžkého soupeře.
2: Přesně tak, a vlastně to vypadalo dost vtipně, protože bylo vidět, jak všichni Argentinci chtějí přihrávat Messimu, aby ten gól dal. Ale ono to dlouho nevycházelo. První poločas skončil 0-0, takže obavy, jestli to vůbec přijde. Potom góly přišly, ale Messi přihrával a nestřílel. To znamená dvě asistence, ale stále se čekal na ten gól Messiho v posledním utkání. No a pak přišla penalta.
12: Jako byl to kdyby... faul?
2: Faul to byl, ano. Nevím, jestli byl domluvený obránce Beninu, ale zkrátka penalta to byla, faul to byl, Messi proměnil, no a v tu chvíli to bylo 3-0. A vypadalo to, jako by si hráči Argentiny i Beninu řekli, tak máme splněno, proto pro co jsme přišli, jsme dostali, a vlastně už se to jen tak dohrávalo, takže byla to velká rozlučka, velkolepá i s kólem, takže tak si to asi všichni, včetně Messiho, představovali.
12: A pokud jde o nějaký ten nefotbalový rozměr, tak mělo to i patřičné kulisy?
2: Mělo to patřičné kulisy, byly tam ohňostroje, taky jedna... Pravděpodobně známá argentinská zpěvačka, já jsem ji neznal, ale když jsem se díval na výrazy a potlesk a ovace, taky asi všichni na stadionu Monumental znali, takže ta zaspívala nějakou hezkou písničku, i Messi mu se to líbilo, ten se usmíval, ale takový ten zlatý grál přišel až na závěr, byla to velká dronová show, já jsem vlastně nikdy nic takového v takovém rozměru neviděl, protože to bylo několik dronů nad stadionem, to znamená, že to bylo vidět ze všech stran, a ty drony zkrátka blikaly, svítily a utvářely různé obrazce, to znamená třeba Messiho s trofejí pro mistra světa a tak dále, ale začalo to poměrně vtipně, protože samozřejmě to byla nějaká společnost, která ty drony zkrátka ovládala a která to celé zorganizovala, tu show. No a všichni čekali, co se tam tedy zobrazí jako první nad tím stadionem, všichni čekali, včetně Lionela Messiho, celý stadion stichl, no ale prvních 20 sekund ten první obrazec byl vlastně nápis té společnosti, která pravděpodobně vlastní ty drony a která tu show uspořádala. Takže to bylo trochu zvláštní, diváci to vybučeli, ale pak už to bylo hezké.
11: Když si u diváků, tak myslím, že jsme i tady mluvili ve vysílání Radiožurnálu Sport, že se ten zápas vyprodal za docela rekordně krátkou dobu, takže předpokládám, že bylo plno na Messiho rozlučku.
2: No já jsem se dokonce díval a ten stadion byl snad naplněný z 99% už hodinu před zápasem. Takže ano, plné to bylo.
11: Možná někdo čekal tu dronovou show i před.
12: A ještě mě zarazilo, většinou při takových rozlučkách se před koncem střídá ta hlavní hvězda, aby si mohla užít ovace ve stoje, které jednoznačně patří právě danému fotbalistovi, ale Messi, tak jako vlastně bylo zvykem po celou jeho kariéru, on prostě chtěl hrát asi celé utkání.
2: Asi ano, ale ty ovace přišly v 10. minutě symbolicky, protože Messi je spjatý s číslem 10, takže v 10. minutě se zhruba na tu minutku přestalo hrát, začalo se tleskat, vlastně i soupeři z Beninu objímali Messiho a v nějaké 11. 12. minutě se pokračovalo dál.
11: Tak tolik Adam Procházka o rozlučce Lionela Messiho, uvidíme, jestli se přeci jenom třeba ještě někdy v argentinském dresu nepředstaví. Adame, moc děkujeme a tobě přejem dobrou noc.
2: Hezký den.

0: Anaká, noc na zemi, 6 hodin 14 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport a čeští fotbalisté zůstávají v elitní skupině Ligy národů i po čtvrtém zápase bez bodu.
1: Ve Wembley totiž prohráli s domácí Anglií 0-3. Ráz utkání dost možná určil moment z prvního poločasu, kdy skóre otevřel vlastním gólem obránce Vladimír Coufal.
2: Alexander Arnold dává ještě na pravou stranu na Kejna, ten centruje do pokutového, zabité vlastní gól Čechů. Vladimír Coufal, Angličané vedou 1-0.
3: Domácí kanonýr Kane v 27. minutě poslal do české šestnáctky nepřesný centr. V pokutovém území byl v té chvíli jediný Angličan. Křídelník Eze ale svůj náběh zastavil a k míči měl hodně daleko. Nejspíš dezorientovaný Coufal ale o soupeři za zády nevěděl a ve skluzu poslal míč za bezmocného brankáře Horníčka.
4: Křičel jsem mu, ale pozdě, prostě těžko slyšet přes druhého, takže v téhle rychlosti to je těžký nějak to ovlivnit, takže vládě jako s tím nemohl nic dělat.
3: Řekl reprezentační golman Lukáš Horníček. Smolaře Vladimíra Coufala se po utkání v Anglii zastal i záložník Michal Sadílek.
5: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Couf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože že s tím hráčem běží do toho vápna, takže tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
3: Hrdinou zápasu ve Wembley byl domácí útočník Harry Kane, který s tým 25. startem vyrovnal národní rekord někdejšího brankáře Shiltona. Nejdřív si dal Coufal vlastní gól po Kaneově centru. O zbylé branky už se největší hvězda Angličanů postarala sama.
2: Teď už je to Anderson a po něm Kane a to je gól.
6: Pro mě komplexnější hráč, co jsem kdy zažil, vlastně on si tu situaci sám vytvoří a pak si dokonce i sám zakončí, takže fakt jako top třída. Jsme měli dobrý start, ale pak jsme vyhazovali spoustu míčů a stál nás to síly.
3: Litoval reprezentační obránce Martin Vitík. Zbylé zápasy skupiny Ligy národů sehrají čeští fotbalisté v listopadu. Nejprve na Letné přivítají Španělsko a pak se představí v Chorvatsku. Z Londýna Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Tak Honzo, 4 zápasy pro český fotbalový národní tým, 4 porážky, hodně obráceně to můžou vnímat na Pyrenejském poloostrově, protože Španělé ve skupině A3 Ligy národů zvládli i čtvrtý zápas.
1: Ale měli na mále, minimálně tedy pokud jde o tu 100% bilanci, protože ještě pár minut před koncem to bylo 1-1 v Chorvatsku, které dokonce vedlo díky Perišičovi, pak ale přišel na trávník výtečný náhradník, jak se ukázalo i při mistrovství světa, Mikel Merino nejdřív v 61. minutě srovnal a pak v 88. minutě rozhodl, takže Španělé se 12 body vedou tabulku, druhý jsou Angličané s 9, pak tedy Chorvati se 3 a jak už si zmiňoval na 0 Češi, o čemž samozřejmě budeme mluvit v našem dnešním vysílání i třeba s Pavlem Horvátem po 8. hodině a po 9. jsme pozvali dalšího bývalého reprezentanta a také třeba mistra Evropy do 21 let, dnes sportovního ředitele Teplic Štěpána Vachouška. A jenom ještě jedna zmínka, potěšíme naše slovenské posluchače, protože těch máme poměrně hodně. Slováci vyhráli v Moldavsku 4-0 a už jsou vlastně, můžeme říct, jednou nohou zpátky v lize B, protože vedou z 10 body, 3x vyhráli teď během té reprezentační akce, jednou remizovali a mají to opravdu výtečně rozehrané.

0: Po skupině Welshly Arms pojďme ve středečním vysílání radiožurnálu Sport na hokej. Hráči Plzně sice v Tipsport Extralize aktuálně dvakrát nezáří, prohráli poslední dva zápasy, ale na evropské scéně se jim tedy dál daří náramně.
1: Ano, protože v pátém zápase Ligy mistrů vyhráli souboj dosud neporažených týmů nad švédským mistrem Skellefteå 4-2 a jsou nejlepším týmem celé soutěže.
2: Kdo sleduje asi hokej, tak se koukal na ty soupisky jak naší, tak ty Švédové přijeli prostě po změněný sestavě jako my. Jsme nastoupili, dali jsme šanci těm mladším klukům nebo ty, co nedostávají tolik prostoru.
3: Asistent trenéra Jiří Weber připomíná poměrně běžný jev v Lize mistrů, kdy týmy nechávají odpočívat opory. Tentokrát v Plzni chyběly zahraniční hvězdy Petman, Lalancet nebo kapitán Jeřábek a podobné to bylo na straně soupeře. Přesto je otočený zápas proti úřadujícím švédským šampionům pro Plzeň velkým povzbuzením.
4: My viděli jsme, že Skellefteå prostě top tým, švédský mistr. Samozřejmě asi taky přijeli v sestavě, řeknu slepen trošku jako my, ale to na tom nic nemění, chtěli jsme uspět a vážíme si toho.
3: Řekl autor vítězného gólu Jakub Lev, poslední dobou spíš sváteční střelec. Pro obránce Jakuba Chromiaka byla branka na 2-2 dokonce vůbec první v dresu Plzně. Padla v dlouhé přesilovce 5-3, která při speciálních pravidlech Ligy mistrů i potom dál pokračovala.
5: Mě podarilo se dať dva góly, ale našťastie aspoň ten jeden. U niektorých hráči chýbali, takže to bolo prvýkrát, čo som hral presilovku 5-3 a som rád, že to vyšlo.
3: Obrat z 0-2 na konečných 4-2 je pro Plzeň vítaná vzácnost, jak říká trenér Weber.
2: V lize jsme prohrávali, tak jsme to nikdy neotočili. Tak jenom doufám, že jsme si to ukázali, že jsme toho schopní. Tím nechci říkat, aby jsme prohrávali a otáčeli, ale že jsme si dokázali, že jsme toho schopní.
4: Otočíte zápas, vyhrajete doma, hlavně si myslím, že lepší prostě nečekat na zápasy, hrát furt v tempu, tím, že jsme obměnili sestavu, tak si myslím, že budeme zase fresh. Jsem rád, že hrajeme doma, že necestujeme, takže jsme rádi, že si každý udělá tu svoji pohodu tady doma, připraví se, doufám, že ve čtvrtek potvrdíme.
3: Připomíná Jakub Lev náročný program, ve kterém už zítra Plzeň přivítá v extralize České Budějovice. Z Plzně Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: No a byl to včera velmi příjemný podvečer a večer pro hokejové kluby z České republiky, protože v Lize mistrů vyhrál nad švédským soupeřem taky Liberec, Bílí Tygři 3-2 v prodloužení porazili obhájce trofeje Frölundu.
1: A my to probereme i s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem po 15:45 a třeba se zeptáme i na jednoho velmi produktivního v aktuálních chvílích hokejistu z NHL, protože nás moc těší, že se daří Tomáši Hertlovi za Vegas Golden Knights na ledě Seattle Kraken. Tomáš Hertl ještě není dohráno, ještě zbývá nějakých zhruba 6 minut a Tomáš Hertl má na kontě 2 góly a 2 asistence a můžeme v tomhle případě, myslím, rozhodně říct, že díky němu nebo hodně díky němu vedou hokejisté Golden Knights 6-1 na ledě Seattle. Tomáši Hertlovi se podařilo dvakrát prosadit v přesilovce, ale na to se samozřejmě historie neptá, jak se říká, k tomu tedy 2 asistence a opravdu povedený večer, v našem případě tady spíš ráno.
0: Určitě, můžeme určitě připojit i informaci o Jiřím Kulichovi, ten asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou a Jiří Kulich si tedy tím pádem připsal druhý bod v sezóně.
1: A Karel Vejmelka, ten má pro změnu druhé vítězství v sezóně. Tenhle český brankář pomohl svému týmu, což je samozřejmě Utah na ledě New Jersey. Blízknul se úspěšností zákroku, která byla skoro 91% a Utah zvítězil 5-3 na ledě New Jersey.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahojte, tu je Libor Hudáček z Třince. Poslouchejte hokejové zápasy na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
4: Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší. Předseda klubu motoristů Boris Šťastný připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy, pokud by se projednávání zákonů natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit. Šťastný chce také připravit úplně nový jednací řád dolní komory, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby bylo možné o zákonech hlasovat bez rozpravy. Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli dva lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička střely zasáhly například neobydlenou oblast ve čtvrti Obolon a sklady poblíž centra. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala z nemocnici z bezvědomí a začala komunikovat. Zůstává ale i nadále na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho bude ještě zotavování trvat, není jasné. Prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala dvě smrtící injekce. A policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední dva roky jde už o čtvrtý případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati. Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení.
2: Sport.
4: Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. V základní skupině odehraje národní tým ještě dva zápasy v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D8 u Ústí a před Prahou taky na D6 u Řevničova. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je přímo u exitu Libouche z 80 neprůjezdná po vážné nehodě, ale exitem se dá sjet a hned z kruhového objezdu se zase vrátit na dálnici. Kolona začíná za sjezdem Ústí nad Labem Bukov na 78. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy čekejte pomalu jedoucí kolonu od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru, je to zhruba na 10 minut na 5. a 5. Tam řeší nehodu v odstavném pruhu.
6: Je tam nějaká dodávka, jeden kamion pak opodál, ale všechno v odstavném pruhu, je tam jenom policie a šipka.
5: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor za sjezdem na Řevničov na kilometru 35,5 havarovalo osobní auto, zabraný je levý pruh, sjíždí se to do odstavného, brzdí se zatím bez další kolony. Na 27. na výjezdu z mostu na Žatec pozor na překážku.
7: Tam u Peugeotu, jak je Robin Olka, tam je sražený prase.
5: A silnice 38 z Jihlavy na Čáslav, kolony v obou směrech přecerí omezení mezi Havlíčkovým Brodem a Radostínem.
8: Jsou tam troje světla a ráno pět, už teď to zabralo 20 minut.
5: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Nezvyklé sucho, slunečné počasí a nadprůměrné teploty, tedy příjemné a poměrně dlouhé babí léto. Zítra vystřídá déšť a ochlazení. Dnes tedy ještě převážně oblačno až polojasno, jen místy mraků víc a teď po ránu také pozor na mlhy. To vše ale bude během dopoledne ubývat a odpoledne už si budeme, tak jako v předchozích dnech, užívat téměř letní počasí. Zítra ale přijde citelná změna. Nad naše území se stáhnou mraky, tedy budou spíše přecházet od západu na východ a přinesou sebou déšť. Nakonec postupně zaprší nad celým naším územím. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce mohou objevit i bouřky. A za studenou frontou se i ochladí. Dnes ještě teploty do 23 stupňů. Zítra se budou pohybovat v širokém rozpětí od 15 na západě po 25 na východě našeho území. V pátek už ale čekáme na celém našem území od 10 do 15 stupňů. A také bude poměrně větrno. Dnes slabý, maximálně mírný vítr vystřídá už zítra místy čerstvý náhrazový vítr, který se u nás zdrží až do pátku. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Po skupině R.E.M. v 6 hodin 39 minut přejeme všem krásnou středu 7. října ze studia Radiožurnálu Sport a znovu se v našem vysílání vrátíme teď k porážce českých fotbalistů ve Wembley.
1: Národní tým nebodoval v Lize národů ani na počtvrté, Anglie zvítězila 3-0 a my se podíváme na to, co o utkání a taky o Česku píší sportovní weby na ostrovech, pokud tedy vůbec něco, a uděláme to společně s Tadeášem Skalickým. Dobré ráno.
2: Krásné ráno, začínáme na BBC Sport, kde sledující po každém utkání Anglie hodnotí i hráče soupeře od 1 do 10, žádný český fotbalista se nedostal nad hranici 5 bodů. Nejlépe na tom byl brankář Lukáš Horníček, mužem zápasu byl zvolený nepřekvapivě dvoubrankový střelec Harry Kane. Ten je z 91 góly historicky nejlepším kanonýrem anglické reprezentace. V jejím dresu navíc nastoupil po 125. a tím vyrovnal rekord bývalého golmana Petra Shiltona. Právě tomu věnuje BBC další článek, který se ohlíží za kariérou Kanea, který v mládí začínal jako brankář a postupně se vypracoval v jednoho z nejlepších útočníků vůbec.
0: Harryho Kanea předpokládám chválí i ostatní anglické weby.
2: Ano, Daily Mail cituje záložníka Judea Bellinghama, který dokonce Kanea označil za nejlepšího fotbalistu, který kdy oblékal anglický dres. Na druhé straně Česko toho moc nepředvedlo a tak se o výkonu hostů v článcích nepíše v podstatě nic, jak už zaznělo. Guardian zmínil jen, že Češi neměli žádnou šanci na vítězství nebo remízu.
0: Jestli můžu, mně se moc líbí ta pasáž, kde píšou v Guardianu, že Anglie ví, jak porážet soupeře z druhého sledu, tak tam o nás píšou.
1: Jo, a je tam vlastně zajímavá statistika, že proti týmům mimo elitní dvacítku světového žebříčku pod vedením Tomase Tuchla Anglie 15krát ze 16 pokusů vyhrála a dostala jenom jeden jediný gól. To je opravdu skvostná bilance. Přesto na některých webech se zmiňují i vyloženě Češi, a to v souvislosti s vlastním gólem Vladimíra Coufala, že to prý bylo směšné. To je tady The Guardian, a pokud je o Sky Sports, když se opakovaný záběr objevil na obrazovkách, téměř celé Wembley se bývalému hráči West Hamu vysmálo.
2: No možná buďme rádi, že jsme ale aspoň v tom druhém sledu.
0: Co dalšího tady až tě na zahraničních sportovních webech zaujalo?
2: Třeba The Athletic se zabývá tím, v jakém kontrastu stojí závěry reprezentačních kariér Lionela Messiho a Cristiana Ronalda, zatímco Ronaldo vydal prohlášení o neschodách s trenérem a o svém odchodu ze srazu národního týmu, i když v portugalské reprezentaci končit nechce. Messi se o několik hodin později s argentinským dresem loučil v Buenos Aires před plným stadionem Monumental v Buenos Aires při přátelském utkání s Beninem.
1: Neříkám nic.
0: Já taky ne. Sportovní weby pročítal Tadeáš Skalický, moc děkujem.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tom Walker ve středečním radiožurnálu Sport. Krásný den vám přejeme v 6 hodin a 46 minut, ať už nás posloucháte kdekoliv ode mě. Teď pozvánka na naše vysílání mezi 10. a 11. ve středu. Tradičně ta hodina patří našim moderátorským osobnostem a dnes je na řadě David Novotný, jeho pořad Na place a jeho hostem bude moderní pětibojař Matěj Lukeš.
1: A teď vám chvíli po 6:45 ještě potvrdíme a zopakujeme skvělou bilanci hokejisty Tomáše Hertla z nočního utkání NHL nebo brzce ranního z českého pohledu na ledě Seattle. Český reprezentační útočník dal 2 góly za Vegas Golden Knights, na další 2 přihrál, už tedy nerozšířil tu sbírku v posledních 6 minutách a jeho tým zvítězil 6-2.

0: David Koller dohrává v 6 hodin 52 minut. Přejeme vám krásné středeční ráno vám všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, a pojďme na judo, na světovém šampionátu, totiž české judo dnes má medailové ambice.
1: A to v hmotnostní kategorii do 63 kg, ve které se bude prát dvojnásobná evropská šampionka Renata Zachová. Jejím maximem na mistrovství světa zatím bylo 7. místo.
2: Už by to rádo bylo posunuto, ano. Já tak jako na každých závodech budu chtít předvést svoje maximum, prostě my netrénujeme proto, aby jsme pak šli na ty závody prohrát. Každý chce vyhrát. Uvidíme, jak se to vyvine.
3: A vyvinout by se to, jak říká Renata Zachová, mohlo dobře. Los jí poslal do zápasu prvního kola proti mladé Lichtenštejnce Lí Visové, která je na startu své seniorské kariéry, a Zachová bude v utkání jasnou favoritkou.
2: Určitě je to ta soupeřka na prvního kola z těch lepších. Nenasazená tam mohla být Klim Kate, Kanaďanka, Agbegnenu, francouzská, jo, to jsou ty prostě jména nenasazený, který by nikdo asi do prvního kola nechtěl.
3: Říká Renata Zachová. Mezi nasazenými judistkami bylo v osudí opravdu velké množství někdejších mistryň světa, olympijských medailistek a dalších velkých hvězd světového juda.
2: Tak jako tím právě, že po té olympiádě mělo hodně těch topek pauzu, tak se to tak jako může stát, nebo někoho vyřadilo třeba na chvíli zranění a pak v tom rankingu prostě spadne, ale myslím si, že teď se to bude stávat, protože prostě to judo se tak vyrovnalo, že to bude častější a častější.
3: Vysvětluje Renata Zachová. Česká judistka pomýšlí v Baku na medaily a hlavně na zisk velkého počtu bodů do olympijské kvalifikace. Už jen postup do třetího kola nebo dokonce do čtvrtfinále by jí přinesl víc bodů než medaile z Grand Prix a srovnatelně s pódiovým umístěním na Grand Slamu. Zachová ale už jednu olympijskou kvalifikaci úspěšně zvládla a tak se myšlenkami na možný bodový zisk z Baku nechce zatěžovat.
2: Bude to zase dlouhá doba. Teď bych řekla, že mě to asi jako vyloženě nesvazuje. Prostě budou to 2 roky a tam stačí, když jako 1, 2, 3 turnaje se fakt jako povedou. A zase je to prostě reálnější a reálnější a budou určitě během těch 2 let závody, které se nepodaří, ale to se stane i těm nejlepším a je to prostě součástí té cesty. No.
3: Renata Zachová nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa kolem 10. hodiny českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno v 7 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
6: Ústavní soud dnes rozhodne o hlukových limitech. Kosovský parlament zvolil novou prezidentku. Čeští fotbalisté Lize národů znovu prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy dálnicí D1 a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ústavní soud rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje to část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl.
7: Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát novelizovala, což podle nich postupně vedlo ke snížení ochrany před hlukem. Udává normy jak pro zátěž na pracovišti, tak třeba v okolí dopravních staveb. V minulosti se díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám, podařilo zkolaudovat například Královopolský tunel v Brně. Ten hlukové limity nesplňoval 12 let, fungoval jen díky výjimce krajských hygieniků. Šimon Franz, Radiožurnál.
6: Dnes je poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou voliči už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz využijí, pokud chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Novou prezidentkou Kosova bude Justyna Širokahová-Pulahová. Zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Profesorka ekonomie a bývalá předsedkyně Kosovské akademie věd a umění působila 3 roky taky jako ministryně hospodářství. Před 20 lety zastřelil nájemný vrah v Moskvě ruskou novinářku Annu Politkovskou. Ve vězení kvůli tomu skončilo 6 lidí, kdo si její smrt objednal, ale zůstává nejasné. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě kritizovala Kreml a porušování lidských práv.
8: Nájemný vrah zabil Politkovskou 4 výstřely, když nastupovala do výtahu v bytovém domě, kde žila. Stalo se to v den, kdy narozeniny slaví ruský prezident Vladimir Putin. Ostrou kritikou Kremlu si Politkovská získala mezinárodní pozornost. Novinářka proslula reportážemi z války v Čečensku, ve kterých mapovala válečné zločiny i porušování lidských práv čečenských civilistů. Právě to mohlo podle jejich kolegů být důvodem vraždy. V posledních letech života opakovaně čelila výhruškám i pokusu o otravu.
9: Mně ho přinesli, já prakticky srazu potřebila sazmen.
8: Za svou práci získala Politkovská mnoho cen a patřila mezi nejznámější ruské novinářky. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: A s vnučkou Anny Politkovské natočil Radiožurnál rozhovor. Víc uslyšíte po 7:30. Frankfurtský knižní veletrh zahajuje oficiální program. K hlavním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
10: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny, historie. Jill Leporová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojený s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu, Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
6: A jak konkrétně se česká literatura a kultura na veletrhu představí, se zeptáme v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7:50.
1: Sport.
11: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
12: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
11: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu proti Španělsku, které v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. A hokejový útočník Tomáš Hertl řídil v NHL výhru Vegas na ledě Seattle 6-2, ke kterému pomohl dvěma góly a dvěma asistencemi. Jiří Kulich pak asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody před Prahou na D1 i D8. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna vzniká kolona od sjezdu na okruh z 12. kilometru. Je to už na půl hodiny k nehodě za Pruhonicemi na kilometru 4,5 v levém pruhu. A o kousek dál už na jižní spojce směr Smíchov popojíždí další kolona od Vídeňské 20 minut k nehodě před Barandovským mostem.
14: V levém pruhu je čukanec 2 osobní.
13: Dálnice D5 z Plzně na Prahu je ucpaná za loděnicí ze 6. kilometru. Kolona až na 40 minut se táhne na okruh k Ořechu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí se do kolony dojíždí kus za Novou Vsí kolem 11. kilometru. Je to asi na 10 až 15 minut osobním autě. K nehodě na kilometru 5,5 řeší v odstavném pruhu. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se pomalu sune kolona od exitu 14 Stará Boleslav kolem 10 minut za sjezd na Brandýs na kilometr 8,5.
15: Tam policajti kontrolujou nějaký auto odstavným pruhu.
13: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
16: 7 hodin 6 minut, středa 7. října, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a společně s Janem Suchanem vám dál přejeme krásnou středu, krásný den.
17: Krásný středu a
16: ano, krásný středu.
17: Den.
16: Ať už třeba jdete do práce nebo do školy, já to vždycky po 7. takhle rád říkám, protože znám lidi, kteří nás po 7. poslouchají a kteří se chystají do práce.
17: Myslím
16: a do školy.
17: Děti.
16: Myslím třeba ty.
17: Vlastně včera jsme vám nabídli ze záznamu poslední výjezdní desítku Pavla Horváta z Plzně, kde byl kromě samozřejmě Pavla Horváta a Antonína Panenky také Pavel Královec. Musím říct, že jsem připravil tu zkrácenou verzi do vysílání a že jsem se náramně bavil hlavně díky Antonínu Panenkovi. Chtěl bych být v takové kondici, hlavně tedy pokud je o vzpomínky, jako je právě tenhle autor slavného vršovického Dloubáku.
16: No a na Antonína Panenku se můžete, pokud vám to zatím v tomhle roce nevyšlo, těšit velmi brzy znovu, protože už je vlastně za necelé 2 týdny. V pondělí 19. října jsme pro vás nachystali další desítku Pavla Horváta živě. Tentokrát to bude od Plzně docela daleko na druhou stranu a konkrétně tedy v Olomouci a ta akce se koná v rámci festivalu Pri Bohemia Radio. 19. října od 18 hodin můžete se kromě Pavla Horváta, Antonína Panenky, Honzy Pěrušky těšit tentokrát taky na Romana Hubníka, jestli se nepletu.
17: Je to tak, nepleteš se, jak se dostat ke vstupenkám, to zjistíte na našem webu radiožurnalsport.cz a tam ostatně najdete záznamy i těch předchozích výjezdních desítek Pavla Horváta, včetně té, o které jsem mluvil, z Plzně můžu jedině doporučit.
16: Tak ještě jednou a tentokrát už dobře, krásnou středu.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: 4 zápasy v Lize národů, 4 prohry, čeští fotbalisté i nadále pod vedením nového kouče Santiho Denii na úvodní body čekají.
1: Ve srovnání se světovou špičkou z Evropy zkrátka a dobře výsledkově neobstáli. Naposledy prohráli v Anglii 0-3.
2: My nejsme spokojeni, že prohráli 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajem, ale pořád jako chceme vyhrávat.
3: Říkal reprezentační obránce Martin Vítík po 4. prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0-3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
4: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
3: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Deniou mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundiálech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
4: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
3: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
5: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní 11, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
3: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: To byly Imagine Dragons, 7 hodin 18 minut, ranní vysílání Radiožurnálu Sport je tu dál pro vás. Za zhruba hodinu se spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Budeme samozřejmě probírat to, jak dopadly ty 4 zápasy v Lize národů pro českou fotbalovou reprezentaci, ale ještě předtím chceme pozvat na zítřejší desítku Pavla Horváta pro změnu.
1: Ano, to bude náš fotbalový expert přímo tady u nás ve studiu, živě, tak jak jste zvyklí, pozval si zajímavého hosta. Ten host se jmenuje Petr Janda.
0: Je to tak.
1: Já když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, aha, tak se bude vzpomínat na roky ve Slávii, na mistrovské tituly, třeba i na to, jak se tehdy říkalo o Petru Jandovi. A nevím vlastně, jestli je to pravda, že on to byl Spartan, který hrál za Slávii a že občas prý i provokoval tím, že si třeba na sebe něco spartianského vzal. Ale to fakt nevím, jestli je pravda, nebo jestli to byl nějaký drb, který se ke mně donesl, ale on to bude jiný.
0: A Petr asi Janda. Právě jsem chtěl dodat, že už jste pochopili z toho, co říká Jan Suchan, že zítra se to nedozvíte, protože Petr Janda sice dorazí do studia Radiožurnálu Sport, ale nebude to Petr Janda slávista v závorce Spartan, ale bude to Petr Janda dost možná s kytarou, jak jsem pochopil.
1: No to vlastně nevím, jestli je domluvené, že dorazí tahle legenda českého roku a popu, protože jinak ho asi nazvat ani nemůžeme, ale bylo by to fajn, zaspívat by si minimálně s Pavlem Horvátem, klidně a kapela mohli.
0: Honza Pěruška to nazvučí, tak teď si můžeme zahrát Olympiky.

0: podkupině Olympik můžeme jednak ještě jednou připomenout, že Petr Janda zítra bude hostem desítky Pavla Horváta a jednak pojďme taky na hokej. České kluby zvládly úterní zápasy Ligy mistrů proti švédským soupeřům. Plzeň vyhrála nad Skellefteå 4-2.
1: A Liberec taky doma porazil Frölundu 3-2 v prodloužení. Zatímco Západočeši už měli jistý postup do osmifinále, liberečtí se účasti v playoff díky triumfu nad obhájci titulu výrazně přiblížili.
2: Víc než 4000 fanoušků tleskali libereckým hokejistům ve stoje. Bílí tygři zažívají výsledkově nevyrovnaný vstup do sezóny. Teď ale slaví výhru nad nejlepším evropským týmem minulého ročníku.
3: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli a myslím si, že to je ohromně cenný.
2: Řekl útočník Radan Lenz, autor první branky Severočechů. Navázal na něj další český reprezentant bek Tomáš Galvas. Jeden gól sám dal, další ten vítězný v prodloužení stal Filipu Sandbergovi.
4: Je to trošku zase něco jiného oproti lize. Přišlo mi, že bylo daleko více šancí než třeba v extralize, jak je to vlastně podobný, že necítil se nějaký velký rozdíl.
5: 3 a 4 minuty a už je tady branka. Sandberg rozhoduje jeho nahození z prostoru mezi kruhy. Možná někdo tečoval, ale aktuálně se nejvíce raduje Sandberg.
4: Ty moje výkony jsou takový nahoupač, se mi přišlo. Nechci hrát průměrně, chci hrát pořád nejlíp. Až ve třetí a v prodloužení jsem už se cítil trochu líp.
2: Dodal obránce Galvas, i když sám se sebou spokojený nebyl, z týmového výsledku radost měl. Vítězství nad favorizovanou Frölundou totiž liberecké hokejisty přiblížilo postupu do play-off Ligy mistrů. A ví to i Radan Lenz.
3: Pokud vyhrajeme další zápas, tak by byla velká šance postoupit, takže i když jsme vzali v úvozovkách jenom 2 body, tak já věřím, že furt ta šance je otevřena.
2: Další krok k postupu do osmifinále Ligy mistrů můžou Severočeši udělat už za týden ve švýcarském Davosu. Už dnes nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux. Zápas začne ve 20:15. Z Liberce František Typovský, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v půl osmé.
1: Jana Utendorfská a zprávy.
2: Rodiny obětí i přeživší si připomenou 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončili desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Podle vyšetřovatelů nakoupil od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů, které chtěl dál prodat. A některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3, vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát skóroval Harry Kane. A čeští fotbalisté do 21 let uzavřeli kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. To ovládlo skupinu a prošlo na šampionát. Češi měli už před utkáním jistotu 2. místa a účasti v baráži.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na příjezdech do Brna i Prahy. Na příjezdech do Brna se tvoří kolony na dálnici D1 směrem z Vyšková kolem exitu 210 Holubice, směrem z Prahy se brzdí kolem sjezdu 182 Popůvky, pak se to vždycky rozjíždí. Fronty jsou i na bratislavské D2, tam je to z 8. kilometru i v levém pruhu až k D1 a popojíždí se i na vídeňské 52 směr Brno asi 1/4 hodiny v okolí nájezdu od Rajhradu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, je to asi na 35 minut k nehodě za pruhonicemi na kilometru 4,5 v levém pruhu. Před Prahou fronty i na ostatních příjezdech, mimo jiné na Chomutovské D7 od sjezdu na Kladno asi 20 minut k odbočce na letiště. Na Ústecké D8 za Novou Vsí z 12. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na 5,5. A hlavně na Plzeňské D5 za Loděnicí ze 7. kilometru je to až na 3/4 hodiny na okruh k Ořechu. Na pražském okruhu kolony i opačně směr letiště skoro od Jesenice až 30 minut za tunely. A taky východní okruh je ucpaný od sjezdu z D11 směr Lanový most. Je to na 30 minut na Štěrboholskou spojku za sjezdem na Dolní Počernice blokuje levý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes nás čeká poslední den babího léta, bude oblačno až polojasno, místy přechodně ale až zataženo a teď po ránu pozor opět na mlhy. Ty se ale budou dopoledne rozpouštět a stejně tak bude ubývat oblačnosti. Odpoledne už bude většinou slunečno a díky tomu nás čekají i vysoké teploty od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách na teploměrech uvidíte kolem 16 stupňů Celsia a foukat k tomu bude slabý nebo mírný vítr. Zítra už nás čeká v počasí změna, vlastně už v noci bude nad naším územím od západu mraku přibývat. Zítra nás pak čeká hodně oblačnosti a po dlouhé době opět i zaprší. Obloha tedy až zatažená, jen ve východní polovině se ještě zpočátku udrží polojasno nebo skoro jasno. Nakonec ale oblačnost i déšť dorazí také na Moravu a do Slezska. A právě tam se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty budou rozdílné, na západě a severozápadě Čech od 15 stupňů po 25 na střední a jižní Moravě. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: skupina AC/DC v 7 hodin 38 minut. Krásnou středu 7. října přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů, to znamená, že prohráli i po čtvrté. Závěrečný duel reprezentačního srazu bude úvodním tématem sportovního přehledu. Ten připravil Tadeáš Skalický. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Duel reprezentačního srazu bude úvodním tématem sportovního přehledu. Ten připravil Tadeáš Skalický. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Do české sítě

0: Nastoupil Lukáš Horníček, který jako jediný z českých gólmanů měl příležitost zachytat si teď v Lize národů ve dvou zápasech. Horníček si ale nemyslí, že to z něj dělá reprezentační jedničku.
1: Je to pro mě velký. Já jsem hrozně rád za tady tu možnost, že jsem mohl chytat dva zápasy proti takovým týmům. Jsem to neskutečně rád, protože přece jenom hrát na Wembley, hrát s Českou v Edenu je krásný zážitek a bylo to něco, co mi v mém životopisu chybělo. Ale nemyslím si, že to ukazuje, kdo bude v budoucnosti jednička.
2: Další zápasy v Lize národů Češi odehrají v polovině listopadu, doma přivítají Španělsko, pak nastoupí v Chorvatsku. Úterní souboj zmíněných týmů skončil ve Splitu vítězstvím mistrů světa ze Španělska 2-1.
3: Čeští fotbalisté do 21 let na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy prohráli v Portugalsku 0-2. Už před zápasem ale měli jistotu druhého místa, a tedy i baráže o šampionát. Portugalci skupinu ovládli a postoupili přímo.
0: Fotbalista Lionel Messi odehrál poslední zápas za argentinskou reprezentaci. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem se v Buenos Aires rozloučil gólem z penalty a dvěma asistencemi. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát jihoamerický šampionát Copa America.
2: Hokejisté Plzně vedou po pátém ze šesti zápasů neúplnou tabulku Ligy mistrů. Aktuální švédské mistry Skellefteå porazili 4-2. Vítěznou branku dal Jakub Lev, který poslední dobou nebyl zvyklý zápasy rozhodovat.
4: Vzal jsem ty pocity, nebudu lhát, ne. Příjemný. Samozřejmě dostali kluci volno, co jsou hodně vytížen v lize. My, co jsme byli trošku v tom druhém sledu, jsme se mohli zahrát, trošku dostali se tu zápasovou kondici. Já vím, jako co mám za roli. Dokud nepřijdu trenéři, že chtějí ode mě něco jiného, tak to chci plnit a tím já můžu být tomu týmu prospěšný a ne abych si tam vymýšlel nějaké svoje věci. To si myslím, že by nedělalo dobrotu.
3: Švédský tým porazil v Lize mistrů i Liberec, nad obhájci trofeje z Frölundy vyhrál 3-2 v prodloužení a v soutěži si připsal třetí vítězství v řadě. Dnes budou moct stvrdit postup do osmifinále pardubičtí hokejisté. Ti se v Lize mistrů představí od 20:15 na ledě francouzského Bordeaux.
0: Hokejista Tomáš Hertl je nejproduktivnějším Čechem v úvodu nového ročníku NHL. Vegas naposledy dvěma góly a dvěma asistencemi pomohl k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Další útočník Jiří Kulich přispěl Buffalo k vítězství nad Minnesotou 3-2 v prodloužení a brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 5-3 v New Jersey.
2: Dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová nastoupí k zápasům kategorie do 63 kg na mistrovství světa v souboji prvního kola s Visovou z Lichtenštejnska. Bude kolem 10. hodiny v přímém přenosu naší stanice. Česká judistka favoritkou. Zachová chce ale postoupit ještě dál a vylepšit si dosavadní maximum na šampionátu, kterým bylo 7. místo.
5: Už by to rádo bylo posunuto, ano. Určitě je to ta soupeřka na prvního kola z těch lepších. Já tak jako na každých závodech budu chtít předvést svoje maximum, prostě my netrénujeme proto, aby jsme pak šli na ty závody prohrát. Každý chce vyhrát. Uvidíme, jak se to vyvine.
3: Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiani 65-82. Slavia bude dnes ve stejné soutěži od 18 hodin hostit Albu Berlín. Pražany čeká historicky první utkání v Lize mistrů. Po sloučení s mistrovským Nymburkem budou navazovat na čtvrtfinálovou účast Středočechů v posledním ročníku. Hrát se bude v Pardubicích, protože hala Královka na Letné nesplňuje podmínky Ligy mistrů. Kapitán Martin Kříž vysvětluje, kdo jde do zápasu jako favorit.
6: Papírově asi můžeme říct, že Alba Berlín, ale já si myslím, že dříve v Nymburce, teď už ve Slavii se nikdy nehrálo na to, kdo je favorit a kdo proti nám stojí. A i když to byly týmy jak budžetově, tak jménama odstřelený od nás a mnohokrát se stalo, že se nám podařilo zvítězit a pevně věřím, že to bude pokračovat i v letošním ročníku.
0: Utkání Slavie v Lize mistrů odvysíláme večer na Radiožurnálu Sport živě a už po 8:30 si o něm budeme povídat také s křídelníkem pražského týmu Patrikem Samurou.
2: Házenkáři Karviné prohráli ve skupině Evropské ligy ve španělské Torrelavese. Soupeři podlehli těsně 32-33.
3: A seriál mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 bude hostitelem Rwanda. Piloti Formule 1 naposledy na africkém kontinentu závodili v roce 1993 na okruhu Kyalami v Midrandu v Jihoafrické republice.
2: Tolik sportovní přehled a tady až Skalický, moc díky.
3: Naslyšenou.

0: To byli Van Halen, příjemnou středu všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Český tým je nejlepší v celé lize mistrů. Může to znít bláznivě, pokud byste si mysleli, že mluvíme o fotbale, ve Štruncových sadech by to určitě slyšeli rádi, ale řeč teď bude, Honzo, o hokejistech Plzně.
1: Ti i pátý zápas soutěže vyhráli bez ztráty bodů. V souboji o první místo tabulky porazili švédskou Skellefteå 4-2 a my to teď probereme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Martine, ve fotbale by to byla opravdu naprostá senzace, pokud by, dejme tomu, letos Slávia po pěti utkáních vedla Ligu mistrů. Jakou hodnotu to má u Plzně v hokeji?
2: Já bych řekl, že to má velkou prestiž. Je to pořád soutěž, kde jsou nejlepší týmy v podstatě v Evropě, které hrajou, ať to jsou Švédové, Finové. Samozřejmě to jsou velký týmy, velký hráči. Myslím, jakoby samozřejmě osobnosti. No a když máte to samozřejmě v létě, to bere pořád jako příprava, ale pořád to jsou velmi dobré kvalitní přípravní zápasy. A teď už v rozběhlé sezóně už hrajete o to, abyste se dostal do březovacích soubojů, potom do playoff a potom samozřejmě možná i co nejdále. Tak je to pořád určitá prestiž a za mě to je dobře, že máme prostě takovýhle tým takhle vysoko a Plzeň to včera ukázala v tom zápase, kdy i když prohrávala, tak pak to nakonec dokázala otočit a získali vítězství.
0: No, přesně na to se, Martine, chceme zeptat. Indiáni nejenom, že prohrávali se Skellefteå 0-2, oni prohráli předchozí dva extraligové zápasy. Člověk by si řekl, že na tom psychicky třeba úplně ideálně nejsou, ale co za těch posledních 21 minut tedy udělali jinak, líp, že to dokázali otočit a vyhráli 4-2?
2: No tak ta sestava byla taky trošku taková jiná než přece jenom ty extraligové zápasy. To znamená, že ty hráči, kteří se tolik nedostávají na led, tak měli možnost se ukázat. No a zřejmě si asi řekli po těch dvou třetinách, si řekli, kdy prohrávali 2-1 po dvou třetinách, tak si řekli, že to ještě zkusí s tím něco udělat, že přece jenom, aby se ukázali. Podle mě v kabině se nahecovali to utkání díky tomu, že dali ten kontaktní gól na 2-1, tak vlastně ještě bylo hodně otevřené. No a jak říkám, ty kluci, kteří nedostali tolik prostor v extralize, tak najednou měli prostor a ukázali se a nakonec se jim to povedlo. Samozřejmě dali gól čtvrtý do prázdné branky, kde už to potom tam samozřejmě bylo to završení toho vítězství, ale pořád ten obrat tam byl a ukázali, že se o to chtějí poprat. Takže jednoznačně tam bylo prostě takový to, ta vůle těch kluků, kteří nedostali takový prostor na ledě, aby se ukázali.
1: Martin Procházka s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak teď, když se ukázali ti, kteří třeba nedostávají tolik prostoru, chyběli například kapitán Jeřábek nebo Lalancer, bratři Petmanovi, tak mohli by třeba ti, kteří teď to využili, dostat víc prostoru v těch dalších utkáních a že by třeba některé ty opory měly potíž se do ní vrátit?
2: Abych to takhle úplně neviděl, asi bych to takhle neřekl, ale samozřejmě, když takhle trenéři mají možnost mít ty hráče potom jakoby připravené, nebo vidí, že jsou na tom třeba velmi dobře, že dokáží dobře reagovat proti velmi kvalitním týmům, jako právě to ukázala Skellefteå, tak samozřejmě ta konkurence je velmi zdravá, je dobrá. Neříkám to, že by ti hráči, kteří nehráli, že by se měli bát o místo, každopádně vědí, že když něco nebudou, když nebudou něco prostě dělat tak, jak mají, takže prostě jsou nahraditelní, takže i to pro ně nějaký takový vykřičník zvýšený. No a samozřejmě ty kluci, kteří prostě dostali ten prostor, tak můžou čekat na tu šanci a trenéři u nich vědí, že i kdykoliv můžou nasadit, takže je to dobrá kombinace té konkurence těch hráčů v tom týmu a to si myslím, že je vždy zdravý.
0: A určitě příjemné starosti pro trenérský tým, protože ten program je docela nabitý. Co teď můžeme od plzeňských hokejistů čekat v extralize? Zítra je čekají České Budějovice, v neděli potom pojedou do Brna na Kometu.
2: No tak určitě skvělá nálada v týmu. Nevím, samozřejmě trenéři zřejmě sáhnou zase k nějakým těm změnám zpátky, k těm osvědčeným trojkám, dvojkám. Samozřejmě jasné, že Jiří Hřábek půjde do hry, to je jasný kapitán týmu. No ale jako celkově si myslím, že čekat od Plzně zase dobrou atmosféru, dobrou v týmu. Já jsem viděl jejich utkání na Kladně, kde hráli, kde měli, dá se říct, 50 minut hru pod kontrolou, pak měli velký kolaps, kde dostali 3 góly, vedli 3-0 a nakonec to utkání teda vyhráli až myslím, že v prodloužení. Každopádně ukázali, že v letošní sezóně velmi dobře daří, že ten tým mají taky dobře poskládaný. No a určitě, jak jsem říkal, budou se cítit dobře a budou si pro body.
1: A na závěr ještě s Martinem Procházkou k libereckým hokejistům. Ti zvítězili nad obhájci trofeje z Frölundy v lize mistrů 3-2 v prodloužení. Na rozdíl od Plzně nastoupili v podstatě v plné sestavě. Myslíš, že je to i proto, že Bílí tygři teď bojují o postup do playoff?
2: Já myslím, že u Liberce to právě bylo možná z jiných důvodů, že nechtěli dávat žádné volno žádným hráčům, že naopak se chtěli připravit potom na extraligu, protože poslední dva zápasy se jim povedly, porazili doma Olomouc 2-0, porazili, vyhráli v Mladé Boleslavi 5-3 a chtěli určitě na to navázat i teďka samozřejmě v Lize mistrů. Takže nebyl tam asi úplně extra nějaký velký důvod měnit tu sestavu, ti hráči naopak potřebovali hrát ten zápas, takže si myslím, že Liberec to právě zvolil touhle volbou, aby všichni hráči hráli, byli připraveni. Podařilo se jim, jak už si zmiňoval, podařilo se jim porazit vlastně minulého mistra Ligy mistrů Frolundu, takže si taky bude Liberec dobře cítit a samozřejmě tohle to je takový ten odrazový mustek, aby se jim potom dařilo více i v extralize.
0: Plzeň a Liberec se včera představili úspěšně v hokejové Lize mistrů a my jsme o tom v ranním vysílání Radiožurnálu Sport mluvili s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, moc díky, hezkou středu.
2: Hezký den všem.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Oni
6: prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Více na webu závod...
8: Středa 7. října, posloucháte Radiožurnál Sport, je krátce před 8. hodinou, jsou tu aktuální zprávy.
9: Radiožurnál 8 hodin. Teď zprávy, Jana Utendorská.
10: Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Nejméně každá šestá europoslankyně byla cílem takzvaných svlékacích aplikací. Čeští fotbalisté zůstávají v Lize národů bez bodu. V Anglii prohráli 0-3. Dlouhá kolona po pojíždí z dálnice D5 od Rudné na Pražský okruh. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
11: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
10: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a sobotu. Soud vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
12: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čel obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Forst, Radiožurnál.
10: Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem takzvaných svlékacích aplikací. Vyplývá to z výzkumu, který pátral po počítačem generované pornografii z obličejí skutečných lidí. Výsledky podle výzkumníků dokazují, že současná regulace nestačí.
2: Výzkumníci z organizace Agora Digitale Transformation našli počítačem generované nahé obrázky nebo jiné důkazy o jejich vzniku u 50 členů Evropského parlamentu, drtivou většinou z nich přitom byly ženy. Podobné výsledky měl také dřívější výzkum, který pátral po podobných obrázcích u političek v národních parlamentech. Část europoslanců v souvislosti s těmito výzkumy vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že nedávno schválený zákaz takovýchto svlékacích nástrojů bude okamžitě vymáhán. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Skončilo přihlašování do druhého kola ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Přihlásili se více než 3000 školáků. Stav bez tíže si příští rok vyzkouší 26 z nich.
5: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
13: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
5: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
13: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Radiožurnál.
14: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po čtvrté ve Wembley, podlehli domácí Anglii 0-3 a v utkání nevystřelili na branku. Hvězdou zápasu byl domácí kanonýr Harry Kane, po jeho centru si dal nejdřív vlastní gól Coufal a zbylé branky už domácí útočník střelil sám. O Kaneovi, kterým s tým 25. startem v reprezentaci vyrovnal národní rekord Petra Shiltona, mluvil obránce Martin Vitík.
15: Pro mě nejkomplexnější hráč, co jsem kdy zažil, vlastně on si tu situaci sám vytvoří a pak si dokonce i sám zakončí, takže fakt jako to přijde. Jsme měli dobrý start, ale pak jsme vyhazovali spoustu míčů a stál nás to síly.
14: Další utkání v Lize národů čeká Čechy v listopadu se Španělskem, které vyhrálo v Chorvatsku 2-1 a vede skupinu. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů i po páté. Skellefteå porazili 4-2 a v tabulce soutěže jsou první. Liberec porazil další švédský tým Frölundu 3-2 v prodloužení.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na příjezdech do Brna i Prahy. Plné zůstávají všechny příjezdy do hlavního města. Nejvíc ucpaná D5 z Plzně. Kolona od Rudné ze 6. kilometru je až na 50 minut na okruh k Ořechu. Na D1 před Prahou ve směru z Brna se teď zbytek kolony rozjíždí zhruba mezi sjezdy 15 Velké Popovice a 6 Průhonice. Je to důsledek už odklizené nehody na 4. a pultem. Ještě to zabere až 30 minut. Podobně před Brnem na příjezdech kolony na D1 hlavně směrem z Vyškova. Fronta začíná za Rusínovem na 212. kilometru, k Rohlence je to osobním autem na 20 minut. Směrem z Prahy se jede pomalu od exitu 178 Rosice za exit 182 Popůvky, asi čtvrt hodiny osobní auta. Na D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Židlochovice opatrně na 8. kilometru je teď nové zúžení do levého pruhu, brzdí i osobní auta, sunou se potom i z kamiony k D1. Silný provoz je taky na vídeňské 52 za sjezdem na Hrušovany, dál po nájezd na D1 a třeba na Svitavské 43 to z Lažan do Lipůvky zabere kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti obývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
16: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.
8: 8 hodin 6 minut, středa 7. října. Jsme moc rádi, že nás dál posloucháte a krásný den vám dál budeme přát společně s Janem Suchanem. Honzo, teď jsme chtěli mluvit o tenisu, tak já začnu Kateřinou Siňakovou, taky si chtěl pozdravit, veď, promiň.
18: Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Já začnu Kateřinou Siňakovou, ta totiž je v Pekingu, samozřejmě deblová světová jednička, no a po boku Číňanky Čanky čeká, dá se říct, souboj proti Krajance, protože na druhé straně sítě bude stát dnes Nikola Bartuňková a po jejím boku Polka Chvalinská. Je to osmifinále čtyřhry.
18: A Tomáš Macháč nastoupí v úvodním kole turnaje v Šanghaji proti také Číňanovi, jehož příjmení zní stejně, tedy Chang, a doufejme, že se Tomáš Macháč konečně chytí, protože když se člověk dívá na jeho statistiky z poslední doby, tak to opravdu není hezké pokoukání. Tomáš Macháč vypadl na několika turnajích za sebou v prvním kole. Cincinnati, Wimbledon, US Open, byl to turnaj ve Winston-Salemu, omlouvám se. A naposledy v Pekingu, tam alespoň uspěl v prvním kole kvalifikace, v tom druhém sice prohrál jako lucky loser, měl šanci se podívat do hlavní soutěže a tam zase neuspěl v prvním kole. Tentokrát proti němu stojí soupeř, který hraje na divokou kartu, který je na tom žebříčkově hůř než on. Macháčovi aktuálně patří 75. místo, Čánky až v polovině druhé stovky, tak kéž by tohle byl ten zápas, kdy se český reprezentant chytne.
19: Budeme mu držet palce, hraje proti svému kamarádovi, bývalému parťákovi, myslím, že ho dobře zná, vzájemné zápasy hrají pro českého hráče, tak snad Tomáš Macháč hlavně se dá zdravotně do pořádku, protože to přeci jenom je ten jeho hlavní problém. Teď už Shawn Mendes a pak bychom se měli spojit s Pavlem Horvátem.

0: Vašek.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli včera večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve Wembley. Anglii 0-3 prohráli i čtvrté utkání skupiny A Ligy národů. Národní tým tedy nadále čeká na první body pod novým španělským trenérem Deniou. No a my si o tom budeme teď povídat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak z tvého pohledu byl to ten český výkon vůbec nejhorší, nejméně nadějný z těch čtyř v tomhle reprezentačním okně?
2: No tak to asi nebude jenom z mého pohledu. Já si myslím, že to bylo evidentní, že se nám nedařilo to, co v těch předchozích zápasech bez ohledu na výsledek. Myslím si, že jsme tam jako neměli ani žádnou velkou šanci. Myslím si, že logicky asi možná i vzhledem k únavě třeba, ne sportovní, ale tak jako to, že ty kluci jsou dlouho spolu, takže to byl nejslabší výkon.
3: Ty už jsi naznačil jeden z možných důvodů, chtěl jsem se právě zeptat, proč podle tebe Čechům vlastně vůbec nic nevyšlo na tom hřišti?
2: No tak byly tam ty změny, já samozřejmě zase viděli jsme to v průběhu těch prvních zápasů, že i trenér nechtěl dělat tolik změn. Jo, teďka viděl si vlastně oba stopeři museli jít k změně na Dery, byť to mělo strašně těžký, tak samozřejmě s tím ústem nemůže být prostě zžitej. Já nechci, že ty spoluhráče nezná, ale nikdy s nima nehrál. V podstatě se s nima viděl před 5 dníma poprvé, takže hraješ proti Anglii, proti jednou z nejlepších prostě světových týmů, takže to jsou věci, které jednoznačně byly vidět a samozřejmě Anglie, která je doma jako silná, to jsme viděli, mají skvělou sérii a ten soupeř prostě byl nad naše síly.
1: To říká Pavel Horvát v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Když navážu na to, co jsi taky před chvilkou řekl, jak vlastně se ti ten nápad toho dlouhého reprezentačního srazu, kde ale jsou tedy 4 duely v takhle krátkém sledu, líbí?
2: Tak já jsem taky včera po zápase o tom mluvil, že jsem zvědavý, co na to řeknou hráči i samozřejmě trenér. Ono to vypadá vlastně na začátku, já jsem byl jako pro, protože jsem si říkal, že ty kluci budou dlouho spolu a můžou to jako hodně natrénovat, ale ono mezi těma zápasama prostě toho času moc není, plus samozřejmě cestování, takže si myslím, že spíš se to jako zvrtne do nějaký teorie, do nějakých videí a rozborů, takže ty kluci na tom hřišti stejně moc toho neudělají. A viděli jsme v naší reprezentaci, že tam došlo i k pár zraněním, který určitě jak ty hráči, tak ty kluby nejsou z toho úplně nadšený a počkám si opravdu na hodnocení těch samotných kluků a trenérů.
3: Pojďme teď s Pavlem Horvátem přímo k utkání ve Wembley, kde čeští fotbalisté prohráli s Anglií 0-3. Úvodní gól si dal po centru Harryho Kanea Vladimír Coufal sám, přestože kolem sebe neměl žádného protihráče. V anglických médiích se objevují hodnocení jako komické, směšné. Jaké je hodnocení Pavla Horváta?
2: No, přišlo mi pár zpráv, že máme konečně kanonýra, ale samozřejmě trošku se snažím vžít do té pozice. Ten Láďa Coufal nevěděl, že ten EZ za ním samozřejmě neběží, že přestal, že to vzdal. Je pravda, že to bylo nešťastný, že si myslím, že i z pozice toho, že on je pravák, tak bych čekal, že spíš ten skluz udělá, takže jako pravou nohou to bude prodlužovat někam do autu, než že vlastně tou levou nebyla jiná možnost, tam nebylo nic jiného, že to tam jako doklepne do té brány, takže spíš jako nešťastný rozhodnutí a asi možná trošinku podlehnutí tomu tlaku, který v té konkrétní situaci byl. No,
1: Vladimír Coufal zavěsil parádně, Pavle, je mi jasné, že je to ve strašné rychlosti a že je to ohromně těžká situace, ale nejde to vyřešit lepší komunikací s Lukášem Horníčkem?
2: No tak já si myslím, že i Lukáš Horníček vlastně byl překvapený, že do toho Cův kopnul, protože asi čekal, že ví, že je sám a Lukáš Horníček možná tu situaci taky měl zmapovanou, takže tam prostě ten Eze bude, protože ten centr od Kanea byl fantastický, jo? To je potřeba říct, že on na něj nemohl jít Horníček a Coufal prostě prostě nestihl zareagovat na to, že už je sám, vlastně stačilo ten balon pustit, ale řekl to na začátku, je to opravdu tak rychlý, že u televize samozřejmě všichni se budeme držet za hlavu, jak tomu chudělat, ale ta situace je opravdu ve vteřině a není jednoduchý to vyřešit.
3: Můžeme doplnit, že už v našem ranním vysílání Lukáš Horníček říkal, že sice volal na Vladimíra Coufala, ale že chápe, že prostě mezi těmi desítkami tisíc fanoušků to nemuselo být dobře slyšet. Další dva góly ty zbývající dal sám Harry Kane a za uplynulé čtyři zápasy Ligy národů se trefil šestkrát, což je třikrát víc než celý český tým. Dá se Kane vlastně ubránit, Pavle?
2: No tak podle těch posledních statistik asi moc ne. Hraje si, řekl bych, tak jako opravdu dostal absolutní volnost. Vidíme ho mezi stoperama, vidíme ho na kraji hřiště, vidíme ho samozřejmě v nějaký předfinální fázi, no ale hlavně bohužel jsme ho viděli v tom vápně a ten druhý gol zase, já jsem zase jako slyšel kritiku, že stopeři to jako zaspali a to, ale to je prostě ten balon je ve straně a ta myšlenka toho střelce a myšlenka toho, že ta přihrávka tam přijde, je prostě o půl vteřiny, o tři desetiny vteřiny prostě rychlejší a už to ty kluci nestihnou. Tam byl pohled Robina Hranáče, který vlastně jakmile ten přihrávající hráč kopnul do toho míče, tak vlastně si uvědomil, že ten Kane je dva kroky za ním a že už ho nestihne. Takže to prostě je ta kvalita, ty nejlepší hráči, prostě tohle to jim stačí k tomu, aby to využili a ono to pak vypadá hrozně jednoduše, ale není.
3: Když se na to koukneme ještě z českého pohledu, tak vlastně centry před prvními dvěma góly šly z prostoru českého levého obránce Jiřího Slámy, který pak před třetím gólem neubránil po centru právě Harryho Kanea. On nepatří mezi tak vyhlášené hlavičkáře jako právě anglický kapitán. Co bys řekl právě ke Slámovi, který v předchozím utkání dal krásný gól Španělsku, odehrál v podstatě všechno, tak nebylo toho už na něj možná moc právě čtvrté utkání v nějakých 11 dnech?
2: Tak já si myslím, že to spíš byla schoda náhod. Tady ty balóny z té jedné za tu obranu před tím druhým gólem, to se opravdu těžko brání a bylo vidět, že se Sláma taky zakoukal na ten balon doprostřed, vůbec nečekal, že by tam ta přihrávka mohla přijít. A co se týká rohů, tak tam bych spíš jako mu vyčet to, že skákal do toho míče, protože musel vědět, že na něj nedoskočí, ale vždycky říkáme, že tyhle ty mladí hráči, taky byla otázka, proč hlídal jako Jirka Sláma Kanea, no ale samozřejmě Anglie nemá jenom Kanea, chodí tam další dva, tři vysoký hráči a prostě Sláma vyšel na Kanea a bylo potřeba se s tím poprat trošku jinak, beru to z vlastní pozice, já jsem taky nebyl velký a musíš prostě hrát tělem, aby ten hráč nehlavičkoval sám jako Kane, no je to samozřejmě těžký, protože ty útočníci to umějí a jsou prostě v těch soubojích jako silný, jo, tam zaváhal zase chvilku, ho tam blokli a už to nestihl prostě, no to je ta kvalita, o který jsem mluvil vlastně před tím druhým gólem, kdy tomu útočníkovi stačí opravdu krok a už prostě nemá ten obránce šanci. No.
1: Pojďme se teď s Pavlem Horvátem ještě zkusit ohlednout za tím celým dosavadním českým působením v Lize národů. Čtyři zápasy, Češi dvakrát prohráli s Anglií, nestačili na Chorvaty, nestačili na Španěly, když to všechno pěkně sečtu, tak je to dohromady 0 bodů, tak když to, Pavle, vezmeme konstruktivně, co jsi tam viděl, na čem se podle tebe dá stavět?
2: To je hezký, jak se sečte ty body do nuly, to je pěkný. Zase všichni jsme očekávali jako nějakou změnu, ta tam je vidět, v tomhle posledním zápase už to tak nebylo, bohužel. Samozřejmě z logiky věci hrajeme na výsledky, ty nepřišly. Měli jsme tam určitě dobrý pasáže v těch zápasech. Myslím si, že To ale bývalo i v těch minulých zápasech a samozřejmě počkám si tak jako ze spoustou kluků, co se mluvili s fotbalistama, až budeme hrát prostě proti jako slabším papírově, protože tam si myslím, že bude muset být vidět daleko víc ten fotbal. Tady v tom složení té skupiny si myslím, že prostě jsme outsider a myslím si, že jako já jsem rád, že jsme někde nedostali třeba fakt jako 5-6 gólů tak jako Chorvati, protože na to by se hezky nekoukalo. Na některé ty zápasy se koukalo dobře, konkrétně ten v tom Španělsku si myslím, že byl asi náš nejlepší a uvidíme, co přinesou další srazy.
1: To říká Pavel Horvát ve středečním radiožurnálu Sport, se kterým se o tom pochopitelně i v budoucnu velmi rádi budeme povídat. Tak přeju hezký den.
2: Hezký den.

0: 8 hodin 24 minut, středa 7. října, no a po seniorské reprezentaci se teď budeme na Radiožurnálu Sport bavit o národním týmu fotbalistů do 21 let.
1: Češi v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Lejrii domácímu Portugalsku 0-2. Z lisabonského letiště se s námi spojil asistent trenéra Michala Bílka Jan Kameník. Dobré ráno a děkujeme za to.
0: Pane Kameníku, slyšíme se, dobrý den.
2: Slyšíme se.
1: Tak už ano. Podobně jako reprezentační Ačko, máte za sebou docela náročný program s cestováním do Baku, nebo teď do Lejrie. Dneska jste odjížděli ještě před 5 ráno na letiště, tak nejste už přece jenom pěkně rozlámaní z toho?
2: Samozřejmě ten stres je dlouhý a opravdu to cestování bylo náročné, nicméně to k tomu patří a je potřeba to absolvovat a je potřeba to přijít.
0: Pane Kameníku, když se vás zeptám na tohle extrémně rekordně dlouhé reprezentační okno, říkáte, že je samozřejmě potřeba to přežít, že to patří k té vaší práci, ale jaký na to máte názor? Je to ideální?
2: Myslím si, že dvě utkání, které jsme hráli v těch tak byly olení. Nejenom z hlediska hráčů a té délky toho soustředění, ale samozřejmě také trošku z hlediska klubů, takže přikláním byli v kratším režimu.
1: Doufejme, že to spojení bude trochu lepší v příštích minutách s Janem Kameníkem. Pojďme už přímo ke sportu, od toho cestování. V Portugalsku jste prohráli 0-2, tak co vám oproti domácímu týmu chybělo?
2: Musím říct, že domácí se prezentovali velmi kvalitní výkon, byli velmi silní na míč do hlubokého bloku.
0: Tak se omlouváme, ale myslím si, že to spojení v tuhle chvíli bohužel není dostatečně kvalitní na to, abychom mohli pokračovat. Honzo, co myslíš?
1: Jo, myslím si, že ano, pokud bys tam, Karle, našel nějaké krátké promo a zkusili bychom to asi po telefonu s Janem Kameníkem na Radiožurnálu Sport, to spojení věřme, že bude kvalitnější než to, které jsme vám teď nabídli, a omlouváme se vám za něj.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
3: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
5: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
6: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
7: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
4: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
8: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
9: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
10: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se podíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
4: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 8:30. Jana Altendorská zprávy.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje tu část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl. Dnes je poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou voliči už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz využijí, pokud chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala z bezvědomí a začala komunikovat. Dál zůstává na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza, jak dlouho bude ještě zotavení trvat, není jasné. Prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala 2 smrtící injekce. A v kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka B2Can. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, který letos získal velkou cenu poroty hlavně v Cannes a Francie ho vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá do 14. října. Sport. Čeští fotbalisté nebodovali ani ve 4. zápase Ligy národů. V Anglii prohráli 0-3 a skupinu soutěže uzavřou listopadovými duely se Španělskem a v Chorvatsku. Souboj dalších soupeřů národního týmu skončil ve Splitu vítězstvím Španělů 2-1. A hokejový útočník Tomáš Hertl zazářil v NHL v dresu Vegas, kterému 2 góly a 2 asistencemi pomohl k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Jiří Kulich pak asistoval na rozhodující branku při vítězství Buffalo nad Minnesotou 3-2 prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D5 překážka za Rokycany a kolony před Prahou. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň pozorně za sjezdem na Rokycany na 65. kilometru stojí porouchané vozidlo vpravo ve stoupacím pruhu.
4: Černá dodávka, neoznačená.
3: Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dlouhá kolona, dojíždí se za loděnicí na 7. kilometru, je to do omezení na 0. na půl hodiny a navazuje další kolona na pražském okruhu směrem z letiště na D1, tam se vleče půl hodiny mezi sjezdy 26 Karlovarská a 19 Ořech. Na okruhu se tvoří kolona i opačným směrem na letiště od Jesenice za tunely k nájezdu od Barandova, je to až na 50 minut celkem. Taky východní okruh směr Lanový most je plný, potom i jižní spojka od Vídeňské k Mrázovce. Celý sever Prahy je raně ucpaný a podobně okolí Jarova, Ohrady i další místa v Praze. A taky před Brnem silný provoz na příjezdech, nejvíc na dálnici D1 směrem z Vyšková. Kolona tam začíná za Rousínovem na 214. kilometru a vleče se krokem hlavně k nájezdu od Slavkova, exit 210 Holubice. Pro osobní auta je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport v 8:33. Slyšeli jsme o kolonách mimo jiné u letiště a my se znovu zkoušíme spojit s lisabonským letištěm, kde by stále měl být asistent trenéra a fotbalistů do 21 let Michala Bílka Jan Kameník. Tak dobrý den ještě jednou.
7: Tak dobré ráno ještě jednou ze Slabonu.
8: Tak teď vás slyšíme lépe, omlouváme se ještě jednou za ty technické nedokonalosti. A ještě jednou položím tu poslední otázku, protože jsme na ní bohužel neslyšeli odpověď, co vám vlastně chybělo oproti domácímu týmu, tedy Portugalsku, kde jste prohráli v posledním utkání kvalifikace o Euro 0-2.
7: Tak znovu opakuju, že Portugalci byli velmi silní na balonu a v kombinaci dokázali nás zatlačit do hlubšího postavení a nám samozřejmě trošku chybělo to, abychom při získu toho míče dokázali ten míč chvilku podržet v kombinaci a dokázali se postupným útokem anebo rychlým protiútokem dostat na polovinu soupeře a být nebezpeční, i když musím říct, že se nám to v závěru poločasu podařilo, kde jsme tam měli velkou šanci Bolodovičem. Z jednoho rychlého protiútoku tam velmi dobře Tom Slončík vyřešil situaci a zakončil a nám prostě chyběla trošku větší kvalita v té finální fázi, abychom to zvládli lépe.
8: Dneska je středa a už v pátek se dozvíte soupeře pro listopadovou baráž o mistrovství Evropy. Nabídka je následující. Řecko, Finsko, Dánsko, Island, Irsko, Turecko, Nizozemsko. Je tam někdo, komu byste se chtěli určitě vyhnout a třeba i naopak?
7: Nelze si vybírat, takhle jsme určitě nepřemýšleli. Budeme to brát tak, jak to přijde, co se má stát, to se stane a víceméně respektujeme všechny soupeře, protože si všichni tu cestu do té baráže vybojovali kvalitními výkony a výsledky a uvidíme, co nám los přinese.
6: Jan Kameník s námi v ranním radiožurnálu Sport. Nakolik je reálné, že se na baráž vrátí do 21 Lukáš Ambros s Ondřejem Kryčfalušim, když teď byli v reprezentačním áčku?
7: No, vždycky ty návraty o kategorii níž jsou trošku složitější, než když se ten hráč posouvá kategorii výše, nicméně určitě je to téma a my už v tomto týdnu máme sezení s reprezentačními trenéry Ačka a určitě se na to budeme ptát, jestli tihle hráči budou k dispozici a pomůžou nám v baráži.
8: A už jenom na závěr, když zmiňujete schůzku se Santi Deniou a jeho týmem, tak jak hodnotíte zatím tuhle spolupráci mezi trenéry Ačka a 21, byť je zatím hodně krátká?
7: Je krátká, měli jsme asi 3 sezení, které byly velmi příjemné, pozitivní, obohacující, takže začínáme si vzájemně sdílet informace a začínáme pracovat na tom, aby opravdu to propojení bylo intenzivní, takže zítra se znovu potkáváme a budeme sedět a budeme se bavit o tom, jakým způsobem budeme pokračovat a pracovat dále.
6: To říká asistent trenéra Michala Bílka, Jan Kameník. Povídali jsme si o národním týmu fotbalistů do 21 let a ještě jednou moc děkujeme za to, že jste se k nám připojil z lisabonského letiště. Tak ať se daří, šťastný let a naslyšenou.
7: Děkuju, hezký den vám i posluchačům.
2: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
5: Díky vám stále rosteme.
9: Nové maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
2: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
5: Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Radiožurnál Sport.
6: Moc děkujeme, že nás posloucháte v 8 hodin a 37 minut ve středu 7. října a my volně přecházíme od fotbalové 21 k basketbalu. Hráči Slavie Nymburk mají před sebou premiéru v Lize mistrů. V 18 hodin nastoupí v Pardubicích proti Albě Berlín.
8: Půjde o první zápas v evropských pohárech po sloučení sešívaných s mistrovským Nymburkem. U nás na radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos a uslyšíte v něm také o křídelníkovi Patriku Samurovi, kterým jsme teď ve spojení. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
8: Patriku, hrajete za nějakých necelých 10 hodin, tak co vlastně teď děláte? Vstáváte nebo už jste dneska něco stihnul?
10: Ne, já už jsem zhruba třeba od 7 od rána, já dělám kyberbezpečnost, takže jsem se učil, ale zároveň jsem se díval, proti komu vlastně hrajeme. Včera už jsme se nějak dívali video, předevčírem taky, takže pokračujeme v tomhle.
6: Slyšel jsem správně, že jste se učil?
10: No, já jsem kyberbezpečnost a teďka budu pokračovat v nějakých certifikátech.
8: Tak a co teď do toho zápasu? Ještě nějaké další učení, nebo jaký je vlastně program? A myslíte, že vám to uteče, nebo se to potáhne, protože i pro vás vlastně půjde o první zápas Ligy mistrů?
6: Tak vypadá to, že Patrika Samouru buď nemáme vůbec, anebo dnes to spojení teda Honzo nás opravdu hodně zlobí. Tak doufám, že se slyšíme, Patriku. Neslyšíme. Tak bohužel, vypadá to, že i tentokrát to budeme muset vylepšit, tak já už si myslím, že asi je čas si zahrát.
8: Ano.

0: To byly Red Hot Chili Peppers ve středečním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 8 hodin 42 minut a my si dál chceme povídat o basketbalu. Hráči Slavie Nymburk mají před sebou premiéru v Lize mistrů a my bychom snad teď znovu a lépe měli být ve spojení s Patrikem Samurou. Tak ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno i vám.
0: Hodně tedy se pojďme vrátit zpátky k tomu, že je to samozřejmě i pro vás výjimečný den. Půjde o vaše první utkání v Lize mistrů, tak jak se na to těšíte?
1: Jo, já se těším neskutečně, jak říkáte, nějaká první zkušenost takhle s mezinárodním basketem a uvidíme, jak to dneska dopadne, aby řekli, že jsme takticky a mentálně připraveni.
2: Hodně se mluví o tom vašem pardubickém azylu, máte za sebou aspoň jeden trénink v Enteria aréně, tak jak se vám tam líbí?
1: Jo, včera jsme tady trénovali, na halu jsme si zvykali, hodně jsme stříleli, zároveň jsme dělali nějaké věci, které budeme hrát, které hraje Alba a na halu jsme si zvykli, si myslím.
0: Patriku, vnímáte to jako nevýhodu, že nemůžete nastoupit v tom, řekněme, vyloženě domácím prostředí? Je to samozřejmě téma, které se už probírá delší dobu a jste s tím smíření?
1: Jo, já bych řekl, že hráči tady, jak zahraniční, tak i čeští, jako hráli už ve spoustě halách. Na nic samozřejmě bude, uvidíme, jak tady budou fanoušci. Já upřímně nevím, doufám, že přijdou v hojném počtu, ale uvidíme.
2: Křídelník basketbalistů Slavie NBK Patrik Samura je s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport. Jaké vlastně máte jako tenhle nově vytvořený, sloučený klub v basketbalové Lize mistrů ambice?
1: No tak ambice jsou samozřejmě nejvyšší, uvidíme, jak to půjde, my samozřejmě chceme jít zápas od zápasu, dneska to bude Alba, příště to bude Bilbao, pak i Gokea a uvidíme, jak to všechno dopadne, ale chceme vyhrát každý zápas.
2: Mimochodem pro vás osobně, byla i Liga mistrů tím lákadlem, proč jste se vrátil z Francie do Čech hrát basket?
1: Jo, to bez pochyby, když se tahle možnost jakoby naskytla, tak jsem nad ní moc jako dvakrát nepřemýšlel a vzal jsem ji.
0: Já se možná ještě okruhem vrátím k tomu začátku, protože ten byl extrémně zajímavý podle mě a ne, možná mu všichni na 100% rozuměli, tak byste říkal, že tedy teď ráno ještě studujete kyberbezpečnost. Rozuměl jsem vám správně?
1: Jo, je to tak, já jsem v červnu, tak jsem dokončil bakalářskou vlastně práci, už jsem bakalář a teďka pokračuji v nějakých jako certifikátech, což znamená, že se jakoby na ně učím a abych měl nějakou akreditaci potom po basketu, řekněme.
2: Takže Slavia se o své webové stránky nemusí obávat.
1: Ty jo, webové stránky nevím, dřív jsem je dělal taky, teď už moc ne, ale to nechám asi profesionálně v tomhle oboru.
0: To říká Patrik Samura, se kterým jsme si povídali v ranním vysílání radiožurnálu Sport.

0: Sport nejenom o tom, jak mu ten čas do dnešních 18 hodin, kdy nastoupí v Pardubicích proti Albě Berlín, uplyne. Patriku, moc děkujeme, ať se daří, mějte hezký den.
1: Já díky vám, naschle, hezký den taky.

0: byl Sting v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 8 hodin 48, skoro 49 minut. Blíží se pravidelný čas, pravidelná rubrika, budeme soutěžit v posledních dnech, mimo jiné soutěžíme tedy docela často i v našem dopoledním a odpoledním vysílání, tak nás určitě poslouchejte celý den, můžete se třeba díky tomu dostat na Velkou Pardubickou. Teď já ze všeho nejdřív připomenu telefonní číslo 221 552 222, to se vám bude hodit za chviličku, a taky připomenu to pravidlo, pokud jste vyhráli něco od nás v uplynulých 2 měsících a opravdu počítají se i ty dopolední a odpolední soutěže, tak ještě chvilku počkejte a dejte šanci ostatním. Honzo, o co dneska budeme hrát?
1: Ve hře jsou, myslím, vstupenky, o které může být docela zájem. Jde o nedělní extraligový zápas mezi hokejisty Pardubic a Třince, 2 týmů, kterým to jde.
0: Šlágr kola, říkali jsme v magazínu po pondělním.
1: No, myslím, že jaký jiný vlastně souboj takhle označit, než když druhý nastoupí proti prvnímu, který navíc nestratil ani bod. No a když jsme přemýšleli nad tím, čí hlas vybrat dnes do soutěže, tak jsme se ubírali směrem, že sáhneme po někom, kdo to zná v obou těchto klubech, a abyste pochopili, o čem bude mluvit, tak je to zároveň brankář, který se relativně nedávno v pozdním hokejovém věku dočkal debutu v národním týmu.
2: Nejstarší nováček, bych řekl, možná po Honzovi Peterkovi. Ne, je to krásný, já jsem na to strašně rád a je jedno, v jakém to je věku, hlavně, že to přišlo. Takové ocenění ty práce, co se dařilo za poslední roky. Já se pokusím zachytat, co nejlíp to jde, jak pokusím se navázat na playoff formu, když to bude, byl bych strašně šťastný.
0: 221 552 222, to je telefonní číslo, které v tuhle chvíli říkám už jenom pro formu, protože mi tady telefony zvoní. Tak krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, slyšíme se.
0: Dobrý den, a slyšel vy jste zvuk a poznal jste sportovce?
3: Já to zkusím tipnout. Ondřika Cetl?
0: Hotovo, gratulujeme, tipnul jste to velmi dobře. Tak ta nápověda pomohla, že velmi dobře zná oba dva kluby?
3: Určitě ano, určitě ano.
0: Výborně, a s kým se půjdete podívat na hokej?
3: A ještě to musím promyslet, možná s manželkou a uvidíme.
0: No to je, myslím, hodně dobré řešení. Máte ještě pár dnů času na to vyřešit. My si teď samozřejmě zahrajeme, vy nám ale určitě zůstaňte na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam stupenky poslat.
1: A ještě důležitá informace, poslouchejte nás i v pátek, protože budete ve hře v našem finále o bezdrátová sluchátka, a navíc už teď, kromě těch stupenek na hokej pro vás, nevím, jestli pro vás nebo pro manželku, ale pro jednoho z vás určitě budeme mít tričko Radiožurnálu Sport.
0: Tak zatím naslyšenou.
3: Děkuji, mám za sebou.

0: To byly Nightwish, posloucháte středeční radiožurnál Sport v 8 hodin a 58 minut. Fotbalisti Španělska v té české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Vyhráli 2-1. No a tu svoji sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení prodloužili na úplně neuvěřitelných, Honzo, 42 zápasů.
1: Klobouk dolů, to je opravdu pořádný počet. A pokud se díváme na další evropské reprezentace, tak druhé je v téhle tabulce, statistice Nizozemsko, protože to vypadlo z mistrovství světa na penalty, takže můžeme mluvit o sérii neporazitelnosti, protože to je fakticky remíza, která čítá 9 duelů, no, ale možná nám tady roste nový gigant, protože... No,
0: roste tam, kde byste ho určitě nečekali.
1: Na skále.
0: Na skále.
1: Na skále na Gibraltaru. Právě tenhle tým, tahle reprezentace má totiž třetí nejdelší šňůru bez porážky z evropských národních týmů. Pravda, je to zatím na 6 utkáních a to díky tomu, jaké soupeře Gibraltar měl. V několika případech to byly přípravné mače, a to proti britským panenským ostrovům, Kajmanským ostrovům, Svatému Tomáši a Princovu ostrovu, teď naposledy v Lichtensteinsku, a mezi tím tedy byly dva duely Ligy národů té nejnižší úrovně D a remízy s Andorou a na Maltě. Ale tedy i tak myslím, že pro Gibraltar je to docela solidní počin a už se trochu bojím, pokud třeba v evropské kvalifikaci los přisoudí Česku právě tohohle soupeře.
0: No rozhodně to ukazuje, jak důležité je umět si vybrat, s kým hrajete.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Devět hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
4: Průměrná sazba hypoték v říjnu rostla 7. měsíc v řadě. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamasu. Čeští fotbalisté zakončili reprezentační program 4. porážkou. Kolona se tvoří na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla na 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izrael přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
5: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. A riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
6: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
4: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné.
3: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Sport. Čeští fotbalisté dál čekají na úvodní body pod novým trenérem Santin Deniou. I ve čtvrtém zápase Ligy národů prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Domácí skóre otevřeli díky vlastnímu gólu kapitána Vladimíra Coufala, který dohrával situaci ve vápně a srazil si míč do sítě, ačkoliv Angličané akci nedobíhali. Reprezentační záložník Michal Sadílek k tomu říká.
8: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Cuf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože s tím hráčem běží do toho vápna, takže tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
7: Závěrečné 2 duely ve skupině Ligy národů čekají reprezentaci v polovině listopadu a argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání v Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek, na 2 nahrál a 1 sám dal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem a taky Pražský okruh ve sjezdu z D1 ucpaný. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do kolony dojíždí za Rousínovem kolem 213. kilometru. Sunuje se to kolem nájezdu od Slavkova Krohlence na 206. osobní auta asi 20 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna silnější provoz od sjezdu na Velké Popovice k jižní spojce a hlavně je na exitu 12 ucpaný sjezd na Pražský okruh. Tam se směrem na letiště sotva sunuje kolona kamionů. Vedle nich i osobní auta, protože v omezení před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru se kolem porouchaného auta dá projet jenom levým pruhem. Kolona pak pokračuje i odvést se za tunely k nájezdu od Barandova celé, je to od D1 až na 50 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně stále vzniká kolona za Loděnicí z kopce ze 7. kilometru, táhne se na Pražský okruh Ořechu, teď je to přibližně na 35 minut osobními auty. A dlouhé kolony po Praze na řadě dalších míst stále, třeba východní okruh směr Lanový most, zůstává ucpaný kamiony už z Novopatské k Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.
0: 9 hodin 6 minut, dál posloucháte středeční Radiožurnál Sport a dál vám přejeme krásný den ze studia dnes s Janem Suchanem. No a pojďme dál mluvit o hlavním tématu toho dnešního dne, a to samozřejmě je účinkování české fotbalové reprezentace v Lize národů, a jsme velmi rádi, že by s námi teď ve spojení měl být člen bronzového týmu z Eura 2004, mistr Evropy do 21 let a dnes taky sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. Hezké dopoledne.
10: Krásný ráno.
1: Štěpáne, pojďme začít tou teplickou stopou. Co to vlastně pro váš klub znamená, že má po letech opět českého reprezentanta a navíc Matěj Radosta naskočil do všech těch 4 zápasů Ligy národů?
10: Tak určitě to bylo pro nás milý překvapení a samozřejmě skvělá reklama pro klub, že jsme opět po letech dokázali vychovat českého reprezentanta.
0: Takže sportovnímu řediteli Teplic takhle touhle dobu pořád zvoní telefon?
10: Tak tím, že je po přestupech, tak si myslím, že to na chvilku ochladne, ale věřím tomu, že nějaký náznaky už samozřejmě máme, ale říkám, Matěj to bude muset prokazovat dál v lize a věřím tomu, že by se mohl podařit zase nějaký přestup směrem ven.
1: Když jsem se díval na webové stránky fotbalistů Teplic, tak se tam chlubili vlastně nejen Matějem Radostou, ale že severočeským klubem prošli například i Alex Král, Václav Sejk, Ondřej Krič-Faluši, takže
0: Chaloupek.
1: Štěpán Chaloupek, té radosti bylo víc. A když už se tady přece jenom dostaneme k celému tomu českému týmu, tak kdo další Štěpána Vachouška v tom končícím reprezentačním okně zaujal z těch netolik prověřených reprezentantů?
10: Tak určitě to byl Ambros, který vypadal, si myslím, že velmi dobře a prokazuje tu formu, kterou si přivez Anderlechtu a myslím si, že i ve všech těch zápasech dokázal, že do té reprezentace patří a jak jste zmiňoval ty jména, tak to je pro nás opravdu velký kredit a jsme rádi, protože my se vlastně těm klukům tu šanci nějakým způsobem chceme dát, i když jsou mladí a máme k tomu trenéra, který se toho nebojí a za to jsme rádi.
0: Sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Když se dostaneme k tomu poslednímu duelu, který se včera večer hrál ve Wembley proti Anglii, Štěpáne, shodneme se, že zrovna ten vyšel asi nejméně české reprezentaci?
10: Tak já si myslím, že to cítí každý. Myslím si, že to cítili ty hráči, že to byl nejméně povedený zápas, ale zase musíme si uvědomit to, na jakou kvalitu jsme narazili a myslím si, že Angličanům zrovna ten zápas vyšel dokonale a na druhou stranu bych viděl ty pozitiva, prostě, že se snažíme i v takovémhle nepříjemném prostředí a v takovémhle bouřlivém prostředí jsme se snažili hrát po celých 90 minut. Sice to nevypadalo tak dobře jako ty předešlý zápasy, ale já pevně věřím, že ten český nároďák se mění a že se bude měnit dál a že budou dostávat šanci i ostatní hráči, kteří na to budou momentálně mít a já to vidím pozitivně.
1: Takže chápu to správně, že vy jste příznivcem té cesty, kterou si zvolil nový španělský kouč Santidenia.
10: Tak já si myslím, že celý ten národ čeká, co vlastně se stane, nebo co vlastně od toho očekával. A já pevně věřím, že prostě teď ty hráči, kteří tam přišli a byli noví, tak dokázali to, že tomu nároďáku můžou něco dát, něco novýho, svěží vítr a bude samozřejmě záležet na nich, jak tu šanci chytějí za pačesy a jak se jim bude dařit v těch těžkých zápasech.
0: No a jak dlouho myslíte, Štěpáne, že tahle pozitivní atmosféra kolem českého týmu vydrží, pokud se nedostaví body, protože samozřejmě tohle byly extrémně těžcí soupeři, na tom se všichni shodneme, ale jak dlouho myslíte, že budou funkcionáři i fanoušci trpěliví?
10: Tak bude se to odvíjet od těch výsledků, tak jak jste řekl, prostě dokud nebudeme sbírat body a bude ta hra takováhle, tak samozřejmě ten čas tomu trenérovi bude utíkat, ale já pevně věřím, že s takovouhle hrou a s takovýmhle prostě nastavením budou přicházet i ty výsledky a já si myslím, že ta pozitivní atmosféra bude dál pokračovat.
1: Ještě bych se možná na závěr Štěpána Vachouška zeptal, byť vy jste býval vynikajícím chvíli útočníkem, pak záložníkem, tak co říkáte na české brankáře, protože pokud nás asi někde netlačí bota, tak je to právě v brance Lukáš Horníček, Antonín Kinský a spolu s nimi Matěj Kovář a to ještě řada solidních golmanů se vůbec nedostala do nominace, tak co vy na to a kdo pro vás je tím číslem jedna?
10: Tak já si myslím, že to je neskutečný, vlastně že dokážeme vychovat prostě takovýhle tři kvalitní golmany, jak jste řekl, ještě za nima, já si myslím, že budou dva, tři, takže to je skvělá vizitka a tam asi nás tlačí bota úplně nejmíň a nechci jednoho z nich vyzdvihovat, ale myslím si, že všichni tři tu kvalitu obrovskou ukázali, že jí mají, že můžou tomu českému nároďáku přinést a bude pak záležet na momentální formě na trenérovi, jak se rozhodne, koho do té branky postaví.
0: To říká člen bronzového týmu z Euro 2004, mistr Evropy do 21 let a dnes sportovní ředitel fotbalových Teplic Štěpán Vachoušek. Štěpáne, moc děkujeme za váš čas a hezkou středu.
10: Já taky děkuju, hezký den.

0: Rolling Stones dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport a čeští judisté doufají, že právě dnes by se mohli na mistrovství světa dočkat prvního úspěchu. Po konci Chusněna Karimova v prvním a Terezy Bodnárové ve druhém kole totiž půjde do akce dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová a přímo v Baku u toho bude reportér Petr Kadeřábek. Petře, hezký den.
1: Dobré ráno, já jenom dopovím k té Tereze Bodnárové, ona vypadla ve třetím kole a odjíždí z mistrovství světa v první desítce světa. To není úplně zanedbatelný úspěch, i ty body do olympijské kvalifikace jsou dost vysoké a Tereza Bodnárová tady ve dvou zápasech, které vyhrála, opravdu předvedla výtečné judo a prohrála s pozdější mistryní světa s Japonkou Abeovou, která na světovém šampionátu ještě ve své kariéře neprohrála, byť jen jeden jediný zápas.
2: Petře, nebyl ten první zápas před kolo?
1: Ne, nebyl. Na mistrovství světa předkola nejsou. V prvním kole má maximálně někdo z judistů volný los. Ono to bylo špatně pochopeno českými médii, protože na svazovém Facebooku bylo uvedeno, že Tereza Bodnárová dostala Fan Krevelovou do předkola, ale to není pravda. Je to prostě první kolo i bodově. Je to hodnoceno tak, že ona dostává body za vyřazení ve třetím kole, to znamená 320 bodů do olympijského žebříčku.
0: Tak my moc děkujeme kanceláři pro uvádění tedy faktu na správnou míru Petra Kadeřábka a teď už pojďme dál a tím se omlouváme nejenom Tereze Bodnárové, ale i celému českému judu. My jsme už, Petře, v dnešním vysílání Renatu Zachovou slyšeli jsme jí mluvit o přívětivém losu pro to úvodní kolo, tak souhlasil by se, jak to vypadá dál?
1: No rozhodně bych souhlasil, protože mohla dostat tedy o poznání horší soupeřky a Lichtenštejnka Vysová je rozhodně, nech řekl bych snadnou, ale soupeřkou, přes kterou by Renata Zachová, co by dvojnásobná mistryně Evropy, měla projít. Pak to bude těžší souboj s Laurou Vasquezovou Fernandézovou, která právě měla volný los v prvním kole. No a dál už by, pokud by se podařilo Renatě Zachové, a já v to věřím, protože její judo by mělo právě na španělskou silovou judistku platit, tak by narazila možná na Manon Dekerovou z Francie a nebo na Rusku Lilu Ašviliovou. To je samozřejmě původem Gruzínka a ta je nastupující generací světového juda. Tam by to bylo opravdu velmi složité. Tady si myslím, že se bude, já nechci použít to kliše, slámat chleba, ale prostě tenhle ten zápas si myslím, že bude hodně rozhodovat, protože pak už by tam asi prošla, dejme tomu, Joanne van Lieshoutová z Nizozemska, což je světová trojka, ale i tu dokázala Renata Zachová ve své kariéře porazit. A dnes, když jsem s ní jel vlastně autobusem sem do haly, tak byla opravdu velmi dobře naladěná. Ještě mi říkala, jestli nechci zase ještě nějaké video natočit, tak jsme říkali, že přeci jen ne, ale byla opravdu velmi uvolněná a když jsem se bavil i s jejím sparingem, tak ten říkal, že možná v takovéhle formě se s ní nikdy nepřipravoval, nikdy se s ní nepral.
2: Takže pokud by si se měl tipnout, kam by podle tebe mohla Renata Zachová v kategorii do 63 kg dojít?
1: Takhle ten tip bude trošku i přání. Já bych chtěl, aby jsme ji viděli ve večerních blocích. Večerní bloky jsou boje o medaile, to znamená dva zápasy o bronz 63, no a pak také finále. Já jsem jí typoval, že by se mohla utkat s Harukou Kajuovou, světovou jedničkou z Japonska, no a k tomu by mohlo dojít pouze ve finále nebo v boji o bronz. Tak věřme, že ten tip vyjde.
0: Budeme držet palce samozřejmě. Na mistrovství světa, Petře, nejde jenom o medaile, ale taky jde o body do olympijské kvalifikace, tak můžeš prosím připomenout, jak ten systém vlastně vypadá?
1: Já už jsem to vlastně naznačil, že ty body i z mistrovství světa jsou opravdu velmi vysoké. Ten olympijský žebříček a pak vlastně i postup na olympiádu se tvoří dva roky. Tenhle ten rok bude posléze půlen, to znamená, že za tento rok získají jen poloviční část bodu a za ten další rok už to budou 100% body. Ale třeba právě Tereza Bodnárová vybojovala bronzovou medaili na Grand Slamu, což bylo teď v současnosti 500 bodů, bude do olympijského žebříčku počítáno 250, ale teď je to 500, 320 bodů navíc teď za mistrovství světa a získala tak dohromady do olympijské kvalifikace víc bodů, než které získala v předchozích dvou sezónách dohromady. Je to opravdu velký přísun. Nejvíce bodů je samozřejmě mistrovství světa a pak také turnaj Masters, kam by se mohli probojovat historicky vlastně největší počet českých judistů. Vypadá to, že by tam mohlo startovat v Dušanbe na konci prosince až pět českých judistů. A tam vlastně jen za to, že na nastoupíte do zápasu, projdete vážením, tak dostanete stejně bodů, jako když vyhrajete European Open, to znamená ten turnaj třetí kategorie, nad ním ještě Grand Prix, Grand Slam a ty jsou právě bodovány výše a výše, nejvíc tedy, jak jsem říkal, mistrovství světa a po něm Masters, které je ale pro zvané prvních 36 z každé váhy se tam dostane. A pokud chce judista projít do toho olympijského turnaje, tak je potřeba právě na turnajích Masters startovat.
2: Povídáme si s Petrem Kadeřábkem, který, jak slyšíte, je už v hale, kde se koná mistrovství světa v judu a kde se dnes těšíme na Renatu Zachovou, ale pojďme se ještě vrátit ke včerejšímu vyřazení Chusnidina Karimova v prvním kole. Co na to říkáš?
1: Co on na to říkal? No nic.
2: Co ty na to říkáš,
1: Petře? Protože on prostě utekl. No, já bych chtěl slyšet i jeho slova, ale on byl z toho hodně špatný. Já jsem byl velmi překvapen. Velmi jsem byl překvapen nejen z toho, že rozhodčí neuznali nejprve oceněné Vazary. To byl chvat, kterým se Karimov představil hned v první minutě, ale když jsem ho viděl potom zpomaleně, tak opravdu tam byla mírná prodleva, přišel kontr od soupeře a nemohla to být uznaná bodovaná technika. A pak Chusnidin Karimov, já jsem čekal, že v tomhletom zápase dostanou oba dva judisté třetí šido a dostanou oba dva Hansoku Make a prostě nepostoupí nikdo, protože na to se nedalo koukat. Vlastně nikdo z nich se neprál, nepředváděl techniku, tak jako třeba teď Galakaradze, tedy domácí Azerbajdžánec, proto pode mnou slyšíte ten ohlas fanoušků, kteří chodí v hojném počtu arény Heydar Alijeva a pozbuzovat hlavně domácí fanoušky. No a včera tedy rozhodně nikoho nezvedali. Soupeř Karimova Šumaradov ze sedadel, takže tenhle ten zápas byl opravdu hodně nepodařený a Chusnidin Karimov, pokud chce pomýšlet třeba na nějaké body do olympijského žebříčku, tak tedy musí výrazně, ale výrazně zlepšit svůj projev na tatami.
0: Mistrovství světa v judu se odehrává v těchto dnech přímo v Baku. Je u toho náš reportér Petr Kadeřábek a ještě jednou připomínám, že se s ním znovu uslyšíme ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože do akce půjde dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová. Petře, tak zatím děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou zhruba za nějakou 3/4 hodinku.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tipsport Extraligy na Radiožurnálu Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A teď také aktuální zprávy. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už po druhé. Před 2 lety to bylo zejména kvůli formalitám. Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných, včetně 3 dětí, si žádal ruský útok na město Priluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Jednoho člověka vyprostili z trosek. Ruský útok na Kremenčuk v centrální části Ukrajiny pak má 2 oběti a 7 zraněných. Oznámil to šéf vojenské správy Poltavské oblasti Vitalil Djakivnič. Ukrajinské úřady už dřív informovali o 2 obětech v Kyjevě. Uchazeči o posty v senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. A v Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 000 000 korun.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Anglie 0-3 a po úvodních 4 zápasech reprezentační soutěže jsou bez bodu. Skupinu zakončí v listopadu proti Španělsku a v Chorvatsku. A plzeňští hokejisté vedou po 5. kole tabulky Ligy mistrů. Šelefteho porazili 4-2 a v soutěži zůstávají 100%. Liberec vítězil nad dalším švédským celkem Frölundou 3-2 v prodloužení. Dnes ve 20 hodin a 15 minut nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D2 před Brnem, kolony i na D5 před Prahou. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Židlochovice kolem 10. kilometru. Nezvykle teď i osobní auta, protože na 8. kilometru je krátkodobé zúžení do pravého pruhu. Dál se potom sunou zase hlavně kamiony, tradičně k D1. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se za Loděnicí sune dlouhá kolona kamionů pravým a případně stoupacím pruhem z 8. kilometru. Osobní auta v levém se přidávají za Rudnou kolem 3. a přes omezení na 0. pokračují dál kolonou na Pražský okruh k Ořechu. Tenhle úsek osobním autem je asi na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru opačně z D1 na letiště se ucpává už sjezd z D1. Kamiony postávají, osobní auta jedou velmi pomalu. Jednak v omezení před sjezdem na Jesenici překáželo porouchané osobní auto, to už se podařilo odklidit. No, kolona se natahuje dál před Choloupický tunel, do kterého regulují vjezd kvůli následně silnému provozu za Lochkovským tunelem. A v Praze ještě kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác k Mrázovce na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue dohrávají v 9 hodin a 37 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport ve středu 7. října. Dnes je to přesně 36 let od první branky Jaromíra Jágra v NHL. Jágr vstřelil 7. října roku 1990 v dresu Pittsburghu Penguins.
1: Bylo to proti New Jersey Devils. Sám Jágr si na ten gól dobře pamatuje. Mluvil o něm jako o ošklivci. Je pravdou, že později v kariéře dal mnohem krásnější trefy.
0: V tomto zmiňovaném utkání, které se odehrálo na den přesně před 36 lety, padlo celkem 11 branek. Pittsburgh vyhrál nad New Jersey 7-4.
1: Tehdy 18-letý nováček v NHL Jaromír Jágr se dostal do předbrankového prostoru a dorazil odražený puk za záda brankáře. Jim Johnson shot, save, rebound, score!
0: Jágrovu kariéru asi velmi dobře znáte, přesto stojí za to si několik čísel připomenout, ono se to neomrzí. Narodil se 15. února v Kladně, historicky je mezi všemi hokejisty NHL, co do počtu kanadských bodů druhý nejlepší po Wayneu Gretzkém, v tabulce nejlepších střelců NHL je čtvrtý.
1: V NHL získal 2 Stanley Cupy, 5x byl vítězem kanadského bodování sezóny a stal se nejproduktivnějším Evropanem, kdy hrajícím v téhle soutěži. V roce 1999 dostal cenu pro nejužitečnějšího hokejistu NHL, 3x byl hráčskou asociací zvolený nejlepším hráčem roku a stal se taky nejstarším hokejistou, který v NHL vstřelil hattrick.
0: No a 7. října přesně před 36 lety vstřelil Jaromír Jágr svůj vůbec první gól v NHL.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu v maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport v 9 hodin 45 minut a s Petrem Kadeřábkem z juda se uslyšíte za pár okamžiků, ale ještě předtím s Janem Suchanem doplníme to, co už jsme tady párkrát načali o tenisu. Já už můžu přidat jeden konečný výsledek, protože Kateřina Siňáková po boku Číňanky Chang zvládli úspěšně osmifinálový duel v Pekingu, no a dokázali si poradit tedy s česko-polským párem Bartuňková-Chvalinská. No a ten druhý zápas, který jsme společně v ranním vysílání Radiožurnálu Sport sledovali, aspoň tedy na dálku, to je duel Tomáše Macháče v Šanghaji.
4: Ano, a i s

0: ním stojí na kurtu a běhá a mlátí do míčku raketou člověk, který se jmenuje Chang. V tomto případě je to ale soupeř, muž, který býval tak jeho deblovým parťákem, ale teď tedy jde o to, kdo postoupí do druhého kola v Šanghaji, a blíže je tomu Číňan, protože vyhrál první set jednoznačně 6-1, ve druhém sice Macháč vede 4-3, ale teď servíruje Chang a má dva gamboly. Takže se zdá, že bohužel by mohla pokračovat ta nepříznivá série Tomáše Macháče, který už několikrát v řadě nedokázal přejít na turnajích ATP přes první kolo.
1: Judo už dostalo v našem vysílání prostor. V předcházejících dnech už jsme taky mluvili o tom, že Chusnidin Karimov a možná i Tereza Bodnárová skončili přeci jenom o trochu dříve, než jsme doufali a než jsme čekali. Ale Petr Kadeřábek, alespoň tedy z toho, jak jsme si s ním dnes už povídali, doufá, že dnes by to mohlo dopadnou trošku jinak. Do akce totiž půjde dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová, no a přímo v Baku u toho bude tedy Petr Kadeřábek. Petře, slyšíme se, hezký den.
2: Slyšíme se, dobrý den ještě jednou z azerbajdžánského Baku. Teď právě probíhá zápas před tím, než nastoupí na tatami Renata Zachová. Ruska Liliva Švilová vede 20 sekund před vypršením toho časového limitu nad Barriosovou z Venezuely. 1-0 na Juko a vypadá to tedy, že za pár sekund ten zápas končí, protože Ruska má stále velikánskou převahu. Vše sleduje také viceprezident Světové judistické federace Vladimír Várta, který sedí přímo u tatami číslo 1, kam právě Renata Zachová za chviličku nastoupí.
1: To říká Petr Kadeřábek a my samozřejmě na zápas Renaty Zachové se znovu zpátky do Baku vrátíme, ale teď ještě chvilička je tedy na nás, Honzo.
0: Ano, tak toho můžeme využít k pozvánce k dalšímu poslechu radiožurnálu Sport. Měli jsme trochu obavy, jestli stihneme rozhovor v pořadu na place Davida Novotného s letošním mistrem světa a taky světovou jedničkou v moderním pětiboji Matějem Lukešem, protože jsme právě nevěděli, jak se bude vyvíjet judo, ale zdá se, že Renata Zachová by to měla stihnout do 10:00 celé to své utkání, takže po 10:00 se opravdu můžete těšit na ten slibovaný rozhovor.
1: No a teď už tedy můžeme zamířit zpátky na judo za Petrem Kadeřábkem.
2: Renata Zachová se uklonila své soupeřce Visové z Lichtenštejnska, která je o 230 míst v žebříčku níže než Renata Zachová, ale první stač vychází velice 21-leté lichtenštejnské naději. Teď Renata Zachová se ale snaží o to Mojnágu a no, neřekl bych, že byla úspěšná, ještě to není ani juko, ale Renata Zachová a poté, co přehodila svou soupeřku, která ale nedopadla ani na bok, ani na záda, tak přechází v nevaze, tedy v boji na zemi do držení, ale teď bylo hlášeno mate a po prvních 37 sekundách je tady přerušeno. Rozhodně ale musím uznat, že favoritka Renata Zachová teď musela čelit velkému náporu Lichtenštejnky. Nebylo by to vůbec poprvé v dnešním programu, kdyby vypadla favoritka. Už jsme to tady viděli hned několikrát. Teď třeba bojuje i Pinard Bušeminová z Kanady, což je olympijská medailistka teď proti Bulharce Mamadové v Golden Score. Ale zpět na tatami číslo 1, kde Zachová teď má v další steči převahu, znovu přišla do boje v nevaze, ale nedokázala se dostat tak, aby mohla svou soupeřku upáčit, udržet na zemi nebo uškrtit, a tak znovu bylo zahlášeno mate po první minutě, tedy stále nerozhodný stav 0-0, žádné šido. Je to velmi aktivní judo, překvapivě pro mě i pro Lichtenštejnku teď, ale znovu krásný pokus o chvat od Renaty Zachové, snažila se o učimatu, ale nedokázala zasunout ruku pod ruku své soupeřky a přehodit jí přes bok, a tak se pokračuje zatím bez bodového zisku, znovu tedy zahlášeno Hajime, znovu v kumikatě boj o ucho. Renata Zachová se snaží chytit pravý rukáv své soupeřky a levou rukou dostat také na límec. Teď se jí to podařilo a znovu se snažila tentokrát o Sojnágu, kdy chytla oběma rukama svou soupeřku za límec, choulila se před ní, otočila se rychle, ale nedokázala jí přehodit to, protože Lichtenštejnka ukázala, že má velmi rychlé nohy a oběhla chvat, který se snažila uskutečnit Renata Zachová. Znovu přerušeno, už se perou obě dvě judistky 2 minuty. a zatím tedy bezbodované techniky. Renata Zachová teď bude hledat jak na mladou Lichtenštejnku, kterou není snadné načíst, protože nejsou zatím žádné její výsledky, ale teď velmi dobré Koučigary vystoupila proti své soupeřce a podrazila jí nohu, ta dopadla na bok, znamená to tedy, a bylo tam i rameno, takže je přiznáno Vazary. Renata Zachová tak na začátku třetí minuty vede, co by favoritka v tomto souboji prvního kola mistrovství světa. 10-0, chcete-li, prostě připsáno Vazary, zatím není bodovaná technika na straně Lichtenštejnky a doufáme, že to tak zůstane a třeba Renata Zachová ještě jeden nějaký bodovanou steč předvede. Teď znovu Renata Zachová v komikatě se snaží dostat co nejblíže ke své soupeřce a teď nebude to, ne, ano, konec, je to Juko. Znovu to bylo Sojnaga, přes kterou se dostala k bodované technice a tak si připsala to nejnižší bodové hodnocení, ale už má i to střední, takže Vazary Juko na straně Renaty Zachové, Lichtenštejnka zatím stále bez bodu a čelí opravdu velkému náporu Renaty Zachové, která teď naopak čelí nástupu své soupeřky, ta se také pokusila oplatit Renatě Zachové Sojnágu, jenže nakonec okontrovala Renata Zachová nástup Lichtenštejnky, na Koučigary povalila na záda i přesně na obě dvě lopatky, znamená to, že si připsala všechny tři bodované techniky Juko Vazary i Ipon a Renata Zachová postupuje do druhého kola na mistrovství světa. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Neil Young dohrává je 9 hodin a 56 minut. Jsme moc rádi, že dál trávíte svůj čas ve společnosti středečního radiožurnálu Sport a určitě neprohloupíte, když nás budete poslouchat dál. Po 10. hodině pravidelný pořad na place s Davidem Novotným. Dnes jeho hostem bude moderní pětibojař Matěj Lukeš.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Zahraniční obchod zůstal v srpnu v deficitu, klesla i produkce ve stavebnictví. Za vydírání kardiochirurgů uložil soud peněžité tresty. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu směrem na letiště před Cholupickým tunelem. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zahraniční obchod skončil v srpnu ve schodku 5 miliard 300 milionů korun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období loni je to o více než 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. V druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. Přestože se začalo stavět víc domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu, říká za statistiky Radek Matějka.
3: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl, a to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
1: Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška pak 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek zatím není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv popírají. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
4: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichmann řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Švédští akademici předpoledne vyhlásí Nobelovu cenu za chemii. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé.
5: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali tři tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Národní tým tak v aktuálním ročníku soutěže dál čeká na body. Hokejista Tomáš Hertl je nejproduktivnějším Čechem v úvodu nového ročníku NHL. Vegas pomohl dvěma góly a dvěma asistencemi k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Český útočník se dvakrát prosadil v přesilovce z předbrankového prostoru a byl rád, že mu vyšla spolupráce s kapitánem týmu Markem Stonem.
7: Stoney makes a lot of passes, especially in power play to me there.
8: Mark Stone mi posílá hodně přihrávek před branku, hlavně v přesilovkách. Už před zápasem jsem mu říkal, že tentokrát už neminu. Jsem rád, že jsem byl na správném místě a vyšlo to. Doufám, že budeme hrát tak dobře i dál. Tohle byl asi náš nejlepší zápas v sezóně.
6: Další útočník Jiří Kulich přispěl Buffalo k výhře nad Minnesotou 3-2 v prodloužení, asistencí a brankář Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D2 před Brnem, nehody v Praze na okruhu u Písnice, taky v ulici k Barandovu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy za exitem Židlochovice se teď rozjíždí kolona z 10. kilometru, už jenom kratší zbytek, i tak opatrně dojíždějte. Zdržení už není dlouhé, protože krátkodobé omezení na 8. kilometru skončilo, ovšem kamiony v pravém pruhu se sunou dál až k D1. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se kousek před Cholupickým tunelem na 6. čtvrtém kilometru srazily dva kamiony. Na místě záchranka a hasiči, zabraný odstavný a část pravého pruhu. Kolona je už od sjezdu z D1 z exitu 12, kde to víc stojí než jede. Celý úsek osobním autem je asi na půl hodiny, kamionem i na výrazně déle. V Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směr Troja se za výjezdem na Letnou střetla dvě osobní auta, blokují levý pruh. Kolony jsou v tunelu od výjezdu na Dejvice, proto regulují vjezd do Blanky, postává se v Patočkově od Kajetánky a kolona je i před regulovaným vjezdem do Mrázovky. A v ulici k Barandovu ve směru z centra teď čekejte komplikace nahoře na Barandově. Hned za křižovatkou Slamačovou se srazilo auto s motorkou, záchranáři dojíždějí na místo, zatím je kolona od Geologické. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
10: David Novotný na Place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětibojař. Ahoj, Matěj.
11: Ahoj, děkuji za pozvání.
10: Jo, já jsem tě nezval, to je jedno. Výborně rozjetý. Jsi stávající mistr světa a zároveň světová jednička. To mistrovství světa se konalo v Číně. Jak je to dlouho? To není úplně dlouho.
11: Je to něco přes měsíc.
10: Je to něco přes měsíc a od té doby máš fofry docela?
11: Mediálně jo, tréninkově ne.
10: Nechaj tě odpočívat, ale a to mediální zaostření na tebe, jaký to je?
11: Tak jelikož jsem narazil na správný lidi, kteří mi to dokážou připravit, tak je to celkem v pohodě.
10: Takže máš někoho, kdo tě rozráží jako vlny, jo? Jakýho ledoborce?
11: Jsem to štěstí.
10: Měl jsi to štěstí. A samotného tě to vlastně jako to čím procházíš, jako těžší, nebo už tě to místě i jako, když neřeknu to hrubý slovo, obtěžuje?
11: Těší mě to, ale jako už jsem si dal přesně jako datum, kdy odjíždím za přítelkyní do Španělska, takže vím, že pak budu mít klid na nějakou dobu.
10: Hrozně přeskakuješ, že máš přítelkyni ve Španělsku, to je prostě otázka asi 12, to nejde takhle dělat.
11: Tak odjíždím prostě do Barcelony za někým.
10: za někým blízkým. Takže zatím tě to neobtěžuje a ve chvíli, kdyby tě to obtěžovalo, tak odjedeš jako do Jajo.
11: No, kdyby se to stalo obtěžující vůči tréninku, tak prostě si řeknu, že už je to na mě moc.
10: Polezou za tebou na trénink.
11: No tak...
10: Jsi mistr světa, světová jednička.
11: To je armádní prostor, tam se tak nedostanou.
10: Jo, tak tam budou pandury, nebo co tam bude, ani nevím, vlastně, co máme za zbraně. Můžeš mi popsat ten mistrovský závod v té Číně?
11: Tak
10: vůbec, jaký to je, jako odjet do Číny, nebo ty už máš asi nacestováno, viď?
11: No tak 24. Poslední roky to bylo celkem matematický kolečko, v pěti bylo jenom Egypt a jinak po Evropě, ale vlastně už po druhý jsme byli v Číně a tenkrát to bylo v takovém městě, který bylo trošku i vysoko, takže jsme tam odjeli dřív trošku.
10: Jakože jak moc vysoko?
11: 1200 třeba, což není zas tak moc.
10: To je pod sněžkou ještě.
11: No, to není tak, zas tak moc, ale v tom jako top výkonu to cítíte celkem dost.
10: A cítíš, jo teda?
11: Cítil jsem to ještě v kvalifikaci, jsem to cítil, z který jsem se na šestý dostal, to je pro mě takový nejvíc rizikový. Potom semifinále už bylo jako...
10: Jak se prochází kvalifikací? Nechvátej. Máme na sebe hodinku, tak nechvátej a pověs mi prostě, jakým sítem musíš projít, aby tak si...
11: Většinou to bývá, nebo většinou, ten rok to bylo tak 130-120 lidí a může postoupit 36. Takže jsou většinou 3 nebo 4 kvalifikační
10: velký
11: skupiny.
10: Velký síto hledle jako na to.
11: Takže to procento postupujících lidí
10: je fakt malý. A losuje se to, nebo jsou nasazení jako
11: je to,
10: frajeři?
11: Je to nasazení podle světového žebříčku, tak aby to bylo nějak vyrovnaný, je tam nějaký systém. Takže já, když jsem se pak stal světovou jedničkou, tak jsem věděl, že budu ve skupině A. To bylo jasný, tak jsem vždycky vstával brzo.
10: A ty jsi už před mistrovstvím světa byl světová jednička?
11: Už poslední závody, ne vlastně, po finále světový poháru, kde jsem byl druhej, jsem se dostal na první místo. Já jsem předtím byl druhej, takže to zase takový rozdíl.
10: Takže ta kvalda pro tebe nemusela být jako tak těžká. Víc na pohodu, když jsi byl nasazený do nějaký...
11: Ne, ty kvaldy jsou jako...
10: Losovaný úplně.
11: Losovaný pak jako, že jako to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, takový had se tam jasně jede, takže jako to, ty většinou to vyjde tak, že jsou stejně jako silný. Samozřejmě občas to jako vyjde, že některá má o hodně méně bodů, ale to je spíš prostě tak situačně. Ještě nám dávala taková komplikace, že tam pršelo ten den, takže nám z jednoho dne to rozdělili na dva a ty, co pak postoupili, pak hned měli další fázi, což je šerm těch 36 nejlepších, každý s každým na jeden zásah, což je stejně jako v kvalifikaci a proto je tam pro mě trošku těžší postoupit, protože jsem tam toho dá prostě hrozně moc zkazit. Takže když někde, i když ten nejlepší udělá prostě velkou chybu v kvaldě, tak už se tam nemusí dostat, protože to procento postupujících je fakt menší.
10: No a kvaldu jdeš jako celý pětiboj?
11: Jo, taky.
10: Celý pětiboj. Taky, no ty brďore, jaký složitý.
11: Protože dřív to bylo bez koní. Když byly koně, což k čemu se asi dostaneme, teď už nejsou.
10: Pohodě, já ti nebudu bránit v přeskakování, tak pohodě. Koně taky přeskakují, no jasný. Jo.
11: A, takže teďka už je to celý pětiboj prostě. A potom je to kolo šermu a potom už je semifinále, finále a tam je trošku jiný systém. A ty,
10: vy samotný se v tom vyznáte. Jo?
11: Já jo, ale...
10: Ty jo, ale ostatní se pane. Proto si mistr světa, protože se vyznáš v tom sítu, to je dobrý.
11: Vlastně je to třeba těžký třeba mojí babičce vysvětlovat každý rok, protože sám ty pravidla mění fakt často.
10: OK, ale musíš to udělat, ne? Babička jo, má zájem, každý rok to dělám, že babička má zájem.
11: Tenhle rok to nebylo zase tak těžký, to se nám jenom měnila vzdálenost plavání a přidala se jedna položka střelby. Jinak tam nebyly žádný jiný změny naštěstí.
10: Takže jsou tři položky teďko?
11: Pět.
10: My God. Tak za chviličku se vrátíme, pojedeme do Číny a budeme se vysvětlovat. Mám pocit, že to musíme vzít od plínek, protože tohle bude složitý. David Novotný na place, se mnou Matěj Lukáš, moderní pětiboj.

0: David Novotný na place, se mnou na mým place, Matěj Lukeš, moderní pětiboj, jsme se vydali do Číny. Dobře, dejme tomu, že už jsme prostě prošli kvaldou, než ti pověsí na krk medaily, tak kolik teda pětiboj, nebo kolik disciplín jednotlivě musíš absolvovat?
1: Třikrát pětiboj.
0: Třikrát moderní pětiboj,
1: Plus jeden šerm navíc.
0: No právě, plus jeden šerm navíc.
1: Čtyři dny to jsou.
0: Ach jo, no to je docela hodně dnů. No.
1: Jo, jo.
0: Dobře, tak jsme ve finále. Začínáme čím?
1: Šermířským pavoukem.
0: Šermu, těch 630.
1: Ne, to už přeskočili jsme semifinále totiž.
0: Aha, čili skvaldy 630 se semifinále postoupí kolik?
1: Půlka. Jsou dvě skupiny po 18.
0: Ano.
1: A postoupí z každý 9. Takže půlka.
0: Jasný, takže 18.
1: Takže to už třeba pro mě není tak obtížný, protože to prostě 50% lidí
0: 50%
1: postoupí. Předtím je to větší síto.
0: Lepší než nějakých 27 nebo 30 nebo kolik to.
1: No půlka, takže 18.
0: No počkej, ne, to je půlka, ale když jsi říkal kolem 120 a 36, tak to je nějakých přes 30%.
1: No.
0: Možná hodně. No, dobrý. Dobrý, takže tam se teda dostal. OK, přeskočili jsme, ale vrátili jsme se do semifinále, teď jsme ve finále. První je šerm.
1: Stejně jako pak to semifinále a finále, to nebylo tak těžký, tak to už je úplně stejný.
0: Uf.
1: Takže to je šermířský pavouk, vlastně 18 nejlepších, jo. Takže to je vlastně trošku plnější jako 16, klasicky jako ve fotbale, prostě osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále.
0: No ale nějaký tam dva přebejvají, protože 16,
1: je nultý kolo, tak poslední čtyři si to rozdají.
0: Nultý kolo.
1: Je okay. Poslední čtyři si to rozdají o ty dvě poslední
0: vidíš,
1: místa.
0: Je tam zase nějaký keč, takový háče,
1: čekaj. Nevyšlo jim to tam.
0: Ne.
1: A tam je to vlastně daný, že body jsou rozdaný za pozice. Takže první má 250 bodů, je to prostě daný.
0: První má, když vyhraješ šermířského pavouka, máš 200 pádě.
1: Jo, to je daný. Poslední 190.
0: Toho jsi si teda vyhrál, takže jsi začal s 200 pádem.
1: To jsem moc, nedal jsem ani jeden zásah, to jsem skončil s 208.
0: Nekecej, to ještě furt do 8 přijde, jako, že to
1: nejde. No nejméně 196.
0: No tak vidíš, a přesto, že jsi nedal ani jeden zásah, tak máš 200 něco, 200
1: no,
0: plus.
1: No, ještě asi 4 kluci byli horší.
0: Jejda, jak je to možný?
1: No, protože...
0: Dostali víc, se sekáno.
1: My jsme tam nasezený podle jako od jedničky do 18, prostě podle toho šermu, co byl předtím. Mm. Jak jsme šermovali všichni spolu.
0: Jo.
1: A pak, když prostě půlka vypadne hned v tom prvním kole, že jo, až na ty dva, co vypadly ještě v tom nultým, tak jsme tam seřazený podle těch čísel.
0: Okay.
1: Od nejvyššího, prostě od toho nejlíp nasezený, pro ten nejhorší.
0: Jasný.
1: Takže já jsem nemohl být horší, jak...
0: Pátý odzadu prostě.
1: Ne, nemohl, kdyby jako ty prohráli, jako ty, protože ty horší mohli vyhrát to kolo a tím za pádem mohli být v dalším kole. Takže já jsem mohl být nejhůř asi třetí od konce.
0: Ty jo, brďo, no takže šerm se ti nebude. Čím se šermuje?
1: Kordem.
0: Kord je ten, co...
1: Měli v Paříži
0: boda.
1: Bodná zbraň.
0: Je to bodná do půl těla, do hlavy.
1: Ne, úplně všude.
0: Úplně všude.
1: Jo, je to vlastně,
0: i haxny, všechno. Aha,
1: je to vlastně pro fanouška asi to nejjednodušejší z těch šermířských zbraní.
0: A i nejzábavnější možná, ne?
1: Že to asi záleží to na každém. Zase to není taková jízda tam zpátky.
0: Těch soubodů není tolik jako v šavli nebo tak, ne?
1: No v šavli ani soubod nic neexistuje.
0: Neexistuje?
1: No tam se vždycky počítá jenom jednomu.
0: Když seknou oba na jednou?
1: No právě tam je právo útoku, což je mega okay. Složitý a to jo, my jasný. Naštěstí nemusíme
0: jo,
1: řešit.
0: Jasný,
1: tam, když, tam právě u nás soubory jsou platné.
0: Jsou, aha, okay. Takže tam se tě nezadařilo, no a vidíš, a furt víme, že máš prostě zlatou na krku.
1: Což znamená, že ani soubod se nedal.
0: No a byl jsi taky usebraný, jako z toho říkáš, OK, teď už se nedá nic zkazit, teď už to jenom narvu ty zbylý disciplíny.
1: Asi takhle nějak jednoduše bych to řekl.
0: Jo, že jo.
1: No. A měl jsem úplně čisto v hlavě, prostě jsem žádný taktizování.
0: Jasný. Co je dál?
1: Pak je ta nová disciplína, ta
0: ty
1: překážková
0: brďo.
1: Dráha.
0: To bylo muset rozebrat, ale až potom.
1: No.
0: Překážková dráha, zadařila se?
1: Udělal jsem to, co jsem měl. Ne, nějak extra, jsem tam jako, nebyl jsem nějak extra rychlej, ale šel jsem techniky, co jsem chtěl a vlastně ty nejlepší udělali chyby. A já jsem šel nějaký prostě svůj průměrný výsledek. Jasně. A byl jsem asi pátý. Tady jsem se posunul asi na 11. místo průběžný potom.
0: Jasný. To ale ta byla výhoda pro tebe ne v tom, že ty jsi byl pátý, ale že ty dobrý šermíři nebo ty, co měli dobrý výsledek ve šermu, tady chybovali.
1: No vlastně ten, co vyhrál šerm, je zároveň nejlepší v té disciplíně, ale jako oparník.
0: Jenom,
1: a on spadnul. takže se tímhle vlastně jako ten závod dost ztratil, protože on si musí udělat vždycky náskok, protože tu poslední disciplínu nemá tak dobrou a tenhle ten Egypťan tam si vlastně zkazil si úplně závod, no, tímhle tím.
0: Jak dopadl celkově potom?
1: Jsi 11. Ale furt vybíhal první do toho, jo, ale...
0: Fakt, jo.
1: Jo, protože on je skvělý plavec, on jako první tři disciplíny může všechno vyhrát a pak tu poslední tam jako buď o sebe hne nebo ne.
0: Že se vyzývá a buď se dočká.
1: Jako jo, je to tak.
0: Pak je teda plavání.
1: Pak je plavání, od tohle roku jenom 100 metrů, dřív to bylo 200.
0: To je úleva pro tebe, nebo jsi byl spíš plavecký vytrvalec?
1: Byl jsem spíš vytrvalec. Asi
0: to
1: všem.
0: Není úleva?
1: Ne, úleva to není, no, nebo spíš jako je to lehčí, jako v tom závodním módu, jako kdybychom měli, protože my neplavem na max. My musíme tam šetřit síly před tím během. To je tady taková kalkulace prostě, jak rychle mám plavat, kolik mám, jako abych... Kolik bodů tam nechám prostě zadarmo.
0: Jasný, jo.
1: To je, tam musí člověk prostě s tím kalkulovat trošku.
0: A kdo ti pomáhá s kalkulem? Jako tréňa stojí na břehu a říká, rychle, pohuber lopatky, ne, šetři.
1: No tohle asi právě trénujeme v té přípravě a na tom tréninku, na tom závodě už musíme vědět.
0: Že jako, už to pak cítíš, jo?
1: Jo, musíme znát ten pocit
0: to
1: prostě.
0: Jsou to, já nevím, tři obrátky, ne? Tři je to 25?
1: No, může to být na 50, tady
0: může
1: to
0: být?
1: Může být, tam zpátky jenom, no. To mám radši.
0: Máš to radši? Jednou obrátku. Jo. Nemáš rád obrátky?
1: Nemám rád obrátky.
0: Aj, tam, tak otrbelce.
1: Většinou to naopak, většina lidí mají, protože si tam odpočinou, já si tam ještě víc vyflušu.
0: No a pak máme běh a střelbu zároveň.
1: Ano, něco jako biatlon.
0: A těch položek je 5 tedy.
1: Od tohle roku 5, dřív byly 4.
0: Dřív to byl úplně biatlon a teď už je to prostě ještě nadstandard.
1: No,
0: musí
1: ale
0: být
1: je to
0: něco extra, se mi zdá.
1: Je to pistol, takže jasně. S ní neběháme jako biatlonisti, máme ji tam na stole položenou na svém místě, který neměníme.
0: Laserová elektronická nějaká?
1: Na baterky prostě tuškový. Občas na letišti je to problém, jim to vysvětlit, jako, že to je prostě jenom ta hračka na baterky.
0: Že
1: prostě.
0: Nechceš vyhodit letadlo do vzduchu, že závodit.
1: Občas jim to nejde vysvětlit.
0: Jasný.
1: A je to vlastně dohromady 3 kilometry a je tam těch 5 střelet, takže to je 5x600.
0: 5x600, po každých 6 kilů je se pizza.
1: Jo, a jako začínáme tím, běžíme třeba stovku a pak s
0: pizzem. A vybíháš už v těch
1: intervalech.
0: Gundersenova metoda.
1: Gundersenova metoda.
0: Jo, přesně, je. Dobrý. Takže v tímhletím systémem a ty jsi vybíhal z jaký pozic?
1: Z 6.
0: To jsi si zaplaval tak jako, že jsi se moc nešetřil, ne?
1: No, byl jsem, taky šerm, jsem byl čtvrtý,
0: no, jasně.
1: Ale na prvního jsem měl ztrátu 37 sekund, což je celkem dost.
0: Což je dost, ale to byl ten Egypťan.
1: Jo, to byl, no ale...
0: Který víme, že jako nelítá úplně.
1: No, ale za ním už byly letci celkem. A hle, já měl ty největší vlčáky jsem měl hlavně na zádech. Vlastně dalších 7 startovalo asi do 12 sekund za mnou. Takže já jsem věděl, že sice jsem se dostal na 6. místo, což je celkem dobrá startovní pozice. Jasně. Ale jako třeba do 13. místa jsem měl všechny na zádech.
0: A jak to dopadlo, se dozvíme za chviličku. David Novotný na place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj, a jsme ve finále mistrovství světa v Číně nedávno a jdeme běžet z šestého místa.
1: Z šestého místa.
0: Vlčáky máme za sebou. Pojď, jaká to byla klikatice? To většinou bývá nějaká klikatice mezi policie nevstupovat, ne?
1: No, mlíko tam nebylo, ale...
0: Co je mlíko?
1: Mlíko je taková ta páska.
0: Jo, tak dobře. Takže mlíko tam nebylo.
1: Ale bylo to hodně, takový zigzag to byl, no.
0: Jo.
1: A vlastně my hned jako střílíme asi po 100 metrech vždycky, takže to je asi nejtěžší, protože člověk má ještě energii přemýšlet, takže to je asi psychicky nejtěžší jako položka pro všechny, pro mě určitě.
0: Že je lepší potom tu hlavu vyndat, jako
1: no, pak, když už bolí nohy, tak už není energie přemýšlet.
0: A pálíš tak nějak normálně.
1: Prostě z stereotypu.
0: Jo.
1: Ale mně se fakt klepala ruka hodně, ale naštěstí jsem dal jenom jednu chybu a pak jsem to pětkrát.
0: A proč jsi klepala? Jakože metal na dohled? Jakože
1: to vůbec.
0: Na bronz?
1: Spíš
0: nebo
1: to, prostě. Spíš ta překážková dráha a to plování.
0: A ono to jde totiž rychle po sobě.
1: Je to hodně rychle po sobě.
0: Na to přijdem za chviličku, teď teda běžíme.
1: To jste pořád ještě mokrý z bazénu, když už běžíte.
0: Já teda ne.
1: Já byl mokrý taky, protože tam bylo hrozný vlhko na tribuně.
0: To asi jo. No takže jo, tak vybíháš, třepe se ti pačka a první střelba.
1: Povedla se. S jednou chybou asi za 8 sekund.
0: Přes tu roztřepaný páreček.
1: Když jsem vybíhal, tak jsem si říkal, tyjo, že jsem tomu sám moc nevěřil, protože jsem si nepřipadal, že to mám nějak pod kontrolou, ale povedlo se to a díky tomu jsem ty všechny vlčáky
0: zanechal.
1: Obhájce zlata, aha, asi nejlepšího pětibojáře za poslední 2 roky.
0: To je jaký Maďar nebo?
1: To je Egypťan samozřejmě. Taky. Tak, ale Maďaři jsou velmoc taky.
0: No já vím právě, nebo tak jako tenkrát bejvali.
1: Maďar tam byl taky.
0: No vidíš, mezi vlčákama.
1: Jo, tak ty jsem nechal za sebou a mohl jsem si běžet první.
0: Takže
1: si
0: udělal džouru. Zůstal jsi šestej?
1: Zůstal jsem šestej, ale běžel jsem z nich asi nejrychlejš, podle výsledků, teda až nevím, neviděl jsem to, jak to bylo za mnou, ale tady jsem jako pak si tam udělal trošku díru postupně.
0: No a stahl jsi někoho před druhou střelbou?
1: Myslím, že Rusáka, který byl nakonec druhý
0: za mnou. Jo, super.
1: Ale pak ten mi pak zase hned ustřílel, protože druhá střelba se mi tak nepovedla, ta byla asi za 15 sekund.
0: OK.
1: Ale pak naopak jsem tam už sebehnul pak právě dalšího Číňana a tak jsem se nějak posunul na pátý, pak na čtvrtý. Třetí střelba se mi povedla. Jsem dal 4 čistý a pak jsem bohužel dal 3 chyby za sebou, ale celkem rychle jsem střílel, takže to bylo asi za 11.
0: A tam je jedno, kolik uděláš chyb, dokud to netrefíš, tak tam
1: přesně
0: seš.
1: Tak. Limit 50 sekund.
0: Střelnice.
1: Když to nedáš do 50, tak už můžeš běžet, to je taková jako, že tak si běž.
0: No dobrý, jak
1: chudáku.
0: Tak si běž chudáku a ta ztráta je taková, že no, jako ten netrefený terčík se nikam nepočítá.
1: Ne. Ale to je taková prostě ztráta, že už jako seš odepsaný.
0: Ostuda?
1: No, tak ostuda, to už bych jako běžel na druhou stranu radši.
0: Takže
1: by se mi to v životě nestalo.
0: Jasně. Dobrý, tak to jsme po jaký? Po čtvrtý střelbě?
1: Po třetí. A po té třetí jsem se už dostal pro mě do kontaktu.
0: S medailema.
1: No, že jsem dobíhal toho právě Egypťana, který vybíhal první, jak spadnul a vyhrál šerm.
0: Jasný.
1: Čtvrtá, tam se na mě zase dotáhl ten Rusák, vlastně vybíhal přede mnou, ale předběh jsem ho, ale on začal zrychlovat, nebo
0: jasně.
1: Já jsem trošku furt zpomaloval, jakože tak jako normálně, jakože jak člověk začal být unavený, jak sekundu po sekundě jsem trošku zpomaloval.
0: Ne, běžel. Že by si chtěl, ne, žádná taktika, ne. To prostě už to nešlo,
1: no,
0: líp běžet prostě nešlo.
1: Takhle to mám prostě daný, většinou to mám jakože každý kolečko zpomalím třeba o sekundu a pak poslední zase zrychlím. A tak to jsem byl asi třetí. A první Egypťan, který byl průběžně první a třeba o 20 sekund dostal nějakou křeč, nebo nějaký zranění se mu stalo prostě.
0: Takže jako haxná kulhal nebo...
1: Zdržel se za břicho.
0: Ježišmarja.
1: Takže úplně rapidně zpomalil a já jsem se z ničeho nic dostal na druhé místo.
0: Přepil chloru možná předtím, no. Nebo tam něco škurundalo.
1: No oni všichni Egypťani plavali hrozně rychle a já si myslím, že některý z nich to jako přepálili. Já jsem byl vlastně čtvrtý v plavání a 3 před mnou byli Egypťani.
0: Takže hladák nějaký prostě takový, jako úplně.
1: Držel se za břicho, fakt hrozně zpomalil. A já jsem těsně před střelbou vlastně to doběh až na první místo, přeběh jsem Korejce. A
0: před poslední střelbou si byl prga.
1: Jo. Ale zároveň s Korejcem a s Rusem.
0: No a co ti lítalo hlavičkou?
1: Vůbec nic, byl jsem hrozně unavený.
0: jako vůbec nic? Ty najednou víš, že seš kousek od nějakého velkého úspěchu.
1: No, ale díky bohu, to je samozřejmě těžký, díky bohu jsem byl už fakt jako už trošku za hranou i.
0: Jo.
1: Takže jsem prostě vůbec nemyslel.
0: Kyselina mléčná nastupovala.
1: No, už to bylo.
0: Nastoupila už, dal jsem už tekla ušima.
1: Dal jsem, myslím, 2 chyby. Rus dal 4 zelený a pak dal místo jako tý další tak naště, už se tam hnul, protože dal dvě chyby. Tak,
0: to je jak
1: tak,
0: z blbý knížky, to no, je jak z blbý knížky.
1: Stává často, co?
0: Nebo z nějakého sportovního amerického filmu.
1: Jo, jo, a že jsme byli podle mě vedle sebe.
0: Jo, jo.
1: Tady on se tam jako hnul vedle mě, ale mi to naštěstí nerozhodilo. A vyběhnul jsem asi sekundu před ním. A během asi 300 metrů jsem to zvýšil třeba na 3 a udržel jsem to. Ale jako, že jsem fakt začal věřit až po síli.
0: Dobrý. To jo, gratuluju, úplně jsem tam byl, mám husinu. Matěj Lukeš, moderní pětibojař, který vyhrál v Číně zlatou, je hostem Davida Novotnýho na place.

0: den, David Novotný na place. Se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj. My jsme se proběhli, získali jsme zlatou. To je skvělý, že ji mám taky, že si ji můžu přepsat. Na koho myslíš, když tak jako vlastně to máš za pár a víš, že už to bude?
1: Kam? Smyslu za pár?
0: Ne, tak jako pár metrů. Víš, že máš rusák tě visí tři, další jsou v nedohlednu, ty máš pásku před sebou jako cíl a víš, že to bude to. Tak co tam jako, jaký emoce to dává? Kromě toho, že jsi úplně hotový samozřejmě.
1: No tak potom, co spolknu to, že jsem hotový, tak tam na mě křičí celý můj tým samozřejmě. I přítelkyně tam byla.
0: Šťastný?
1: Šťastný
0: zase
1: samozřejmě.
0: Ta přívolně zase bude procpávat prostě
1: budu.
0: Do vstupu. Super, procpávat.
1: To je velmi důležitá část mě.
0: Jasný.
1: Takže
0: zatím.
1: Trenér tam začal zvonit zvonem.
0: Kravským, švýcarským.
1: Který vyndává jenom, když je jaká velká zlatá medaile.
0: Okay.
1: Takže to byla třeba na olympiádě v Londýně nebo tak. Jasně. To je ten, co jsem viděl poprvé v životě.
0: A doufám, že ne naposledy, že? Tyden. No tak to je skvělý, takovýhle oslavičky.
1: Jo. A pak samozřejmě to začne jako jít do světa a volat domů a mým nejbližším.
0: A pícha. Velká pícha. Sám
1: hrdost.
0: Na sebe. Hrdost.
1: Okay. Pícha ne.
0: Je to i jako...
1: Pícha předchází pár.
0: Jo, jasně, pícha. Já myslel takovou tu dobrou píchu, nemyslel jsem tu ošklivou.
1: To je hrdost.
0: Ten hřích. No jo, hrdost. A je to i jako na lvíčka, na prsou, jako i na zemičku, jako hrdej.
1: Jo, tak jakožto i voják, tak tohle ve mě vybudovali, že za 6 týdnů ve Vyškově samozřejmě.
0: Jo, v pořádku. No musíme se zastavit u toho, co jsme jako vlastně malinko zmínili. Nemyslím tím tvojí přítelkyně, ty se teda zastavíme taky, když tak mi to připomeneš. Jo? kdybych náhodou zapomněl. Tak mi to připomeneš. Hele, takže když já jsem vlastně jako byl malej, dejme tomu, a sledoval jsem moderní pětiboj, protože jsem sledoval veškerý sporty, tak to prostě bylo... To bylo rozhozený do celého dne, podle mýho. Jako,
1: možná i do víc.
0: No, možná dokonce i do víc. Jako šermovalo se, plávalo se, byli mezi tím jako prostoje, možná to fakt bylo ve dvou dnech, losovali se koně, že jo, což byla taková loterie a bylo to asi tím docela zajímavý. Mohl si tam strašně moc získat a strašně moc jako ztratit. Co mi tam chybí? No byla zvlášť střelba, že jo?
1: Byla.
0: To byla rychlo palba, jak se otáčejí ty terče?
1: To upřímně ani nevím. Myslím, že jo.
0: Mám pocit, že jo.
1: A malodářkou, no.
0: Tum, a na to prostě potřebuješ velkou koncentraci a spolikalo to taky hodně času, než se všichni jako prostřídali. No a pak se prostě stejnou Gundersenovou jako teď jako běželo. Kam se ten moderní pětiboj teda posunul?
1: Posunul se všemi směry.
0: Asi ano.
1: Bych řekl.
0: A hodněkrát.
1: Hodněkrát.
0: Každou chvíli.
1: Každou chvíli je to tak.
0: Jako dělá se dynamičtější. A
1: z týhletý verze, co jsi říkal, to bylo fakt asi v několika dnech. Podle mě třeba i v 5 dnech, že každý den byla třeba jedna disciplína.
0: Je to možný.
1: Běžel, plavalo se, myslím, i 300 metrů. Hmm. Běželo se na trase, kterou neznali předem. Hmm. A byl to prostě přespolní běh. Hmm. A byl to fakt jako vojenský sport, jakože, nebo to pořád je, ale jakože bylo to fakt jako, že to fakt většinou dělali jenom vojáci. Hmm. A pak se postupně z malorážky přešlo na vzduchovku. Hmm. A začalo se to zkracovat do jednoho dne nebo do dvou. Hmm. Pak se to změnilo, že se začalo běhat to kombi, laser run, nejdřív ze vzduchovkou a pak se přišlo na laserovku. Z toho pak...
0: Tam se teda lehalo? Na tu vzduchovku se lehalo?
1: Ne, normálně pistol.
0: Ne, počkej, jo, vzduchová pistol, aha. No. Já viděl Matějskou nebo pionýrskej tábor,
1: no,
0: že se lehalo. No nic, dobrý. A to ale bylo by to zajímavé. Jo, Leška stojka, dobře.
1: A to je normální pistol, což bylo asi zajímavý, jako běhat a dávat tam diabolky prostě.
0: No vidíš, já to nebyl laser game ještě, no. ale diabolky.
1: No, tak viděl jsem nějaký záznam. A to
0: rozčepaný párky.
1: No šup, jasně, to muselo být hrozně těžký. Mám vlastně od nás to vyhrál mistrovství Evropy Ondra Polívka v tomhle tom vlastně. Pak se šlo na laser, což když se to vychytalo, tak to je asi o hodně jednodušší.
0: No jasně.
1: A pak další změna. Furt jsem měl ten formát. Byl se to po jednom dní, pak se ve dvou. A pak po Tokiu velká změna, začalo to být hodině a půl.
0: To je masakr, to je fakt jako řádná změna.
1: To je řádná změna, úplně překopat tréninky.
0: Úplně jinak se počítá, úplně jinak se...
1: No, vlastně ten, jako byl ten šerm předtím a pak byl jen takový jako krátký bonusový kolo, ale pak i s těma koňma to bylo v těch hodině a půl. A po olympiádě v Paříži nám vyměnili koně za tu překážkovou dráhu.
0: To vypadá jak, prosím tě teda?
1: Má to asi 80 metrů. Je to
0: není
1: mezi...
0: to ten hobby horsing takovej tady, jako že máš střevěnýho koníčka?
1: To nám samozřejmě všichni vpalujou.
0: OK, tak to, nechci se hradit mezi všechny, tak to škrtni.
1: Ale
0: to
1: třeba kdyby jsme dělali tuhle tu překážkovou dráhu a k tomu měli toho koně ještě jako mezi nohama, tak by to bylo hustý.
0: No a je to teda opičárna, opičí dráha?
1: Je to opičárna.
0: V tělocvičně někde? Nebo...
1: Můžete být v tělocvičně.
0: Je to i venku, i ve...
1: Jo, prostě lepší, když
0: něco
1: je to zastřešené.
0: Něco parkourovýho teda, jakoby?
1: Všechno, od všeho trochu, tam je vlastně od toho ninja faktoru. Podlejzáme tam, přelejzáme, skáčem, proskakujem a na konci je ta vlna, kam musíme vyběhnout. Má to většinou 80 metrů, což znamená mezi 20 a 30 sekundama.
0: 80 metrů celý, ten jo. Celá ta opičárna.
1: Jo, takže to je rychlý, není to nic jako, že na 5 minut je to fakt
0: no,
1: jako sprint.
0: No ale Egyptian pokazil tak, že vlastně si pokazil závod tady,
1: no to jo,
0: tady na
1: ale
0: tom,
1: protože on, já jsem říkal, mezi 20-30 sekundama, jasně, to je ale... pro smrtelníky. On to dokáže třeba za 18, aha, ale spadnul, takže to měl třeba za 28.
0: A spadnul z čeho?
1: Říkáme tomu volanty, byl to asi čtvrtý segment. Mm. On skočil až na druhej ze tří, což dokážou fakt jenom ty nejlepší.
0: A... risknul teda něco?
1: No pro něj to není ani risk, ale podle mě tím jak jako viděl, že to má dobře rozjetý, tak prostě se ho trochu přidržel díl a pak neletěl tam, kam měl, letěl spíš nahoru než dopředu a spadnul. Ale furt jako měl dobrý čas, ale prostě on potřebuje lepší.
0: Takže takový gymnasticko-parkurovo...
1: Dynamicko-silový, rychlostně.
0: Dynamicko-silový.
1: No, je to
0: ale,
1: makačka.
0: Ale vlastně vojenský, ale narvaná do 20 vteřin.
1: No.
0: Oj, se to neumím představit, si budu muset něco takového mrknout.
1: No.
0: A je to daný, ty překážky jsou daný, ty jsou
1: tam
0: stejný.
1: Daný, je tam x segmentů, tak nevím z hlavy, kolik jich je, a dva z nich se losujou, aby to nebylo pokaždý jiný.
0: Aby to nebylo pokaždý stejný.
1: Jo.
0: Ty brďo. Matěj Lukeš z dynamického moderního pětiboje, hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place se mnou, na mém place s vrzající židlí. Matěj Lukeš, moderní pětiboj. Nebyla slyšet ta vrzající židle? Byla slyšet, tak jí máte. A to vám přeju. Tak jo, hele, prozávodili jsme se, kde se vzal moderní pětiboj v rodině, nebo asi vím, že jste sportáci.
1: Ta přes tátu jsme sportáci, no. Takže
0: táta něco dělal?
1: Plaval.
0: Vrcholně?
1: Vrcholově?
0: Ne.
1: Vrcholně se nikdy nedostal, jasně. Nějaký zranění nebo tak, ale dělal, plaval, triatlon, pětiboj, pak si našel běžky a prostě pak začal dělat kvadriatlon a takové věci.
0: Takže ty masakrální věci, jo. Kdy se posouvá jako sám sobě ty hranice.
1: Jo, asi bych to tak pojal.
0: Potřeboval se překonávat.
1: Jo, a hlavně v těch, jako, ani na těch závodech, spíš na to, co dělal na tréninzích a tak.
0: Jasně, takže takový extrémista.
1: Jo, ale ne, tak jako on vždycky mě třeba hrozně brzdil, abych právě tohle nedělal, díky, on se to naučil na sobě, že co je jako špatně.
0: Jasně.
1: A pak to, mě to nenechal udělat.
0: No a ty jsi mu neřekl, tati, když se podívej na sebe.
1: To jsem mu neřekl. Já když jsem potřeboval, nebo chtěl jsem si něco udělat, tak jsem mu to neříkal. Takže
0: jsem si na celodenní
1: výlet na kole přes půl republiky.
0: Dobrý. Takže tam se vzalo. Já vím, že jste čtyři kluci. Čtyři synáčkové.
1: Nejstarší jsem.
0: Ty jsi nejstarší.
1: Mm-hmm.
0: Takže po dědínu a kluci taky podědili další, ty tvoji sourozenci?
1: No, myslím, že talentů mají rozhodně méně než já, všichni tři.
0: Na to, no dobrý, a kolik zlatých jako nosej na krku?
1: Tak třetí brácha na mezinárodních závodech teďka na kanoistice. Přivez víc medaily než já.
0: Rychlostní
1: kanoistice.
0: Jako takový fuksičovec, jo?
1: No, a máme, ten další dělá taky, takže...
0: Máš rychlostní kanoisty doma.
1: Bráchy jsou, teďka jsou fuksičové bráchové a za pár let budou Lukešové.
0: A trénujou tam v Nýmburce taky, nebo
1: taky,
0: indě?
1: Ale oddíl jsou tady v Praze, ale už si tam občas tahaj.
0: Dobrý.
1: I s fuksičema.
0: No tak to je super, to mají dobrý školy a to.
1: Jo, a jsou jako do toho fakt jako zainteresovaný. Tak...
0: Ale pijím to spolu, jsou to na vodě bejvají kámoši, to jako bejvá, jo, jako ta voda spojuje.
1: To hrozně tam, to je hezký svět, no.
0: Že jo, viď?
1: No jo.
0: Dokážeš se tam jako vyrelaxovat, že jdeš zafandit bráchu?
1: Jo, a my jsme z Posázaví, takže jako u řeky jsme bývali často.
0: To je úplná klika, to je úplná pohádka.
1: Byla to pohádka.
0: Jo, jasný. A ten poslední brácha? Trapnej fotbalista.
1: Jsem jednoho přeskočil.
0: Jakýho?
1: Toho po mně.
0: Toho, co je po tobě?
1: Tak ten teďka pracoval asi 3 roky v Irsku a jakože si našel jako nějakou práci a teďka žije jako podle tohodle a našel se v tom, že vydělává peníze.
0: Takže vás bude financovat, to je jako v pohodě.
1: Jo, dobrý, no. A ty právě,
0: No, dobrý.
1: Ty právě poslední dva jsou kanoisti.
0: A držíte spolu teda?
1: Jo.
0: Všichni?
1: No tak jsme rozlítaný po světě většinou, že jo, jako když se potkáme všichni čtyři na jedno.

0: No, tak je to tak svátek většinou.
1: Fakt.
0: Ale teďka se brácha vrátil na nějakou dobu, už teda všeho se odjel asi na 3 měsíce, ale...
1: Ten irský brácha?
0: Irský brácha.
1: Nechal vám ty prachy a odjel zase, zase vydělávat nebo něco takového.
0: No, tak někam na dovču, někam do Asie prostě.
1: Teď tě možná překvapím, a co nějaká přítelkyně třeba?
0: Tak
1: kdo tě doprovází?
0: Já ji také zmiňu, protože jí chci dát motivaci, aby se naučila česky a mohla si to poslechnout.
1: A naučí? Učí se?
0: Učí se.
1: A ty umíš španělsky?
0: Asi líp než ona česky, ale mám asi velkou výhodu.
1: Tam bien.
0: Tam
1: una café sola.
0: Studio
1: Parajevar.
0: Takže mám asi jednodušší challenge než ona.
1: To asi ale
0: ona je o něco chytřejší, takže to je tak vyrovnaný.
1: Jak se to poznám?
0: To vidím na ní a hlavně to není tak...
1: Bylo to zákeřná otázka.
0: Není to tak těžký.
1: Je to past. A teda je stejného sportovního zaměření jako ty?
0: Je. Olympionička v pětiboji.
1: Úspěšná? Se sbírala nějaký metály?
0: Jo, ten rok měla dva.
1: Dobrý.
0: Na finále svěťáku i na normální svěťáku a byla druhá na evropských hrách před 3 rokama, tím se kvalifikovala do Paříže.
1: Ale vy je nemáte spolu, olympiádu asi máte spolu, ale nemáte...
0: Já jsem ještě nebyl na olympiádě, takže jsem nebyl.
1: Zafandit?
0: Já jsme spolu 6.
1: To ještě nebylo.
0: To jsme šest.
1: No. Kde jste se teda poznali?
0: Poznali jsme se vlastně, dohromady jsme se dali na minulý mistrovství světa v Litvě.
1: A to bylo společný?
0: Jo, to je vždycky společný.
1: Vždycky je to společný?
0: Jo. Takže my spolu taky jezdíme právě, to je super.
1: No tak tím pádem je to jasný, já myslel, že ženský nebo holky prostě...
0: A pak jsem tam měl medaily taky, takže to bylo takový, tak to je správná.
1: Tak ona se vybrala.
0: Ne, to už předtím.
1: Podle stupně vítězů. Až jak dopadneš, teda, no tak ta je chytrá, no to jo, podle tohohle rozhodně. Jo. No a jak to funguje? Je to na dálku, anebo bydlíte v Rakousku třeba, někde mezi na cestě?
0: Francie je mezi.
1: Mezi je Francie, no jasně.
0: Jo.
1: Ale dá se to i spodem, nech toho.
0: Jo. Takže to tak střídáme, no. Ten rok jsme tak střídali, jo, 10 dní tam, 10 dní tady a pak třeba týden jako každý u sebe. A ten rok to chceme udělat, že třeba do konce roku budu já víc tam a ona pak na začátku se co nejvíc víc tady a pak se to rozjede a budeme si spolu.
1: A když ona je tady, tak to je kde?
0: V Devicích máme, trénujem na Julišce.
1: Jasný, a tam i bydlíte, jo?
0: Jo.
1: Fakt jo, jako na vojenský ubytovně.
0: Ne.
1: Zahlásí se na bráně, tam plus si, jeden.
0: Mám plus pokoj, ale kvůli ní jsem si našel i jako byt.
1: Skvělý. A tam, když to je, tak to je?
0: Mají rodinný barák, má tam své patro, takže se...
1: To budeš ty chytřejší. A kde to je?
0: Nevěděl jsem to předem, ale pak jsem si tak... Dobrý.
1: A kde to je ve
0: Španělsku? Barceloně.
1: Barceloně. Chodíš na nou kamp?
0: Někdy si tam už chci zajít. No, jakože ona mi tam nějak necpetr.
1: A fandí ona?
0: No, Barcelona. Ona má bráchu staršího a samozřejmě s tátou, tak ty jsou jako, maniaci asi ne, ale jakože když se hraje, tak se koukaj.
1: Koukaj se, nechoděj jako na staďák, jako s šálama mávat, rodinný permanent.
0: Ještě mi nevzali.
1: Jo, no tak to je fajn. Myslím, že tady to jsme probrali. David Novotný na place, Matěj Lukeš, moderní pětibojař, zamilovanec, je tady se mnou. Probíráme emoce.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Matěj Lukáš, moderní pětiboj. My jsme se zamilovali, my jsme se do sebe zamilovali na mistrovství světa, my jsme získali medaile, my už skoro víme, jak probíhají disciplíny v moderním pětiboji, jak moc je to dynamický. Nicméně my taky víme, protože jsme tě naštudovali malinko, že ten život v té rodině byl i pohnutý, že byl vlastně jako napínavý. Ty jako nejstarší syn si získal nerád nějaký povinnosti. Můžeš mi nastínit vlastně příběh té rodiny?
1: Tak měli jsme takový těžší rok, kdy nám odešla maminka během covidu. A po delší nemoci, tady jsme se tak mohli připravit, ale samozřejmě jak jsem zmiňoval, jsem nejstarší brácha, takže hlavně ty dva malí byli fakt malí, takže to bylo určitě také složitý a pak jako změnit školy, šli k tátovi, protože naši byli rozvedený a všechno to změnit bylo určitě těžší, ale tím, jak jsem byl nejstarší, tak jsem vlastně neměl jako sám sebe čas vůbec litovat nebo tak, takže o to jsem to měl vlastně jednodušší a zvládli jsme to vlastně všichni spolu spojený fakt jako skvěle, bych řekl. Ale bohužel to nebyl konec, protože před rokem měl táta nehodu a skončil na vozíku, spadl do řeky z nějakého srázu nebo takhle.
0: Riskoval?
1: Neriskoval, on se ztratil někde při nějakém závodě samozřejmě a úplně v minimální rychlosti prostě mu to sklouzlo a přes nějaký sráz letěl pro něj vrtulník a tak.
0: Někde u nás nebo v Cizách?
1: V Plzni.
0: Je to nevratný?
1: Je to nevratný.
0: Je to porušená mícha?
1: Nejvyšší pravděpodobně nevratný, ale právě zase jsme se jako bráchové dali dohromady.
0: Semknutí velký?
1: S tetou. A s máminým ex-přítelem a všichni takhle jsme si jako to dali dohromady. A táta přežil. Což jsme jako hrozně šťastný.
0: To jasný. Ono tam hrozilo, že to nedá, jo? Že nepřežije.
1: No, jako my jsme nevěděli, jo? Prostě já jsem byl v Paříži, mě volali, že se něco stalo, že se neví, co s ním je. A pak za dva dny jsem věděl jsem, že už žije, ale nevěděli jsme, jestli bude mluvit, jestli něco. Mm-hmm. A díky bohu je to jenom prostě od pasu dolů. Mm-hmm. Takže to je prostě ta lepší půlka. A
0: jasný.
1: My to s bráchama fakt bereme tak, že jsme za to šťastný. Takže to jsme
0: Táta to bere taky tak?
1: Ten nám řekl, že z okna nevyskočí, že se nemusíme bát.
0: Že to jako nejde technicky, tak si obstará něco a tak jako víš co, když to bude chtít udělat, tak to udělá. Ale
1: je hrozně mentálně silný prostě už je to trošku přes rok a on už jezdí sám autem,
0: jezdí
1: na handbajku, ale to se naučil, většinu z toho se naučil sám prostě.
0: Takže našel si
1: neskutečně.
0: Směr.
1: Je prostě nějaká moje zlatá medaile jako vůči tomu hrozný prd.
0: Chápu.
1: Takže fakt hrdina a bráchové to zvládli taky skvěle, zase museli měnit školu a zase tohle prostě stěhování do Prahy kvůli tomu, protože táta byl prostě x měsíců v nemocnici, že jo, tak tady jsme byli jenom jako spolu a zvládli to neskutečně a prostě ještě díky tomu se víc našli v tom sportu, našli v tom takový jako východisko, kde se prostě můžou vybít a myslím, že jsou na dobrý cestě, když nejsou ještě ani zletilí.
0: Super je, že prostě táta vlastně jako zapnul a to protože z takového velkého chlapáka vlastně jako když se pokoušel o ty extrémy a překonávat se z tebe stane prostě sedák a nemůžeš tyhle ty věci, tak asi si myslím, že to je hodně těžký na psychiku. Umím si představit. A to, že prostě jako přepnul a maká v tom, tak to je jako na klobouček, tak ho moc pozdravuji ode mě.
1: Extrémní klobouček.
0: A to vaše sepětí tím pádem jako dobrý, ale já to převexluju, když to převexluju na tebe a tvoji budoucnost. My víme z několika vstupů, že jsi zamilovaný.
1: že máš
0: přítelky. Neřekl jsi to ani jednou, no tak pro mě takhle musíš být. Tak vlastně jak by si ty si přál, aby vypadala tvoje budoucí rodina, když vlastně ty nevystoupíš z týhletý, budeš součástí týhletý rodiny, tak jak by si si přál, aby vypadala ta tvoje?
1: Tak
0: čtyři kluky.
1: Nechci říkat kluky, vlastně nějakou dceru bych chtěl určitě, ale čtyři kousky by mi nevadily, ale asi přítelkyni by možná řekla něco jiného.
0: Ona sama je z kolika?
1: Ona je ze dvou. A je takový druhý, jakože na objednávku od bráchy jejího.
0: Aha, jasný.
1: A No a musíme jako to nejdřív nastudovat, protože jsem zjistil, jako, že třeba mateřský dovolení, tak to funguje ve Španělsku úplně jinak, takže to musíme si domluvit, kde to bude a tak, jakože oba máme i rozdílný názory hrozně, jakože co je jako dobře v tom a tak ne, ona se mě třeba, jmenuje se Laura, Laura se mě ptala, proč jako je ve Strmovce tolik jako maminek jenom s kočárkem a nejsou tam žádný tatínci. Mm-hmm. A já, no protože jsou v práci.
0: Mm-hmm. Radši tam, prosím tě, tu mateřskou a všechno. No. Radši tam.
1: Ale zase,
0: tady jsou špatný
1: ale
0: příklady.
1: Ale zase tam mají třeba jenom jeden rok mateřskou.
0: No, nedá
1: takže,
0: se nic
1: takže
0: a nemají Strmovku.
1: No, takže tam máme plus minus všude a bude to zajímavý.
0: Takže bys si přál poměrně hodně dětí, jako, tak jako 4 není úplně standardní, mám 4, ale není to úplně standard.
1: Je to mučo.
0: Je to mucho.
1: Mucho trabajo.
0: To mucho trabajo. A potřeboval bys, aby sportovali asi, veď?
1: No ne, já bych to nepotřeboval, ale samozřejmě jako do života vám to dá hodně, že jo? Takže jasně, to určitě jako cesta, jak se něco najít a ze sportu, když se naučíte, jak to chodí ve sportu, tak to můžete využít i v jiném životě.
0: Co tě čeká osobně sportovně?
1: Teďka jsme začali teprve trénovat, já mám čerstvě vytrhnutou osmičku, takže tak jako pozvolna.
0: Kterou horní?
1: Dolní.
0: Dolní je horší, ne?
1: Asi. Jo, je to horší.
0: Je tam jáma jako, jezdíš si tam jazyčkem pořád?
1: No nedošánu tam naštěstí.
0: Ne, jo, jinak bys to proskoumával.
1: Asi jo, vyčistil aspoň.
0: Uspali tě, ne?
1: Je lokálně.
0: Lokálně.
1: Nemám antibiotika, nemám to ani zašitý, takže jako
0: jo, tak to nějak... To jsi neměl komplikace.
1: No, bylo to jako... Zaťukám jako dobrý.
0: A zmrzlej hrášek.
1: Jo, včera byl.
0: No, vypadáš dobře na to, že máš po
1: děkuju,
0: osmičce.
1: Děkuju, ty taky.
0: Ty jsi špatný, já mám všechny čtyři, ale ne zároveň. Nádherný pokecání. Myslím, že bychom tu mohli to... Ještě sportovně mi řekni, ty jsi ještě nebyl na olympiádě a to by si asi ale chtěl, viď?
1: Tak to je sen každého pětibáře.
0: Asi do Los Angeles asi, viď?
1: To je asi nejblíž a pak nevíme, jestli bude pětibář ještě na olympiádě.
0: Jako takže... Na mapě to asi není nejblíž.
1: To asi ne, ale...
0: Jako časově. No, tak tam, já bych ti přál spoustu. Asi tě začnu sledovat. Děkuju ti za to pokecání, děkuju, že jsi byl otevřený. No a to je asi všechno, viď?
1: Já taky moc děkuju.
0: Pozdravuj doma.
1: Budu všechny.
0: Pozdravuj i v Barceloně.
1: To je taky doma.
0: Pozdravuj v Irsku. David Novotný na place, vyspovídal jsem Matěje Lukáše moderního pětibojaře.
2: Radiožurnál 11 hodin. Vysíláme zprávy Tereza Tomášková.
3: Hlukové limity zůstávají beze změn, rozhodl o tom ústavní soud. Víc než půl tuny drog zabavila policie v soukromém letadle v Laosu. Čeští fotbalisté dál čekají na bod v Lize národů. V Anglii prohráli 0-3. Kolona kvůli omezení popojíždí na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo. Od jeho západu ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
5: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
3: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Rekordní zásilku drog zadržely úřady v Laosu. Na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang zabránili v odletu soukromému letadlu. Jehož posádka se chystala opustit zemi s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že cílovou destinací měla být filipínská metropole Manila.
6: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Další den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. Dnes jich podle Českých drah chybí 8. Na začátku týdne to bylo i přes 20. Některé mají technické závady, další jsou odstavené kvůli instalaci bezpečnostních systémů. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
7: V tuto chvíli jsou v provozu všechny Panteři, chybí 8 kusů City Elefantů, dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem. V tuto chvíli se podařilo obsadit všechny vlaky jedoucí směrem na Beroun.
3: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun.
8: Sport. Čeští fotbalisté uzavřeli reprezentační program čtvrtou prohrou v Lize národů. Ve Wembley padli z domácí Anglii 0-3. Vystoupení reprezentace hodnotí brankář Lukáš Horníček.
9: Bolí to, jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako i uhrát nějaké výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme odvedli dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
8: Další reprezentační sraz bude v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné zápasy ve skupině, a to se Španělskem a v Chorvatsku. Čeští fotbalisté do 21 let na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy prohráli v Portugalsku 0-2. Už před zápasem měli jistotu druhého místa, a tedy i baráže o šampionát. Portugalci skupinu ovládli a postoupili přímo. A fotbalista Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem dal v Buenos Aires gól a dvě asistence. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát Kopu Ameriku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D10 u Brandýsa a nehoda na D1 před Prahou. Na dálnici D10 cestou z Mladé Boleslavy na Prahu počítejte s půl hodinou navíc v koloně hned za sjezdem na Starou Boleslav ze 13. kilometru. Mezi 11. a 8. obnovují vodorovné značení a jede se jenom pravým pruhem. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna opatrně dojíždějte do kratší kolony za sjezdem na Velké Popovice kolem 13. kilometru, jede se pomalu před sjezd na okruh, na 12. v pravém odbočovacím pruhu stojí dvě nákladní auta po kolizi. Fronta za nimi pokračuje do sjezdu na Pražský okruh směr letiště, kde se směrem na letiště právě sunou kamiony dál do zúžení před Jesenicí a roztrhná fronta nákladních souprav potom pokračuje ještě i před Chlupický tunel, tam na 6. kilometru v odstavném pruhu došetřují srážku dvou kamionů. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí se kamiony řadí na 8. kilometru, plní pravý a stoupací pruh až k Pražskému okruhu. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju zůstává za výjezdem na Letnou blokovaný levý pruh, srazila se tam dvě osobní auta. Kolona v tunelu je od výjezdu na Dejvice a před tunelem se popojíždí jak v Patočkově od Kajetánky, tak i do Mrázovky regulují vjezd z Dobřížské, tam se tvoří kolona od Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo a během dne ubývání oblačnosti. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hodně podstatných sportovních informací zaznělo během právě skončených zpráv, tak pojďme doplnit ještě jednu aktualitu. Tenista Tomáš Macháč totiž v úvodním kole v Šanghaji porazil ve třech setech Číňana Chena a připsal si první výhru na ATP od květnového Roland Garros. Vstoupil tedy do turnaje Masters dobře. Stejně jako dál pokračuje Kateřina Siňaková po boku Číňanky Chang, co se týče čtyř hry v Pekingu 2-0. Tahle česko-čínská dvojice porazila česko-polskou dvojici Bartuňková Chvalinská a aktuálně je ve čtvrtfinále. Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 11 hodin a 6 minut. Za chviličku si ještě připomeneme fotbalový reprezentační sraz optikou českého národního týmu a pak se vydáme třeba taky na judo.
4: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.

0: Končí dlouhatánská reprezentační přestávka. Dlouhatánská říkám asi z pohledu fanouška klubového fotbalu, který si přeje návrat zpátky všemožných ligových soutěží, ale hrála se liga jiná, Liga národů, právě ta reprezentační. A čeští fotbalisté v ní zůstávají i po čtvrtém zápase bez bodu. Ve Wembley prohráli s domácí Anglií 0-3 a ráz utkání určil už moment z prvního poločasu, kdy vlastním gólem otevřel skóre obránce Vladimír Coufal.
1: Alexander Arnold dává ještě na pravou stranu na Kejna, ten centruje do pokutového, zabité vlastní gol Čechů. Vladimír Coufal, Angličané vedou 1-0.
2: Domácí kanonýr Kane v 27. minutě poslal do české šestnáctky nepřesný centr. V pokutovém území byl v té chvíli jediný Angličan. Křídelník Eze ale svůj náběh zastavil a k míči měl hodně daleko. Nejspíš dezorientovaný Coufal ale o soupeři za zády nevěděl a ve skluzu poslal míč za bezmocného brankáře Horníčka.
3: Křičel jsem mu, ale pozdě, prostě těžko slyšíte přes druhého, takže v téhle rychlosti to je těžký nějak to ovlivnit, takže vládě jako s tím nemohl nic dělat.
2: Řekl reprezentační golman Lukáš Horníček. Smolaře Vladimíra Coufala se po utkání v Anglii zastal i záložník Michal Sadílek.
4: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Couf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože s tím hráčem běží do toho vápna, takže tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
2: Hrdinou zápasu ve Wembley byl domácí útočník Harry Kane, který s tým 25. startem vyrovnal národní rekord někdejšího brankáře Shiltona. Nejdřív si dal Coufal vlastní gol po Kaneově centru. O zbylé branky už se největší hvězda Angličanů postarala sama.
1: Teď už je to Anderson a po něm Kane a to je gol.
5: Pro mě nejkomplexnější hráč, co jsem kdy zažil, vlastně on si tu situaci sám vytvoří a pak si dokonce i sám zakončí, takže fakt jako top třída. Jsme měli dobrý start, ale pak jsme vyhazovali spoustu míčů a stál nás to síly.
2: Litoval reprezentační obránce Martin Vitík. Zbylé zápasy skupiny Ligy národů sehrají čeští fotbalisté v listopadu. Nejprve na Letné přivítají Španělsko a pak se představí v Chorvatsku. Z Londýna Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Právě Chorvati a Španělé proti sobě hráli v tom souběžně hraném duelu. Chorvaté doma vedli po trefě Perišiče, po změně stran ale srovnal Merino. Perišič pak byl vyloučený a Merino dal rozhodující branku, takže to byly dvě hlavní postavy duelu, ve kterém Španělé zvítězili na chorvatské půdě 2-1.

11 hodin 17 minut a připomenout si ještě můžeme výsledky včerejšího programu hokejové ligy mistrů v souboji dvou dosud jediných 100% týmů uspěla na domácím ledě Plzeň, která porazila švédský tým Skellefteå 4-2. Co se týče druhého českého zástupce ve včerejším programu, tak ten taky porazil švédský tým. Liberec zdolal Frölundu 3-2, ale bylo to až v prodloužení, takže Liberec si udělal docela zajímavý bodový polštářek, co se týče těch dalších závěrečných bojů o postup do vyřazovací fáze. Dnes bude hrát třetí český zástupce v hokejové Champions League. Pardubice se představí na ledě francouzského Bordeaux od 20 hodin a 15 minut. She

Na Radiožurnálu Sport pro vás máme každý týden pravidelnou soutěž minimálně v 8.50 a tenhle týden jsme hodně štědří, protože vás chceme pozvat a dostat na Velkou Pardubickou, na slavný dostihový závod, který se pojede o víkendu, konkrétně v neděli. Dnes v 11:50 budeme soutěžit, takže zhruba za půl hodinku mějte připravené číslo 221 552 222.

0: Omlouváme se fanouškům kapely Inexis i dobré hudby v 11 hodin 21 minut, ale musíme zamířit do azerbajdžánského Baku, protože judistka Renata Zachová se na mistrovství světa začne prát ve druhém kole v kategorii do 63 kg. A Petr Kadeřábek pro nás má krátký přímý přenos.
1: Renata Zachová teď právě se uklonila své soupeřce Vázquezové Fernandezové ze Španělska. Je to souboj 19 s 20 světového žebříčku. Jiří Štěpán, trenér Renaty Zachové, teď sleduje první boj v Kumikatě, tedy v boji o úkop. Renata Zachová se snaží svou soupeřku technicky předčít. Ta je ale zase silově velmi dobře vybavená a ten první nástup rozhodně patří Vázquezové Fernandezové. Španělka už dvakrát s Renatou Zachovou prohrála. Jednou to bylo na Vazary, to bylo v Podgorici a také na Ipon o 5 let později, tedy v roce 2025 vyhrála. Renata Zachová teď v souboji na zemi se snaží nepustit nohu své soupeřky, jinak ta by se dostala do držení na zemi a zatím ten nástup Španělky stále ještě Renata Zachová neodvrátila. Máme za sebou první minutu základní prací doby, stále pokračuje ta první steč, která začala před malou chvílí a stále je v nevazí. Se tedy v boji na zemi na tom lépe. Španělka Renata Zachová ale nechce pustit nohu své soupeřky. Tohle by mělo dopadnout dobře, tahle ta steč, a neměla by být připsána bodovaná technika pro Španělku, ale ta stále pracuje ještě v nevaze. Samozřejmě to stojí hrozně moc sil, jak Španělku, tak také českou reprezentantku, která se teď brání tomu silovému výkonu Španělky. Teď ale zaznělo poprvé mate, to znamená přerušený souboj, no a Renata Zachová trošku rozcuchaná teď vstává. Pokud by jí vypadla gumička na vlasech, tak by byla trestána šidem. To je samozřejmě dáno v pravidlech. Teď Renata Zachová se pokusila o koučigary, ale její přístup ke Španělce a následné podražení, když by pokračovala v tom pohybu ke své soupeřce, tak Španělka oběhla a bodovaná technika připsaná nebude. Renata Zachová se snaží rozpohybovat svou soupeřku, drží pravou rukou opasek za zády své soupeřky, druhou rukou tedy tou levou za límec a snaží se jí vychýlit. Teď ale se obě dvě dostali až do rohu toho čtverce 8x8 metrů, který je vymezený právě pro praní, a nevypadá to, že by se chtěli vrátit do středu. Nakonec je znovu přerušeno a myslím si, že teď budou obě dvě oceněny v uvozovkách šidem. Je to přesně tak. Je to bránění se úchopu, tedy pasivita. V tom souboji obě dvě reprezentantky tedy mají šido. Teď Renata Zachová nastupuje, drží svou soupeřku kolem pasu, je vlastně za jejími zády, ale ona se zaklesla nohou a Renata Zachová až teď hází a tohle je i pod úplně parádní. Renata Zachová předvedla nádheru. Teď Vaškézová letěla vzduchem, Renata Zachová pak vyskočila nahoru a zaťatou z pěstí oslavuje postup do třetího kola, kde ji čeká francouzka Manon Dechetová. Zatím tedy Renata Zachová úspěšně prochází mistrovství světa, už je ve třetím kole. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál půl 12. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Průmysl v srpnu rostl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil. Informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, i přesto, že byly celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel, zvýšila se i výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení. Japonská komise pro spravedlivý obchod provedla razie ve čtyřech největších pivovarech. Jsou podezřelé z tajné dohody při prodeji piva velkoobchodníkům. Jeden z podniků vlastní mimo jiné českou skupinu Plzeňský Prazdroj. Společnosti dohromady ovládají víc než 90% japonského trhu s pivem. Komise je podezírá, že spolu od roku 2022 koordinovali ceny, zvyšovali je a tvořili kartel. Stanice pražského metra A Staroměstská je zavřená kvůli technické závadě na eskalátorech. Metro stanicí pouze projíždí. Lidé tam nemůžou nastupovat ani vystupovat. Podle dopravního podniku je možné využít tramvajovou dopravu k okolním stanicím metra. Kdy omezení skončí, zatím není jasné. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí svou 92. sezónu. Koncert v pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Model nové budovy si budou moct zájemci prohlédnout v Riegerově sálu. Během koncertu zazní díla Beethovena a Brahmse a solistkou večera je houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Bájeva.
0: Sport.
5: Judistka Renata Zachová na mistrovství světa nastoupila ve druhém kole kategorie do 63 kg proti Španělce Vasquezové Fernandézové a v ázerbajdžánském Baku to sleduje Petr Kadeřábek.
6: Renata Zachová dokázala projít se Španělkou Vasquezovou Fernandézovou do třetího kola, když jí zvládla po 2 minutách porazit na ipon. V boji o čtvrtfinále se utká se světovou pětkou Deketerovou z Francie.
7: Jsme se spolu hráli hodně na kempu ve Francii, takže obě se známe a prostě se jdem prát.
6: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zhruba za 15:45. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D10 u Brandýsa a kolony kamionů na D5 před Prahou. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona už skoro od exitu 14 Stará Boleslav až půl hodiny. Kolem sjezdu na Brandýs je totiž mezi 11. a 8. kilometrem zúžení do pravého pruhu. Dálnice D5 před Prahou z Plzně je plná kamionů už za Loděnicí z 8. kilometru. Sunou se pravým a stoupacím pruhem k Pražskému okruhu. Na okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz od sjezdu z D1 přes omezení u Jesenice a kolona pak hlavně od exitu 3 Vestec před Chlupický tunel, tam na 6. kilometru došetřují srážku 2 kamionů v odstavném pruhu. V Praze na městském okruhu v Blance směr Troja za výjezdem na Letnou stále došetřují nehodu v levém pruhu, kolona v tunelu od výjezdu na Dejvice a plní se před výjezdem do tunelu taky Patočkova od Kajetánky a kvůli regulaci do Mrázovky i Dobříšská kousek za Zlíchovským tunelem. Na silnici 38 z Čáslavy na Jihlavu čekejte kolony v obou směrech před omezením mezi Skuhorovem a Havlíčkovým Brodem, zdržení kolem 20 minut a na 38 práce taky na trase Moravské Budějovice z Znojmo mezi odbočkou na Zvěrkovice a Grešlovským mítem.
9: A je tam dvakrát za sebou během 4 km kivadlovka. Když pojedete na Znojmo, až to zabere tak minimálně 20 minut.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, během dne bude ubývat oblačnost a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 7 zemí ze 3 světadílů. Tolik je zatím zájemců o pořádání nejbližších volných letních olympijských her, konkrétně těch tedy v roce 2036. O tom, kdo by chtěl globální sportovní akci hostit po americkém Los Angeles 2028 a australském Brisbane 2032, teď budeme mluvit s Tadeášem Skalickým. Hezký den.
1: Hezký den. Jména států, které projevily zájem o organizaci olympiády za 10 let, zveřejnil Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. Z Evropy to jsou Německo a Maďarsko, pak takzvaně transkontinentální země Turecko. Z Asie by se her 2036 rádi ujali pořadatelé z Indie, Jižní Koreje a Kataru a zájem má taky Jihoafrická republika. To ale ještě nemusí být definitivní seznam, MOV totiž přijímá další případné přihlášky až do konce října.
0: A důležité určitě bude, jak jsou tebou zmínění uchazeči připraveni na olympiádu. Tak můžeme začít třeba těmi, kteří historicky ještě hry neorganizovali.
1: To platí mimo jiné pro Indii, která by chtěla akci uspořádat v několika městech, většinu z disciplín i olympijskou vesnici by ale hostil Ahmedabad, ve kterém země staví velký sportovní komplex. Ten využije už v roce 2030, kdy bude pořádat multisportovní hry Commonwealthu a další zkušenosti nazbírá i během mistrovství světa silničních cyklistů o 2 roky později v Pune.
0: Tolik tedy nejlidnatější země světa a můžeme se přesunout k jedné z těch nejbohatších. Katar už za sebou jednu velkou akci má, před 4 lety totiž organizoval fotbalové mistrovství světa a teď si tedy myslí i na olympiádu.
1: Katar, který by byl první většinově muslimskou zemí pořádající olympiádu, je v posledních letech často hostitelem velkých sportovních událostí. Po fotbalovém šampionátu organizoval třeba mistrovství světa v plavání 2024. V příštím roce bude hostit basketbalový světový šampionát a za 4 roky asijské hry. To znamená, že v Dauhá už je velká část potřeba infrastruktury. Připomeňme ale i negativa. Katar čelí kritice kvůli porušování lidských práv a letní olympiáda by na jeho území nejspíš nemohla být vzhledem k podnebí v létě v běžném termínu, tedy v měsících červenci a srpnu. Podobné to bylo i s fotbalovým mistrovstvím, které se hrálo až na přelomu listopadu a prosince.
0: A za kterého pro vás už vysílal radiožurnál Sport v roce 2022. Jihoafrická republika, ta by pak mohla být prvním africkým hostitelem olympiády a má vlastně trochu podobnou zkušenost jako Katar právě s tím zmiňovaným fotbalovým šampionátem.
1: Ano, i když ta už je teď 16 let stará, centrum her by bylo v kapském městě a připomenu, že právě z Afriky je stávající prezidentka MOV Kirsty Coventryová, konkrétně ze Zimbabwe. Olympijské hry 2036 by mohly být premiérové i pro maďarskou Budapešť, ta má za sebou plavecký světový šampionát 2022, staví halu pro stejnou událost v příštím roce a taky už Budapešť hostila atletické mistrovství světa 2023. A premiérové by byly hry i v tureckém Istanbulu. Město na euroasijské hranici bude hostit evropské hry v příštím roce a o letní olympiádu už se snaží po 6.
0: A tak můžeme ještě doplnit německý Mnichov, kde se olympiáda konala v roce 1972 a taky jihokorejský Seoul. Právě tam asijská země pořádala letní hry v roce 1988 a před 8 lety pak taky i ty zimní v Pyeongchangu. Tam asijská země pořádala letní hry v roce 1988 a před 8 lety pak taky i ty zimní v Pyeongchangu. Jak teď tedy bude dál výběr hostitelů?

0: Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 11 hodin a 50 minut a máme pro vás avizovanou soutěž na čísle 221-552-222. Je o dvě vstupenky na nedělní Velkou Pardubickou. Z nejstaršího dostihového závodu v České republice pro vás pochopitelně budeme vysílat, ale jestli chcete být součástí téhle slávy na pardubickém závodišti, tak můžete právě teď získat ony zmíněné dva lístky. Máme pro vás taky drobnou soutěžní otázku a to, který kůň vyhrál nejstarší dostihový závod v České republice, tedy Velkou Pardubickou, nejvíckrát. To je tedy otázka a abychom vám trochu pomohli, máme tři varianty. Buď to byla za A Orfe de Blan, za B Tjumen, anebo za C Železník. A já budu chtít tu správnou odpověď od jednoho z vás, který se dovolal jako první. Dobrý den, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Jiří.
0: Jiří, slyšel jste soutěžní otázku? Pokud ano, prosím,
1: slyšel.
0: Odpověď.
1: Slyšel a myslím si, že to je zase Železný.
0: Máte naprostou pravdu, gratulujeme. Gratulujeme. Jenom doplním, že své historické úspěchy připsal Železník v letech 1987, 88, 89 a 91. Všechna čtyři vítězství také vybojoval v sedle s legendárním žokejem Josefem Váňou. Pane Jiří, vydržte prosím ve spojení, vezmu si na vás kontaktní údaje a budeme se těšit třeba někdy v budoucnu ve vysílání Radiožurnálu Sport na vaše ohlasy právě z té blížící se Velké Pardubické. Mějte se fajn.

Často se pro vás vydáváme taky do zámoří, konkrétně do hokejové NHL, a můžeme zmínit, že nejvíc se v nočním programu dařilo Tomáši Hertlovi. Ten hrál spolu s Vegas Golden Knights proti Seattlu a měl 4 body, a to za 2 góly a 2 asistence. Vegas vyhrálo 6-2 a na startu sezony je vlastně Tomáš Hertl i díky svým spoluhráčům právě z týmu Golden Knights zatím nejproduktivnějším Čechem, třeba i proto, že David Pastrňák vyšel ze 4 duelů 3x bodově na prázdno a pak v tom zmíněném čtvrtém přidal 2 asistence. Další Češi v nočním programu, tak třeba Jiří Kulich, ten si po přeřazení do třetí formace připsal asistenci u rozhodujícího gólu Buffalo při vítězství 3-2 v prodloužení nad Minnesotou. Karel Vejmelka, to se dostáváme do brankoviště, 30 zákroky pomohl Utahu porazit 5-3 domácí New Jersey. Naopak další český brankář Jakub Dobeš s Montrealem podlehl 4-6, ale velmi silnému soupeři, obhájcům Stanleyova poháru Caroline. Carolina Montreal, to byl vlastně zápas, řekněme, té předposlední série, nebo poslední ve východní konferenci. Montreal letos na jaře nezastavil Carolinu a nezastavil ji s Jakubem Dobešem v bráně ani tentokrát v základní části.

0: Čekáme na osmifinále mistrovství světa v judu. Renata Zachová se pere v kategorii do 63 kg a vzhledem ke jejím dřívějším úspěchům by z toho klidně třeba taky mohla být medaile. Takže i proto se omlouváme posluchačům Radiožurnálu Sport, kteří si třeba přejí slyšet nejčerstvější zpravodajské informace. Nepřijdete o ně ve vysílání Radiožurnálu, ale my jakožto sportovní stanice chceme zůstat poplatní právě sportovním aktualitám a tak se, až bude Renata Zachová nastupovat na tatami, vydáme do dalekého Baku, do Azerbajdžánu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem.
1: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.

0: Míříme na mistrovství světa v judu v Azerbajdžánu. Je aktuálně na programu kategorie do 63 kg žen a v ní taky Renata Zachová. Podrobnosti přidává z Baku Petr Kadeřábek.
1: Renata Zachová po dvou výhrách se chystá na boj o postup do čtvrtfinále. Teď už je připravená v bráně borců, ale čeká na to, jak dopadne souboj před ní. Než nastoupí na tatami s Francouzkou Deketerovou, tak se perou ještě Fan Lízoutová z Nizozemska a proti ní Polka Kropská, což by vítězka z tohoto duelu byla soupeřka případně pro Renatu Zachovou ve čtvrtfinále. Tam je stav zatím vyrovnaný. Vraťme se tady k tomu souboji mezi Zachovou a Deketerovou. To bude souboj se světovou pětkou. Připomínám, že Renata Zachová té patří 19. místo ve světovém žebříčku a tak v tomto souboji rozhodně nebude favoritkou. Byť už se s Deketerovou mimo samozřejmě nějaké ty kempy prala i na závodech a mají to 1-1 zatím, byť ta první výhra, kterou získala Deketerová na svou stranu, tak už je 7 let stará. To bylo tehdy Renatě Zachové teprve 19 let, ale oplatila jí vše na Grand Prix v Zábřehu v roce 2021, kdy dokázala na Ipon přemoci francouzskou soupeřku. No a Renata Zachová bude čelit třeba také bronzové medailiste z mistrovství světa. Na medaily ze světového šampionátu Renata Zachová ještě nedosáhla, ale má už ve své sbírce 2 tituly mistryně Evropy. To Francouzska zatím jen stříbro právě z evropského šampionátu, ale vyšší bere, takže Francouzska je rozhodně favorizovaná i protože je výše v žebříčku, i protože má medaily z mistrovství světa. Předchozí zápas před Renatou Zachovou je zatím nerozhodný 0-0, zbývá do konce základní prací doby ještě 20 sekund, ale bodovaná technika zatím nepřichází. A tak za chvilku se můžeme, no možná už zůstaneme tady v Baku, protože teď dokázala Fan Lízoutová utržet Polku na zemi, 13 sekund před koncem ji drží a v tuto chvíli si připsala užvazary a teď doputuje ještě časomíra do 20 sekund, zazní gong, který známý Ipon a budeme moci se těšit na souboj o čtvrtfinále na mistrovství světa v podání české judistky. Už jsme to tady jednou viděli, hmotnostní kategorii do 52 kg se prala Tereza Bodnárová, která neuspěla proti pozdější vítězce a dnes už sedminásobné mistryni světa Ute Abeové z Japonska. Teď tedy tak vyhlasnou soupeřku Renata Zachová nemá, ale rozhodně tedy v tomto souboji nebude favoritkou. Teď už rozpažila, poplácela si po ramenou a v doprovodu Jiřího Štěpána, který ještě slovně podporuje, přibíhá doslova na tatami v modré judogi, tedy v modrém kimonu, proti ní francouzská Manon Deketerová, která teď už také poskakuje na tatami. Už obě dvě přicházejí do žlutého čtverce o rozměrech 8x8 metrů. Uklonili se rozhodčímu, uklonili se sobě a teď zazní první hadžime v tomto souboji a tak znovu první boj o úchop. Tentokrát Renata Zachová se snaží ustát ten nápor soupeřky v předchozích dvou kolech. Byla vždy pasivní v první minutě. Teď tedy nesmí zaváhat proti Deketerové, která rozhodně bude chtít souboj rozhodnout hned v prvních minutách. Jenže Renata Zachová je teď na tom lépe a přejde do nevazy. Nakonec ne. Oběhla totiž nástup soupeřky a zdálo se, že by mohla přijít do dobré pozice v boji na zemi, ale nakonec si to rozmyslela a tak znovu pomaté zahlášeno hadžime a znovu komikata. Tady boj o úchop, tentokrát ale je Manon Deketerová v lepší pozici, ale Renata Zachová se snažila okontrolovat a dostat se k ruce své soupeřky a dejme tomu jí dostat do páky. Teď bude za úchop pod opaskem trestána šidem Deketerová a tak tedy mírně má navrch teď Renata Zachová, protože soupeřka už má připsáno jedno šido. Teď další komikata boj o úchop, mírně už je to mimo ten prací čtverec, proto bylo zahlášeno maté a teď se znovu vrátí obě dvě judistky do středu tatami. Znovu tedy zahlášeno hadžime, znovu Renata Zachová hledá, kudy by se dostala na tělo své soupeřky, snaží se levou rukou chytit za límec, na chvilku se jí to podařilo, ale Francouzka se jí vytrhla. Teď se dostala do dobré pozice a Renata Zachová nádhernou sojnágou končí zápas po minutě a 5 sekundách. Tohle byl nádherný chvat. Deketerová v kleče teď spituje svědomí, jak naletěla Renatě Zachové. Renata Zachová je ve čtvrtfinále světového šampionátu a minimálně vyrovná svůj nejlepší výsledek z mistrovství světa. Renata Zachová porazila Francouzku Deketerovou a je ve čtvrtfinále světového šampionátu. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Asi ještě párkrát se ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku vrátíme k reprezentačnímu srazu číslo 1 pod novým trenérským vedením. Fotbalový národní tým pod trenérem Santim Deniou totiž sehrál 4 zápasy v Lize národů a 4x prohrál. Fotbalisté taky nadále čekají na úvodní body a ve srovnání se světovou špičkou, která ale pochází z Evropy, evidentně výsledkově neobstály. To když i naposledy prohráli, to tentokrát to bylo v Anglii 0-3.
1: My nejsme spokojeni, my jsme brali 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajeme, ale pořád jako chceme vyhrávat.
2: Říkal reprezentační obránce Martin Vítík po 4. prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0-3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
3: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
2: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Deniou mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundiálech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
3: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
2: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
4: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
2: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Pozoruhodné ale je, že v elitní Lize A Ligy národů jsou hned 3 týmy, které zůstávají po 4 zápasech bez bodu. Ve skupině 1 to jsou Turci, kteří prohráli všechny své zápasy, a to s týmy Belgie, Itálie, respektive Francie. Takhle jde vzestupně právě ta skupina A, takže Francouzi v čele. Ve skupině 2 to jsou Nizozemci a Řekové, kteří vedou, na 3. místě Němci a bez bodu zůstávají Srbové, tým, který ale má o něco lepší rozdíl ve skóre nežli Češi. Ve skupině 3, tedy té české, vede jasně Španělsko, které už si zajistilo postup, tam to je lidově řečeno bez ztráty květinky, tedy se 4 výhrami pro úřadující mistry světa, na 2. místě Angličani, na 3. Chorvati. No a pouze skupina 4 se zdá být alespoň trochu vyrovnaná, ale až za vedoucím Portugalskem, které taktéž má 12 bodů ze 4 zápasů, následují Dánové a po 3 bodech shodně mají Velšani a Norové.

Těšíte se na desítku Pavla Horváta? No tak my taky, protože zítřejším hostem bude muž, který k fotbalu zdánlivě nemá tak blízko jako další pánové, kteří dosud zavítali do tohoto oblíbeného fotbalového pořadu. Bude to frontman kapely Olympic Petr Janda a těšit se na něj můžete už zítra krátce po 10:00. Do té doby doporučujeme třeba pondělní desítku, kde se řešil reprezentační sraz a zároveň tu živou z Plzně, kam zamířil v pondělí vedle Antonína Panenky a taky Pavla Horváta i bývalý elitní rozhodčí Pavel Královec. V podcastových aplikacích máte už také čistou hru Martina Procházky nabitou zajímavostmi z úvodu extraligové sezony a vrátit se můžete taky k pořadu Na rovinu, kde Tomáš Pancíř přivítal nového generálního manažera hokejové reprezentace a zároveň vedoucího sportovního úseku hokejové pražské Slávie Patrika Eliáše. I tenhle díl pro vás máme třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz, eventuálně radiožurnálsport.cz. Je 12 hodin 22 minut, přejeme krásné poledne, případně brzké odpoledne.

0: 12 hodin 27 minut, vracíme se zpátky do Ázerbajdžánu, do Baku na čtvrtfinále mistrovství světa judistek. Váhová kategorie do 63 kg má ve svém pavouku taky jednu výraznou českou zástupkyni a o ní bude mluvit reportér Petr Kadeřábek.
1: 15 minut dělí souboj v osmi finále od čtvrtfinálového duelu Renaty Zachové, která nastoupí teď do boje o postup do semifinále mistrovství světa. Renata Zachová bude čelit soupeřce výtečné. Pan Lizoutová z Nizozemska je trojnásobná mistryně světa, světová čtyřka, ale už jí dokázala třikrát ze čtyř vzájemných soubojů porazit. Teď začal souboj o postup do semifinále mistrovství světa. Renata Zachová proti Kumikatě Van Lizoutové se nemůže dostat na jíky. Ono, ona hodně rychle dává nohy pod sebe. Teď si hned Van Lizoutová na začátku připisuje Juko po té, co strhla českou soupeřku a poslala jí na bok. No, myslím si, že z toho odešla ještě Renata Zachová velmi dobře, to protože z toho klidně mohlo být vazary nebo nedej bože i pon. Takhle se pokračuje. Po půl minutě tady Renata Zachová poprvé na turnaji prohrává 0-1 na Juko. Teď ale Renata Zachová znovu rozhýbala své tělo, ale dokázala teď zlomit svou soupeřku. Naopak ta přechází do protiakce, ale Renata Zachová dobře oběhla pokus o sojnágu, takové to nabalení prostě své soupeřky, když se k ní vytočí Holanďanka bokem, tak to dokázala oběhnout a snažila se ještě přejít do boje na zemi, ale rychle se schoulila do klubíčka Van Lizoutová a nepustila tak Renatu Zachovou do nějakého souboje v nevaze. Další souboj v Kumikatě, blízko už hranici čtvrce určeného pro souboj. Renata Zachová se teď snaží vysmíknout z toho, kdy jí drží soupeřka za rukávy. Ona nedrží svou pravou rukou soupeřku, ale teď se dostala svou hlavou až pod soupeřku a snaží se jí nadzvednout. Toto se podařilo třeba Tereze Bodnárové a hlavou zvedla svou soupeřku nahoru a pak dokázala si připsat bodovanou techniku. Tentokrát se to ale Renatě Zachové hmotnostní kategorii do 63 kg ve čtvrtfinále mistrovství světa v souboji s Van Lizoutovou nepodařilo. 2,5 minuty ještě zbývá do práce a právě to je čas, kdy potřebuje Renata Zachová ve svém čtvrtém zápase na mistrovství světa bodovanou techniku. Zatím vždy vyhrála na ipon. Teď ale má samozřejmě nejtěžší soupeřku, jak postupuje turnajem, ale znovu se pokusila o sojnágu, ze kterou už dnes bodovala dvakrát, ale tentokrát Van Lizoutová je velmi dobře takticky připravena a přesně věděla, co česká reprezentantka udělá. Ta se snaží ještě přejít do boje na zemi, ale tentokrát se nedokázala dostat na soupeřku tak, aby se dostala do nějakého držení, páčení nebo škrcení. A tak znovu pomaté zahlášeno Hajime, znovu souboj pokračuje v Kumikatě. Renata Zachová teď v boji o úchop chytla levou rukou límec své soupeřky, je hodně narovnaná a přibližuje se k své soupeřce, ale se snažila využít toho pohybu Renaty Zachové a snažila se jí znovu nabalit na svůj bok, ale Renata Zachová znovu obstála v tomhletom souboji, ale Van Lizoutová prostě má z první minuty navrch, vede tedy 1-0 na Juko. Je to aktivní souboj, žádné šido jsme ještě neviděli od obou judistek, je to opravdu velmi kvalitní judo. Renata Zachová teď drží levou rukou rukáv své soupeřky, pravou rukou límec, snaží se jí nabalit, ale tohle bylo trošku, řekl bych, neúplně nápadité. Van Lizoutová velmi dobře čekala právě na pokus o sojnágu a znovu tedy je zahlášeno mate. Jiří Štěpán udělal rychle pokyny, než vlastně bylo zahlášeno Hajime. Právě mezi těmito dvěma slovy může trenér svou svěřenkyni nějak instruovat a je to spíše v boji o úchop, který právě teď probíhá uprostřed tatami. Teď si myslím, ale že budou obě dvě soupeřky přeci jen trestány šidem, je to přesně tak, za nedovolený úchop obě dvě dostávají žlutou kartu a pokračuje ten souboj. Ta šida vůbec nic nerozhodují. Samozřejmě, čím se blíží vyrovnaný zápas se svému konci, tak by mohli potom být nějak na konci přeci jen na psychiku velmi náročné, kdyby některá dostala už druhé šido. To se ale nestává. Znovu, teď už minutu před koncem základní prací doby se snaží Renata Zachová dostat ke své soupeřce v Kumikatě. Teď chytla za límec ze zhora, ale nedokázala se dostat tak, aby udržela svou soupeřku. Teď se snažila o koučigary vystoupit proti své soupeřce rychlým pohybem k ní a potom jí podkopnout nohy v tom pohybu, ale znovu se to nepodařilo. Pan Lizoutová je teď pod tlakem Renaty Zachové, ale ta se nemůže dostat k bodované technice ani při boji na zemi. Van Lizoutová stále pracuje, ale tohle už by mělo být přerušeno, protože Vandy Zoutová leží na zádech, kope nohama, nad ní je Renata Zachová, ale ta vlastně nepokračuje v té práci na zemi, až teď se vlastně znovu dostala do nějakého tlaku na zemi, ale teď vstává a chce přerušení, což teprve teď vyslyšel tatamový rozhodčí, ale Renatu Zachovou to rozhodně stálo hodně sil. 22 sekund, ještě zbývá naděje na postup do semifinále. 22 sekund má Renata Zachová, teď už jen 17. Renata Zachová se snaží chytit svou soupeřku pod rukávem a ještě v posledních vteřinách si připsat nějakou bodovanou techniku. Už jsme to tady dnes několikrát viděli, tentokrát se to nepodaří. Renata Zachová je na zemi pod svou soupeřkou, vteřinky ubíhají a teď zní gong, který končí naděje na postup do semifinále. Nejsou to ale konce nadějí na medaily z mistrovství světa, protože Renata Zachová po té, co teď prohrává ve čtvrtfinále světového šampionátu s Nizozemkou Fanny Zoutovou, půjde ještě do oprav a bude se snažit vybojovat alespoň bronzovou medaili. Renata Zachová tedy sestoupila do oprav a ve hře už je v uvozovkách pouze jen bronzová medaile. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Na své si dnes přijdou fanoušci hokejové Maxa ligy, eventuálně týmu, které v ní působí. V 17 hodin začne dnešní program soubojem Frýdek Místek Přerov. O půl hodiny později se pak začne hrát na třech dalších stadionech. Pardubické Bčko přivítá Litoměřice, Třebíč bude hrát s Havířovem a Zlín vyzve Kolín. Pražská Slávia pak bude hrát se Sokolovem od 18 hodin. Připomenu, že Vsetín vede tabulku druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže, a to se čtyřbodovým náskokem před pardubickým B týmem. O dva body za Pardubicemi je pak ještě Tábor na chvostu tabulky, pak možná pro někoho překvapivě Zlín jen se 7 body, náskok Sokolova je ale pouze jednobodový. Co se týče dalšího programu nejvyšší domácí hokejové soutěže, tak ta se bude hrát až zase zítra. V 17 hodin 30 minut Plzeň bude potřebovat přeladit z Ligy mistrů zase zpátky na extraligu. Vyzve totiž České Budějovice. No a pražská Sparta od 18.30 bude hrát s brněnskou Kometou. O nic podstatného pochopitelně nepřijdete, pakliže si naladíte Radiožurnál Sport.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Šimon Stránský z HC Vítkovice Ridera. Poslouchejte hokej na Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.
3: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

Čerstvá novinka ve vysílání radiožurnálu Sport. Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Hlavně u Pichlera to je hodně zajímavé, protože on v minulých letech pomáhal připravovat Němku Emu Eichrovou, která se stala v posledním ročníku světového poháru druhou nejlepší lyžařkou právě co se týče celkového hodnocení.

0: Slyšeli jste Creedence Clearwater Revival, konkrétně hlas Johna Fogertyho, který i v pokročilém věku stále zpívá a přenahrává písničky téhle slavné kapely. Tuším, že loni vydal právě album těch největších hitů. Ale pojďme zpátky do sportu, pojďme zpátky třeba za basketbalem, protože Pardubičtí budou poprvé hrát Ligu mistrů, ale už ji hrají, tedy lépe řečeno, včera nastoupili poprvé proti Redžaně. A taky se v téhle soutěži představí pražská Slávia. Nebude to ovšem právě v Praze na Královce, kde po sloučení s mnohonásobnými českými šampiony z Nymburka nastupuje v nejvyšší domácí soutěži, ale právě v Pardubicích, a to na jindy zimním stadionu pro 10 000 lidí.
1: My se těšíme na každého jednoho fanouška a doufám, že jich přijde co nejvíc, aby jsme si to užili. Přece jenom je to zápas Ligy mistrů a takový tým jako Alba Berlin, takže myslím si, že pro český basketbal je to velký zápas a doufám, že ho chce vidět hodně lidí.
2: Basketbalisté Slávie, nejen Jaromír Bohačík, tuší, že tady v Enteria aréně úplně domácí prostředí mít v Lize mistrů nemusí. Pokračuje někdejší kapitán Nymburka po sloučení i pražského klubu Martin Kříž, zdejší rodák.
3: Pardubice jsou v Lize mistrů letos taky, je to jejich premiéra, tak mám trošku obavu ohledně té návštěvnosti z hlediska toho, že pardubický fanoušek zavítá spíše na domácí tým, než na to, aby se šel podívat na basket na nás. Musíme počítat i s tím, že těch lidí nemusí být moc a snažit se s tím nějak srovnat a být ready, aby to neovlivnilo ten náš výkon.
4: Řeknu, co nečekám. Nečekám zázraky. Kdyby bylo 15, já bych byl velice spokojený. Myslím si, že to asi nedopadne. Těžko nám můžou pardubičtí diváci fandit.
2: Dodává generální manažer Ladislav Sokolovský.
4: Budeme dělat všechno, aby jsme si našli ty fanoušky, aby jsme zaujali nejenom basketem, ale třeba i nějakou show kolem toho hřiště. Co si budeme povídat? To družstvo, i když je ze 2/3 nový, tak furt stojí na základech Nymburka. Snažíme se držet to, co bylo úspěšné v Nymburce, co se týče sportovní části. Teď chcem se snažit dělat ještě líp tu část mimo ten sport.
2: V minulých sezónách čeští šampioni z Nymburka hráli Ligu mistrů díky výjimce od vedení soutěže na pražské Letné v 2000. hale Královka, kde po fúzi nově nastupují k zápasům Slávie v národní lize. Na tuto sezónu pro evropské poháry už ale museli hledat jiné, všem regulím vyhovující útočiště a našli ho na zimním stadionu úřadujících mistrů hokejové extraligy. Teď tam také o přízeň fanoušků budou bojovat právě slávisté v čele s Křížem a Bohačíkem.
1: To vnímáme trošku jako proces, přeci jenom je to po té fúzi jakýsi nový projekt, který snad osloví během této sezóny co nejvíc lidí a fanoušků a doufám, že si zasloužíme to, aby jsme těch diváků v hale vydávali více a více.
3: Musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat. Není to úplně nic lehkého, přece jenom basketbal pořád. Máme tady fotbal, hokej, který jasně válcujou, co se týče sledovanosti a návštěvnosti, ale my musíme bojovat o ty fanoušky a přilákat jich co nejvíc.
2: Česká Slavia Praha NBK oficiálně sídlí v Edenu, ale většina basketbalistů bydlí v Poděbradech a okolí. Tréninky mají v nymburském sportovním centru, odkud je to do Pardubic přeci jen blíž než do často špatně průjezdné a nezřídka kdy ucpané Prahy. Kolik přiláká tenhle nový projekt lidí do ochozu Enteria arény, se po 18. hodině z našeho vysílání dozvíte. V předvečer zápasu s Albou Berlín bylo podle informací ze Slávie vydáno přes 1000 vstupenek. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.

Posledních pár týdnů, respektive spíš měsíců, jste na radiožurnálu Sport často poslouchali o elitním českém volejbale, protože vrcholné akce měly před sebou, respektive teď už je mají za sebou, jak české volejbalistky, tak volejbalisté. Co se týče volejbalistek, tak ty už jsou zase zpátky, řekněme, ve svých klubových povinnostech. Reprezentační opora Monika Brancuska tak mohla získat s volejbalistkami Vakif Bank Istanbul svou první trofej. Nejlepší klub posledního ročníku Ligy mistryň totiž vybojoval turecký superpohár. 21-letá česká univerzálka do něj zasáhla jako střídající hráčka za srbskou hvězdu Tijanu Boškovičovou a při vítězství 3-2 na sety nad městským rivalem Eča Čibaši si do statistik připsala jeden bod.

0: Posloucháte jediné sportovní rádio v Česku a i na něm vám ještě možná trochu dlužíme rozebrání informace, že Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech. Byla to výhra 3-0, ale nad slabým soupeřem, tedy Beninem. Hvězdný fotbalista v přípravném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vicemistrů světa přihrál a skóre zápasu pak pečetil v 71. minutě z penalty. V 39 letech si tak Messi mohl naposledy plácnout z diváky, zamávat jim. Bylo tam 85 tisíc lidí na stadionu Monumental, kde Messi završil svou reprezentační kariéru. Celkově ten jeho gól byl z 26. ve 208. duelu právě v modrobílém dresu. Za ní nastupoval 21 let a připomeňme ty největší úspěchy. V roce 2022 Lionel Messi dovedl Argentinu k titulu mistra světa. V roce 2014 a letos s ní skončil druhý ve finále šampionátu. Co se týče Copa America, tedy kontinentální soutěže, tak v ní byl Lionel Messi dvakrát vítězem, dvakrát tedy triumfoval spolu s Argentinou. Konec národním týmu mimochodem Messi oznámil už na konci srpna a tenhle duel byl takovou plánovanou rozlučkou. Na hřiště Messi ho doprovodila manželka a taky jejich tři synové, Thiago, Mateo a Ciro. Symbolicky po 10 minutách od výkopu byl pak na počest jeho čísla zápas přerušen a spoluhráči a soupeři mu gratulovali k úžasné kariéře. Od fanoušků i členů obou týmů se osminásobný držitel zlatého míče dočkal během večera několika ovací ve stoje. Je 12 hodin 56 minut, vy posloucháte dál Radiožurnál Sport.
1: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
2: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
1: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
2: Jednou z nich je hokejista bez výstroje, o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
1: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
2: Magazín hokejové extraligy
1: každé pondělí po 14. hodině.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
0: Magazín hokejové Tipsport extraligy pro Radiožurnál Sport velmi často připravuje náš hokejový specialista Petr Kadeřábek, ale je zároveň i reportérem pro judo a proto se vydal na světový šampionát do Azerbajdžánu, do Baku, kde dnes sleduje výkon judistky Renaty Zachové. Tak prosíme o další aktuality, Petře.
3: Zatím výtečné výkony Renaty Zachové dokázala projít až do čtvrtfinále. Nejprve porazila Renata Zachová Visovou z Lichtenštejnska, to se čekalo, pak vyrovnaný souboj zvládla i s Vázquezovou Fernandezovou ze Španělska. Pak dokázala přeprat světovou pětku Deketerovou z Francie, následně světové čtyřce Vandy Zhoutové podlehla na Juko, no a teď jí čekají opravy. To znamená boj o postup do zápasu o bronzovou medaili. Mimochodem, bronzovou medaili z mistrovství světa získala v historii jedna jediná Češka, bylo to v roce 1999, možná si vzpomenete na fantastický výkon Wernerové, která tehdy přivezla bronz. Teď se do zápasu o bronz pokusí probojovat Renata Zachová, která právě teď přichází na tatami. Její soupeřkou bude světová osmička, 31-letá Mongolka Boldová, se kterou už se prala čtyřikrát a poslední dva vzájemné duely Renata Zachová dokázala vyhrát. Začíná boj v opravách o postup do zápasu o bronzovou medaili. Renata Zachová přistupuje k Boldové hodně rychle, chytla levou rukou nataženou za límec, ale Boldová má delší ruce a tak se snaží jí vysmíknout a vytrhnout ze sevření, ale Renata Zachová, byť je to její třetí zápas během jedné jediné hodiny, tak dokázala teď sílu ve svých rukou a dokázala udržet kimono své soupeřky. Zatím je to takový opatrný boj v kumikatě, tedy boj o úchop. Renata Zachová se snaží o ašivazu, tedy o podkopávání. Nakonec se nabalila před svou soupeřku a snažila se o Sojnágu, ale ta se jí nepovedla a tak je tady zahlášeno Mate a poté už rychle Hajime, prvních 40 sekund tohoto souboje v opravách motocyklové kategorie do 63 kg je hodně opatrných, nebo bylo hodně opatrných. Teď pozor na první nástup Mongolky Boldové, jakoby prvních 40 sekund tak trošku oťukávala Renatu Zachovou. Hodně jsou narovnané teď soupeřky hlavy u sebe. Nakonec Renata Zachová oddálila svou hlavu od soupeřky a teď pozor na nástup Mongolky, ale to dokázala Renata Zachová zvládnout, jenže poté, když se snažila přejít na zem, tak už nepřevalila soupeřku. To by bylo juko, jenže Boldová, řekl bych, jakoby byla 70-kilová, ale ona opravdu bývala, protože ještě v loňské sezóně se prala právě do 70 kg, má trošku problémy s hubnutím, teď je trestána za šido. Šido dostala za úchop pod opaskem a tak tedy mírně má navrch teď Renata Zachová, protože jeden trest, ale samozřejmě nic neznamená, přesto může hrát nějakou tu roli. Renata Zachová teď znovu v kumikatě se snaží levou rukou držet až za levý rukáv své soupeřky, jenže se nemůže dostat svou pravou rukou na límec, tak aby se dostala do dobrého postavení a dejme tomu se pokusila nějakou tu techniku, nějaké to sode, to znamená chycení rukama a poté za rukávy přehození své soupeřky. Nepodařilo se ani jedna technika, ani z jedné strany a tak je znovu zahlášeno mate, kdy šla Mongolka na kolena a může klidně být trestána po druhé šidem, což už by bylo velmi nadějné pro Renatu Zachovou. Je vidět, že česká reprezentantka toho má opravdu hodně, už je opravdu velmi unavená. Jiří Štěpán se snažil podporovat teď Renatu Zachovou, tedy její trenéra. Renata Zachová se teď snaží v boji o úchop dostat se do dobré pozice levou rukou. Teď se chytla za límec a pravou také. To je dobrý nástup, ale přeci jen Mongolka je jako přirostlá k tatami, byť se snaží rozhodit okopáváním Renata Zachová, tak ona stojí opravdu jak staletý dub. Teď si myslím, že obě dvě by měly dostat šido za pasivitu. Renata Zachová jej dostává a Boldová také. Takže jedno šido bychom potřebovali z pohledu českých fanoušků, aby ještě Mongolka dostala. Musí být ale Renata Zachová aktivní v těch posledních 90 sekundách základní prací doby. Renata Zachová teď v boji o úchop přeci jen nemá dobrou pozici, drží levou rukou rukáv, ale teď dobře okontrolovala svou soupeřku a připisuje si bodovanou techniku. Je to sice zatím jen juko, ale Renata Zachová vede. Vede v boji o postup do zápasu o bronzovou medaili a o vylepšení si nejlepšího umístění na mistrovství světa. Zatím to bylo dělené sedmé místo. Teď už by byla nejhůře pátá. Ještě minutu. Renata Zachová drží svou soupeřku za rukávy. Ta se ne a ne dostat z tohoto sevření a nemůže dělat žádný chvat, protože prostě z toho nejde nic vytvořit. Teď ale Renata Zachová musí si dávat pozor na nějaký ten nástup Boldové, která se snažila překvapit Renatu Zachovou. Ta se překvapit nenechala a tak poté, co se obě dvě dostali na kolena na tatami, je zahlášeno mate. Renata Zachová má ještě mírnou výhodu toho, že má jedno šido za to soupeřka dvě. To znamená, že může nějakým způsobem kalkulovat s tím, že klidně kvůli pasivitě jedno šido může dostat. Ale nedoporučoval bych to. Musí se prostě prát. Musí se prát ještě 40 sekund a má tady dobrý nástup, ale nedokázala přehodit svou soupeřku. Ještě jeden možnost, ale pozor teď. Boldová se snaží okontrovat Zachovou, ale teď ukázala Renata Zachová neuvěřitelně. Rychlé nohy objela, rychlý výpad Mongolky, světová osmička se teď snaží v posledních 28 vteřinách minimálně srovnat skóre. Renata Zachová, docházejí síly, ale teď na vůli bojuje, snaží se v boji o úchop udržet se ještě ve stoje a udržet vlastně tu kumikatu stále ve stoje tak, aby nepřišlo k nějaké technice. Posledních 13 sekund, ještě Renata Zachová musí bojovat, drží svou soupeřku za límec, ta se snažila o přehození, ale nepodařilo se jí to. Posledních 6 sekund, teď přerušeno, 4 sekundy, zbývají se odebrat základní prací doby. Stále Renata Zachová vede 1-0 na juko. Poslední steč, do které pustí tatamový rozhodčí Boldovou. Teď je Renata Zachová trestána za pasivitu. Ano, klidně může být. Ještě 3 vteřiny. 2-1 a už chvat nepřijde. Renata Zachová bude bojovat na mistrovství světa o bronzovou medaili. V 16 hodin se těšte na přímý přenos, ve kterém nastoupí česká reprezentantka v boji o bronz. Z Baku Petr Kadeřábek. Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport a Adam Weidenthaler.
1: Velká Pardubická přinesla během více než 150 let spoustu někdy až dojemných příběhů a k jednomu z nich se dnes vrátíme v našem seriálu. Trojnásobný vítěz extrémně náročného překážkového dostihu Korok totiž dokázal vítězit i s vrozenou vadou a zařadil se tak mezi nejúspěšnější koně historie Velké Pardubické.
2: Byly ty řeči, že by měl spíš skončit na jatkách, než s ním teda jako začít trénovat.
3: Korok měl totiž od narození kratší přední nohu a navíc jí měl křivou, vytočenou do strany. To pro tehdy začínajícího žokeje Václava Chaloupku ale nebyl problém a naopak si skvělého skokana od začátku oblíbil.
2: Měl nádherný kukuč a všechno jako vypadal moc dobře.
3: Věřil mladý Chaloupka, že by ze zatracovaného hříběte mohl vyrůst velký šampion.
2: Byl mimořádně inteligentním koněm, jo. Je to jako u lidí, prostě někdo má ta inteligence víc, někdo míň, jo. Pro tu přípravu to někdy bylo až náročnější, protože on ji dokázal vymýšlet, jako jo. Ale zase to vracel tou svojí vůlí, s úžasným srdcem, tou bojovností.
3: Popisoval Václav Chaloupka legendárního koně. Přestože i s křivou nohou běhal Korok výborně, před svou první Velkou Pardubickou favoritem rozhodně nebyl. Lidé totiž v drtivé většině nevěřili, že by mohl s takovou vadou ustát doskok na tehdy ještě neupraveném a extrémně masivním taxisu.
2: Myslím si, že to byl jeden vůbec nejlepších skokanů. My jsme za celou kariéru, jak v tréninku, tak v dostisích, jsme pouze jednou upadli. Takže dovedete si představit, co to bylo za bojovníka, za koně.
3: A tak Korok překonal v roce 1969 poprvé taxisův příkop i další těžké překážky. V jeho sedle byl samozřejmě 21-letý Václav Chaloupka, který tehdy prožil nejemotivnější vítězství své kariéry.
2: Ještě to bylo z doby, kdy teda lidi úžasně fandili našim koním proti třeba ruským koním, bylo to po okupaci, jo, Československa, takže to byly neskutečné emoce. Já vím, že tehdy mě přivedli prezidentovi republiky, generál Svobodový, a ten se vyjádřil jako člověče, ty jsi nám teda vytrh trn, řeknu, z paty.
3: Vzpomínal Václav Chaloupka na první Velkou Pardubickou po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Úspěšná dvojice pak vyhrála Velkou ještě dvakrát a na vrcholu sil odešel hřebec Korok v 10 letech do chovu. Díky tomu tak mohl hattrick ve slavném dostihu zopakovat i jeho vnuk Peruán. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Seriál Radiožurnálu Sport.
1: Letošní Velká Pardubická se pojede tuto neděli a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Ani vy nemusíte, dnes odpoledne totiž budeme ještě jednou soutěžit o dvě vstupenky právě na tenhle slavný dostihový závod.

Je 13 hodin, skoro 13 minut, krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport. Hezké to zase není tak úplně pro českou fotbalovou reprezentaci, protože ta v žebříčku FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesla až na 51. místo. Národní tým figuruje nejníž od září roku 2017 a mimo elitní padesátku se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Naopak pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska. Tam to asi není úplně s překvapením. Český celek v tom uplynulém rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvoval, připomeňme, 4 zápasy v elitní skupině a 3 Ligy národů, a to pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V premiérových duelech postupně prohrál 1-2 s Chorvatskem, 0-2 s Anglií, 1-3 ve Španělsku a 0-3 v Anglii. To bylo včera večer. Národní mužstvo tak poprvé od rozdělení federace utrpělo 5 porážek za sebou a pokračuje tedy propad žebříčkem. Ještě před rokem třeba figuroval český národní tým na 39. místě, teď tedy to zmiňované 51. Hůř na tom byl tedy naposledy v už zmíněném září 2017, tehdy mu pod trenérem Karlem Jarolímem patřila 58. pozice, no a nejníž vůbec národní tým byl v roce 1994, tehdy po rozpadu federace začínal na nule a tím pádem 67. pozici. Aktuálně se před Čechy dostali například reprezentace Mali nebo Jihoafrické republiky, což, jak jistě dobře víte, je taky soupeř ze světového šampionátu. Češi tehdy s Jižní Afrikou remizovali 1-1.

0: Na 85-tisícovém stadionu Monumental v Buenos Aires skončil jeden z největších příběhů fotbalové historie. Právě tam, kde před 21 lety začal. Světový šampion a osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. Při výhře v přátelském utkání nad Beninem 3-0 byl u všech gólů. Nejprve na dva přihrál, pak sám skóroval z penalty. A po utkání si dojatý kapitán a historicky nejlepší střelec Argentiny Lionel Messi vzal mikrofon a promluvil k fanouškům. Přísahám, že bych tu hrál nejradši navždy. Nosit dres Argentiny, to je to nejkrásnější, co vás může potkat. Je těžké cokoliv říct, cítím tolik emocí, myšlenek. Myslím na tátu, který letos odešel. Splnili jsme si sen, můj i celé země, a stali jsme se znovu mistry světa. A na posledním šampionátu jsme byli tak blízko dalšímu titulu.
1: Připomínal dojatý Lionel Messi výhru Argentiny ve finále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jeho americká země tehdy získala titul po 36 letech.
2: Teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia.
1: A Argentinci letos sahali po obhajobě. V semifinále mistrovství světa vyřadili Anglii po obratu v závěru. Z 0-1 na 2-1 oba góly nachystal Lionel Messi.
3: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten nahnejci 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez otáčí skóre!
1: Ve finále pak Argentina podlehla Španělsku a brala stříbro. Ale letitý mimořádný reprezentační přínos už Messi mu nikdo nevezme. 208 startů, 126 gólů, nejlepší střelec Argentiny a k tomu zmíněný titul světových šampionů.
4: Jsme neskutečně vděční, že nám dopřál tu možnost být po jeho boku. I proto mi tekly slzy. Bude to smutné, že už ho v reprezentaci neuvidíme. Zanechává neuvěřitelný odkaz.
1: Popisoval trenér argentinského národního týmu Lionel Scaloni výjimečnost dlouholetého kapitána týmu. Sám Lionel Messi se s argentinskými fanoušky rozloučil i v oficiálním videu na sociálních sítích.
0: Nastal ten moment. Odcházím s klidem, dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali.
5: Gracias por quererme tanto. Gracias
0: a la vida. Budete mi chybět.
5: Lo voy a extrañar.
1: Kristián Šveda, Radiožurnál.

Tomáš Macháč ukončil v úvodním kole turnaje Masters v Šanghaji dlouhou sérii porážek. Český tenista totiž zdolal po obratu 1-6, 7-6 a 6-2 domácího, tedy Číňana Čena, a připsal si první výhru v hlavní soutěži turnaje na ATP Tour od květnového Roland Garros. Ve druhém kole ale to nebude úplně jednoduché pro Tomáše Macháče, protože vyzve 19. nasazeného tenistu, a to Alexandra Bublika z Kazachstánu, takového známého tenisového šprýmaře. Co se týče zítřejšího programu, tak v něm budeme sledovat a vám říkat o výkonech dvou českých zástupců. Vítko Přiva vyzve Belgičana Berchse a Dalibor Svrčina se postaví Britovi Norimu, tolik tedy Šanghaj, ale v Číně zůstáváme, protože v Pekingu se ráno bude hrát velmi zajímavý český duel. Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 2:30. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
2: Kandidátům do Senátu nebo zastupitelstev končí lhůta na případné stažení kandidatury. Můžou to udělat ještě do 14 hodin, a to přes datovou schránku nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Hlasovací lístky už ale ministerstvo vnitra nebude upravovat. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro o 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 7 lidí, z toho 2 vážně. Informujeme o tom zpravodajský web Polsat News. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu škol utekl. Policie pak mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. V Hanušovicích na Šumpersku skončily opravy tělocvičny v areálu základní školy. Předloni v září ji poškodily záplavy. Vedení školy ji slavnostně otevře za půl hodiny. V tělocvičně jsou nové sprchy, zrekonstruované šatny i opravený povrch. Sport. Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa přes opravu do souboje o bronz v kategorii do 63 kg. V azerbajdžánském Baku do něj nastoupí v odpoledním programu a bez ohledu na výsledek si zajistí nejlepší umístění na světovém šampionátu v kariéře. Pardubické hokejisty čeká duel 5. kola Ligy mistrů. Ve 20 hodin a 15 minut nastoupí na ledě francouzského Bordeaux. V zápase můžou východočeši potvrdit postup do osmifinále. Aktuálně jsou v tabulce pátí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D10 u Brandýsa a ucpaná trojka u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru sjezdu na Brandýs opravují vozovku. Jede se jedním pruhem a fronta od 14. kilometru zabere asi 40 minut. Objížďkou přes Brandýs si moc nepomůžete, i tam je dlouhá fronta na silnici 610. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením už Mejkalky. Brzdí se už na 14. kilometru a je to asi na 20 minut. Na D1 kolona je ve směru z Brna do Prahy popojíždí před omezením na 75. kilometru. Tam je to kratší do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Tábora připomínáme dlouhé kolony u Benešova. Mezi Benešovem a Bystřicí začala dnes oprava vozovky u křižovatky na Nebeklov. Teď se projíždí Kyvadlově a fronty jsou dlouhé v obou směrech. Z Prahy je to asi na 40 minut. V Praze stále brzdí provoz nehoda na Barandovském mostě ve směru na Smíchov. 2 auta v pravém pruhu a kolona už z jižní spojky zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy i skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.

0: Pěkný den s Radiožurnálem Sport, je 13 hodin a 37 minut a celý den vám v podstatě říkáme o tom, jak si daří judistce Renatě Zachové. Ta se bude prát na mistrovství světa o bronz, a to v hmotnostní kategorii do 63 kg. Účast v medailovém utkání si vybojovala v opravách, kde porazila světovou osmičku, tedy Mongolku Boldovou. A právě s Renatou Zachovou natáčel v Azerbajdžánu ve městě Baku náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Renato, hodně udýchaná jste, 3 zápasy během 1 hodiny jste zvládla odeprat se tak, že budete bojovat na světovém šampionátu o medaily. Jaký tohle je pocit?
2: Je to super pocit. Když jsme šli vlastně teď od ty opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu. Nechci, aby jsme vychladli, jak je prostě jedna ta váha jenom na týžděnce nebo jakoby dvě, ale střídají se, tak to jde strašně rychle. A jsem ale ráda, že se to povedlo.
1: Jaký byl to zápas s Mongolkou Boldovou? Světová osmička, byste se spolu prali po páté, je to vaše třetí výhra. Bylo to to, co jste očekávala?
2: My se známe moc dobře a já jsem věděla, že se bude prát takhle silově. Já teda nevím, na co jsem jí na to juko hodila, ale bylo to tak, jak jsem čekala, no prostě silová.
1: Když zhodnotíte celý ten den, jsou to 4 výhry, 1 prohra s Vanlí Zhoutovou, tak jak zatím hodnotíte své vystoupení tady?
2: Tam jsem prostě zaspala, ale to dobře trefila a samozřejmě, že mi to mrzí, ale tak to prostě je a já chci bojovat pořád o tu medaili a pořád je ta šance, takže z té prohry samozřejmě mrzí, ale jdeme dál.
1: Už teď je to váš nejlepší výsledek na mistrovství světa, minimálně dělené 5. místo, ale tu medaili má jedna Češka v historii. V 99. roce ji získala Judiska Wernerová, tohle je asi sen.
2: Jak to dopadne, to uvidíme, ale já budu dělat pro to všechno.
1: Říká Renata Zachová a posluchači Radiožurnálu Sport uslyší přímý přenos utkání o bronzovou medaili z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Ten zápas o bronz začne na judistickém mistrovství světa v Baku v 16 hodin našeho času a soupeřkou Renaty Zachové bude buď Izraelka Primová, anebo Maďarka Krízová.

0: Ano, kapela Electric Light Orchestra dokáže roztančit nejednoho z posluchačů, nejednoho z kolegů na Radiožurnálu Sport dotančil do studia. Tadeáš Skalický, hezký den.
1: Krásný den.
0: Jsi tady kvůli sportovním posluchačů, nejednoho z kolegů na Radiožurnálu Sport dotančil do studia. Tadeáš Skalický, hezký den.
1: Krásný den.
0: Jsi tady kvůli sportovnímu přehledu, tak pojď začít.

0: V lize mistrů na ledě francouzského Bordeaux a zabojují o postup do osmifinále. Východočeši jsou v tabulce pátí. Ve vedení je Plzeň, která je jediným 100% týmem soutěže.
1: Basketbalisté pražské Slávie budou na úvod ligy mistrů hostit Albu Berlín. Zápas českých a německých šampionů začne na zimním stadionu v Pardubicích v 18 hodin, protože hala Královka na Letné v Praze nesplňuje podmínky soutěže. Oba duely v minulé sezóně ovládli bundesligoví mistři a favority jsou i tentokrát. Pokračuje bývalý reprezentant a křídelník Slávie Jaromír Bohačík.
2: Můžeme čekat vlastně ten samý styl basketbalu jako loni, je to velice intenzivní. Oni se snaží jako opravdu ovládnout tempo hry a hlavně v obraně, takže pokud budeme dostatečně odolní jak psychicky, tak fyzicky v těchto ohledech a nenecháme si to ujet, tak si myslím, že to může být pěkný vyrovnaný zápas.
1: Utkání odvysíláme na radiožurnálu Sport živě.
0: Čeští fotbalisté klesli v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA o 3 místa. Po 4 porážkách v lize národů jim aktuálně patří 51. místo a tak jsou nejníž od září 2017. Mimo elitní padesátku se národní tým propadl teprve podruhé v samostatné historii. Vedou dál úřadující mistři Evropy i světa ze Španělska.
1: Fotbalista Lionel Messi odehrál poslední zápas za argentinskou reprezentaci. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem se v Buenos Aires rozloučil gólem a dvěma asistencemi. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát Copu America.
0: Tenista Tomáš Macháč vyhrál na okruhu ATP první zápas hlavní soutěže singlu od květnového Roland Garros. Na turnaji Masters v Šanghaji porazil domácího Changa 2-1 na sety a čeká ho Bublik z Kazachstánu.
1: Lyžařka Ester Ledecká má nové trenéry. V nové sezóně ji povedou Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter. Trojnásobná olympijská vítězka, to řekla na předsezónní tiskové konferenci.
0: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů atletka Lourdes Gloria Manuel chce do příští sezóny zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Podle Manuel totiž její celkový výkon záleží na tom, jak trefí první dvoustovku.
3: Můžeme i zapracovat na tom prostě timingu a na tom, abych nějakým způsobem dokázala vnímat, jak rychle bych měla běžet. Pořád s tím ještě mám problém a pořád ještě tolik nedokážu vnímat tu rychlost, tak jako například moje tréninkové kolegyně.
0: A v příští sezóně plánuje Manuel závodit třeba na evropském halovém šampionátu ve Valencii nebo venkovním mistrovství světa v Pekingu.
1: Připomíná na závěr sportovního přehledu ve 13 hodin a 46 minut Tadeáš Skalický. Pěkný den.
0: A dívám se na to, na co odtančím ze studia.
1: Tak tanči.

0: Basketbalisté v zámořské NBA platí za ty nejlepší z nejlepších. Kdybychom si třeba chtěli začít myslet, že to tak není, tak nás přesvědčí o opaku. Právě některé basketbalové momenty se teď šíří na sociálních sítích a ty největší hity vyhledávala Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Co se tedy v NBA událo tak zásadního, že se to dostalo do našeho vysílání?
1: Stalo se to v přípravném utkání mezi Milwaukee Bucks a Minnesota Timberwolves. Hned na začátku zápasu, když ještě nebyly odehrané ani 3 sekundy, vzal americký rozehrávač LaMelo Ball míč, vystřelil takzvaně z loga, tedy zhruba od půlící čáry, no a trefil se. Na neštěstí pro něj se koš nepočítal, protože byl těsně předtím odpískaný faul. Potěšit ho ale může to, že na Instagramu Sports Center získal přes 500 000 lajků.
0: V NBA ještě můžeme zůstat, tentokrát se podíváme na trénink Dallasu Mavericks.
1: Mavericks totiž vyrazili na přípravné utkání do čínského Maka a americkému rozehrávači Najmu Marshallovi se povedlo hned při prvním tréninku ulomit obroučku a navrch ještě rozbít jednu z židlí v hale. Záběry z tréninku pak zveřejnil oficiální klubový profil s popiskem Žádná věc v Makau není před Najm v bezpečí. Když už nic, Naj si odtamtud aspoň odvezl suvenýr v podobě té ulomené obroučky. Mimochodem i ji podepsal.
0: No a nevím, jestli to nebude teda pípat, co s tou zpátky letadlem do Severní Ameriky. Každopádně se pojďme přesunout od basketbalu k trochu jinému sportu, ale já nebudu konkrétní, to už ty.
1: Jsou to totiž psí závody na krátkou vzdálenost, tak by se to asi dalo pojmenovat. Na videu, které zveřejnil profil Sports Center, jsou totiž 3 psy. Korgi, jejich úkolem je uběhnout co nejrychleji přibližně 50 metrů. Jeden z účastníků tohoto závodu, pes jménem Banana, vyhraje docela velkým rozdílem. Před cílem se ale ještě ohledne za sebe, jako by se ptal, tak kde všichni jste? Tenhle moment pak tvůrci přirovnávali k legendárnímu ohlédnutí Usaina Bolta, které předvedl během semifinále běhu na 100 metrů na olympijských hrách v Rio de Janeiro v roce 2016. A komentovat psí závody může být docela zábava. Tady je ukázka z televize CBS.

0: Jakkoliv bizarně to celé může znít, instagramové fanoušky to chytlo. Profil Sportscenter u příspěvku nazbíral přes 1 200 000 lajků.
1: Na sociální sítě nás vzala Veronika Šlajzová ve 13 hodin 52 minut. Díky za to.
0: Naslyšenou.

Druhá říjnová neděle patří pravidelně Velké Pardubické a i letos tomu tak je. 11. října, tedy právě tuto neděli, se na pardubickém závodišti sjede docela malý počet účastníků, mělo by ji běžet totiž jen 10 koní, ale mezi nimi mimo jiné dva vítězové, Godfrey a Sakamiro. My vás chceme dostat přímo do dění, chystáme pro vás soutěž o 2 vstupenky, a to za necelou hodinku, zhruba ve 14 hodin a 50 minut. Znovu tak připomínám číslo do studia 221 552 222, a soutěžit tedy budeme zhruba ve 14 hodin a 50 minut. Za chvilku už jsou tady aktuální zprávy. Příjemný den s jedinou sportovní rozhlasovou stanicí v Česku.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Hlukové limity zůstávají bez změn, rozhodl ústavní soud. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města, včetně Kyjeva. Hokejista Tomáš Hertl pomohl Vegas k výhře v NHL 4 body. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem směrem do Prahy. A bude oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
3: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
1: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo přes 70 raket různých typů a vyslalo více než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Například v Černihivské oblasti zemřelo 14 lidí.
4: Záchranáři doteď pátrají v troskách 5podlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Ukrajina v odvetě v noci zasáhla 2 ropná zařízení a 3 výcviková vojenská střediska v Rusku. Jako první v Česku testuje Pražská záchranná služba posádku se zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu vybrané nemocnice. Opatření má usnadnit a zrychlit ošetření pacientů. Do testování se zapojí 11 lékařů z nemocnice Bulovka, vysvětluje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
5: Objekt P plus R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
6: Sport. Hokejista Tomáš Hertl je nejproduktivnějším Čechem v úvodu nového ročníku NHL. Vegas pomohl 2 góly a 2 asistencemi k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Český útočník se 2x prosadil v přesilovce z předbrankového prostoru a byl rád, že mu vyšla spolupráce s kapitánem týmu Markem Stonem.
7: Mark Stone mi posílá hodně přihrávek před branku, hlavně v přesilovkách. Už před zápasem jsem mu říkal, že tentokrát už neminu. Jsem rád, že jsem byl na správném místě a vyšlo to. Doufám, že budeme hrát tak dobře i dál. Tohle byl asi náš nejlepší zápas v sezóně.
6: Další útočník Jiří Kulich přispěl Buffalo k vítězství nad Minnesotou 3-2 v prodloužení a brankář Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu popere v odpoledním programu o bronz, čeká jí Maďarka Krizová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D10 u Brandýsa a kolony na Trojce u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru u Brandýsa je zúžení do jednoho pruhu a fronta od 14. kilometru zabere asi 35 minut. Možná objížďka přes město, přes Brandýs vyjde na stejno, i ta je ucpaná. Na D1 se zdržíte za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky kolona aktuálně od 13. kilometru a je to asi na 25 minut. Na D1 fronty i ve směru z Brna do Prahy po pojíždění u Koberovic. Je tam omezení na 75. kilometru a je to na 10 minut. Ještě jedna kolona na D1 po pojíždění před Ostravou. Na kilometru 344 se projíždí omezením ve směru na Ostravu. Tam vypadl náklad z kamionu. Zdržíte se opět asi 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice dlouhé kolony čekejte mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky. Teď se projíždí Kyvadlově. Fronty jsou tam v obou směrech asi na půl hodiny. A v Praze se začíná rozjíždět kolona na jižní spojice před Brandovským mostem. Přímo na mostě překážela nehoda. Teď odtáhli poslední auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne je oblačné až polojasné, postupně čekáme od jeho západu ještě ubývání oblačnosti až na skoro jasno a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
9: České hokejové týmy byly ve včerejším programu Ligy mistrů úspěšné. Liberec zvítězil v prodloužení nad Frelundou a má tak celkem 7 bodů. Stále reálně bojuje o postup do vyřazovací fáze. To už má jistou Plzeň, která je po 5 zápasech jediným 100% týmem. Záporčeši si poradili se švédskou Skellefteå. A dnes je může jakožto jistě postupující tým doplnit pardubické Dynamo, které nastoupí na ledě Bordeaux, tedy na jihu Francie. Jsou aktuálně svěřenci Filipa Pešáka už od včerejška, kdy cestovali právě do Francie. Jinak pardubičtí jsou rozhodně v dobrém rozmaru, protože v domácí soutěži mají za sebou několik výher v řadě. Dohromady je to 5zápasová šňůra. Navíc právě v Lize mistrů se střelecky docela dařilo. Některým borcům, třeba Jáchym Kondylík, už má 4 přesné zásahy z předcházejících zápasů. Matěj Stránský se prosadil 2x, Lukáš Sedlák taktéž 2x. Takže hokejová Liga mistrů může dnes českého fanouška potěšit. Jenom připomenu, že Pardubice nastoupí na ledě Bordeaux ve 20 hodin a 15 minut. Zítra už se znovu vrací extraligové dění Plzeň České Budějovice a Sparta Praha Kometa Brno. To jsou zápasy v 17.30 respektive v 18.30, už jak jste zvyklí v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: Na Radiožurnálu Sport mluvíme každou středu o vybraných ženských kolektivních sportech v pořadu České šampionky, ve kterém sledujeme cesty národních týmů na olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. Premiéru tam bude mít i flag football, který má v Česku dobrou základnu mezi dívkami. Hráčkám do 17 let se totiž po 2 letech podařilo přivést z mistrovství Evropy v Itálii medaili, tentokrát bronzovou. Ve spojení jsme s trenérkou této kategorie Nikolou Vokurkovou. Hezký den, díky za váš čas.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ve skupině vaše svěřenkyně byly 100% a postoupily přímo do semifinále po suverénních výhrách nad Španělskem, Francií, Izraelem a taky domácí Itálií. Tak čekala jste až tak v uvozovkách snadný průběh té základní části turnaje?
1: Tak my jsme určitě věděli, že máme letos velmi silný tým. Složení toho týmu, které jsme v letošním reprezentačním ročníku měli, tak bylo z velmi kvalitních hráček, které si spolu sedly a skvěle fungovaly, jak na hřišti, tak mimo něj. Takže jsme věřili tomu, co můžeme nabídnout a ukázat. A vyšlo to samozřejmě. Velkým pilířem letošního roku byla obrana. A tabulky a statistiky mluví jasně a byli jsme nejlepší obranou celého mistrovství.
0: V semifinále jste podlehli Německu 13-14, porážka, o které se i na webu České asociace amerického fotbalu píše jako o smolné. Tak pojďte prosím ještě rozvést, proč že byla smolná.
1: Ano, byl to takový hořký hřebíček do rakve a o to víc, kdy se nám vlastně stejná situace se stejným týmem stala i minulý rok v semifinále na mistrovství Evropy. Německý tým je velmi kvalitní soupeř a v jedné situaci tam zahrálo trošku sportovní štěstíčko, které teda bohužel bylo na straně protivníka. My jsme teda tím pádem podlehli o ten jeden bod.
0: Nikola Vokurková dovedla jako trenérka české flag fotbalistky před 2 roky ke stříbru a teď tedy k bronzu na evropském šampionátu. Zápas o 3. místo nabídl taky drama a české vítězství o 1 bod nad Španělskem, které jste na úvod mistrovství Evropy deklasovali o skoro 30 bodů. Tak v čem bylo to utkání o bronz jiné než v základní fázi?
1: Byl to úplně jiný zápas. Samozřejmě po tom, co jsme vlastně Španělky, jestli to můžu říct, rozdrtili v základní části, tak jsme doufali, že stejný průběh vlastně ten zápas bude mít i o bronz. Ale španělský tým se vlastně velmi rychle oklepal po tom debaklu od nás a od té doby neprohráli jediný zápas. A takže samozřejmě jsme šli proti úplně jinému Španělsku, než proti kterému jsme hráli v té skupině. A zápas o bronz měl vlastně úplně všechno, co si divák může přát. A ten smolný moment v semifinále, co se nám stal proti Německu, tak se obrátil proti nám v tom zápase o bronz a to štěstíčko tentokrát stálo u nás a v jeden moment nám někdo přál, aby jsme ten bronz vyhráli, protože jsme si ho určitě zasloužili a díky tomu jsme si odnesli bronz.
0: Říkáte, že ten zápas měl všechno, co si může divák přát. Co si tedy přeje fanoušek flag fotbalu, aby viděl v jednom takovém utkání? Popište to i pro nás, kteří třeba tenhle sport tolik nesledujeme, tolik neznáme.
1: Tak padaly body, obrana zastavovala, byly tam velmi dobré souboje z obou stran. Soustředění jak na straně hráčů, tak na straně trenérů. A když celý zápas vlastně se to překlenuje o bod a najednou prostě se ukáže to štěstíčko a my jsme vlastně zahráli hru, která byla takovým riskem. A ten risk vyšel, takže díky tomu samozřejmě to divácky bylo lákavý.
0: Říká trenérka Nikola Vokurková, trenérka národního týmu flag fotbalistek v kategorii do 17 let. Ten tým je v posledních letech velmi úspěšný, to už jsme zmínili. Vy už teď ale hrajete za seniorskou reprezentaci. Tak když to můžete porovnat, je i ve flag fotbale velký skok, řekněme, mezi juniorskými kategoriemi a tou dospělou, podobně jako to vidíme třeba u fotbalu nebo hokeje?
1: Je to tak, já už teda v seniorském týmu působím 10 let, takže o tom něco vím a je tam nemalej skok samozřejmě. V té seniorské kategorii se k tomu hernímu talentu ještě přidávají zkušenosti a díky tomu v tomhle taktickém sportu vlastně to dělá velké rozdíly v těch kategoriích.
0: Co dalšího vás tedy čeká s českou reprezentací do 17 let? Na co dalšího jsou dívky připravené?
1: Tak hned v listopadu nám vlastně začíná další příprava. Jsou to přípravné kempy, je to širší vlastně výběr do reprezentace A na jaře se opět připravujeme na další mistrovství Evropy, kde chceme samozřejmě zase být nejvýš.
0: Na závěr se ještě tedy Nikoli Vokurkové musíme zeptat na ten dospělý tým, který už jste trochu nakousla, a možnou cestu na olympijské hry v Los Angeles, protože už je jasné, že evropský šampionát v příštím roce bude klíčovým turnajem pro postup. Víte teď už konkrétně, co třeba bude potřeba uhrát, abyste se kvalifikovali do Kalifornie?
1: Víme. Ten klíč je velmi úzký a těžký, ale samozřejmě ta naše příprava intenzivně směřuje k tomu, aby to bylo reálný. Klíčem je být do druhého místa na mistrovství Evropy a potom vlastně všechny kontinenty pořádají své mistrovství a ty dva postupující z každého kontinentu potom hrají svůj turnaj a tři nejlepší vlastně postoupí na tu olympiádu.
0: To říká Nikola Vokurková, reprezentantka ve flag fotbalu a trenérka národního týmu do 17 let v pořadu radiožurnálu Sport České šampionky. Moc díky za váš čas a ať se ta cesta české reprezentace ve flag fotbalu vydaří co nejlépe. Mějte se.
1: Taky děkujeme. Mějte se hezky, na shledanou.

Disco. Disco. Disco. Disco. Disco. Disco.

Důležitá zpráva pro fanoušky Formule 1 a taky pro fanoušky Brita George Russella, protože ten odstartuje do nedělní velké ceny Singapuru Formule 1 s handicapem kvůli výměně pohonné jednotky, totiž půjde do závodu až z posledního místa na roštu. Dnes to oznámil jeho tým Mercedes. A to jsou velké rány pro Russellovy titulové ambice. Kvůli technickým problémům totiž musel druhý muž průběžného pořadí šampionátu odstoupit z nedělní Grand Prix v Malajzii a jeho ztráta na týmového kolegu Kimiho Antonelliho z Itálie tak narostla už na 84 bodů. Přitom do konce sezony, připomeňme, zbývá už jen 7 závodů.

Cyklistka Karolína Špicarová skončila na mistrovství Evropy ve Slovinsku sedmá v časovce juniorek. Druhá česká reprezentantka Eva Drhová, která se šestým místem v nedělním závodě s hromadným startem postarala o nejlepší výsledek výpravy na šampionátu, dnes uzavřela první desítku. Tolik ale výkony v juniorské soutěži. My se pochopitelně budeme chtít věnovat hlavně té dospělé na mistrovství světa v judu, protože Renata Zachová se v 16 hodin, respektive krátce po 16. utká o bronz v kategorii do 63 kg a budeme u toho v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Věřme tomu, že dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová uspěje. Uslyšíme o tom od Petra Kadeřábka.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Maximální povolená cena nafty zítra klesne. Litr budou čerpací stanice moct prodávat na nejvýš za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes. 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo určuje maximální ceny každý den, zatím do konce měsíce. Lidé mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby úřady průkaz nevydávají. Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. V Praze 4 je nová tramvajová zastávka Hodkovičky mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou zastavovat asi za půl hodiny. Stavba dvou nástupišť vyšla na 30 milionů korun. Dělníci práce zahájili v červnu. Zastávka by měla být na znamení. Týkat se bude všech spojů, které jezdí na trase mezi centrem a Modřany. Sport. Argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání v Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek. Na dvě nahrál a jednu sám vstřelil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D10 u Brandýsa a kolony u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte přes půl hodiny v koloně u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení a jede to pomalu od 14. kilometru. Pozor, ucpaná je tam i objížďka přes město po silnici 610. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. pojedete zhruba 25 minut. Na D1 větší kolony popojíždějí taky před Ostravou. Na kilometru 344 se projíždí omezením a ve směru do Ostravy na konci omezení vypadl náklad z kamionu. Zdržíte se okolo 15 minut. Pozor, nevyplatí se to objíždět přes Klimkovice, je tam kolona. U Brna je ucpaná dálnice D52 výjezd směr Pohořelice. V Rajhradu nehoda a stojí to až na dálnici, zastavíte u Modřic. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště odtahují před Cholupickým tunelem kamion po nehodě. Projíždí se teď pouze levým pruhem a je tam fronta od sjezdu na Vestec. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice půlhodinové kolony popojíždějí mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky a zdržíte se tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Lili.

4 porážky ze 4 zápasů v Lize národů. To je statistika Santiho Deni u české fotbalové reprezentace, ale třeba taky Vincenza Montelli u tureckého národního týmu. Podle médií, třeba italské gazety Dello Sport, už je tak Montella jednou nohou mimo reprezentaci. Může za to taky fakt, že turecká reprezentace pod vedením bývalého italského útočníka nepostoupila na nedávném světovém šampionátu ze skupiny, plus tedy teď ten nezdar na úvod Ligy národů. Možná i o reprezentaci, i když té české samozřejmě bude řeč v zítřejší desítce Pavla Horváta. Hostem bude frontman, asi můžeme říct, legendární rockové kapely Olympic Petr Janda. A tak si pojďme na Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 37 minut poslechnout tak něco z tvorby Olympiku, teď ale té novější.

0: Tolik tedy kapela Olympika Petr Janda, který bude zítra hostem desítky Pavla Horváta po 10. hodině. Už teď si můžete ve vaší oblíbené podcastové aplikaci dopřát třeba desítku Pavla Horváta živě, naposledy z Plzně, kde byl taky bývalý sudí Pavel Královec a stejně jako celý tento rok i legendární záložník, a to Antonín Panenka.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ještě drobná aktualita z britských ostrovů a také z fotbalu. Trenér Mikel Arteta, který v minulé sezóně dovedl fotbalisty Arsenalu k prvnímu titulu v Premier League po 22 letech, totiž podepsal v klubu nový kontrakt a vést by ho měl až do roku 2030. Připomeňme, že španělský kouč přišel do Arsenalu v prosinci 2019 bez předchozích zkušeností s rolí hlavního kouče a v současnosti je nejdéle sloužícím trenérem v nejvyšší anglické soutěži, tehdy tedy navázal na své dřívější hráčské působení a přišel se zkušenostmi od Pepa Guardioli, u kterého se učil právě trenérskému řemeslu. Zdá se, že úspěšně vzhledem k tomu, jak se Artetovi daří, jinak ten současný kontrakt měl Artetovi vybršet na konci aktuální sezóny, teď tedy prodloužená smlouva i třeba podle informací stanice BBC.

0: Po 8 letech zavítá do Plzně ženský volejbalový extraligový celek k soutěžnímu utkání. Prvoligové hráčky týmu Volejbal Plzeň přivítají v hale Lokomotivy na Slovanech KP Brno. Ten duel 16. finále českého poháru začne v 18 hodin. Jak se Západočešky na výjimečný zápas chystají, to zjišťoval u kapitánky Kateřiny Chlumecké náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Plzeňské volejbalistky čeká hned, dá se říct, na úvod sezony takový malý volejbalový svátek, protože v rámci českého poháru přivítají extraligový klub KP Brno. Jak se těší plzeňský tým?
2: Tak těšíme se hodně. Je to vlastně po 8 letech, co jsme se dostali do druhého kola českého poháru, takže z toho máme radost. Jsme rádi, že tam padlo i to Brno, protože jsme mohli mít Budějovice anebo Budějovice, se kterými už jsme hráli minulý roky v první lize, takže jsme rádi, že tam bylo to KPčko.
1: Už jste zažila někdy konfrontaci s takhle silným soupeřem?
2: Ještě ne, ve své kariéře v ženské lize ještě ne.
1: V čem bude asi ten největší rozdíl proti těm prvoligovým zápasům, na které jste zvyklé?
2: Tak já jsem se koukala, že tam mají hodně zahraniční hráčky a ta mentalita těch zahraničních hráček je jako úplně jiná než u nás. Takže si myslím, že tam bude rozdíl hlavně v tom, že tam mají asi 4 hráčky, které jsou z Ameriky a z Polska a takhle.
1: Říkáte, mentalita je jiná, z toho vyplývá, že vás třeba podcení, nebo se to může stát?
2: Já doufám, že nás podcení, že si řeknou, že jako tady nějaký plzeňský holky, tam nám nesahají pokotníky a překovíme.
1: Vy jste zatím rozehráli v Rudolfově tu druhou nejvyšší soutěž prohrou 2-3. Co naznačil úvod soutěže a možná i ty pohárové zápasy, ve kterých jste si vybojovali to právo poměřit síly s KP Brno?
2: Tak bohužel nás na začátku sezony potkalo pár zranění a nemocí, kvůli kterým nemohly nastoupit všechny hráčky do utkání, takže i ten český pohár vlastně odehrálo 7 hráček, do Rudolfova odjelo 8 hráček a myslím si, že ty pětisetové bitvy opravdu dali zabrat holkám, který hrajou celý zápasy, takže si myslím, že musíme hlavně si uzdravit všichni, aby jsme byli v plné síle.
1: Jak to vypadá směrem k tomu pohárovému zápasu, který se hrajete proti KP Brno?
2: Tak tam furt nebudeme 100%, ale můžeme si půjčit holky z extraligy juniorek, ty nám pomůžou. Doufám, že to zvládnou stejně dobře, jako zvládají teď extraligu a pomůžou nám.
1: Určitě by vám taky mohli pomoci fanoušci, tak jak je nalákat, na co je pozvat?
2: Tak určitě na skvělý volejbal. Budeme hrát na hale 1 tentokrát, takže i změna prostředí. Budeme mít moderátora celý zápas, který i tu atmosféru trošičku pobouří a myslím si, že bude určitě na co koukat.
1: No a vy jako kapitánka už povedete tým na palubovce, nebo ještě po té nemoci to není 100% a budete pouze fandit?
2: Na palubovce budu, ale budu na střídečce, nebudu na hřišti.
1: Popisuje kapitánka týmu Volejbal Plzeň Kateřina Chlumecká z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Abychom doplnili pozvánku na 16. finále domácího volejbalového poháru, tak od 18 hodin se neutkají pouze zástupkyně Plzně a KP Brno, ale taky Střešovic a pražských Lvů, respektive Lvic, a taky Nusle versus Přerov. To je další souboj od 18 hodin, v 18:30 pak Junior Brno versus Ostrava. Tolik o volejbale, za chvilku už taky soutěž na Radiožurnálu Sport o 2 vstupenky na nedělní Velkou Pardubickou, a to na čísle 221 552 222.

0: 13 hodin 51 minut a je tu avizovaná soutěž Radiožurnálu Sport o 2 vstupenky na nedělní Velkou Pardubickou. Znovu tedy otevíráme telefon na čísle 221 552 222 a čekáme na nejrychlejšího z vás spolu s otázkou.
1: Soutěž na Radiožurnálu Sport.
0: Velká Pardubická nemá pevně stanovené datum. Není to vždy 11. října, jako tomu bude letos, kdy se bude konat, ale pravidlo tam je. Vždy se Velká Pardubická koná určitou neděli v říjnu. A kolikátou? To je naše otázka. Pro toho nejrychlejšího volajícího, kterým je kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Komu jsme se dovolali, nebo kdo se dovolal nám respektive?
2: Aleši,
0: hezký den. Tak tušíte, kterou neděli říjnovou se zpravidla koná právě Velká Pardubická?
2: Je to druhá říjnová neděle.
0: Naprosto perfektně. Děkujeme za zavolání, lístky jsou vaše, můžete dál poslouchat Radiožurnál Sport. Ještě prosím, nepověšujte váš telefon, vezmeme si na vás kontaktní údaje a pošleme lístky, co nevidět. Vám ostatním posíláme Tři sestry ve 14 hodin a 52 minut. Krásné odpoledne.

0: šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Ve Špindlerově Mlýně těsně před volbami výrazně přibylo nově přihlášených obyvatel. Víc než půl tuny drog zabavila policie v soukromém letadle v Laosu. Judistka Renata Zachová bude na mistrovství světa bojovat o bronz. Dálnice D1 je po nehodě u Klimkovic směrem do Ostravy neprůjezdná a zítra bude oblačno až zataženo, od západu s deštěm a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Špindlerově Mlýně jen krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Zvažuje podání trestního oznámení.
3: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
4: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
3: Je tady spoustu zájmů a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu. Jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
4: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: Rekordní zásilku drog zadržely úřady v Laosu. Na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang zabránili v odletu soukromému letadlu, jehož posádka se chystala opustit zemi s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že cílovou destinací měla být filipínská metropole Manila.
5: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Na pražském Opatově budou moct od zítřka řidiči využít nový parkovací dům. Je v něm 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za víc než 660 milionů korun trvaly od loňského května. Pokračuje Jan Dvořák, vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací.
6: Objekt P+R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra. Městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
7: Sport. Judistka Renata Zachová zabojuje na světovém šampionátu o bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy se dostala do souboje o medaili přes opravu. Předtím musela absolvovat další 4 duely. Nahuštěný program popsala Radiožurnálu Sport.
8: Je to super pocit. Když jsme šli vlastně teď od ty opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu. Nechci, aby jsme vychladli. Jsem ale ráda, že se to povedlo. A já chci bojovat pořád o tu medaili a pořád je ta šance.
7: Kolem 16. hodiny nastoupí Zachová v Baku v boji o bronz proti Maďarce Krizové. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Fotbalový trenér Mikel Arteta podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2030. 44-letý Španěl v minulé sezóně dovedl londýnský tým k prvnímu titulu v Premier League po 22 letech. Do Arsenalu přišel v prosinci 2019 bez předchozích zkušeností s rolí hlavního kouče a v současnosti je nejdéle sloužícím trenérem v nejvyšší anglické soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Klimkovic a ucpaná Vídeňská v Brně. Dálnice D1 je ve směru z Brna do Ostravy u Klimkovic pro osobní auta neprůjezdná. Na kilometru 344 v omezení vypadl náklad z kamionu. Policisté auta odklánějí na Klimkovice, kamiony zatím můžou jet dál. Před odklonem z dálnice a taky na objížďce přes Klimkovice se tvoří dlouhé kolony. Doporučujeme si je už na studénku. Pozor na Ostravsku dlouhá kolona taky na dálnici D56 na výjezdu z Ostravy směr Frýdek-Místek. U Hrabůvky je zúžení a zdržíte se 25 minut. Zpět na dálnici D1 kolona po pojíždí za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete asi půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony před Cholupickým tunelem. Odtahují tam kamion po nehodě, projíždí se pouze levým pruhem. Fronta od sjezdu na Vestec zabere 20 minut. Dálnice D52 je ucpaná na výjezdu z Brna směr Pohořelice. Od dálnice D1 kolona až k nehodě ve sjezdu na Rajhrad a je to asi na půl hodiny. Ještě silnice 3 z Prahy do Tábora za Benešovem na křižovatce na Neveklov. Omezení a kolony v obou směrech až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojedinělé déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak až 23 stupňů a na jižní Moravě i 25. Tolik zprávy.
10: Hezké odpoledne s Radiožurnálem Sport, je 15 hodin a 6 minut přesně.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.
10: A novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně dva Rakušani, Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstává Američan Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka, která navíc přechází na novou značku lyží, to řekla na dnešní tiskové konferenci. 31letá Ledecká avizovala změny vlastně už dřív v předstihu v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper. Dvojnásobná olympijská šampionka z Pyeongchangu 2018 byla v celkovém hodnocení světového poháru 17. v celkovém hodnocení Super G pak na 5. pozici. Na únorových hrách v Itálii vyšla ale v Super G i v paralelním obřím slalomu na snowboardu medailově na prázdno a zřejmě proto tedy došla k tomu, že potřebuje změnit svůj trenérský tým. Je 15 hodin a už skoro 7 minut, posílá máme vám Nirvánu a pak další sportovní aktuality. Hezké odpoledne.

0: Už zítra zakončí kariéru jedna ze stálic českého juda, a to David Klamert. Naposledy se na profesionální úrovni postaví na tatami na světovém šampionátu v Baku. Během kariéry vybojoval Klamert medaile z Grand Prix i Grand Slamu, účastnil se taky 10 světových šampionátů a dvakrát startoval na olympijských hrách. Jak se připravuje na poslední zápasy, se na hotelový pokoj právě za Davidem Klamertem a taky jeho trenérem Marcelem Frenštátským vydal v Baku reportér Petr Kadeřábek.
1: Dobrého dne. Zdravím. Marcel už chystá zřejmě taktiku na posledních 5 zápasů Davida Klamrta v kariéře. David se usmívá, sedí tady v křesle, v dobré náladě zatím.
2: Jo, zatím se cítím skvěle, teda za půl hodiny půjdu si oblíct hazovací oblek a ladit poslední tréninky, poslední kila, tak ten úsměv mi trošku opadne, ale jak vždycky říkáme, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, takže se toho držíme.
1: Já tady musím říct, pánové, že když jsem vešel do pokoje, jak jsem si úplně napřipadal jako na judistickém pokoji, je tady celkem uklizeno, je tady vonavo, to je tím, že spíte spolu teď, Marceli?
3: No já si myslím, že my to tak máme nastavené. David uklízí a...
1: A Marcel Frenštátský to pozoruje z postele.
3: Přesně.
1: Jak jste nachystáni na ten poslední turnaj společný v profesionální kariéře?
3: Nachystání jinak než obvykle. Nešlapali jsme tak do toho, jak je u Davida zvykem, ale byl to účel. Byl to účel, ať se spíš psychicky připraví, ať si to užije. A když se vrátím k losu, tak jako na ten los se dá dívat ze dvou stran. Na jednu stranu jako hruza, když si podíváte, a i když hned přejde přes první kolo, což věřím, že přejde, tak tam na něho čeká zase Macedo. Další jako hodně silný kousek a výborný judista. Ale na druhou stranu, a to jsem hned Davidovi psal, když vlastně hned po losování, že jak si lépe ukončit kariéru, než prostě se s těma klukama všema na závěr potkat. Jako no. Ať si tady všechny ty kluky, kteří celý život ho trápili, tak asi to s nima naposledy už je.
1: Já tady přejdu zase přes půl pokoje k Davidovi. Ten poslouchal dobře Marcela. Je tohle ten plán. Usmívat se, porazit 5 soupeřů a prostě pak odjet s medailí.
2: Na jednu stranu je to moje poslední šance udělat výsledek, takže to mě samozřejmě uvnitř trošku tíží, ale nechci se tím svazovat. Chci prostě maximální výkon a ať to dopadne, jak to dopadne, tak být sám za sebou spokojený, což doteď jsem vždycky byl, tak věřím, že si to nepokazím na posledním turnaji.
1: Říká David Klamert před svým posledním startem profesionální kariéry, během které to dopracoval třeba na start na 2 olympijských hrách. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Davida Klamerta ale čeká jeho váhová kategorie až zítra, to dnes. Za zhruba 3/4 hodinky se vydáme do Azerbajdžánu znovu, konkrétně na výkon Renaty Zachové, která se bude vprát v hmotnostní kategorii do 63 kg o bronzovou medaili ze světového šampionátu.

Jezdce startující v závodech mistrovství světa silničních motocyklů v královské kategorii MotoGP čekají od příštího roku v soutěžních víkendech nově dvě kvalifikace, tedy nejprve do sprintu a následně do hlavního závodu, tak trochu jako to je i ve Formuli 1. Doposud absolvují jen jednu kvalifikaci, která určuje pořadí na startu obou závodů. MotoGP vedle toho v příštím roce čeká i výrazná změna technických pravidel. Motory budou mít nově obsah 850 kubických centimetrů místo současných 1000. Dojde taky ke zmenšení palivových nádrží a upraveny budou i předpisy pro aerodynamiku, jak promotér šampionátu napsal na svém oficiálním webu. Týkat by se to tedy nejspíš nemělo Filipa Salače, jediného zástupce v mistrovství světa silničních motocyklů, který má i na příští sezónu totiž smlouvu v kategorii Moto 2, i když ty jeho letošní výkony naznačují, že nemusí být od postupu o kategorii výš zas tak daleko.

0: Čeští fotbalisté v prvních čtyřech zápasech pod novým koučem Santim Deniou nebodovali. V Lize národu prohráli ve Španělsku, dvakrát s Anglií a taky doma s Chorvatskem. Přesto je kolem reprezentace s příchodem zahraničního kouče ze Španělska veskrze pozitivní atmosféra. A to se dá říct i jak o té atmosféře uvnitř týmu, tak i mimo něj.
1: Jsme chtěli prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako i uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme pořádali dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
2: Řekl brankář Lukáš Horníček po závěrečné prohře v Anglii 0-3.
3: Všichni jsme očekávali jako nějakou změnu, ta tam je vidět. Na některé ty zápasy se koukalo dobře, konkrétně ten v tom Španělsku si myslím, že byl asi náš nejlepší.
2: Jak zmínil expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, Češi v Ovieru sahali po bodovém zisku i díky gólu jabloneckého obránce Jiřího Slámy, jednoho z nováčků v národním týmu.
4: Já pevně věřím, že prostě teď ty hráči, který tam přišli a byli noví, tak dokázali to, že tomu nároďáku můžou něco dát, něco novýho, svěží vítr a bude samozřejmě záležet na nich, jak tu šanci chytějí za pačesy a jak se jim bude dařit v těchto těžkých zápasech.
2: Myslel sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek třeba i Matěje Radostu, křídelníka severočeského celku. Národní tým má v elitní skupině Ligy národů jedny z nejtěžších soupeřů. Mistry světa i Evropy Španěli, Angličany, kteří na posledním světovém šampionátu vybojovali bronz, a Chorvaty, ti třeba před 8 roky získali světové stříbro. Paradoxně se ale proti takovým celkům mohli čeští reprezentanti cítit uvolnění, dodává Horvát.
3: Samozřejmě počkám si tak jako ze spoustou kluků, co se mluvili s fotbalistama, až budeme hrát prostě proti jako slabším papírově, protože tam si myslím, že bude muset být vidět daleko víc ten fotbal. Tady v tom složení té skupiny si myslím, že prostě jsme outsider a já jsem rád, že jsme někde nedostali třeba fakt jako 5-6 gólů, tak jako Chorvati, protože na to by se hezky nekoukalo.
2: Češi zakončí skupinu Ligy národů v listopadu, doma se utkají se Španělskem a pak nastoupí v Chorvatsku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Hokejový brankář Karel Vejmelka v noci vyrovnal díky vítězství v barvách Utahu Romana Čechmánka. Oba si v NHL shodně připsali 110 výher. Před Vejmelkou teď zůstává nejblíž šestý David Rittich, který má 122 vítězství, ale další v nejbližších dnech nepřidá, protože v novém angažmá v New Jersey je zatím jen na farmě. Sportem budeme pokračovat i po zprávách. Hezké odpoledne.
2: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 20 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 14 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už víc než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v roce 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo hlavně kvůli formalitám. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z celého Česka. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem anebo při nákupu plastových výrobků. Mužům hrozí až 8 let vězení. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října. Bylo jí 64 let. Sport. Ester Ledecká vstoupí do lyžařské sezóny s novými trenéry. Jsou to Rakušané, Pichler a Glázer. Trojnásobná olympijská vítězka oznámila některé změny už v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Ital Gamper. Snowboardovým koučem Ledecké zůstává Američan Reiter.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a zavřená D1 před Ostravou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Teď komplikace v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 44 nehoda. Zatím blíže nespecifikovaná, ale dost výrazně překáží a tvoří se kolony. Uvolněte uličku pro hasiče. Dálnice D1 je na příjezdu do Ostravy z Prahy stále zavřená. Na kilometru 344 v omezení u Klimkovic vypadl náklad z kamionu. Teď to uklízejí, za chvilku bude dálnice opět průjezdná. Teď ještě dopravu odklánějí na Klimkovice a zdržíte se v kolonách asi půl hodiny. Na D1 kolony taky za Prahou, směr Brno, je to fronta před Šmejkalkou, mostem na 24. kilometru. Podle našeho zpravodaje popojíždí od 13. kilometru a kamionem pojedete pomaleji.
6: Pro kamiony hodinu, osobní auta, si myslím, že to mají tak na půl hodiny.
5: U Brna je ucpaný výjezd po vídeňské dálnici D52 směr Mikulov. Od dálnice D1 až k nehodě ve sjezdu na Rajhrad pojedete asi půl hodiny. A připomínáme ucpanou silnici 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Na křižovatce na Neveklov omezení postojíte až půl hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak až 23, na jižní Moravě i 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport. This

Fotbalové Španělsko má zlatou generaci. Teď ta současná vyhrála jak mistrovství světa, tak i mistrovství Evropy. Ta, která byla úspěšná v letech 2008, 2010 a 2012, už ale pomaličku odchází. Poslední zápasy sehráli borci jako Sergio Ramos, Raul Albiol nebo Javi Martinez a jisté to už je taky u Pedra Rodriguez. To je tedy španělský mistr světa z roku 2010, který ukončil v 39 letech svou fotbalovou kariéru. Útočník nebo ofenzivní univerzál, který během 20 let v profesionálním fotbale získal 25 velkých trofejí, hrál naposledy v minulé sezóně za Lazio Řím, kde mu ale v létě vypršela smlouva a další už nikde nepodepsal. Na klubové úrovni Pedro zářil v barvách Barcelony pod trenérem Pepem Guardiolou, následně si zahrál taky za Chelsea, vyhrál třeba anglickou ligu, mimochodem ještě předtím v Barceloně taky vítězství v Lize mistrů hned třikrát, no a nastupoval taky za římské kluby jak AS, tak i Lazio.

0: kapele Rolling Stones taky pravidelné středeční povídání o současném životě bývalých sportovců. V něm už jsme několikrát mluvili o těch, kteří po konci vrcholové kariéry brzy tvrdě narazili. Mezi takové patří i basketbalista Antoine Walker, který se ale zase dokázal z problémů vyhrabat. Podrobněji jeho příběh probereme s redaktorem Lukášem Antošem, kterého už vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejdřív prosím připomeň Volkrovu basketbalovou kariéru.
1: 206 cm vysoký hráč narozený v roce 1976 možná nepatřil mezi nejslavnější jména NBA na přelomu tisíciletí. V nejlepší lize světa ale zanechal solidní stopu. Působil v ní mezi roky 1996 až 2008. Největší část tohoto období strávil v Bostonu. Třikrát se dostal do nominace na utkání hvězd a především v roce 2006 jako hráč Miami Heat pomohl k zisku trofeje pro ligové šampiony. Po konci v NBA ještě krátce působil v Portoriku a nižších zámořských soutěžích. V roce 2010 pak ve 44 letech definitivně ukončil kariéru.
0: A ve stejném roce taky Walker zažil dost možná nejhorší okamžiky v životě. O co šlo?
1: Přestože si v NBA vydělal jenom prostřednictvím klasických hráčských smluv více než 100 milionů dolarů, po dvou letech dokonce v nejlepší lize světa se dostal do situace, kdy musel vyhlásit osobní bankrot. V tu dobu měl dluhy ve výši zhruba 13 milionů dolarů a osobní majetek přitom jen v hodnotě zhruba 4 milionů. Walker připustil, že se do takové situace dostal jednoduše vlastní nerozvážností. V době aktivní kariéry nežil klasický rodinný život, ale udržel

0: dlouhou dobou prací zase vylepšovat svou finanční situaci. Volkrovi v tom pomohlo i to, že o svém příběhu otevřeně mluví. Napsal knihu a nechal o sobě natočit filmový dokument. V současnosti jezdí po Spojených státech amerických a pořádá semináře pro mladé sportovce, na kterých jim radí, jak nakládat s penězi tak, aby nedopadli jako on. A vedle toho dál zůstává u basketbalu. Pracuje jako televizní expert.
1: Tolik tedy příběh Antoana Volkra, bývalého basketbalisty, který se dokázal dostat z finančních trablů, a mluvili jsme o tom právě v našem pravidelném středečním povídání, jak dnes žijí slavní sportovci. Lukáš Antoš byl ve vysílání Radiožurnálu Sport s těmito informacemi v 15 hodin a 45 minut. Díky za ně.
0: Hezký den.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Věnujeme se na Radiožurnálu Sport pravidelně taky atletice, byť třeba šampionát, který se konal toto léto v Birminghamu, nebyl z českého pohledu zas tak úspěšný, a to ani pro čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel, která chce v příští sezóně zlepšit hlavně sílu, rychlost a taky odhad tempa. Juniorská mistryně světa z roku 2024 letos absolvovala první kompletní seniorskou sezónu, tu loňskou totiž její kariéru přerušilo zranění.
2: Já musím říct, že ta sezona už byla docela delší, než jsem byla zvyklá doposud, ale myslím si, že když to rozkousku vlastně na tu halovou a venkovní sezonu, tak ta halová sezona se povedla dokonce i víc, než bychom čekali.
3: Hodnotila Manuel uplynulou sezonu. V ní získala například zlato na halovém mistrovství světa v polské Toruni. Nedařilo se jí naopak na evropském šampionátu v britském Birminghamu, kde doběhla těsně podstupně vítězů.
2: Ty podmínky byly skvělý v té Toruni, tak naopak v Birminghamu jsem trochu měla pocit, že jdou všichni proti mně, ale myslím si, že je fajn si zkusit nějaký takovýhle závod a určitě si do příště vezmu nějaký cenný zkušenosti, u kterých jsme se shodli s trenérem.
3: Manuel mluvila i o tom, že v Birminghamu jí nesedlo počasí. Při závodění má totiž ráda vyšší teploty.
2: Mně se naopak běhá strašně dobře, když je fakt jako kolem třeba 30 stupňů, což bylo poznat v té Paříži, kdy se mi povedl zaběhnout ten osobní rekord.
3: Největší prostor pro posun vidí Manuel v tréninku. Zlepšit by totiž chtěla i svoje načasování, takzvaný timing. Zjistila totiž, že když trefí první dvoustovku, bývají z toho rychlé časy.
2: I na tréninku, když nám dávají nějaký target runs, což znamená, že vlastně dostaneme nějaký čas, za který musíme ten úsek uběhnout a nesmí to být ani pomalej, ani rychleji, tak s tím docela dost boju a mám tam v tom docela obrovské rozdíly.
3: Celkově ale Lourdes Gloria Manuel hodnotí svůj první rok ve velké atletice pozitivně. Teď si bude ještě chvíli užívat odpočinek a 19. října zahájí přípravu ve skupině švýcarského kouče Lorena Mulliho. V nadcházející sezóně pak plánuje závodit jak v hale, tak i venku. Zúčastní se třeba taky halového mistrovství Evropy ve Valencii nebo venkovního mistrovství světa v Pekingu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

Dvě pozvánky pro vás, naše vážené posluchače radiožurnálu Sport. Zítra po 10. hodině v desítce Pavla Horváta bude Petr Janda, frontman kapely Olympic. No a už za 5 minut se bude prát judistka Renata Zachová o bronz z mistrovství světa v přímém přenosu radiožurnálu Sport. O tom uslyšíte. You wrote your gorgeous on it.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu v Baku popere o bronz v kategorii do 63 kg. Byla by to její první světová medaile. Duel Zachové a Maďarky Krizaové komentuje přímo z azerbajdžánského Baku reportér Petr Kadeřábek.
3: Renata zachovává k bronzové medaili velmi blízko, to protože po 28 sekundách už vede na vazary. Hned z první steče totiž dokázala hodit na vazary právě svou soupeřku Krizaovou z Maďarska. Anna Krizaová se teď snaží o vyrovnání, ale Renata Zachová ji drží na dlouhou ruku, byť je o půl hlavy menší než její maďarská soupeřka. Renata Zachová teď v kumikatě drží levou rukou za pravý rukáv svou soupeřku, ale pozor, ta ji teď chytla za opasek levou rukou a snaží se dostat tak, aby převrátila svou soupeřku, tedy Renatu Zachovou, do nevýhodné pozice, ale Renata Zachová se v hlubokém předklonu dostává znovu pod soupeřku a vypadalo to, že by mohla na Sodecu Likomegaty hodit svou soupeřku tak, že ji zatáhla za rukávy, snažila se ji přehodit přes své rameno, ale Krizaová dokázala oběhnout tenhle ten nástup Renaty Zachové a tak stále platí, že Renata Zachová, chcete-li řečí čísel, vede nad Maďarskou 10-0 v boji o bronz na mistrovství světa hmotnostní kategorie do 63 kg. Renata Zachová teď musí čelit velkému nástupu Maďarky, která toho zatím příliš na světových judistických tatami nedokázala. Zatím byla maximálně bronzová na kadeckém mistrovství Evropy a to je tak asi všechno. Ale pozor teď na úžasný chvat, kterým vyrovnává Maďarka prakticky úplně to samé, to, co předvedla Renata Zachová, ale nejsem si úplně jistý, jestli Renata Zachová při tom pádu padla i na rameno, i na bok. Pokud by padla jenom na bok a prohlédli si to teď video rozhodčí, tak by zřejmě umazali Maďarce to vazary, ale neumazají. Takže 2 minuty před koncem základní prací doby začínáme vlastně od znovu. Už jsme viděli 2 velmi pěkné chvaty, ale z obou dvou stran. Renata Zachová tak přišla o své vedení. Teď je to tedy vazary ku vazary. Renata Zachová byla ale pasivní v té druhé minutě. Ono se také není co divit. Maďarka samozřejmě potřebovala být aktivní a vyrovnat a uvidíme, jak se bude prát v těch následujících minutách. Je to bez šida, to protože je to velmi, velmi aktivní judo. Na to, že se perou o světovou medaili tyto dvě judistky, tak je to opravdu hodně, hodně pěkné judo. A navíc teď výborně Renata Zachová připisuje další juko, byť na koučigary to nebylo úplně dotažené, ale chvat to je a pozor, teď možná další juko, tentokrát na druhé straně, je to tak. Tohle to je čtvrtý chvat a máme za sebou teprve 2,5 minuty základní prací doby. Bez Bázy a Hany se do sebe tedy pustili Krizaová z Maďarska a Renata Zachová. Ještě počkejme, jestli u videa se nepřezkoumá, ať už ten hot Renaty Zachové nebo Maďarky, ne. Zůstává to tedy, znovu použiju řeč čísel 11:11. Vazary Juko, to je skóre u obou dvou reprezentantek. Opravdu to musí bavit diváky, byť ty fandí tady v hale převážně jen azerbajdžánským judistům. Teď mohou fandit maximálně azerbajdžánskému tatamovému rozhodčí. Teď ale on znovu zahlásil Hadžime, Renata Zachová se v kumikatě tady v boji o úkop snaží chytit pod rukávem svou soupeřku a druhou rukou, tedy levou, se jí drží za límec. Teď jsou obě dvě ve velkém předklonu. Teď o tom informujeme i posluchače Radiožurnálu. 3:04 odeprány ze souboje o bronzovou medaili, zatím je stav vyrovnaný. Zachová hodila na vazary i na juko, stejně tak jako Maďarka Krizaová. Zatím tedy stav vyrovnaný v boji o bronz. Přímý přenos vysílá Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu ve chvíli, kdy Renata Zachová tak trošku odchází od své soupeřky. Řekl bych, že jí malinko docházejí síly. No a teď jsou obě dvě trestány za pasivitu, brání se úchopu tedy ohodnoceno šidem na každé straně. Prostě úplně stejný zápis mají teď obě dvě judistky. Pozor teď na Krizalovou, která se chytla nad opaskem za záda Renaty Zachové, ale Renata Zachová toho chtěla využít k tomu, aby nabalila svou soupeřku na bok. Otočila se k ní hodně rychle, ale dlouhé nohy Maďarky teď obkročily Renatu Zachovou a tak z toho bylo maximálně maté, to znamená přerušený souboj posledních 23 sekund základní prací doby. Pak by následoval golden score, tedy jakákoliv bodovaná technika by už rozhodla o té judistce, která získá bronzovou medaili, ale to vlastně v těch posledních 10 vteřinách může být také. Maďarka nastupuje, je hodně blízko, teď u Renaty Zachové, ta se musí bránit a teď ustála obrovský tlak Maďarky. 5 sekund před vypršením základní prací doby, teď byla hodně blízko tomu Maďarka, aby porazila Renatu Zachovou. Jejich první vzájemný souboj je tedy ale neskutečně dynamický a plný chvatů. Renata Zachová i Krizalová teď jen tak pochodovali po tatami, protože byli si vědomi toho, že zazní gong. Ten už zazněl a začíná nám nastavení, tedy golden score. Další nástup Maďarky, která rychle přiskočila k Renatě Zachové, ta dokázala na první dobrou obejít nástup Maďarky, ale teď znovu proti sobě stojí čelem, hodně v předklonu, více v předklonu je teď Maďarka, která se dostává hlavou až pod Renatu Zachovou a snaží se jí levou rukou držet nad opaskem a teď se pokusí ochvat, ale nedotáhla to. Nedotáhla, Renata Zachová znovu odolala tomu silnému ataku a také technicky velmi dobře provedenému od Maďarky, ale dokázala to ustát tak, že nepadla ani na bok, ani na rameno, to znamená, že bodovaná technika nemůže být připsána. Půl minutky už máme navíc z té nad tu základní prací dobu odepranou. Teď znovu dobrý chop od Maďarky. Renata Zachová stojí mírně pravým bokem, ale na dlouhou ruku od své maďarské soupeřky a nechce jí nechat chytit se levou rukou. Teď se Renata Zachová brání a brání se zatím dobře. Vypadalo to, že by se mohla dostat i do nevazy, tedy do boje na zem. Snaží se o to, byť Maďarka klečí, česká reprezentantka stojí nad ní, jenže nedokázala dostat ruku tak, aby převrátila Maďarku a pak se dostala do páky, škrcení či nějakého toho držení a tak je znovu zahlášeno maté. Ještě tatamový rozhodčí uklidňuje maďarského trenéra, který promlouval ke své svěřenkyni i v průběhu souboje. To může učinit mezi maté a Hadžime. Hadžime už zaznělo, znamená to tedy, že znovu probíhá komikata, tedy boj o úchop. Renata Zachová teď se přibližuje ke své soupeřce, chytla jí pravou rukou za rukáv, ta se jí ale vytrhla a okamžitě proti ní vystartovala, chytla jí za záda. Maďarka se teď snaží ochvat, ale Renata Zachová ji okontrovala. Je to tam, Renata Zachová získává bronzovou medaili na mistrovství světa a stává se tak v historii českého juda jasně nejúspěšnější ženou. Má totiž jako druhá v historii bronz mistrovství světa. K tomu, když připočteme dva tituly mistryně Evropy, Renata Zachová odveze z Baku bronzovou medaili z Azerbajdžánu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.

0: Po kapele Oasis se vracíme zpátky do Azerbajdžánu, do Baku na mistrovství světa v judu za Petrem Kadeřábkem.
1: Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa. Teď u mě u mikrofonu stojí její trenér Jiří Štěpán, který když odcházel s tatami, tak opravdu plakal. Jiří, vy ještě máte teď slzy na krajíčku. Jaký to je pocit dovést Renatu Zachovou k zisku pro medaili na mistrovství světa?
2: Je to něco neskutečného. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. A ona to vlastně dneska dokázala a vybojovala bronzovou medaili a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla. Upřímně gratuluju.
1: Jak jste sledoval ten zápas, ve kterém bylo 5 bodovaných technik?
2: A sledoval jsem to, že vždycky, když Renča hodila, tak to tam bylo, jsem si říkal, tyjo, tak teďko hlavně ať nepropadne, ale pak v tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice a mohl jsem se o tuhle radost rozdělit s mojí ženou, které jsem hned zavolal a super.
1: Jiří, vy jste vlastně, nebo pod vašima rukama vyrostla nejúspěšnější judistka české historie. Ano, jednu medaili už Česko získalo, Michaela Wernerová ji vybojovala v roce 1999, ale ona nebyla dvojnásobná mistryně Evropy. Takže jak se cítíte jako trenér té nejlepší judistky české historie?
2: Já bych to takhle nerad srovnával, protože já jsem zažil Míšu, když sportovala, byl jsem dorostenec.
1: Michaelu Wernerovou?
2: Ano, Michaelu Wernerovou, kdy prostě sportovala, dělal jsem ji trošičku i u Keho na nějakých těch kempech. Když se Renča blížila k juniorské kategorii, tak jsem za něma šel, za jejím osobním trenérem, za Míšou a za Radkem Kvačkem. A chtěl jsem trošku takzvaně jim olíznout mozek v té jejich know-how, té cestě. A takhle bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat, že byli ochotní ukázat nějaké jejich tréninkové deníky a drželi nám palce.
1: Drželi vám palce asi hodně, protože těch úspěchů je opravdu povícero. Navíc to je 1000 bodů do olympijské kvalifikace. Teď kroutíte hlavou, Jiří, vy tomu ani nevěříte.
2: Ne, já ty body vůbec neřeším. Já teď řeším to, že dokázal vybojovat bronzovou medaili na mistrovství světa, což je prostě fantastický. Zítra teda bude mít asi volno, když takhle zabojovala v pondělí do toho vlítne znovu. Ne, dělám si srandu. Zasloužený odpočinek jí čeká. Těším se domů za rodinou.
1: A pak do Dušanbe na Masters.
2: Určitě, ale my tam máme ještě i Abu Dhabi, Tokio, kde chce startovat, protože to tam milujeme. Ona to tam miluje, Renča, takže ještě 3 starty do konce roku.
1: Říká trenér bronzové medailky z mistrovství světa Renate Zachové Jiří Štěpán. Do Baku se za chvilku vrátíme, protože Renata Zachová už pomalinku prochází mixzonou a dostane se i k mikrofonu Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Jak Petr Kedeřábek slíbil, tak teď činíme v 16 hodin a 16 minut se vracíme zpátky do azerbajdžánského Baku na mistrovství světa judistů a judistek. Náš reportér by už měl mít u mikrofonu čerstvou bronzovou světovou medailistku Renatu Zachovou.
1: Stojí u mě Renata Zachová, rozesmátá od ucha k uchu, klepe rukama kolem tváří. Renato, popište nám teď svoje pocity, jste bronzovou medailistkou z mistrovství světa.
2: Já myslím, že mi to jako úplně ještě 100% nedochází, ale tak trochu jo. A je to úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu.
1: Já se nepamatuju, že bych viděl boj o medaily, kde je 5 bodovaných technik. Jak jste to prožívala? Vy jste vedla brzy na Vazary, pak soupeřka vyrovnala, vy jste zase odskočila o Juko, ona zase vyrovnala. A nakonec vyšel ten zlatý hod, tedy bronzový.
2: No jako ráda bych řekla napínavý divákům.
1: I posluchačům určitě.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je.
1: Trenér Jiří Štěpán říkal, že když to přišlo do toho golden scoreu, tedy do toho nastaveného času, tak už vám věřil, že už věděl, že to máte ve svých rukou. Bylo to tak?
2: Jako těžko říct. Ono tak jako celou dobu ze začátku pak tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky. A jsem ráda, že to vyšlo.
1: No, vyšlo to tak, že jste nejúspěšnější judistka české historie. Jak se to poslouchá?
2: Je to krásný, ale ještě je to hodně před námi.
1: No, před vámi jsou další turnaje, i ten olympijský, na který vy jste se probojoval už do Paříže. Teď jste tedy udělala setsakramentský skok k tomu turnaji v Los Angeles. Uvědomujete si to, nebo prostě teď se těšíte na vyhlášení, až budete mít tu bronzovou medaili na krku?
2: Teď se těším strašně moc na vyhlášení a jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. A jako co si budem, s medaili nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny.
1: Říká Renata Zachová po zisku bronzové medaile na mistrovství světa. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Postup do basketbalové ligy mistrů včera zástupcům z Pardubic nevyšel. Český vicemistr prohrál 65-82 na hřišti italské Reggiani. Dnes může českou stopu trochu lépe vyšlapat, vylepšit Slavia Praha éra NBK, která v 18 hodin, tudíž za zhruba hodinku a půl přivítá v Pardubicích ovšem Albu Berlín. Budete u toho, pokud budete poslouchat vysílání jediného sportovního rádia v Česku.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Připravili jsme zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři vinu odmítají. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změny. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Kvůli bojům v Jemenu opustilo domovy už přes 200 tisíc lidí, uvádí to Mezinárodní organizace pro migraci. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl o 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnově ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husíů. Šéfka organizace pro migraci v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí novou sezonu. Koncert v Pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Model nové budovy si budou moct zájemci prohlédnout v Riegerově sálu. Během koncertu zazní díla Beethovena a Brahmse. Solistkou večera je houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Baeva. Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. Pro dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile ze světových šampionátů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 za Prahou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov se zdržíte u Mladé Boleslavi asi půl hodiny v koloně. Po pojíždí před nehodou na kilometru 44 za sjezdem na Jičín se srazilo několik aut. Do kolony se dojíždí na 40. kilometru. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. První část kolony od Průhonic až na kilometru 12,5 tam schořela motorka. Hasiči před chvilkou odjeli, blokovaná teď už je pouze krajnice. Kolona se rozjíždí a přesouvá před omezením u Šmejkalky. Celkově úsek od Průhonic ke Šmejkalce pojedete asi 40 minut. Kolony hlásíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Zdržíte se jak ve směru od letiště, taky zde jedničky okolo 20 minut. V Praze teď vůbec silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Na silnici 3 z Prahy do Tábora a Budějovic popojíždí kolona za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Zpoždění v obou směrech je tam asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněle s deštěm, odpoledne bude od západu srážek přibývat teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

16 hodin 37 minut, hezké odpoledne s Radiožurnálem Sport. Svátek dnes slaví Justýny a Justinové, tak ještě máte nějaký ten čas popřát některému ve vašem okolí. Zpět ale ke sportu, který je v Jižní Koreji propojený také s vojenskou službou. A právě tahle asijská země teď plánuje omezit výjimky z vojenské služby pro elitní sportovce. Vláda tím reaguje na kritiku namířenou proti jihokorejským fotbalistům, kteří veřejně oslavovali své osvobození od povinného výcviku. To osvobození si vysloužili jako odměnu za zisk zlaté medaile na asijských hrách. O záměru informoval ministr sportu Jižní Koreje. Zdraví muži podléhající branné povinnosti v Jižní Koreji totiž musí do svých 28 let absolvovat nejméně 18-měsíční vojenský výcvik. Vláda ale odměňuje osvobozením od běžné služby vítěze asijských her nebo třeba taky držitele olympijských medailí bez ohledu na jejich hodnotu. Namísto toho úspěšným sportovcům stačí projít jen několika týdny základního kurzu.

0: Naše encyklopedie vám tento týden doplňuje golfové znalosti. Připomínáme nejznámější české hráčky a hráče posledních let a pravidelně to tak nějak obecně ve vysílání naší stanice dělá Krištof Kousal. Tak sportovní encyklopedie teď tvými ústy. Hezký den.
1: Hezký den. Teď se budeme bavit o jedné z českých golfistek, která je ve společnosti 14 dalších hráček, které byly na všech olympijských hrách v novodobé historii. Věděl byste, mimo soutěž, která to je?
0: Nevěděli.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to Klára Davidson-Spilková. Byla jak na hrách 2016 v Riu, pak 2021 v Tokiu i 2024 v Paříži.
0: Když se tedy golf vracel před 10 lety do programu her, byla Spilková v Brazílii jako jedna z těch, které se probojovaly do soutěže poměrně s přehledem. A po prvním dni, se kterým hodně zahýbal vítr, tehdy říkala.
3: Mám tu výhodu, že mám ještě 3 dny, někdo tady je třeba jenom 5 minut a připravuje se na to 4 roky, jo? Takže to furt beru jako můj velkou výhodu. A Ricky Fowler první den taky hrál +5 a druhý -6, takže doopravdy si tom golfu se může stát ještě všechno.
1: Ono je to, nebo zdá se to jako věčnost, co je Klára Davidson-Spilková významnou osobností českého golfu, ale připomeňme její pořád teprve 31 let.
0: Český golf ji zároveň vděčí za mnohé, především za to, že prošlapala cestu na úroveň, kde nikdy žádná jiná česká hráčka nebyla.
1: Spilková byla dlouhé roky na Ladies European Tour jedinou Češkou, zkusila i přesun do zámoří, hrála několik sezón na LPGA, ale potom se vrátila zpátky do Evropy.
0: A jaké byly, Krištofe, její hlavní momenty?
1: Jednoznačně 2 vítězství na Ladies European Tour, nejprve v roce 2017 v marockém Rabatu a potom v roce 2022. V Irsku.
0: Ale v posledních sezónách už to tedy tak dobré není, nebo?
1: Davidson-Spilkové především nedrží zdraví, letos už ji ani na závěrečných turnajích neuvidíme. Před pár týdny oznámila, že se rozhodla sezónu předčasně ukončit a věnovat se svému mentálnímu i fyzickému zdraví.
0: Tolik tedy sportovní encyklopedie s doplněním Krištofa Kousala. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.

Zní to paradoxně, zatímco fotbalový mistr světa se Španělskem Pedro Rodríguez oficiálně ukončil kariéru, tak mistr světa a další evropský šampion David Silva, ten se k ní ve 40 letech vrací a bude hrát, poslouchejte, hongkongskou ligu. Bývalý záložník Manchesteru City, který 4x vyhrál tedy anglickou ligu a zároveň si zahrál třeba za Valencii nebo San Sebastian, 3 roky po skončení kariéry stává hráčem nováčka nejvyšší soutěže, a to týmu Supreme Chatín. Klub oznámil, že španělský fotbalista se do přípravy mužstva zapojí v nejbližších dnech, takže na stará fotbalová kolena si ještě jde David Silva užít fotbalu do dalekého Hongkongu.

0: Ještě jedno téma stihneme před zprávami v 17 hodin. Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká má pro své lyžařské závody nového trenéra. Jmenuje se Karl-Heinz Pichler, je to zkušený rakouský kouč, který naposledy dosahoval na velké úspěchy s německým národním týmem. K Ledecké přichází muž, který je povahou výrazně jiný, než jaký býval Tomáš Bank a další. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je zároveň velmi přísný.
1: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
2: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
3: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
2: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
3: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
2: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklmanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
1: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracovala, musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezonu nepozabím.
2: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
1: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku. Takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hop, mě poznajte.
2: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Skupina ČES prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. Judistka Renata Zachová má první medaili z mistrovství světa. V Baku vybojovala bronz. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov brzdí provoz nehoda v Mladé Boleslavi. A zítra bude oblačno až zataženo postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami většinou do 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
4: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Skupina ČES podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje tak převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
5: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
6: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tyto procesy můžeme výrazně urychlit výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
5: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli, ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
7: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
2: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení.
8: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v zápase o medaili Maďarku Krizovou. Po dvou evropských titulech je to pro 26-letou Češku první světová medaile. Basketbalisté Slavie NBK přivítají za necelou hodinu na úvod Ligy mistrů v Pardubicích Albu Berlín. Oba vzájemné duely v minulé sezóně ovládli bundesligoví mistři a favority jsou i tentokrát, pokračuje bývalý reprezentant a křídelník Slavie Jaromír Bohačík.
9: Můžeme čekat vlastně ten samý styl basketbalu jako loni, je to velice intenzivní. Oni se snaží jako opravdu ovládnout tempo hry a hlavně v obraně, takže pokud budeme dostatečně odolní jak psychicky, tak fyzicky v těchto ohledech a nenecháme si to ujet, tak si myslím, že to může být pěkně vyrovnaný zápas.
8: Duel Slavie NBK s Albou Berlín odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Bělotína a ucpaná trojka u Benešova. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy čekejte kolony za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 317,5 najelo osobní auto do dopravního značení. Projíždí se pomalu jedním pruhem a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Od stavby u D2 až na 190. kilometr pojedete asi 15 minut v koloně. D1 je ucpaná i za Prahou směr Brno. Od 11. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. Těch 13 kilometrů pojedete asi půl hodiny. Naopak rozjíždějí se kolony na D10 ve směru z Prahy na Turnov v Mladé Boleslavi. Nehoda na kilometru 44 je pryč, jak vydržte, nesjíždějte. V Praze silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé a taky regulují dost výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A postojíte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 asi 20 minut před sjezdem na Ořech. A připomínáme ucpanou silnici 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Na křižovatce na Neveklo v omezení a postojíte 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci čekáme většinou polojasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, teploty 10 až 5 stupňů, při mírném větru hlavně na východě Moravy a ve Slezsku 14 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se postupně čekají srážky na celém území, na východě hrozí i bouřky a naměříme 19 až 23 stupňů, na západě a severu bude jen 16 až 20. To byly zprávy.
11: Dobré středeční odpoledne. Když se českým reprezentantům v nějakém sportu daří, fanoušci na tribunách poskakují a skandují. Kdo neskáče, není Čech. Myslím, že všichni to dobře známe. A teď si představte, že by to bylo zakázané. Přesně to se přihodilo příznivcům německého fotbalového klubu VfL Bochum, který hraje druhou Bundesligu. Inženýři v rámci plánu na modernizaci stadionu s názvem Ruhrstadion prověřili konstrukci jedné z tribun a upozornili na skutečnost, že synchronizované poskakování fanoušků během zápasů vytváří na tribuně takzvaný trampolínový efekt a ten může u některých diváků vyvolat nepříjemné pocity a na ně tedy nejsou třeba zvyklí a nemusí to pro ně být tedy vůbec komfortní a je třeba na ně brát ohled. Zákaz má platit až do roku 2028, než bude ona tribuna, která je jinak staticky v pořádku, zmodernizovaná. No zajímavé věci nabízí svět sportu a bude je nabízet i dál a vy o nich uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Je středa 7. října a v 17 hodin a 12 minut je čas na...
1: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
0: Basketbalová Slavia bude v tomto ročníku Ligy mistrů navazovat na úspěšné působení Nymburka, se kterým se před sezónou sloučila. Den po porážce Pardubic v Itálii ve zmíněné soutěži nastoupí pražský celek právě na východě Čech na zimním stadionu v Pardubicích proti německému šampionovi Albie Berlín, a to už za 48 minut. S generálním manažerem Slavie Ladislavem Sokolovským si na večerním předzápasovém tréninku v 10 000ové Enteria aréně povídal reportér Jakub Kanta.
2: Možná se pojďme pobavit o tom, v jaké situaci Slavia do toho zápasu jde. V lize neporažená, zatím to vypadá, že na dobré cestě.
3: Dá se říct, že na dobré cestě. Na druhou stranu přiznám se, že bych byl radši, kdyby jsme měli v lize nějakou lepší konfrontaci v těch posledních zápasech. Může to svádět k nějakému, já nechci říct podcenění, těžko podceníte německého mistra, jo, ale je škoda, že nás někdo trošku víc neprověřil. Vlastně myslím si, že to vyrovnanější bylo jenom to první utkání v lize skoro před 3 týdny s USA.
2: Je to na tom týmu znát, je v dobré náladě?
3: Přiznám se, že nestíhám moc chodit na tréninky, ale když kluky potkávám na chodbě, tak většinou se usmívají, takže řekl bych, že nálada je dobrá, kluci jsou motivovaní, přece jenom vidím určitou lehkou nervozitu, koncentraci, což bývá většinou před prvním zápasem Champions League. Je to vidět na těch trénincích, kdy to nasazení je, si myslím, enormní.
2: Po sloučení Nymburka a Slavie jste skládal minimálně ze 2/3 celkem nový tým. Většina Čechů sice zůstala, ale ti zahraniční hráči jsou tady úplně noví. Tak jak se zatím sehrávají?
3: Určitě je třeba říct, že neskládal já. Ten výběr má na starost hlavní trenér. Samozřejmě do toho nějakým způsobem trošku, jak bych to řekl hezky. Takhle, musím to podepsat, tu smlouvu. Takže ano, já spíš ty hráče projdu potom, jestli ano nebo ne, ale ten výběr je na trenérovi, tu práci si myslím odvedl letos velice slušnou. Řekl bych, že vybral velice zajímavý hráče, ať už jsou to oba dva rozehrávači, kteří podle mě na ten level Champions League mají. Dva zajímavý nováčky, NCAA, který se určitě budou chtít ukázat, a je škoda, že Poulíka, bo kterého jsme si hodně slibovali, zatím bude zraněný, ale věříme, že během nějakých 14 dnů se připojí k družstvu.
2: Říká Ladislav Sokolovský, generální manažer basketbalové Slavie. Na co třeba koukáte právě, když jste říkal potom trenérovi, procházíte ty hráče? Co pro vás je důležité?
3: Řekli jsme si před začátkem toho, když jsme skládali tým, když se bavíme primárně o cizincích, že chceme, aby byli atleti, že chceme, aby byli běhaví, aby měli chuť, aby se chtěli ukázat. A samozřejmě pak jsou to finanční možnosti, jestli když najdete toho běhavého, co má chuť, co je atlet, aby měl ještě nějaké zkušenosti. Ale je třeba říct jedna věc, tohle družstvo nestojí na cizincích. Vždycky jsme si v Nymburce zakládali na tom, aby jsme měli dobrý český jádro, a myslím, že v těch posledních zápasech v lize jsme mohli vidět Jardu Boháčika a Martina Kříže, kteří za mě jsou ve velmi slušné formě. Obzvláště u Jardy Boháčika je to fajn, protože je to ten hráč, který to družstvo k němu zhlíží, bych řekl. A myslím si, že mu hodně prospělo, ač to zní hrozně, že už vypustil národní tým, protože už toho prostě v tom věku je hodně, a teď mi přijde po tom letě odpočinutý s obrovskou chutí. Daleko víc ho potkávám usmívavýho, což dřív tolik nebylo. Takže znova říkám, není to jenom o cizincích ten tým. Myslím si, že ti cizinci jsou pak ta miska na vahách toho úspěchu nebo neúspěchu v tom Champions League.
2: Když se Slavia slučovala s Nymburkem, tak na tiskové konferenci padlo, že jedním z těch hlavních motorů je start v NBA Europe, což znamená v ideálním případě letos hrát finále Ligy mistrů. Nymburk do této chvíle hrál 4x 8 finále, loni vypadl ve čtvrtfinále. Zvedl se tedy i kvůli tomu třeba nějakým způsobem rozpočet? Měl jste v tomhle tom trochu víc rozvázané ruce, a kolik teda teď třeba je?
3: Tak vyšší rozpočtu vám neřeknu, zatím bohužel to není zvykem v Čechách. Řeknu to takhle, co se týče rozpočtu na hráče, tak bych řekl, že máme tak o jednoho cizince víc ten rozpočet, což samozřejmě v tom výsledném rozpočtu na hráče není zase tolik. Rozhodli jsme se víc peněz, víc financí investovat do nějakého marketingu, PR, obchodní části, kde jsme rozšířili kancelář, takže asi co se týče rozpočtu, je to rozdělení takový.
2: Říká generální manažer basketbalové Slavie Ladislav Sokolovský. A pokračovat v rozhovoru s ním budeme ještě za chvíli.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 5:15.
1: Nikoli v 5:15, jak zpívala skupina Portless, ale v 18 hodin vstoupí basketbalisté pražské Slávie do svého premiérového ročníku Ligy mistrů. Ve skupině se dnes utkají s Albou Berlín, ten duel samozřejmě u nás uslyšíte v přímém přenosu. Pak ještě nastoupí proti španělskému Bilbao a také narazí na Igokeu z Bosny a Hercegoviny. Cílem je postup, který zajistí umístění na prvních třech příčkách. Ke čtyřem osmifinálovým účastem a naposledy čtvrtfinálové dovedl Nymburk ještě před sloučením obou klubů současný generální manažer Slávie Ladislav Sokolovský. Ten v rozhovoru s Jakubem Kantou mluvil také o tom, jak je to s ambicemi dostat se do nově vznikající soutěže NBA Europe.
2: Určitě je třeba říct jednu věc. Na tiskovce padla NBA Europe. Samozřejmě tam taky padlo, že to je nějaká vize následujících 5 let. Není to, myslím si, že ani majitelé jako nepředpokládají. Všichni bychom chtěli samozřejmě hrát v finále Champions League, nebo řekl, všichni bychom se chtěli dostat do Final Four, kde už potom je to o jednom zápase, jo? To už můžete hrát s kým chcete, ten den se vám může dařit, můžete být extrémně dobří, jednou se dá porazit každej, horší je porážet víckrát, jo? Třeba v playoff, když přijdem do čtvrtfinále, nebo něco takového, ale musíme si uvědomit, že nejdřív musíme projít do play-in aspoň, nebo do top 16 a máme před sebou německýho mistra, máme před sebou Bilbao, který je taky určitě silný, je to španělský celek, ty jsou vždycky silný. No a k tomu máme Igokeu, která ty peníze má prostě, jo, je to bosenský tým, jo, loni jsme se dostali zase do čtvrtfinále, ale je třeba, a to všichni víme, že jsme měli, nechci říct štěstí, vyhráli jsme to nutné, co jsme museli, ale úplně to minimum, jako jo, byl to velký rozdíl proti té sezóně předtím s trenérem Tabeliným, kde jsme tu základní skupinu a to top 16 prošli, bych řekl, hladce. Ale prostě každá sezona je jiná a uvidíme, co se nám podaří letos. Takže já nekoukám na NBA Europe, já koukám na to, aby jsme v lednu byli ve formě a tým play-in jsme se dostali do top 16.
3: Ale je potřeba se v ideálním případě co nejrychleji přibližovat k tomu snu. Určitě. A co si budeme povídat, asi se mnou budete souhlasit, že možná teď, dokud se o tom ještě tolik neví, tak na tom začátku by to teoreticky jako mohlo být schůdnější se tam dostat.
2: Přesně takhle, ale ano, uděláme pro to, co bude moc, budeme se snažit, ať už od sestavování týmu nebo všech věcí okolo, ale prostě musíme kráčet postupně. No, Nymburk se taky budoval postupně a nová éra Slávie, těžko bude, že najednou vyletíme někde a musíme si to odpracovat jak lidi v kanceláři, v managementu, tak ti hráči na hřišti.
3: Slavia hraje svoje domácí zápasy v české nejvyšší soutěži na Královce, ale ta nevyhovuje pro Ligu mistrů, takže teď se trénuje a mluvíme spolu v Pardubicích. Co čekáte tady od té návštěvy?
2: Řeknu, co nečekám. Nečekám zázraky. Ale takhle, marketingový tým PR tým se snaží dělat, co může. Samozřejmě nepředpokládáme, že tady bude 3-5 tisíc diváků, to nikdo nečekáme. My budeme rádi za každého diváka, který se přijde podívat na dobrý český basket, na nadstandardní český družstvo, na výborný německý družstvo. Všichni víme, že se snažíme dělat něco pro český basket, ať už to byl Nymburk nebo teďka Slávie. Chceme přivádět tyhle kluby a zároveň tím pomáhat i českému národňáku. Máme tady, si myslím, i talentovaný hráči, když jsme prošli cizince, prošli jsme ty zkušený, tak máme tady Fandurilicha, máme tady Davida Bema, máme tady Patrika Samouru. A jestli se český basket chce někam posunout, tak to půjde jenom konfrontací s evropskými týmy, ale ne s evropskými týmy z Azerbajdžánu a tak dále. Je to jenom konfrontací s těmi nejlepšími a to my jsme nabízeli dlouhý roky a teď to chceme nabízet dál, jak pro hráče, tak pro český basketbal.
3: V Praze na Nymburk chodilo něco kolem tisícovky lidí, tak takový počet byste si uměl představit a považoval za schůdný i v tom zápase s Albou?
2: Asi něco takového očekávám, bych řekl. Já si troufnu říct, že teda na té Královce chodilo o malinko víc, ale dejme tomu zhruba těch 1500. Kdyby bylo 1500, já bych byl velice spokojený. Myslím si, že to asi nedopadne. Těžko nám můžou pardubičtí diváci fandit.
3: Nymburk byl známý svými fanoušky, kteří sídlili v jeho městě. Do Prahy si taky prostě našlo cestu určité množství lidí, ale asi je teď pro vás i úkol jako si najít ty fanoušky nejen v Praze, dá se říct.
2: Jak to říct? Nečekal jsem samozřejmě, že přijdem na první 3, 4, 5, teď se bavím o český lize zápasů, nějaký velký číslo. Bude to běh na dlouhou trať a my pro něj budeme dělat všechno, aby jsme si našli ty fanoušky, aby jsme zaujali nejenom basketem, ale třeba i nějakou show kolem toho hřiště a věřím, že se nám to bude postupně dařit, ale jestli to někdo posuzuje podle toho, kolik přijde lidí na Olomoucko ve středu, ve všední den, tak ať se nezlobí, to pak je trošku něco jiného, než jako sledovat a snažit se podporovat něco. Takže říkám, je to náš úkol, je to jeden z, i z prioritních úkolů, bych řekl, protože, co si budeme povídat, to družstvo, i když je ze 2/3 nový, tak furt stojí na základech Nymburka. Snažíme se držet to, co bylo úspěšné v Nymburce, co se týče sportovní části. Teď chceme se snažit dělat ještě líp tu část mimo ten sport, aby jsme právě ty lidi přitáhli. A já věřím, je to takový můj malej sen, že po novém roce Praha má 1 400 000 obyvatel a já věřím, že najdeme těch 1 000, kteří budou chodit pravidelně minimálně.
3: Vysvětluje generální manažér basketbalové Slavie Ladislav Sokolovský z Pardubic, Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: A k řečenému se určitě sluší dodat, že úvodní zápas basketbalistů pražské Slavie v novém ročníku Ligy mistrů začne v 18 hodin. Duel s Albou Berlín přiblížíme z Pardubic v přímé reportáži.
0: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: A 5 minut před 17:30 přidáme ještě jednu aktuální informaci, která nepotěší především příznivce fotbalové Slavie, protože reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl tenhle bek svalové zranění a přibližně měsíc nezasáhne do hry, oznámila Slavia. 23-letý Chaloupek patřil jako stoper nebo krajní obránce do základní sestavy národního týmu. Po třetím ze 4 zápasů ale mužstvo opustil, no a teď se tedy ví, že si minimálně měsíc Štěpán Chaloupek bohužel nezahraje.

0: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová má zprávy.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. Jeden litr budou moct čerpací stanice nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než dnes, informovalo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzinu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Vláda projedná novou koncepci výstavby armády České republiky až ve druhé půlce října. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to upřesnil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnosti situace přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. V Ústí nad Labem dnes začal divadelní festival Kult. Na programu je 13 inscenací, včetně hry s názvem Můj boj, ve které vystoupí například Simona Levandovská nebo Miloslav Koenig. Tématem letošního ročníku je pravda, která se v poslední době podle ředitelky festivalu Lenky Havelkové stává terčem manipulace a chaosu. Sport. Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová obhájila titul mistryně Evropy v časovce. Na šampionátu v silniční cyklistice ve Slovinsku vybojovala rekordní pátý triumf. Češky v elitní kategorii nestartovaly. V závodě juniorek skončila Karolína Špicerová na sedmém místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Bělotína, taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy popojíždějí kolony za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 317,5 najelo osobní auto do dopravního značení. Projíždí se jedním pruhem a zdržíte se 10 minut. Na D1 kolona taky za Prahou směrem do Brna od 14. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Těch 10 kilometrů pojedete zhruba 20 minut. V Praze je stále velmi silný provoz. Třeba průjezd u Hříněvsí směrem z centra na Říčany je na půl hodiny. Půl hodiny budete popojíždět i na Českobrodské před Běchovicemi. Na jižní spojce ve směru na Černý most teď navíc nehoda za Lanovým mostem. Dvě osobní auta v pravém pruhu teď stojí hasiči a kolona od Spořilovské ulice výrazně zpomalila. Postojíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to jak ve směru z letiště, tak i ve směru z D1. Asi 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Benešova v koloně. Za Benešovem je u nakřižovatce na Neveklov je omezení, jede se Kyvadlově, fronty v obou směrech až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě bude až 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

17 hodin 37 minut a na Radiožurnálu Sport aktuálně, protože jsou rozehrány už dva zápasy třetího kola šance ženské basketbalové ligy. Basket Ostrava prohrává na konci druhé čtvrtiny s brněnskými Žabedami vysoko 18-43. Duel mezi KP Brno a Slovankou teprve před chvílí začal, čtvrtá minuta a domácí Brňanky vedou 7-3. Další tři duely ještě na svůj začátek čekají. Pokud jde o hokej, tak tam dnes mohli příznivci vyrazit na jeden z pěti zápasů druhé nejvyšší domácí soutěže, tedy Maxaligy. Hraje se 11. kolo a první třetina už je odehraná v duelu mezi Frýdkem Místkem a Přerovem a domácí vedou 2-1. Ve čtvrtých minutách Pardubice B, Litoměřice, Třebíč, Havířov a také Zlín Kolín stále tak jako na začátku, tedy 0-0. A v 18 hodin začne poslední dnešní utkání 11. kola hokejové Maxaligy mezi Pražskou Sláví a Sokolovem. Teď skupina Slate a potom na hokejové téma bude

0: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovinsku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Za ním zajeli nejlepší časy Francouzi, stříbro bral Armirel a bronz Decombl. Čeští cyklisté v tomto závodě nestartovali. Tolik tedy jedna aktuální zpráva a teď už, jak jsem slíbil, pojďme na led. Jihlava totiž bude mít poprvé svůj tým v univerzitní hokejové lize. Profesionální Dukla spojila síly s tamní vysokou školou polytechnickou a společně postavili mužstvo z vysokoškolských studentů. Ve čtvrtek je čeká vůbec první soutěžní zápas.
1: V tělocvičně se schází hráči hokejového týmu Jihlavské polytechniky. Velká část z nich prošla mládeží Dukly. Výjimkou je Miroslav Mezera, který je hokejový samouk.
2: Jediný, kdy jsme tak nějak hráli hokej, tak bylo s partou, kde jsme chodili třeba 2 roky, tak jsme si vždycky v sobotu pronajeli led, zimák a šli jsme si na hodinu zahrát.
1: Na škole studuje magisterský obor aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Do týmu se dostal malým nedorozuměním.
2: To jsem ještě netušil, že to bude univerzitní liga. Toto vypadalo spíš, že to bude, že si přijdeme takhle občas zahrát.
1: V týmu ale zůstal.
2: Zatím jsem nedostal přirozenou pozici, takže... Tak křídlo prej.
1: Tak mu to jde.
3: Ale když se
2: chodím na každý trénink, jediný jsem nevynechal.
1: V tělocvičně se připravuje i hrající asistent trenéra Josef Broš, bývalý hráč jihlavské mládeže a teď student tamní polytechniky.
4: Jsme jako všichni zvědaví, určitě teda do toho tým nejde nervózní, si myslím, ale spíš natěšený. No.
1: Doufá, že tým získá mezi studenty fanoušky.
4: Jaký jako pozvánky jsem rozdal? No? Mám tam i přítelkyně, takže ta pozval nějaký spolužačky, takže uvidíme, jak to dopadne. No.
1: Trenér Štěpán Moravec se musí při přípravě vyrovnat s tím, že výkonnostní rozdíly mezi jeho hráči jsou větší, než na jaké je zvyklý ze své práce s mládeží.
5: Chtěl bych, aby ty kluci jako chodili pravidelně, aby sem fakt chodili s tím, že to mají rádi, že je to baví a že si řeknou, hele, pondělí, středa, prostě mám večer hokej a nebudou hledat jiné aktivity okolo, jako to je základní cíl, když se tohle to stane, tak si myslím, že se může každý z těch kluků nějak posunout.
1: Zároveň ale chce, aby se tým co nejrychleji dostal do elitní univerzitní soutěže v Česku. František Jirků, Radiožurnál.

0: 17 hodin 47 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport teď pojďme na fotbalový trávník. 4 zápasy v Lize národů a 4 porážky s celkovým skóre 2-10. Čeští fotbalisté tedy po nástupu nového kouče Santiho Denii čekají na úvodní body. Ve srovnání se světovou špičkou z Evropě výsledkově neobstáli. Naposledy prohráli včera večer v Anglii 0-3.
1: My nejsme spokojeni, že se prohráli 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajem, ale pořád jako chceme vyhrávat.
2: Říkal reprezentační obránce Martin Vítík po čtvrté prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0-3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
3: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
2: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Deniou mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundiálech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
3: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
2: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
4: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
2: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokud jste naradili radiožurnál Sport teprve před chvílí, tak možná třeba ještě nevíte, že judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase porazila v takzvaném Golden Score Maďarku Krizovou. V zápase plném zvratu vyprávěla Zachová radiožurnálu Sport.
1: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak, jak začalo to Golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
0: Říká Renata Zachová. Rozhovor s bronzovou medailistkou z mistrovství světa v judu v Baku vám nabídneme v dalším vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Teď už je ale čas dát prostor přímému přenosu naší stanice.
2: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: Basketbalisté Slávie NBK zahájí novou éru v evropských pohárech po sloučení pražské Slávie s mistrovským Nymburkem, a to dnešním domácím zápasem v Lize mistrů proti Albie Berlín, což je tedy starý známý soupeř pro, řekněme, nymburské basketbalisty, teď už tedy basketbalisty Slávie. No a proto míříme za naším reportérem, který nám snažení basketbalistů Slávie z pardubické Enteria arény bude přibližovat. Slovo má reportér Jakub Kant.
3: Hezký den z pardubického zimního stadionu, který možná pro někoho překvapivě nezeje úplně prázdnotou. Vydáno bylo kolem 1800 vstupenek. A řekl bych, že když se rozhlédnu kolem sebe, tak to tak bude v té 10 000 hale odpovídat. Svůj kotel tady má také hostující 12-násobný německý mistr, tedy Bundesligová Alba Berlin, která ale do nového ročníku jako obhájce titulu nevstoupila vůbec, ideálně dvakrát prohrála. A aktuálně jí patří 7. místo. Do pražské Slávy, která navazuje na veleúspěšný Nymburk, který hrál 4x 8. finále Ligy mistrů naposledy. To bylo stejně jako Alba Berlín v minulém ročníku čtvrtfinále. Tak ta na rozdíl od předchozích let musí hrát tady v Pardubicích, protože hala Královka v Praze na Letné, kde právě basketbalisté Nymburka ty své domácí zápasy Ligy mistrů v posledních letech hráli, nevyhovuje regulím Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Hrálo se tam v posledních sezónách na výjimku. Ta už nově udělená pro tuto sezónu pro Slávy Praha nebyla, a tak musel tenhle tým hledat útočiště pro svá domácí utkání jinde. Našel je právě tady v Pardubicích. Úvodní rozkok vyhrává Alba Berlín, a protože hostující pivot vyklepl ten balon rovnou na útočnou polovinu, tak pětice v bílém, tedy hostující hráči, už jsou rozprostřeni na útočné čáře, hlavně podél tříbodové linie. Teď ale najíždí Griesl, ale ten nájezd na levou ruku nedokázal přesně zakončit, a tak po půl minutě úvodní čtvrtiny platí stav 0-0 a první možnost útoku má také domácí Slavia. Jaromír Bohačík ukrytý v pravém rohu, ale nájezd si rozmyslel, vyhazuje za trojku na Ovusu Ananeho, ten ale nedává. Nymburk doskakuje díky Samourovi. Po Seguovi dostal balón do ruky levoruký střelec Bohačík, ale tuhle trojku neproměnil, a tak na konci úvodní minuty stále čekáme v pardubické Enteria aréně na první koš. Teď se o něj může postarat Jack Kyle, velká hvězda Alby Berlín. Je to velmi mladý a talentovaný rozehrávač, který v podstatě pořádně nakoukl do A týmu až v loňské sezóně a obzvlášť právě v tom úvodním utkání proti Nymburku o sobě dal hodně vědět. Přestože byl tak trochu upozaděný a zdravotně indisponovaný ústřední rozehrávač, tak Jack Kyle tu mezeru zaplnil naprosto parádně. Nakonec se stal dokonce nejlepším mladým hráčem Ligy mistrů. Vysloužil si také to, že byl na draftu zámořské NBA vybrán jako jeden z vyvolených, rozhodl se ale ještě zůstat jednu minimálně sezónu v Evropě, a tak teď může přihrávat na levé křídlo a kombinovat s Delouem. Ten přihrával na osu hřiště na Wieskampa, jeho střela ale přesná nebyla, od zadní části obroučky se míč odrazil zpátky do vymezeného území, které stráží Slavia. Nicméně chtěl jsem říct, že její hráči sebrali obranný rozkok a tím neumožnili Další útok, hostující Albi Berlín, nicméně trio rozhodčích, doplním jejich jména, Estonec Manisté, Barkauskas z Litvy a Turek Yilmaz rozhodují tohle utkání a právě tahle trojice. Teď je poslala na čáru trestného hodu sama Grísla, urostlého hráče Albi Berlín, který proměňuje ten až druhý nařízený trestný hod a posílá tak svůj tým do vedení. Vůbec jako první po minutě a 20 sekundách se prosazuje střelecky, i když ne z pole, ale Alba Berlín vede 1-0. Bohačík teď zakombinoval se Segem, ten vystřelil z velké dálky za 3 body, ale míč do obroučky dostat nedokázal. Nymburští zůstali na malou chvíli. Ještě po útočném doskoku v ofenzivním snažení ten postupný útok se snažili rozehrát pravé strany, tam ale přišel Hraul faul zkušeného borce v Albě Berlín, tedy Matiska, a tak vyhazuje na útočné polovině z pravé strany, spoza postraní čáry. Jaromír Bohačík vybírá si Segu a ten i hned viděl pod koš nabíhajícího Marteze Brauna a ten se postaral o první body pražské Slávie v tomto ročníku Ligy mistrů a vlastně vůbec premiérové body v této soutěži obecně, protože jak už bylo mnohokrát řečeno, Slávia Praha, era NBK vznikla sloučením velice úspěšného mistrovského Nymburka a o něco méně úspěšné pražské Slávie. Teď ale pozor, protože Patrik Samura celkem pozdě dorotoval na levém křídle ke Gríslovi a ten tak zvyšuje na 4-2 na začátku 3. minuty, ale Ronaldo Segu, jedna ze zahraničních akvizic basketbalové Slávie získaných před touto sezónou, po rychlém přechodu do útoku neměl vůbec problém. Po nájezdu svojí pravačkou v Klivoresku ten míč poslat do obroučky vyrovnal tak na 4-4 v polovině 3. minuty tohohle úvodního zápasu v této skupině Ligy mistrů mezi domácím Nymburkem a hostující Albou Berlín na palubovce stále základní pětky Ronaldo Segu. Teď driblinkem se snaží zbavit Matiska. Už se dostává na útočnou polovinu, tam přihrává trochu víc doprava na Bohačíka, ten mu ale honem rychle vrací. Segu tak dribluje na ose hřiště, přenáší hru na levou na Bohačíka, ten si míč ale rychle nenechal a přihrál zase zpátky Seguovi, ten hledá na pravém křídle Patrika Samuru, jeho trojka, ale končí na přední části obroučky, doskok sbírá Matisek a přichází do rychlého breaku na druhou stranu, který zakončuje Brandon Angel. Ale jestli se nepletu, tak kromě toho, že se dokázal prosadit, zvyšuje na 6-4 na konci 3. minuty ve prospěch Albi Berlín.
0: Říká Jakub Kanta v 18 hodin 5,5 minuty v přímém přenosu radiožurnálu Sport úvodního vystoupení basketbalistů Slávie Praha v Lize mistrů. Hraje se také nejvyšší domácí basketbalová soutěž žen. 2 duely jsou v plném proudu. Basket Ostrava prohrává s Žabinami Brno v 7. minutě 3. čtvrtiny 26-60 a KP Brno naopak doma v 7. minutě 2. čtvrtiny vede nad Slovankou 37-28. Tolik tedy basket ženský, teď už zase ten mužský, Liga mistrů v podání Slávie a reportér Jakub Kanta.
3: Slavia na konci 3. minuty prohrává 4-7, protože Angel proměnil i ten nařízený trestný hod a je tady tak dosud nejvyšší vedení hostujícího celku. Něco se s tím snaží udělat Segu ve spolupráci s Ovusu a Nanem. Ten ale zastavil svůj pohyb směrem ke koši a vyhodil za trojku na Bema. Jeho střelecký pokus byl příliš krátký a tak zase na druhou stranu. Přes celou palubovku míří Angel, ale toho parádně v obraně zablokovalo Ovusu a Nané. Tady rychlý break na druhou stranu zakončený. Smečí Samury a to naprosto přesnou. Snížení na 6-7 v polovině 4. minuty z pohledu pražské Slávie. Hostující Grísl teď točí levým ukazováčkem dokola už na útočné polovině. Tuhle hru teď bude hrát německý mistr Alba Berlín. Zatím Grísl ale nedokázal nic moc kloudného vymyslet a tak přihrál zase zpátky Kylovi. No a Jack Kyle teď neohroženě se sice pustil do přesily v podkošovém prostoru Slávie a prosadit se nedokázal, ale hosté zůstali ještě chvíli po útočném doskoku u míče, nicméně neužili si ho dlouho a tak zase basketbalisté pražské Slávie, konkrétně Jaromír Bohačík, už s míčem držení na útočné polovině přihrává na levou stranu na Samuru, ten prakticky z první, ještě víc do levého rohu na Ovusu a Naného za 3-bodovou línii. Ten ale vyšlápl. Takže na začátku 5. minuty, kdy ne Nymburk, ale pražská Slavia v Pardubicích prohrává s Albou Berlín 6-7, tak je to právě celek z německého hlavního města, který teď bude mít další pomalý postupný útok. Něco se snaží na pravé straně vymyslet Kyle. Žádá si výpomoc, nebo spíš lepší pohyb a spolupráci od svých kolegů, kamarádů, spoluhráčů. Nakonec mu přišel vypomoci Joe Zwingskamp, který mu rychle ten balon přihrál zpátky. No a Kyle zvyšuje na 10-6 a teď je Segu na útočné polovině ve velkých problémech. Omíč ho okradl, Ford vzal mu ho z ruky, přihrál na
0: 18 hodin 8 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my můžeme v tuto chvíli připomenout také to, že večer budeme alespoň na dálku sledovat počínání hokejových Pardubic. V 5. kole Ligy mistrů se Dynamo představí ve francouzském Bordeaux. No a Pardubičtí mohou potvrdit postup do osmifinále. Po úterních zápasech 5. kola jim totiž patří 5. místo. Ve Francii začne zápas ve 20 hodin a 15 minut. Dynamo se ale v Bordeaux bude muset obejít bez Jakuba Lauka a také odpočívajícího kapitána Romana Červenky. Jen připomenu, že včera se českým klubům v hokejové lize mistrů dařilo. Plzeň po obratu v závěrečné pětiminutovce porazila Šelefteu 4-2 a jako jediná bez ztráty bodu se osamostatnila v čele společné tabulky. Liberec zvítězil nad jiným švédským celkem Frölundou 3-2 v prodloužení a udržel postupové naděje. Před dnešním pokračováním ligy mistrů jsou Bílí Tygři 15. Do play-off přitom postoupí 16 ze 24 týmů. Tolik tedy Liga mistrů hokejová a teď už zase ta basketbalová, protože Slavia Praha hraje svůj úvodní zápas nového ročníku prestižní soutěže proti Albě Berlín a tenhle duel nám přibližuje z pardubické arény Jakub Kanta.
3: Úvodní minuty basketbalistům Slavie, svěřencům trenéra Orena Amiela úplně nevychází podle představ, protože 4 minuty 51 sekund před koncem úvodní čtvrtiny Slavia prohrává 6-13 s německým šampionem, který svojí aktivní hrou diktuje zatím tempo tohohle zápasu a teď si užívá dosud nejvyšší vedení v dosavadním průběhu a teď nedorozumění ve hře Slavie, protože na útočné polovině David Bém zhruba někde u čáry trestného hodu na ose hřiště se snažil vybídnout ke skórování kapitána Kříže, který je z pravého křídla z rohu nabíhal směrem ke koši, jenomže přihrávku mu adresoval do rohu a ta tak skončila za postraní čárou. A tak jsou to zase basketbalisté Alby, kteří můžou navýšit ten svůj 7-bodový náskok. V polovině 6. minuty zůstávají na balónu i poté, co obranný specialista v barvách Slávie František Rilich vypíchl ten balón, který se snažil rozehrát Julius Bohmer neúspěšně a tak vyhazuje Ford z pozalevé postraní čáry. Tohle byla nacvičená parádní kombinace prakticky na jeden dotek mezi Justinem Beanem a s šestkou hrajícím Malte Delouem. No a právě ten druhý si naběhl mezi trojici slavistických hráčů do bedny, tedy do vymezeného území. No a ten první jmenovaný mu tam parádně adresoval přihrávku o zem a tak je tady z toho náskok Alby Berlín 15-6 a to po necelých 6 odehraných minutách znamená, že si oddechový čas svůj první bere domácí lavička, tedy trenér.
0: Oddechnou si tedy basketbalisté Slavie i Alby Berlín, oddechne si Jakub Kanta, za chvíli se k němu vrátíme. A to poté, co si řekneme, že Ester Ledeckou nově povede rakouský lyžařský trenér Karl-Heinz Pichler. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje více závodit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
4: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no, hop, mě poznají teprve.
0: Směje se Ester Ledecká. My ji samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport známe dobře z rozhovorů přímých přenosů jejich závodů, tak snad se jí bude dařit i v té nadcházející sezóně. A snad se bude dařit také basketbalistům Nymburka v jejich úvodním, respektive tedy teď už Slávie, protože pražská Slávia se dala dohromady právě s Nymburkem, hraje Ligu mistrů, teď první zápas v Pardubicích proti Albě Berlín a tenhle duel komentuje Jakub Kanta.
3: No, zatím to moc nevypadá, že by tenhle den patřil domácím basketbalistům, tedy hráčům pražské Slávie. Debitujícím dá se říci v Lize mistrů, protože po 5 minutách a 58 sekundách prohrávají 6-15 s Albou Berlín a než jste odcházeli před malou chvílí odsud z pardubické Interia arény, tak jsem referoval o té nepovedené akci Nymburka, tedy pardon, samozřejmě Slávie. A teď jako přes kopírák se stalo úplně to samé a mezi úplně stejnými hráči. Ta přihrávka sice byla přesnější, ale tentokrát David Bem prorážel a tak Martin Kříš ani zakončovat nemohl. Jsou tady další body hostujícího berlínského celku a tak 3 minuty a 40 sekund před vypršením toho úseku hry vymezeného pro úvodní část. Prohrává Slavia už 6-18. Veleskušený český reprezentant a kapitán národního týmu Vojtěch Hruban se teď netrefil z dálky, ale to se teď povedlo Františkovi Relichovi a snižuje na 9-18 z pohledu Slávie 3 minuty a 14 sekund před koncem úvodní čtvrtiny. Tedy rozdíl ve skóre už zase jenom 9-bodový, žádné dvouciferné manko Slávie už neplatí a v ideálním případě, pokud chtějí domácí basketbalisté pomýšlet na výhru nebo nějaký dobrý výsledek, chtělo by to, aby po úvodní 10-minutovce ten náskok favorizované Alby prostě určitě nebyl dvouciferný. Když by to nemuselo vůbec nic moc znamenat, tak by to rozhodně na začátek zápasu ideální nebylo, ale František Rilich, ten je teď hodně v ráži, protože v rychlém sledu proměňuje i hned druhou svou vyslanou trojku na koš, takže Slávia už prohrává 2,5 minuty před koncem úvodní části 12-18 v úvozovkách jenom s Albou Berlín, protože před malou chvílí to bylo ještě o 6 bodů horší. Teď McCollum, jedna ze zahraničních posil, také vyzkoušela své štěstí zpoza tříbodové linie, ale nezacílila přesně a také tady zase další postupný útok celku z Berlína. Byl to Delou, který se po levé straně snažil protáhnout až v podstatě ke koncové čáře, ale velice dobře mu tam zastoupil cestu Hruban, který teď kouká, kam právě jeho soupeř odbíhá, byl připravený na to, že mu bude bránit vyhodit spoza levé postranní čáry na útočné polovině Alby, ale nakonec odchází přes celou šířku hřiště až na úplně druhou stranu, tedy na pravou, protože Delou se teď uvolňuje pro balón směrem ke koši. Hruban byl tak půl metru za ním, trochu tam vlál jako vítr, ale míč naštěstí na toho jeho hráče nedoputoval. Ten je teď v držení Jacka Kyla, který netrefuje, příliš mnoho síl použil. Alba Berlín tak necelé 2 minuty před koncem úvodní čtvrtiny vede 18-12 stále a zase je to v černém hrající basketbalová Slávia. Kdo už teď na útočné polovině se snaží něco vymyslet. Segu přenáší hru na pravou stranu na Hrubana. Jeho střela za 3 body byla hodně krátká, možná o 20-30 cm. Hruban teď ale u jednoho z rozhodčích ještě oroduje o to, že to nebylo jen tak. Klepá si na předloktí své střelecké ruky, tedy pravačky, ale faul si nevykoledoval, takže ještě 98 sekund zbývá odehrát z úvodní 10-minutovky Nymburk, tedy respektive po sloučení s pražskou Sláví SK Slavia era NBK prohrává s Albou Berlín v úvodním kole Ligy mistrů 1,5 minuty před koncem úvodní části 12-18 a je to hostující Američan Ford, který se teď snažil kombinovat s Wieskampem, ale výbornou obranou práci a svoji dlouhou ruku ukázal Owusu Anane, který ten balon vyrazil až na obranou polovinu Alby. To ale tenhle německý klub od skórování neodradilo, protože balon pak rychle putoval do rukou Jacka Kyla a tenhle mladý, velice talentovaný německý basketbalista, považovaný za nástupce Denise Schrödera, teď svyšuje na 21-12 a protože na druhé straně tříbodový pokus Hrubana v koši nekončí, Tak je to stále o 8 bodů, 55 sekund. Ještě se bude hrát úvodní dějství. Kříž Segu, Samura, Hrubán a Owusu Anané na palubovce za pražskou Slávy, která bude vyhazovat na útočné polovině spoza koncové čáry. A bude to Ronaldo Segu, ke kterému už teď přichází Malte Delou, který se mu bude snažit tu přihrávku co nejvíc znesnadnit. Balón míří na Hrubana, ten zkouší dlouhou dvojku z výskoku a neproměňuje. Doskakuje ale kříž a bojuje proti přesile hned dvou hráčům Albi Berlin. A míč nedokázal udržet. Bohužel 48 sekund. Před vypršením hrací doby, která je určená pro úvodní čtvrtinu, Slavia přichází o balón a Jack Kyle, tedy rozehrávač, a to ten ústřední Albi Berlin, už nikam nespěchá, až poté, co v klidu přešel na útočnou polovinu, předal na levou stranu na Wieskampa, pak si k němu až doběhl pro balón a vzal si ho od něj. Přenesení hry na pravou stranu přes Wieskampa až na Delou, a ten si ale neodvážil vzít tu střelu z levého rohu na sebe, najel, a to nebylo dobře, protože se stal kořistí tenhle míč slavistických basketbalistů a na konci téhle rychlé akce byl Owusu Anané. A jestli se nemýlím, tak by tenhle koš měl platit. Je to tak, dva body teď se rozsvítily, přibyly na konto Nymburka, tedy pražské Slávie. Ta tak prohrává 14-21, necelých 22 sekund před koncem úvodní čtvrtiny, ale Nana Owusu Anané, tedy kanadský podkošový hráč, teď bude mít k dispozici ještě jeden trestný hod, který si vykoledoval po faulu na svou osobu. V 10. minutě první čtvrtiny proměňuje a Slavia tak prohrává 15-21, poslední útok pro hostující Albu Berlin. Kyle už na útočné polovině, teď hodně snižuje dribbling, zastavuje tak metr za půlící čárou, čeká, až tam přijde clo na některého ze spoluhráčů, tu staví Angel. Kyle nadribloval doleva, střílí za tři body nepřesně, doskok 2:03 před koncem úvodní části, nikdo sebrat nedokázal, a tak přesně tahle doba. Teď ještě zbývá basketbalistům pražské Slávie na zakončení v úvodní části hry. Ronaldo Segu čeká, až dostane od jednoho z rozhodčích balón. Za vlastní koncovou čárou kříž se Samurou a Hrubanem někde kolem půlící čáry se teď snaží uvolnit pro balón. Ten nakonec míří lobem na Samuru. Samura nájezd a takový střelecký pokus, který vyslal Samura z výskoku z jedné nohy, a to své levé odesku. Těžký úhel proměnit nedokázal tenhle český reprezentant, a pak tak o po úvodní desetiminutovce pražská Slavia prohrává v Pardubicích s Albou Berlin 15-21.
0: Říká Jakub Kanta, který se za chvíli do vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě zase přihlásí. Teď je 18:21 ve středu, tedy právě dnes 7. října se hraje také 11. kolo druhé nejvyšší domácí hokejové soutěže. Na konci druhé třetiny Frýdek Místek vede nad Přerovem už 5-1. Utkání mezi Bčkem Pardubice, které se mohou na jediný bod dotáhnout na vedoucí Vsetín, a Litoměřicemi je na začátku druhé třetiny vyrovnané 0-0. Ve stejném čase Třebíč vyhrává nad Havířovem 1-0. No a po první třetině poslední tým tabulky Zlín prohrává s Kolínem 0-1. Zápas mezi pražskou Sláví a Sokolovem je ve 12. minutě první třetiny, ale domácí slávisté už vedou 2-0.
2: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
5: Ahoj, tady Dan Moženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
6: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Nejvyšší domácí hokejovou soutěž u nás budete moci poslouchat zase už zítra, protože to se budou dvěma zápasy předehrávat 9. kolo nejvyšší domácí hokejové soutěže. 17:30 nastoupí Plzeň proti Českým Budějovicím a o hodinu později se pražská Sparta postaví proti Kometě Brno. Zítřejší večer, nebo chcete-li spíš podvečer, bude tedy na nejposlouchanějším digitálním rádiu v Česku hokejový. Ten dnešní večer, nebo chcete-li spíš podvečer, je především basketbalový. A to díky týmu pražské Slávie, která bojuje na úvod svého působení v základní skupině Ligy mistrů proti Albě Berlín. Z Pardubice znovu hlásí Jakub Kanta.
3: A to přesně ve chvíli, kdy Klaxon oznámil konec přestávky po úvodní čtvrtině. Začne tak ta druhá, ale až poté, co si hostující Angel, jeden z hráčů Albi Berlin, zastrčí dres do svých trenek. Spolu s ním to dělá také zhruba 2 metry před komentátorským stanovištěm Radiožurnálu Sport také kapitán Slávie Martin Kříž. U půlící čáry už čeká Patrik Samura na to, až dostane balón. Slávia po úvodní 10minutovce prohrává 15-21, ale z jeho pohledu to bylo mnohem horší, protože v úvodním dějství ztrácela už 12 bodů, a to poté, co Albě Berlín dovolila sérii 11 bodů v řadě. Tohle by se určitě tak zkušenému týmu nemělo stávat, pokud chce pomýšlet na úspěch proti tak silnému soupeři, jakým německý 12-násobný šampion určitě je. Můžeme ještě fanouškům, ne basketbalově, tak třeba znalým připomenout, že Alba Berlín není to tak dávno, co hrála vůbec nejlepší evropskou pohárovou soutěž, tedy Euroligu. Ale před několika málo lety se z finančních důvodů rozhodla z této prestižní soutěže odhlásit a teď už tak druhým rokem minimálně hraje Ligu mistrů, druhým rokem čelí právě pražské Slávy, která se prosazuje po 12 sekundách druhé čtvrtiny jako první. Ronaldo Segu snižuje na 17-21. Hostující Ford po přehrávce Grísla už přebíhá na levé straně hřiště na útočnou polovinu, vrací ale na pravou právě na Grísla. Ten si míč ale dlouho nenechal a předal ho Angelovi. Ten ale o něj přichází před driblinku. Rychlý break, který zakončuje v podání Slávie a velice přesně Harper dává své první 2 body a Slávie prohrává už jen rozdílem 2 bodů 19-21 a Ford teď poslal hodně těžkou přihrávku Gríslovi, který se musel hodně natahovat na pravou stranu a to má to rozpětí paží hodně dlouhé, aby ten míč zpracoval, nemířil vůbec na něj. Právě po něm a Fordovi teď zkouší štěstí za 3 body z levé strany hostující Jonas Matysek, kapitán Alby Berlin, který ale přesnou mušku tentokrát neměla, zůstává tak zatím na nule. Tenhle zkušený německý basketbalista, zatím nejlepším střelcem dosavadního průběhu, je se 7 body nepřekvapivě hostující Jack Kyle. To Nymburk střelecky, nebo bodově dá se říct, táhne František Rilich, střídající křídelník, obranný specialista, který ale trefil v rychlém sledu 2 trojky a výrazně tak pomohl k přiblížení se z těch minus 12 bodů na současných minus 2 pro pražskou Slávy. Harper za 3bodovou línii kombinuje se Segem, tomu teď Brown staví clonu vysoko a roluje pod koš. Právě tam dostává od Sega přihrávku a má problém s tím míč dostat do obroučky. Takže 8 minuta 28 sekund před odchodem do kabiny na poločasovou přestávku máme v pardubické Enteria aréně vyrovnáno. 21-21 hraje Slávia s berlínskou Albou, jejíž jeden z hráčů, a to konkrétně Joe Wieskamp, teď byl pod košem Slávie faulovaný, ale naštěstí to nebylo při střelbě, takže si nejde stoupnout na čáru trestného hodu. Nýbrž se jde postavit někam k půlící čáře, aby se uvolnil pro přihrávku od Forda, který bude uvádět míč spoza koše do hry. Právě teď dostává balón do svých obou rukou, pravačkou ho vyhazuje na pravou stranu a Brenda Angela, ten rychle za 3 body. Martez Brown byl celkem laxně a daleko od něj, nestihl dostoupit a tak Alba zase odskakuje na 24-21. Ronaldo Segu se snažil zbavit Matiska hezkým klamavým pohybem, to se mu sice povedlo, ale přišla od výpomoc od Angela a také blok, takže 21-24 z pohledu Slávie skóre ještě zůstává, i když nemusí dlouho, protože v dobré pozici je pod košem Slávie Angel, ale ani on se prosadit nedokázal, tentokrát Obusu Anane sbírá obraný doskok a tak je to zase Slávia, která rychle míří směrem kupředu po Harprovi na ose hřiště Segu, který zase s Brownem po sloně kombinuje. Brown tentokrát se ale nedostal do blízkosti koše, Angel tam nepustila, tak vyhodil na Rilicha dlouhý kopec, který kopíroval tu línii střely z ruky Františka Rilicha, která ale přesná nebyla. Mířila příliš moc doprava od desky a ani ne obroučky se odrazila z pohledu slavistických basketbalistů na pravou.
0: Je evidentní, že slavističtí basketbalisté to budou být proti německé Albě Berlín pořádně těžké, ale věřme, že to zvládnou a budou moci nakonec oslavit první vítězství hned na úvod bojů ve skupině Ligy mistrů. Komu se dnes zadařilo, to byl Primož Roglič, slovinský cyklista, totiž na domácí půdě na mistrovství Evropy ovládl časovku silničních cyklistů a povedlo se mu to poprvé v kariéře. 22 km dlouhou trať se startem a cílem v Šenčuru, kterou absolvovali závodníci ve všech kategoriích, zvládl 36-letý Roglič za 28 a čtvrt minuty. Zbývající medaile si rozebrali Francouzi, stříbro bral o 6,5 sekundy pomalejší Bruno Amiral, člen vítězné šestice z úterní časovky smíšených týmů, a bronz získal Maxim Decombl s odstupem další 22 sekund. V elitní kategorii žen obhájila titul Švýcarka Marlen Reusserová a dosáhla na rekordní pátý triumf. Mezi juniorkami byla Češka Karolína Špicarová, sedmá. Tolik cyklistika a teď už zase basketbal, Liga mistrů, pražská Slavia v akci a také reportér Jakub Kanta.
3: 7 minut před koncem druhé čtvrtiny vyrovnáno, 24-24, protože k nejlepšímu slavistickému střelci Rilichovi se na jeden bod přiblížil Javien Harper, který se svojí trojkou dokázal prosadit, srovnal na 24-24, sám se dostal na 5 nastřílených bodů a o jeden tak překonal dalšího Američana Sega a nebo Martéze Brauna v dresu pražské Slávie, která teď ale musí 6 minut a 55 sekund před koncem druhé čtvrtiny bránit, a to proto, že německý mistr Alba Berlín se snaží něco kloudného vymyslet na útočné polovině. Končí to nedovoleným zákrokem Martéze Brauna, který si připisuje už svoji třetí osobní chybu, tenhle autor 4 bodů, a není se tak čemu divit, že odchází na střídačku si odpočinout, střídá. Takže trenér Oren Amiel teď ještě při trestném hodu úspěšném prvním z ruky Nevia Benefelda, který zvyšuje na 25-24, mluví tedy izraelský trenér Slávie se svým ústředním rozehrávačem Ronaldem Segem, který teď už celkem zblízka sleduje, jak hostující Benefeld proměňuje druhý trestný hod. Posílá tak Albu Berlín do vedení v Pardubicích nad Slaví 26-24. Běží 14. minuta zápasu po Segovi. Hraje na levé straně Bem, přihrává do levého rohu na Harpera. Jeho dlouhá střela se vykroutila z obroučky ven. Po útočném doskoku se ale dokázal prosadit David Bem. A tak 6,5 minuty před odchodem do kabiny na poločasovou přestávku zase vyrovnáno 26-26, ale ne dlouho, protože z pravého rohu po rychlém přechodu Alby do útoku se prosazuje za 3 body Joe Zwieskamp, takže Alba vede 29-26. Ani Martin Kříž nestrácel čas a z pravého křídla z rohu hřiště se snažil takovým klamavým pohybem do pravé strany obejít svého bránícího hráče, to se mu povedlo dát body, ale ne, protože se ozvala píšťalka jednoho z rozhodčích, takže 6 minut a 14 sekund před koncem druhé čtvrtiny. Slavia prohrává 26-29, ale bude to McCollum, který teď vyhazuje za trojku na Bohačíka, přibíhá k němu, bere si z ruky do ruky míč, přidriblovává na osu hřiště a přihrává na levou stranu na Rilicha. Ten ale nespracoval vůbec ideálně a Kyle mu balón bere a už také on míří na útočnou polovinu, přihrává po levé straně úplně volnému Justinu Beanovi. Martin Kříž od něj byl trochu daleko, oni slávisté teprve dorotovávali do těch svých pozic tam, kde měli být, ale v tu chvíli nebyli. A tak je tady vedení Alby Berlín zase 6-bodové, 32-26 nad Sláví, 5 minut a 55 sekund. Ještě se bude hrát druhá čtvrtina, ale to až za malou chvíli, protože si svůj další oddechový čas musel vzít izraelský trenér Oren Amiel, který působil v Nymburce a přesunul se rovnou po sloučení.
0: Oddechový čas tedy v zápase basketbalové ligy mistrů v 18 hodin a 32 minut. Čas tedy na Radiožurnálu Sport pro jednu docela zajímavou informaci. Člověk si představí, že piloti vozů Formule 1 cestují mezi jednotlivými velkými cenami luxusními letadly, nebo když je to blízko, tak luxusními vozy, ale pilot Formule 1 Valtteri Bottas, ten je vášnivý cyklista a tak po 4 dnech úspěšně dokončil na kole svoji netradiční cestu na velkou cenu Singapuru. Vyhlášený milovník cyklistiky zvládl přejezd z dějiště předchozí Grand Prix v Malajzii bez potíží a už zítra bude připraven zahájit mediálními povinnostmi další závodní víkend. 37-letý pilot stáje Cadillac urazil na gravelovém kole téměř 420 kilometrů a svoji pouť zaznamenával pomocí fitness aplikace Strava. V závěrečné etapě zvládl finský pilot zbývajících 40 kilometrů do centra Singapuru za 1 hodinu a 39 minut. Bota se ke gravelu přivedla jeho australská přítelkyně, profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová. A možná si pamatujete, že letos v létě se Finn dokonce zúčastnil závodu světové gravelové série v Hlinsku a kvalifikoval se ve své věkové kategorii na mistrovství světa. Těžko říci, jestli na to Valtteri Bottas bude mít čas, protože teď ho čeká nabitý závěr seriálu mistrovství světa vozů Formule 1. No a nás čeká zase basketbal Liga mistrů, pražská Slavia v akci a také v Pardubicích reportér Jakub Kanta.
3: Basketbalisté Albi Berlín drží více než 58% úspěšnost střelby za 3 body, proměnili 7 z 12 pokusů a tak 5 minut a 40 sekund. Před poločasovou přestávkou vedou v Pardubicích nad pražskou Slávií 32-26, ale hostující Kyle teď tam má slova nepotvrdil, neproměnil dalekonosnou střelu a tak jsou to zase tentokrát domácí basketbalisté, kteří se můžou pokusit stáhnout ten 6-bodový náskok po přihrávce. Kříže, tedy pardon, Bohačíka na kříže do pravého křídla se kapitán Slávie trefuje a snižuje na 29-32. Jaromír Bohačík velmi pěknou asistencí vybídl svého dlouholetého souputníka nejen z Nymburka, nebo teď Slávě, ale také reprezentace ke korigování stavu. No a Martin Kříž, který teď odchází střídat, jde si odpočinout, tak toho dokázal využít té parádní asistence a teď připouští své místo na palubovce kanadskému basketbalistovi jedné ze zahraničních předsezónních posil Ovusu Ananemu. Teď celkem vtipná rozehrávka od hostující Alby Matisek od půlící čáry. Loboval přihrávku prakticky na koš na Jacka Kyla. Ten ale nedokázal ani vyskočit. Chtěl si vykoledovat osobní chybu bránícího Františka Rilicha. Teď o tom ještě diskutuje s jedním z rozhodčích. Zatímco Rilich si otírá své spocené čelo a už přichází zase znepříjemňovat právě tu rozehrávku hlavní hostující asi hvězdě, tedy Kylovi při neúčasti v tu chvíli, kdy teď nehraje Islanďan Hermansson, tedy velice protřelý basketbalista, kterého možná čeští fanoušci znají, protože české basketbalové reprezentaci v jednom ve vzájemných duelů dokázal nastřílet 26 bodů, prakticky spole neminul. Dlouholetá opora, která nastupovala ve španělské ACB lize a před touhle sezónou posílila Albu Berlín, ale dnes k dispozici není, takže Slávisté tak trochu možná ve výhodě, zatím toho ale úplně využít nedokázali, protože necelých 5 minut ještě se bude hrát druhá čtvrtina. Slávia prohrává 29-32 a to diskutování bylo už natolik dlouhé, že si bere tentokrát oddechový čas také hostující lavička, protože se jí něco nelíbí, řekl bych, s časomírou. Teď ukazují směrem na mě, protože já sedím pod právě košem.
0: Tak necháme Jakuba Kantu, třeba to bude muset také on řešit, ony stížnosti, které teď mají basketbalisté Alby Berlín v zápase na půdě pražské Slávie, konkrétně tedy v Pardubicích, kde český mistr po sloučení s Nymburkem teď hraje své zápasy prestižní soutěže. Je 18 hodin 7 37 minut na Radiožurnálu Sport se můžeme zmínit o basketbalu také ženském, protože se hraje několik zápasů třetího kola ženské basketbalové ligy. Je jasné, že Žabiny Brno porazí Basket Ostrava navíc na půdě Severomoravanek. Jihomoravanky tam totiž v 9. minutě poslední čtvrtiny vedou o 50 bodů, 86-36. V polovině třetí čtvrtiny KP Brno vyhrává nad Slovankou 59-37 a po 4 minutách utkání Hradec Králové Ostrava je stav 9-7 pro domácí. Tolik tedy basketbal v ženském podání a teď už se pojďme věnovat zase tomu mužskému lize mistrů. Slavia Praha RNBK versus Alba Berlín. Pro oba týmy vstup ve skupinových bojů v téhle soutěži. No a z Pardubic pokračuje Jakub Kanta.
3: Během oddechového času hostujícího trenéra Španěla Kajese se tady ještě drobně upravovala časomíra, protože odskočila o jednu vteřinku oproti tomu, jak měla. Řekl bych, že stolek si myslel, že už se rozehrálo, zatímco rozhodčí odpískali ten přece jenom oddechový čas. Ten už je ale minulostí a tak jsou to nymburští basketbalisté, potažmo po sloučení s pražskou Slaví, hráči SK Slavia era NBK, kteří se snaží stáhnout ten tříbodový rozdíl ve skóre, který platí i 4 minuty a 34 sekund před koncem druhé čtvrtiny. McCollum se to teď snažil brát na sebe a vykoledoval si aspoň o faul jednoho z protihráčů, a to střídajícího Matiska, a tak budou slávisté, konkrétně Owusu Anane, vyhazovat spod koše na útočné polovině. Adresátem přihrávky vysoký Bam, který vyhazuje za trojku na McColluma. Ale přichází zase hvistné rozhodčích nedovolený zákrok a osobní chybu si tentokrát připisuje Delou, hostující hráč, pro kterého je to druhá osobní chyba, pětibodový je střelec, posílá na čáru trestného hodu Jaromíra Bohačíka, kterého fauloval, a to proto, že už to byla pátá týmová chyba pro Albu Berlín ve druhé čtvrtině, ze které zbývá odehrát ještě 4 minuty a 31 sekund. A teď dobré 3 vteřiny. Tancoval balón z ruky Jaromíra Bohačíka po obroučce tady v Enteria aréně, než vyskočil ven, takže první šestka v podání zkušeného někdejšího českého reprezentanta. Slavistickými body v tuhle chvíli nekončí, ale ještě jeden trestný hod a tentokrát už se Jaromír Bohačík nemýlil. Takže snižuje na 30-32, 4,5 minuty před koncem prvního poločasu. Kyle už přihrává na útočnou polovinu na Bína, ten postavil clonu a předal balón Delouovi za sebe, za záda. Delou i hned vyskočil, udělal dobře, protože balón netrefil nic než síťku a propadl obroučkou, takže Alba Berlín vede 35-30 nad pražskou Slaví v úvodním kole Ligy mistrů. To úvodní kolo už má za sebou také druhý český zástupce, protože v letošním roce po druhé v historii má český basketbal hned dva zástupce v tomto evropském poháru, který organizuje Mezinárodní basketbalová federace. Tím druhým účastníkem je český vicemistr, tedy Pardubice, takže Enteria Arena je jediná hala v Česku, která bude v této sezóně hostit zápasy basketbalové Ligy mistrů, protože kromě Pardubic tady v tuto chvíli hraje i Slavia, která prohrává 30-35 s Albou Berlín, ale McCollum proměňuje svůj první trestný hod a snižuje na 31-35. Zatímco já se obloukem vracím k tomu, co jsem nakousl, a to tedy to, že Pardubice v tom svém vůbec historicky prvním vystoupení v Lize mistrů prohráli v hale Pala Canestra Reggiana včera 65-82. Takže druhý český klub v Lize mistrů Slavia se teď snaží v tomto ročníku zapsat první českou výhru. Teď k tomu má dál než její favorizovaný soupeř Alba Berlín, ale neprohrává Slavia nikterak mnoho. Je to totiž 32-35, protože Javien McCollum proměnil i druhou šestku a dostal se tak už na 2 body díky tomu, že byl tedy z čáry trestného hodu 100%. Teď je další chyba v postupném útoku na straně německého celku dává balon zpátky do rukou pražské Slávie, konkrétně McCollumovi, ten nestrácí čas a rychle pálí směrem kupředu, teď ne, že by střílel, ale nohama kmihal opravdu hodně rychle, pak přihrál Bohačíkovi, ten z pravého křídla přenáší hru přes obusu Ananeho až na McColluma na levou stranu, ale právě podkošový hráč Nana Owusu Anane se při stavbě clony pro McColluma pohl, rozhodčím to neuniklo, ztráta v podání slavistických basketbalistů znamená, že 3 minuty a 28 sekund před koncem druhé čtvrtiny český tým prohrává s Albou Berlín 32-35. Hosté už rozehráli, konkrétně to byl Bomr, kdo si vybral Forda, ten už na ofenzivní polovině přihrává z osy hřiště na levou stranu až k postraní čáře na Wieskampa, ten vrací balón na osu hřiště na Forda a probíhá vymezeným územím směrem na pravou stranu, tam dostává přihrávku, vrací na vrchol tříborového území na Forda a ten proměňuje. 38-32 vede Alba Berlín, necelé 3 minuty. Ještě se budou hrát ve druhé čtvrtině, zatímco McCollum si za tříbodovou línii na útočné polovině za zády prohodil balón a přihrál do pravého křídla na Bohačíka. Ten najel směrem do středu hřiště, někde u čáry trestného hodu si to, jakoby ten svůj postup přes celou šířku hřiště rozmyslel, natlačil své tělo před bránícího hráče a snažil se dostat k zakončení. To se mu na první dobrou úplně nepovedlo, ale nakonec vyskočil a ještě si rozmyslel tu střelu, balón předal na Owusu Ananeho, ten byl přece jenom v lepším postavení a nebyl v obležení hned dvou bránících basketbalistů Alby Berlín.
0: Tak už zase tedy slávisté prohrávají v utkání Ligy mistrů v basketbalu, tedy 18 hodin 4 a 40 minut a můžeme posloužit dalším českým týmem, tedy tím mužským basketbalovým v akci, protože Opava vstupuje do evropského poháru FIBA, tam je šestičlenná skupina a dva nejlepší týmy po odehraných zápasech, kdy se každý s každým utká dvakrát, jednou doma venku, tak potom postoupí do další fáze. No a Opava na úvod přivítala v domácím prostředí chorvatský Split a zatím ten duel vychází lépe hostům. Opavští v poslední minutě druhé čtvrtiny prohrávají o 10 bodů 27-37. I tenhle duel budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě alespoň na dálku sledovat a v přímém přenosu jsme u utkání mezi Slaví a Albou Berlín v Lize mistrů, a to díky Jakubu Kantovi.
3: V polovině 18. minuty Slavia prohrává s Albou 33-38, no a za malou chvíli už z jejího pohledu může být zase o něco hůř, protože teď se při vyhazování z pozakoncové čáry domácí hráči provinili proti pravidlům při cloně, řekl bych, kterou stavěl David Bem, se skácel celkem teatrálně k zemi jeden z basketbalistů berlínského klubu, ale ta clona tam přišla pozdě, to zase ne, že ne. Každopádně z toho tedy nymburská ztráta, která rezultuje v rychlý přechod do útoku po vyhození na straně Alby Berlín a jsou z toho další dva body pro německého šampiona, který vede 40-33. V 18. minutě v Pardubicích nad pražskou Sláví Ronaldo Segu teď dribluje na ose hřiště a zaměstnal hned tři hráče Alby, čehož využil Martin Kříž, naběhl si do vymezeného území do bezprostřední blízkosti koše a dává, snižuje na 35-40 a protože se i celkem rychle slávisté dokázali vrátit zpátky, tak nedovolili tentokrát snadné dva body Albě Berlín zase na druhé straně a řekl bych, že to byl právě kapitán Kříž, kdo příkladně zabojoval a míč svojí levačkou vykopl za pravou postranní čáru z pohledu hostujícího celku, takže Alba Berlín, konkrétně Ford, už zase se snaží něco vymyslet na útočné polovině a tentokrát to zase udělal velmi dobře. Nechal si Malon chvíli pro sebe, napoutal pozornost, uvolnil se tam chvíli Wieskamp, ne, že by byl volný nik. Uvolnil se tam chvíli Wieskamp, ne, že by byl volný nikterak dlouho, ale to

0: po nepřesné střele hostujícího Matiska. Teď už jsou to ale slávisté, kteří jsou na útočné polovině a konkrétně Hruban v levém rohu chvíli volný, ale netrefuje tuhle trojku, takže 62 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku zase se ozývá v pardubické Enteria aréně, kam dorazilo něco kolem 1800 fanoušků, hvist sudích, protože přichází nedovolený zákrok, ale koho? Na tom se ten trojlístek rozhodčích musí...
1: Tak necháme pány rozhodčí chvíli přemýšlet, komu udělí trest, a na Radiožurnálu Sport si můžeme říci, že v zápasech 9. kola, respektive už 11. kola hokejové Maxaligy Frýdek Místek vede ve třetí minutě třetí třetiny nad Přerovem 5-1, Pardubice B vyhrávají v 16. minutě druhé třetiny nad Litoměřicemi 2-1, Třebíč Havířov ve stejném čase 2-2 a Zlín Kolín 1-1 a po první třetině Pražská Slávia vede na Cokolové 3-0. Pražské Slávii, tedy té hokejové, se daří. Jestli se bude nakonec dařit také basketbalistům tohoto klubu, to už nám přibližuje nějakou chvíli na Radiožurnálu Sport Jakub Kanta. Znovu míříme do Pardubice na utkání Ligy mistrů mezi tedy Pražskou Slávii a Albou Berlín. Kubo.
0: 18 minut a 58 sekund už je odehráno z tohohle zápasu prvního kola Ligy mistrů. Je to hodně vyrovnaný zápas, ale Alba Berlín celkem nepřekvapivě většinu času drží drobný náskok. Ten nejvyšší si vypracovala v úvodní části, byl chvíli až 12-bodový po sérii 11-0, ale ještě než odešly oba týmy na první přestávku, ne do kabin, ale pouze na střídačku mezi první a druhou čtvrtinou, tak domácí hráči to manko stáhli na jednociferné, no a ve druhé čtvrtině pokračuje zatím celkem tuhý boj, konkrétně 1 minutu a 2 sekundy. Před koncem druhé čtvrtiny Slavia prohrává 37-43 s Albou Berlín, ale stále se tady ještě nehraje, protože rozhodčí sice už asi jsou si jistí, kdo z nymburských, tedy potažmo slavistických basketbalistů fauloval. Nicméně se šli přece jenom podívat ke stolku časoměřičů, jestli Vojtěch Hruban nefauloval nesportovně. Já jsem si ten zákrok tady před malou chvílí prohlížel na kostce pod stropem haly. Nemyslím si, že to bylo nikterak dramatické, ale Hruban prostě poté, co Joe Wieskamp vystřelil za dva body z celkem bezprostřední blízkosti koše, pálil z odskoku a dá se říci v pádu, tak blokující Hruban svojí pravačkou udělal pohyb směrem k jeho hlavě a nechci říct, že se jenom dotkl, určitě praštil svého soupeře do nosu, ale nebylo to nikterak dramatické, což teď snad potvrzují svým verdiktem také rozhodčí. No tak vypadá to, že asi ne, protože, no i když já jsem teď nestihl tu gestikulaci rozhodčích, takže nevím, jestli pak budou mít k dispozici míč Alby Berlín, hráči Alby Berlín, na to si musíme počkat. Dva trestné hody, to je celkem jistota, úvodní propadává obroučkou, takže Alba Berlín vede 44-37, pak je ovšem otázka, kdo bude moct hrát dál. No a vypadá to, že to bude nesportovní chyba v podání Vojtěcha Hrubana. Je to tak, protože pro balón si jde v tuto chvíli už Justin Bean, hostující křídelník, který z levé strany vyhazuje na osu hřiště za trojku na Forda, ten najíždí, obsal takový malý oblouk z pravé strany kolem vymezeného území směrem ke koši a prosadil se, takže 9-bodový náskok má Alba, 47 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku vede 46-37, ale Martin Kříž teď políbil svůj pravý ukazováček, který měl ale zatnutý se společně s dalšími prsty v pěst, protože proměnil těžký 3-bodový pokus, ovšem Wieskamp na druhé straně oplácí úplně stejnou mincí a už je to zase tedy o 9 bodů, 49-40 pro Albu. Segu navíc poté, co předribloval od koše ke koši a vystřelil, nebo spíš míč o Brazil o desku a snažil se ho dostat do obroučky, tak se ale mu tenhle záměr nepovedl, takže 9-bodový nás

0: Kuk Alby platí a střela s klaxonem za 3 body. Juliuse Boomera podle mě platit musí a bude. Je to tak. Oren Amiel se sice rozčiluje, ale určitě ne kvůli tomu, že by tohle přišlo po čase, jemu vadily určitě některé jiné verdikty sudích předtím, to je ale úplně jedno, protože po 20 minutách jeho svěřenci, tedy basketbalisté Pražské Slávie, prohrávají s Albou Berlín nakonec nejvyšším rozdílem v dosavadním průběhu, protože do poločasové přestávky odcházejí spokojenější basketbalisté Alby Berlín, kteří vedou nad Slávií v Pardubicích 52-4. 42. půle začne zhruba za 14,5 minuty.
1: A budeme samozřejmě u ní na Radiožurnálu Sport. Alespoň na dálku sledujeme počínání basketbalistů Opavy v evropském poháru FIBA a ani tam to zatím nevypadá s českým zástupcem v této soutěži dobře. V úvodním utkání ve skupině totiž opavští mají proti chorvatskému Splitu za sebou první poločas a ztrácejí 9 bodů. Průběžné skóre tedy Opava Split 32-41. To je tedy průběžný výsledek, ty další třeba už i konečné z některých dnešních důležitých sportovních událostí nabídneme už za malou chvíli ve velkém sportovním přehledu. Teď je tady ale skupina Rammstein.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Česko slaví velký medailový úspěch v olympijském sportu. Postarala se o něj judistka Renata Zachová, která na světovém šampionátu v Baku získala bronz. Podrobnosti přidá na úvod velkého sportovního přehledu Krištof Kousal. Krištofe, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má svou první medaili ze světového šampionátu v Baku v kategorii do 63 kg. V dramatickém zápase o bronz porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Pokračuje Zachová.
2: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
0: Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých dvou sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl například druhou ženu celkového pořadí světového poháru Emu Eicherovou. Kromě Pichlera jsou noví i další trenéři i podpůrný tým, ale Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe v podstatě úplně jiné lidi než dosud.
3: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
0: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si 18-letého beka vybral v 5. kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v Brentfordu v OHL.
0: Fotbalový trenér Mikel Arteta podepsal novou smlouvu s Arsenalem, a to až do roku 2030. 44-letý Španěl v minulé sezóně dovedl londýnský tým k prvnímu titulu v Premier League po 22 letech. Do Arsenalu přišel v prosinci 2019 bez předchozích zkušeností s rolí hlavního kouče a v současnosti je nejdéle sloužícím trenérem v nejvyšší anglické soutěži.
1: Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovinsku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala po 5. Švýcarka Marlen Reusserová. Češky ani Češi v elitních kategoriích nestartovali. Mezi juniorkami byla 7. Karolína Špicerová v kategorii do 23 let, Julia Kopecký 11.
0: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel chce do příštího roku zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Přípravu na novou sezónu zahájí 19. října. Podle Manuel její celkový výkon záleží na tom, jak trefí první dvoustovku.
4: Můžeme i zapracovat na tom prostě timingu a na tom, abych nějakým způsobem dokázala vnímat, jak rychle bych měla běžet. Pořád s tím ještě mám problém a pořád ještě tolik nedokážu vnímat tu rychlost, tak jako například moje tréninkové kolegyně.
1: V příští sezóně plánuje Lourdes Gloria Manuel závodit třeba na evropském halovém šampionátu ve Valencii nebo venkovním mistrovství světa v Pekingu.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A ty s datem 7. října nám dodal Krištof Kousal. Krištofe, díky.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 59 minut a za chvíli už tu bude zase tedy celá. No a přijdou na řadu další nejen sportovní zprávy. A potom už se zase budeme věnovat basketbalu, protože pražská Slavia hraje v Lize mistrů proti Albě Berlín.
6: Je 19 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
7: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Bulharsko ukončilo neúspěšné pátrání po posádce potopené civilní lodi. Basketbalisté Slavie NBK hrají v Lize mistrů s Albou Berlín. Kolony popojíždějí na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. A během zítřka se od západu čeká déšť nebo přehánky a teploty do 23 na jižní Moravě až do 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli. Vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný. Pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
8: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
7: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnicích z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno se potopilo a druhé zachvátil požár. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že za ním stojí Rusko. Moskva tento incident nekomentovala.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází mořský koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství, povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstává bez omezení.
1: Sport. Basketbalisté Slavie Praha era NBK hostí v úvodním zápase Ligy mistrů Albu Berlín. Duel českého s německým úřadujícím mistrem sleduje v Pardubicích reportér Jakub Kanta.
10: Necelé 4 minuty před začátkem druhého poločasu platí, že Alba Berlín má v poločasové přestávce vyrovnaný dosud nejvyšší náskok. Má totiž k dobru 12 bodů, vede nad Slaví v Pardubicích 52-40. A to proto, že v poslední půlminutovce ve druhé čtvrtině dokázala trefit dvě rychlé trojky a právě střelba z dálky. To je devíza Alby Berlín, která vede o 12 bodů nad Slaví. Z Pardubice Kukanta, Radiožurnál.
1: 18-letý hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub si juniorského reprezentanta vybral v pátém kole letošního draftu NHL. Minulou sezónu strávil v nižší kanadské soutěži.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí krátká kolona před omezením už mejkalky na 24. kilometru. Brzdí se teď u sjezdu na Benešov na 20. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice postojíte za Benešovem v koloně. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky a projedete Kyvadlově. Fronty jsou tam v obou směrech zhruba na 15 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojce směrem na Štěrboholy v okolí Lanového mostu. Těsně za Lanovým mostem odtahují auto po nehodě a projíždí se pomalej. Zdržíte se okolo 10 minut. Silný provoz teď čekejte taky v Libni v okolí O2 arény. Blíží se koncert Deep Purple a hlavně Českomoravská ulice, taky Poděbradská směrem do centra se ucpávají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci bude většinou polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Při mírném větru, hlavně na východě Moravy a ve Slezsku, bude 14 až 10 stupňů. Zítra se pak čeká oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer od západu přibývání srážek, na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Teploty zítra na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě bude až 5. 20. To byly zprávy.
0: Příjemný středeční podvečer, je 19 hodin a skoro 6 minut a troufám si tvrdit, že nikdo nemůže nic namítat, když řekneme město sportu, to jsou určitě i Pardubice. Prvoligový fotbal, extraligový hokej, dnes Dynamo bude hrát Ligu mistrů a to ve francouzském Bordeaux. Máme tam také samozřejmě prvoligové basketbalisty, kteří včera vstoupili premiérovi ve své historii do Ligy mistrů, bohužel neúspěšně na půdě italské Reggiany. No a pak Pardubicím patří také velké sportovní akce. Minulý víkend zlatá přilba s vítězstvím Jana Kvěcha, no a velký svátek, tentokrát turfu, se už chystá.
5: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Velkou Pardubickou samozřejmě v neděli uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Teď ale nás čeká zase basketbal. Žabiny Brno zvítězily ve třetím kole šance ženské basketbalové ligy na půdě basketu Ostrava 88-37. No a na konci zápasu už tedy v 9. minutě čtvrtiny KP Brno vyhrává nad Slovanskou 85-50. V 5. minutě druhé čtvrtiny Hradec Králové vede nad Ostravou 36-26. No a před malou chvílí začal duel mezi Trutnovem a USK Praha. Zatím vyrovnaný zápas. Ve 4. minutě favorit vede v Trutnově jenom 8-7. Ale to se asi brzy změní. Brzy se změní také dění v pardubické Enteria aréně. Už to nebude klid jako o poločasové přestávce, ale oba dva týmy, tedy Pražská Slavia a Alba Berlín, se pustí do druhé poloviny zápasu na úvod skupiny Ligy mistrů. No a jsme u toho prostřednictvím Jakuba Kanty.
10: A to, co zdobilo Albu Berlín v úvodním poločase, pokračuje po 27 sekundách i v poločase druhém. Bylo to prakticky, dá se říci, takové hodně symbolické, to, co se tady teď odehrálo na palubovce, protože Alba Berlín, zase krásná týmová akce, zakončená asistencí a přesně, a je tady 15-bodový náskok pro hostující celek, 55-40 na začátku 21. minuty vede Alba Berlín nad Slaví v Pardubicích, protože prostě zatím v dosavadním průběhu je lepší, a pokud to chci demonstrovat nějakou statistikou, tak jsem si vybral tu, že na 17 asistencí, nebo takhle jinak, 17 asistencí mají na svém kontě basketbalisté Alby Berlín, a to vystřelili 18 střel z pole. Takže jen jedna jediná nebyla s asistencí. Hodně dobře to hraje právě ústřední rozehrávač Jack Kyle, který už také dokázal dát i 7 bodů. Nejlepším střelcem ale není. To je Wieskamp, který trefil před malou chvílí tu poslední trojku Alby Berlín. Teď se na něj snaží navázat jeho spoluhráč, a to konkrétně Jack Kyle, ale dvoubodový dlouhý pokus proměnit nedokázal, a tak se mění skóre na druhé straně. Segu celkem svou typickou akcí od koše ke koši, tentokrát balon ale správně o desku, dokázal opřít a poslat ho do obroučky. Snížení 42-55, ale netrvalo dlouho, protože Brandon Angel byl po rychlém přechodu Alby do útoku zase na konci kombinace německých šampionů a zvyšuje zase ten rozdíl ve skóre na 15 bodů. V polovině 22. minuty Alba má na svém kontě 57 bodů, zatímco Slavia 42, a navíc přichází o balón. Takže jsou to zase hosté, které teď diriguje na útočné polovině už Kyle, a hledal na levé křídlo nabíhajícího Griesla, kterého ale dobře strážil Bohačík, a tak Griesl nedokázal zpracovat ten balón, i když Kyle tu přihrávku tlačil hodně jakoby ven ze hřiště, aby na ní český rozehrávač, nebo rozehrávač, spíš křídelník Jaromír Bohačík nedosáhl, tak nakonec na ní nedosáhl ani spoluhráč Kyla z Alby Berlín. Takže zase mohli chvíli si užít hru s míčem ve své moci basketbalisté Slavie, jenomže ani oni se prosadit nedokázali. A tak je tady zase vyhození Alby Berlín od jejich lavičky, konkrétně od levé postraní čáry. Kyle těsně bráněný Františkem Rilichem, ale udělal to parádně. Navázal na sebe jak výpomoc, tedy kříže, tak Rilich už tam dobíhal, no a v tu chvíli přes hlavu Kyle bez dívání za sebe adresoval tu přihrávku na Brendana Angela. A tenhle křídelník německých šampionů věděl, co s míčem udělat, i hned vystřelil. Netrefil nic než síťku a zvyšuje na 18-bodové vedení pro Albu Berlín. Slavia totiž prohrává s německým celkem v prvním kole Ligy mistrů 42-60. A zatímco v prvním poločase trenér Oren Amiel musel použít ty své dva oddechové časy až ve druhé čtvrtině, tak tentokrát se nezdráhá kouč pražské Slávie k tomu si ho vzít hned rovnou v úvodu třetí čtvrtiny, ani ne po dvou odehraných minutách, jenom 1:58 uběhlo ze třetí desetiny.
0: 19 hodin 12 minut v pardubické hale, tedy na chvilku zastavený basketbalový boj mezi pražskou Slávií a Albou Berlín, pokud jde o lední hokej, který dnes také sledujeme, ale ne nejvyšší domácí hokejovou soutěž. Tak to vypadá, že Frýdek Místek dovede s přehledem duel proti Přerovu v 11. kole Maxa Ligy k vítěznému konci. 58. minuta a Frýdek Místek nad Přerovem vede 5-2. Po dvou třetinách Bčko Pardubic vyhrává nad Litoměřicemi 2-1 a Třebíč nad Havířovem 3-2. Duel mezi Zlínem a Kolínem je vyrovnaný 1-1 a konečně v polovině zápasu vede pražská Slávia nad Sokolovem 3-1. Tolik tedy informace o průběžných výsledcích zápasů v hokejové Maxa Lize. Teď už zase basketbal. Nový duel sice se hraje v Pardubicích, ale v akci je pražská Slavia a tenhle zápas Ligy mistrů komentuje Jakub Kanta.
10: V polovině 23. minuty Slavia prohrává 42-60 a to proto, že vstup do druhé půle jí nevychází, prohrává 2-8 a v součtu s tím, co dosáhla v půli první, z toho je momentálně už 20-bodové manko, protože Kyle se dokázal znovu prosadit za dva body, zvýšil na 62-42 ve prospěch německých šampionů v souboji s těmi českými. Ronaldo Segu v dnešním zápase velmi často, řekl bych, předržuje balón, moc nekooperuje se svými spoluhráči, tohle myslím, že se do budoucna bude muset zlepšit, no a když k tomu přidáme neúplně úspěšnou jeho střelbu a i jeho spoluhráčů, no tak je z toho prostě ten už celkem pohodlný náskok favorizované Alby Berlín, která proti Nymburku v minulé sezóně Ligy mistrů dokázala vyhrát jak v Berlíně, tak v Praze na Královce, takže pokud by se jí to povedlo po třetí v řadě i tentokrát v Pardubicích, nebylo by to žádné velké překvapení. Trojka Vusu a Naneho vyskočila z obroučky. Break na druhou stranu, snad za 3 vteřiny, zakončuje Wieskamp z bezprostřední blízkosti obroučky, prakticky donesl ten balón až do síťky a Alba už vede 64-42. V začínající 24. minutě se prosazuje také Vojtěch Ruban, dává za 3 body. Z pravého rohu a upravuje z pohledu Slávie na 45-64. Ale domácí basketbalisté, kteří tady úplně domácím prostředí nejsou, tedy slávisté, ale i hned rychle inkasují další 2 body, takže zase prohrávají 45-66. Segu teď už na útočné polovině půjčil balon doprava na Hrubana, ten si ho dlouho nenechal a poslal ho ještě víc do pravého rohu na Onvusu Ananeho a ten proměňuje dlouhou dvojku, jestli se nemýlím, 48-66 prohrává Slavia s Albou Berlín. 5 minut a 54 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Už to ale neplatí, protože Ford individuální akcí zaútočil z pravé strany, najel do vymezeného území, Vojtěch Hruban ho zastavit nedokázal a tak americký rozehrávač Alby Berlín upravil na 68-48 a je tady střídání, které vzešlo z hlavy izraelského trenéra Orena Amiela.
0: Na chvíli ve vysílání Radiožurnálu Sport vystřídáme Jakuba Kantu, také jednou zajímavostí ze studia Radiožurnálu Sport. Národní týmy za sebou poprvé mají prodloužené podzimní reprezentační okno, které trvalo od 21. září nepřetržitě rekordních 16 dnů. Řada trenérů a fotbalistů samotných ovšem novinku podrobila kritice. Vůbec se jim nelíbí především velký počet zranění, pod která se mimořádně náročný program mohl podepsat. Nový španělský trenér českých fotbalistů Santi Denia v průběhu srazu kvůli zdravotním problémům přišel o 4 hráče a někteří se mu omluvili dokonce samozřejmě ještě předtím, než se národní tým dal dohromady. No a podobně na tom byly i další země z elitní úrovně Ligy národů, třeba Anglie nebo Nizozemsko. Zranění se nevyhnula ani největším hvězdám. Až do tohoto roku přitom platilo, že podzimní program obsahoval 3 reprezentační pauzy vždy se 2 zápasy. Ale samotní fotbalisté s tím nic nenadělají, prodloužené podzimní okno čeká reprezentace nejméně do roku 2030, dokdy zatím FIFA novinku zavedla. A teprve potom hodlá tedy vše analyzovat a případně udělat nějakou další změnu. Ve vysílání Radiožurnálu Sport 19 hodin a 17 minut měníme zase sporty. Od fotbalu pojďme zpátky k basketbalu na Ligu mistrů mezi Pražskou Sláví a Albou Berlín. Z Pardubic pokračuje Jakub Kanta.
10: Začala 26. minuta, Slavia v Pardubicích prohrává s Albou 51-70 a je to hostující německý celek. Kdo teď je v postupném útoku už na útočné polovině? Ford se snaží driblinkem zaměstnat hned 2 slávisty Ovusu Ananého a Hrubana, to se mu daří, pak ale vyhazuje za trojku na Justina Beana, který pálí za 3 body, použil příliš mnoho síly, od zadní části obroučky se míč odráží do držení Davida Béma, který ale na svých zádech při doskoku musel udržet hostujícího o něco vyššího Benefelda, který se k tomu míči celkem nekompromisně snažil protlačit, no a fauloval. Takže David Bem teď celkem v klidu může přejít z jedné strany hřiště na druhou, protože Alba Berlín za 5 minut a 21 sekund ve třetí části už nazbírala 5 týmových faulů. Takže David Bem úvodní nařízenou šestkou snižuje na 52-70 a k dispozici bude mít ještě jeden trestný hod, který v tuto chvíli proměňuje. Spolu s ním je tam v černých slávistických dresech rozehrávač McCollum, křídelníci Harper a Hruban a podkošový hráč Ovusu Anane, který teď ale jen sleduje, jak Bem s Hrubanem pod vlastním košem bojují o doskok proti přesile hráčů Alby Berlín, no a to se jim nakonec vyplatilo, protože Delou už míří za koncovou čáru a bude spoza ní vyhazovat. Uvádí míč na pravou stranu z jeho pohledu na Forda, ten mu vrací do rohu, Delou ale nestřílí a přihrává na vrchol tříbodového území zpátky na Forda. Ten už vypálil za 3 body, ale nepřesně. A protože si slávističtí basketbalisté 4 minuty a 17 sekund před koncem třetí čtvrtiny tentokrát ten odražený míč pohlídali a ještě si dokonce vykoledovali faul, konkrétně David Bem tak bude házet další trestné hody.
0: Říká Jakub Kanta, jak dopadnou, to nám samozřejmě prozradí za malou chvíli. Teď v 19 hodin a 20 minut můžeme ztratit slovo o basketbalu znovu, ale nebude to Liga mistrů, protože v akci je v tuto chvíli další český tým a konkrétně Opava, a to v evropském poháru FIBA. Opavští hrají první zápas v rámci šestičlenné skupiny, v domácím prostředí přivítali chorvatský Split, no a moc se jim ten duel nevedl, prohrávali dokonce až o 12 bodů, ale zatím výbor třetí čtvrtinou Slezané otáčejí vývoj utkání. V té třetí čtvrtině v 7. minutě vedou 20-6, to je tedy ten dílčí výsledek třetí desetiminutovky a celkově už tedy Opava vyhrává 52-49. Tak když už to tedy začali tak pěkně otáčet basketbalisté Opavy, tak doufejme, že to dotáhnou až do úspěšného konce. Do medailového konce dotáhla své snažení na mistrovství světa v judu Česká republika reprezentantka Renáta Zachová, která ve své hmotnostní kategorii dokázala vybojovat bronzovou medaili a raduje se tak ze svého největšího úspěchu právě na světových šampionátech. Nikdy ještě nedokázala postoupit do těch závěrečných bojů. Jejím maximem bylo 7. místo, ale v ázerbajdžánském Baku to tedy Renáta Zachová zlomila a po vítězství v boji o bronz nad Maďarkou Krizovou se tedy může radovat tahle dvojnásobná mistryně Evropy z jednoho ze svých dalších velkých úspěchů. No a snad se bude dařit i dalším českým reprezentantům. Zítra už půjdou v Baku do akce pánové Klamrt a Kopecký a znovu o jejich zápasech na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech našeho reportéra Petra Kadeřábka přímo z místa. No a teď už je zase čas zamířit do Pardubic na basketbal na Ligu mistrů za Jakubem Kantou.
10: 56-75 prohrávají basketbalisté Slávie v končící 27. minutě s Albou Berlín. Javian McCollum teď ale celkem pěkně navázal hned dva bránící hráče pod během pod košem a vyhodil na Hrubana, ten ale sice před chvílí trojku proměnil, teď si ji vypálit rozmyslel a neudělal dobře. Rychlý přechod na druhou stranu, ale Slavia se stihla vrátit. David Bem se teď pokusil v podkošovém souboji vypíchnout balón Brandonu Angelovi, ale bylo to s faulem. Rozhodčí viděli jeho osobní chybu, takže zatímco Brandon Angel se jde uvolnit pro míč vyhazovaný Fordem, protože nebyl to faul při střelbě, nýbrž na zemi, takže hostující Alba Berlín, konkrétně Ford, teď pod nymburským košem čeká, až se mu uvolní. Některý ze spoluhráčů musel čekat celkem dlouho, nakonec to byl právě Angel, který přes dva bránící slávisty Kříže a Bohačíka se dostává do bezprostřední blízkosti koše a prakticky z toho oblouku u obroučky, kam natlačil oba bránící hráče, se odhodlal ke střele a vykoledoval si hlavně faul. 2:43 před koncem třetí desetiminutovky. Alba vede 77-56, ale ten tu potenciální tříbodovou akci Angel neskompletoval, protože minul šestku, a tak teď zase nymburští po delší době budou moct také ukázat něco ze svých ofenzivních choutek. McCollum se snažil kombinovat s Martinem Křížem, přihrával mu do levého křídla, Kříž najel, ale jako k dobré střele se nejenže nedostal, ale hlavně byla hodně nepřesná. Co je mu k duhu, že si vykoledoval osobní chybu, co už ne, že v tuhle chvíli zahazuje, tedy netrefuje první nařízenou šestku, takže manko Slávie zůstává 1:20, 2.5 minuty před koncem druhé čtvrtiny a zůstává to tak i po dalším trestném hodu Martina Kříže, který tedy neproměnil ani jeden.
0: Velké vzepětí by museli tedy předvést basketbalisté pražské Slávie, aby otočili zápas Ligy mistrů proti Albě Berlín. Budeme jim držet palce a za chvíli se do Pardubic zase vrátíme. Velké vzepětí proti pražské Slávii aktuálně předvádí hokejisté Sokolova v utkání 11. kola Maxa Ligy, protože pražská Slávia vedla po první třetině tohoto duelu 3-0, ale v 18. minutě druhé třetiny je vyrovnáno. Sokolov třemi brankami tedy postavil oba týmy zase na stejnou startovní čáru pro další průběh utkání. Dohráno už je ve Frýdku místku, kde domácí porazili Přerov 5-2. Na začátku třetí třetiny Béčko Pardubic hraje s Litoměřicemi nerozhodně 2-2. Třebíč v 8. minutě třetí třetiny vede nad Havířovem 3-2. No a v 6. minutě třetí části zápasu Zlín Kolín 1-1. Samozřejmě konečné výsledky Radiožurnál Sport nabídne, teď je ale zase čas na basketbalovou Ligu mistrů a Jakuba Kantu.
10: 1:47 před koncem třetí čtvrtiny, to zatím na žádný velký slavistický obrat nevypadá. Slavisté totiž už zase prohrávají o něco víc, momentálně 56-79, a to proto, že se už trochu začíná kupit frustrace na straně pražské Slávie před malou chvílí to dokázal, nebo to není úplně to správně použité slovo, ale prostě to předvedl Jaromír Bohačík, který, ač se snažil, seč mu síly snažili vybojovat ještě ten balón, tak čtveřice hráčů Alby Berlín, ač si balón házela tak 2 metry od sebe, tak vždy to bylo tak 10 centimetrů od Jaromíra Bohačíka. Nicméně teď trestné hody, které byly v podání Angela, nakonec s poloviční úspěšností, takže Alba Berlín se ujala vedení 80-56, Nymburk ale při přechodu do útoku ztrácí balón. Harper ho ale dokázal ještě vybojovat zpět, no a protože obrana Alby už vyrazila od McColluma pryč, tak ten byl úplně volný v levém rohu a prosadil se za 3 body, snížení na 59-80, minutu a čtvrt před koncem třetí čtvrtiny. Je tady další zastavený útok Alby Berlín dobrou slávistickou obranou akcí. McCollum táhne tenhle break na druhou stranu, Bohačík nahazuje na smeč směrem ke koši, kam skáče Harper, ten letěl vzduchem, ale příliš pozdě, protože od zadní části obroučky se balón odrazil zpátky do vymezeného území bez toho, aniž by se americký basketbalista ve službách Nymburka toho míče jakkoliv dotkl, ale bylo to s faulem. Ale bohužel s faulem na slávistické straně, takže teď Jaromír Bohačík zřejmě je tím, kdo se provinil proti pravidlům a diskutuje tam s jedním z rozhodčích, zatímco ten druhý z toho tria drží míč pod nymburským košem a ještě ho nechce dát, tedy Malte Delouovi, střelci německé Alby, který nařízený první trestný hod 63 sekund před koncem třetí čtvrtiny proměňuje. Alba tak odskakuje na 81-59 a teď už 82-59, protože dokázal Delou proměnit i druhou šestku. Rychlý break v zárodku se Albě podařilo zastavit. Slavia tak musí zkoušet své štěstí v postupném útoku. McCollum ho režíruje, přihrává na levou stranu na Bohačíka, ten mu prakticky z první vrací. McCollum teď už najíždí směrem ke koši, ale trochu zleva, protože ho bránící Ford nechce pustit k lehkým 2 bodům, tak je z toho těžká střela za 2 body, ale úspěšná. 61-82, ale prostě zase tohle nebylo nikterak nezastavitelné v podání obrany Slávie, ale končí to 2 body Alby Berlín, konkrétně Brandon Angel. Tenhle basketbalista s číslem 21 už je na 15 bodech a je vůbec nejlepším střelcem dosavadního průběhu, protože překonal své 14-bodové spoluhráče, a to hned 3. Forda, Wieskampa a také Delowa. Dalším v pořadí na straně německých 12-násobných šampionů je z 9 body Jack Kyle, který má na svém kontě stejně jako Ford, ale také třeba 7 asistencí. Opravdu to týmové pojetí v tom Alba vyniká a zatím ukazuje, že bude patřit mezi hlavní favority této soutěže, tedy Ligy mistrů, která pro tento ročník nabízí zajímavý benefit, protože v nově vznikající NBA Europe nabídne místo svým 2 letošním finalistům a semifinalisté si o ní budou moct zahrát v kvalifikaci. Každopádně s podobné ambice jako Alba Berlín před sezónou při té avizované fúzi Nymburka se Sláví i nové vedení se tím netajilo, že by chtělo i Slávy dostat na mapu NBA Europe. Každopádně pražský klub čeká ještě hodně práce. Teď prohrává necelých 20 sekund před koncem třetí čtvrtiny s Albou Berlín 61-86 a mezi tím limitem na nymburský slávistický útok a koncem této čtvrtiny jsou 2 vteřiny, teď 6 sekund před koncem třetí desetiminutovky a tedy 3 sekundy před koncem limitu na zakončení pro Slávy. To prostě už na sebe musel vzít Martin Kříž, ač nebyl v příliš dobré pozici, ale nebyl daleko od koše, a tak jen tak vyslal ze své levačky, neříkám v žádném případě střelu, ale míč směrem na obroučku. Od té se sice odrazil ven, ale protože byl faulovaný, tak teď si může Martin Kříž trochu spravit reputaci. Ovšem to se neděje, protože neproměňuje třetí nařízený trestný hod v řadě a teď to jistě doplnil i nějakými peprnými výrazy. Je to úplně na druhé straně hřiště od komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Naštěstí, tedy z pohledu Slávie, ta série neproměněných trestných hodů Martina Kříže už se nenatáhla na ten čtvrtý, protože snížil na 62-86 a hostující Alba už za ty necelé 3 sekundy nic dalšího nestihla. Takže před poslední desetiminutovkou německý klub vede v Pardubicích nad pražskou Slávií 86-62. I zbytek zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, ale za zhruba necelé 2 minutky.
0: Znovu se tedy spojíme s Jakubem Kantou. Teď v 19 hodin skoro 32 minut se ale můžeme ponořit malinko do historie. Dnes je to totiž přesně 36 let od první branky Jaromíra Jágra v NHL. Český útočník vstřelil 7. října roku 1990 v dresu Pittsburghu Penguins. Soupeřem byl tým New Jersey Devils. Sám Jágr si na gól dobře pamatuje, mluví o něm jako o ošklivci. Je pravda, že později v kariéře dal mnohem krásnější branky. Zmiňovaném utkání, které se odehrálo tedy na den přesně před 36 roky, padlo celkem 11 gólů a Pittsburgh zvítězil nad New Jersey 7-4. Tehdy 18-letý nováček v NHL Jaromír Jágr se dostal do předbrankového prostoru a dorazil odražený puk za záda brankáře. Jim Johnson shot, save, rebound, score! Jágr gets the goal! His first National Hockey League goal! První z mnoha Jágrových gólů v nejlepší hokejové lize světa. Jeho kariéru asi dobře znáte, přesto stojí za to si několik čísel připomenout. Narodil se 15. února 1972 v Kladně. Historicky je mezi všemi hokejisty NHL co do počtu kanadských bodů druhý nejlepší po Wayneu Gretzkém. V tabulce nejlepších střelců ligy je čtvrtý. V NHL získal hned na začátku kariéry dvakrát Stanley Cup. Pětkrát byl Jaromír Jágr vítězem kanadského bodování základní části a stal se nejproduktivnějším Evropanem, který kdy hrál tuto soutěž. V roce 1999 dostal také cenu pro nejužitečnějšího hokejistu NHL. Třikrát byl hráčskou asociací zvolený nejlepším hokejistou roku. Stal se také nejstarším mužem, který v NHL dokázal střelit hattrick. A tak bychom určitě mohli ještě hodně dlouho pokračovat, abychom vyjmenovali ty dílčí úspěchy kariéry Jaromíra Jágra v Severní Americe. Každopádně platí, že 7. října, tedy přesně před 36 lety, střelil Jaromír Jágr svůj vůbec první gól v NHL.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď už je čas zase zpátky na basketbal. Nejprve evropský pohár FIBA, do kterého vstupují opavští hráči. No a ten jejich zápas proti chorvatskému Splitu je jako na houpačce. Nejprve tahal za delší konec provazu Split. Ve třetí čtvrtině Opava dokázala vývoj utkání otočit, ale Chorvaté v zápěti zase kontrolovali. Takže čtvrtá minuta čtvrté čtvrtiny a Opava prohrává aktuálně se Splitem 60-65. No a v přímém přenosu Radiožurnálu Sport jsme o utkání Ligy mistrů mezi Slávií Praha a Albou Berlín. Z Pardubice znovu hlásí Jakub Kanta.
10: Na konci 31. minuty platí, že v této části hry, tedy ve čtvrté čtvrtině, zatím se prosadili dvakrát jen slávisté a proto snížili na 67-86. Ovusu Anane se prosadil jako první a stal se prvním slávistickým dvouciferným střelcem. Pak na něj navázal po další úspěšném dvoubodovém pokusu také Segu, jenomže teď na druhé straně přichází to, co jde Albě v tomhle zápase snad ze všeho nejvíc, tedy střelba za 3 body, protože další z jejich hráčů se dokázal prosadit z dálky, zvýšil na 89-67 a prosím pěkně, Alba Berlín za dosavadních 31 minut tady v Pardubicích dokázala proměnit 17 z 29 tříbodových pokusů. lepší než 57% úspěšnost. To je opravdu neuvěřitelné číslo a tohle si nymburská obrana určitě za rámeček nedá. Teď Jack Kyle, hlavní hvězda a jeden z nejmladších hráčů na palubovce, přitom proměňuje úvodní trestný hod. 23 bodů rozdílu ve prospěch Albi Berlin a může to být za malou chvíli 24, protože tenhle německý basketbalista má k dispozici ještě jednu šestku, kterou ale nedává a tak stav zůstává 67-90 z pohledu Slávie, ale zpátky k Jacku Kylovi, který je velkým příslibem německého basketbalu. Je to podobně jako třeba Dennis Schröder, hlavní hvězda úřadujících mistrů světa i Evropy, tedy Němců. Hráč tmavé barvy pleti a také byl draftovaný do NBA, zatímco Schröder už před časem, tak Kyla po té své premiérové sezóně loňské v Lize mistrů, ve které se stal také nováčkem roku, no a v tom dnešním utkání tady v Pardubicích jednoznačně ukazuje proč. Řídí velmi dobře a hlavně kolektivní útok pracující Albi Berlin, teď třeba Angel mu vrací, ale Kyle si dlouho míč nenechal a zase vybídl k náběhu ke koši právě Angela, no a 92-67 zvyšuje tenhle podkošový hráč Albi Berlin. Rychlý přechod do útoku, break také nymburských zakončený Rilichem spoza trojky z levého rohu od zadní části obroučky. Míč se ale odráží vysoko a stahuje ho. Sice o Vusuanane, ale fauloval. Takže to bude Joe Wieskamp, který za malou chvíli obdrží ten balón do svých rukou na vlastní obrané polovině za pravou postraní čárou od jednoho z rozhodčích. Konkrétně to je turecký sudí. Teď mi ale vypadlo jeho jméno, tak se pojďme radši věnovat hře. 7 minut a 48 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Slavia prohrává 67-92 a musí se bránit. Rilich v podkošovém souboji o něco větším Wieskampovi a ten dokázal své centimetry ve prospěch využít. Natlačil Rilicha pod koš a nechal se faulovat. Naštěstí ta střelecká otočka přišla až potom Rilichově faulu, takže trestné hody se střílet nebudou, ale už je to třetí týmová chyba v této části hry pro pražskou Slávy. Teď je Kyle, ale už příliš bohorovně asistoval přihrávkou o zem, kdy se snažil najít pod košem výskám.
0: Už jen asi velký basketbalový zázrak by pražské Slávii pomohl k úspěšnému vstupu do skupiny Ligy mistrů, protože Alba Berlín zatím v Pardubicích má jasně navrch. Za chvíli se tam zase vrátíme, v 19 hodin a 38 minut si vás dovolím pozvat k našemu zítřejšímu vysílání, protože vám znovu nabídneme hned několik soutěží o vstupenky dvakrát na nejvyšší domácí hokejovou soutěž a jednou fotbalovou. Jinými slovy, tradičně před 9 hodinou budou ve hře dvě vstupenky na extraligový souboj mezi hokejovými Pardubicemi a Třincem. O tyhle lístky můžete soutěžit potom také někdy v odpoledních hodinách a v rámci desítky Pavla Horváta potom můžete získat dvě vstupenky na nejvyšší domácí fotbalovou soutěž na duel mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. No a když už je řeč o desítce Pavla Horváta, tak ta bude zítra poměrně netradiční, protože hostem bude Petr Janda, tedy dlouholetá hvězda české muziky, frontman skupiny Olympic. Jaký je jeho vztah k fotbalu, jestli někdy kopal do míče třeba i na závodní úrovni, i o tom jistě bude řeč. To ale až zítra, tedy po 10. dopoledne na Radiožurnálu Sport. Teď pojďme znovu na basketbalovou Ligu mistrů, na duel mezi pražskou Slávií a Albou Berlín za Jakubem Kantou.
10: Basketbalisté pražské Slávie prohrávají 6 minut a 21 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny a velmi pravděpodobně i zápasu o 25 s Albou Berlín. 69-94 svítí stav na kostce pod stropem haly tady v Enteria aréně v Pardubicích, kam dorazil třeba také někdejší fotbalový reprezentant Marek Heinz, který tady sedí u palubovky, ale sleduje v pozměně stran hlavně soužení domácích basketbalistů, kteří tady hrají kvůli nevyhovující hale Královka. Ta nesplňuje hlavně kapacitní podmínky, které stanovila Mezinárodní basketbalová federace FIBA. Teď Owusu Anane se snažil agresivně v defenzivě vystoupit proti Benefeldovi a nejen snažil, také se mu to povedlo. Míč sice nevybojoval, ale byl k zisku celkem blízko. Každopádně Alba zůstává na útočné polovině, vyhazuje z pravé strany. Ford si vybírá Griesla, který se snažil uvolnit do pravého rohu, tam s ním ale poctivě doběhl Hrubán, míč vyrazil za koncovou čáru a tak teď Ford bude vyhazovat právě spod nymburského, tedy slavistického koše. A adresátem přihrávky Wieskamp na pravém křídle přichází i hned střela za 3 body, ale od zadní části obroučky. Ten míč putuje zase za postraní čáru a protože se ho snažil Rilich ještě skrotit předtím, než zamířil mimo hřiště, ale nepovedlo se mu to, tak je to Alba, která 6 minut před koncem čtvrté čtvrtiny stále drží 25-bodový náskok, který teď trojkou může a taky, že navyšuje Griesl, který je dalším 14-bodovým střelcem Alby Berlín. Ford, Griesl, Delou, to jsou 4 14-bodoví střelci, Kyle je na 10 bodech, 16 má Wieskamp, Angel 17. Tak to jsou dvouciferní kanonýři Alby Berlín, která dnes hraje opravdu hodně týmově. Hráči německých 12-násobných šampionů si na rozdíl od těch slávistických často půjčují balón. Teď právě Ronaldo Segu, ten, který by se měl starat o to, aby dostal do hry víc i své spoluhráče, tedy ústřední rozehrávač, zase zakončil po několika sekundách a ne málo driblinku svou další akci. No a tohle už se Orenu Amielovi nelíbilo. Bere si 5 minut a 29 sekund před koncem zápasu svůj druhý oddechový čas po změně stran, protože Slavia prohrává s Albou Berlín v Pardubicích 69-97.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport si tak můžeme aktualizovat hokejové dění v rámci 11. kola Maxaligy. Už víme, že Frýdek Místek zvítězil nad Přerovem 5-2. Ve 12. minutě třetí třetiny Béčko Pardubic prohrává s Litoměřicemi 3-4. Litoměřice tedy ve třetí třetině otočili vývoj utkání. No a to by znamenalo, že Pardubice se nedotáhnou na vedoucí Vsetín na rozdíl jediného bodu. Aktuálně, pokud by duel takhle skončil, tak dál povedou Valaši před Béčkem Dynama o body 4. V závěru už základní hrací doby v 57. minutě Třebíč hraje s Havířovem nerozhodně 3-3, v 16. minutě třetí třetiny Zlín prohrává s Kolínem 1-2 a poslední tým tabulky tedy velmi pravděpodobně ztratí další body a možná přijde další porážka. No a konečně po dvou třetinách pražská Slávia vyhrává nad Sokolovem 3-2. Dnes, pokud jde o lední hokej, budeme sledovat také snažení Pardubic, protože Dynamo čeká utkání Ligy mistrů v pátém kole se svěřenci trenéra Filipa Pešána představí na půdě francouzského Bordeaux. No a to by mělo znamenat také další vítězství do tabulky a pojištění postupové pozice do play-off pro úřadující české šampiony. Těmi jsou také basketbalisté pražské Slavie, kteří vstupují do Ligy mistrů, ale velmi pravděpodobně si na úvod proti Albie Berlín připíšou porážku. Z Pardubic pokračuje Jakub Kanta.
10: Pomalu, ale jistě končí 35. minuta. Slavia prohrává s Albou Berlín 69-97 a platí to i po dalším nájezdu domácího rozehrávače Sega, který dnes nehraje zrovna svůj nejlepší zápas, ale dá se to říct o celém týmu Slavie, hlavně ve druhém poločase, ale řekl bych, že svěřenci trenéra Orena Amiela, izraelského stratéga, který působil dlouhá léta také v Nymburce na lavičce, protože jim právě slávistům utekl trochu soupeř také před odchodem do kabin. Místo, aby se odcházelo s rozdílem ve skóre 6 bodů, tak v posledních 30 sekundách nymburští bohorovně inkasovali další 2 trojky. Rázem to tedy bylo v poločase o 12. No a potom drtivém nástupu Alby do druhého poločasu to skóre narostlo vyrostlo až na současných 26 bodů, teď už dokonce 28 bodů po další úspěšné dvojce Alby Berlin. Totiž je to 99-71, bude se tak čekat 4 minuty a 20 sekund a řekl bych, že rozhodně to nebude trvat tak dlouho. Kdo na německé straně tu 100-bodovou hranici nastřílených bodů překoná? To slávisté, ti se k ní zřejmě ani nepřiblíží, protože ani teď se bodově prosadit nedokázali. Není to příliš radostný pohled na hru slávistického týmu ve druhém poločase. Samura teď může trochu aspoň, řekněme, upravit to už celkem hrozně vyhlížející skóre, protože poté, co dal koš a byl faulovaný, tak ještě má možnost proměnit trestný hod, to se mu ale nedaří. Takže 4 minuty a 8 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny Slavia prohrává 73-99, ale po útočném doskoku se snaží to manko zase o něco snížit, ovšem tříbodový pokus Hrubana obroučkou nepropadl, tentokrát už si hosté ten odražený balón pohlídali, doskok se bral Benefeld, přihrává na svého spoluhráče podkošového Justina Beana, ten mu vrací a protože Benefelda fauluje Owusu Anane, pro kterého je to ale teprve druhá osobní chyba, tak Benefeld míří na čáru trestného hodu, zatímco
0: v Pardubicích je víceméně jasno a řeší se jen konečné skóre zápasu Ligy mistrů mezi Nymburkem, nebo tedy dnes už pražskou Slaví a Albou Berlín, tak pořádné drama nabízí první utkání basketbalistů Opavy v základní skupině evropského poháru FIBA. Opava se přetahuje s chorvatským Splitem opravdu o každý bod. Teď už v poslední minutě základní hrací doby je stav 70-60 9 pro český tým. Tak doufejme, že Opava to své snažení hrací doby je stav 70-69 pro český tým. Tak doufejme, že Opava to své snažení dotáhne do úspěšného konce.

0: a duel dospěl do nastavení, neboli do golden score, jak se v judu říká. V něm zachová protiútokem bodovala a definitivně rozhodla o svém vítězství. Cenný kov na světovém šampionátu slaví jako druhá česká judistka v historii po Michaele Wernerové, která byla v roce 1999 také třetí. Věřme, že ještě dokáží navázat na Renatu Zachovou další tři čeští judisté, kteří půjdou v Baku na mistrovství světa do akce, tedy pánové Klamart, Kopecký a na závěr Krpálek. 19 hodin 48 minut a znovu pojďme za basketbalovou ligou mistrů, jestli pak už Alba Berlín počastovala pražskou Slávii v Pardubicích stovkou. Slovo má Jakub Kanta.
1: Je to tak a postaral se o to hostující pivot Nevio Benefeld. Právě on sice proměnil jen jeden ze dvou trestných hodů, ale upravil nastávajících 173 ve prospěch Alby Berlín v zápase na hřišti pražské Slávie, i když na hřišti v Pardubicích, protože pražská královka nevyhovuje. Teď Samura se snažil svým tělem zastavit soupeře postupujícího směrem ke slavistickému koši a povedlo se mu to. Nebyl jsem si jistý, jestli tu slonu postavil včas, protože se ozval hvist rozhodčích, nakonec ano. Byl to faul útočícího hráče, Nymburk se tak dostává k balónu. 3 minuty a 18 sekund se ještě bude hrát tenhle zápas, i čtvrtá čtvrtina. Nymburk, který Slavia, která se s tímto středočeským klubem před touto sezónou sloučila, prohrává už ne o 27, ale o 24 bodů, protože úspěšnou trojkou se teď prezentuje Vojtěch Hruban a snižuje jen tak na 76-100. Ale žádný veselý výsledek z toho pro českého zástupce v lize mistrů nebude. Stejně jako Pardubice, taky Slavia v prvním kole ligy mistrů kráčí za porážkou. Ale když jsem mluvil o tom, že Ronaldo Segu se mi v tom zápase dneska úplně nelíbí, tak dá se to podpořit třeba tím, že co se týče účasti na palubovce v minus 19, ale jinak úplně statisticky to v jeho podání není tak hrozné. Má třeba 8 asistencí a je nejlepším střelcem z 15 body. Každopádně prostě se mi zdá, že v tom dnešním zápase nedokázal víc dostat do hry své spoluhráče a to je ten hlavní důvod, společně s tím, že Alba hraje opravdu kolektivně dobře, ale hlavně proměnila polovinu tříbodových pokusů a proto vede teď už ale jen 22-bodovým rozdílem nad pražskou Slaví v Pardubicích, jenomže nebude to platit třeba dlouho, protože je to Brandon Angel, nejlepší střelec dosavadního průběhu zápasu se 17 body, který už si richtuje špičky nohou na čáře trestného hodu, svojí pravačkou míč poslal přesně do obroučky a teď mu turecký rozhodčí Zafer Yilmaz vrací do rukou balón znovu, aby měl ještě jednu šanci zapsat se mezi skórery. To se také děje, takže 2 minuty a 20 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny. Alba Berlín vede nad Slaví v Pardubicích 102-78. McCollum teď ztrácí balón, takže slávisté musí honem rychle zpátky, snaží se toho využít.
0: No a bohužel ztrácí svůj úvodní zápas v evropském poháru FIBA basketbalisté Opavy. Před chvílí to ještě pro ně vypadalo dobře, byť vedli nejtěsnějším poměrem nad Splitem, jenže v tuhle chvíli je utkání dohráno, no a Split v závěrečné minutě vývoj totálně otočil a nakonec se chorvatský tým raduje z vítězství na palubovce Opavy 74-68. Takže první česká basketbalová porážka na evropské pohárové scéně s datem 7. října. No a další nám asi už za pár desítek sekund doručí z ligy mistrů Jakub Kanta.
1: Začala 39. minuta, Slavia prohrává s Albou 78-102, ale teď se prosazuje Martes Brown. Dostal dobrou přihrávku prakticky přímo pod obroučku, té se při výskoku tedy musel vyhnout, ale míč do koše vrazit dokázal, snížil na 80-102 minutu a 42 sekund před čtvrtou sirénou, která bude znamenat jistojistě konec zápasu a to tedy velmi pravděpodobně takřka hraničící s jistotou prohraný pro pražskou Slávii a

0: teď Alba Berlín ukazuje v Pardubicích proč. Další parádní akce, ve které snad ani jeden z hráčů hostů nedribloval, furt si jenom přihrávali, až se úplně sám pod košem ocitl hráč s číslem 20 Anton Nufr, který do před chvíle vůbec nehrál, teď nastoupil a hned se také zapisuje mezi střelce. A protože nymburští se, tedy slávisté, na druhé straně prosadit nedokázali, přišli o balon, tak je tady další rychlý break a znovu zakončený naprosto přesnou střelou. Alba odskakuje na 107,82, 664 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, ale přichází další rychlé snížení, tentokrát slávistů na 84,107. Teď opravdu akce střídá akci, rychlý výhoz spod koše po proměněné střele prakticky na útočnou polovinu a rychlé zakončení během snad 3 sekund. Tohle se komentuje opravdu hodně těžce. Každopádně necelých 51 sekund se ještě bude hrát tenhle zápas. 84-107 prohrává Slavia s asi největším favoritem své skupiny v Lize mistrů s Albou Berlín. Já připomínám, že dál z každé čtyřčlenné skupiny Ligy mistrů projdou 3 týmy, jen ten jeden končí, tedy ten, který se umístí na poslední příčce tabulky. Vítěz každé ze skupin jde přímo mezi 16 nejlepších, týmy na druhém a třetím místě budou muset do předkola a myslím si, že tohle bude asi i ta jediná možná cesta pro pražskou Slavii, jak se znovu dostat do play-off, do vyřazovacích bojů a pokusit se poprvé v historii třeba přejít v čtvrtfinále. To se Nymburku nikdy nepovedlo. Každopádně dnes se Slavii nepodařilo ani ubránit, ani odehrát ve výsledku vyrovnanou partii s Albou Berlín, protože 26 sekund po další trojce německého celku prohrávají domácí basketbalisté svěřenci trenéra Orena Amiela 84-110. Zakončit zase sami nedokázali a tak budou opět bránit své soupeře, je to konkrétně McCollum, který u půlící čáry vyvíjí tlak na driblujícího Bomra a ten chybuje. Harper se dostává snadno k tomu míči, přihrává ho, ale před ním metr běžícímu McCollumovi. Ten balon dokázal vypíchnout, pak ho taky dostal a zasmečoval do koše. Upravil na konečných 86-110, protože Schmidt už dost času na zakončení po přihrávce spod vlastního koše až na útočnou polovinu neměl a nedal. Nicméně Slavia vstupuje do Ligy mistrů ve svém prvním zápase, ale prohrává v této soutěži s německými šampiony 86-110. Alba Berlín tak ukázala jednoznačně, že to s těmi ambicemi na postup do NBA Eurox z této soutěže myslí naprosto vážně. Slavia, pokud by chtěla o to se pokusit také, tedy dostat se ideálně mezi nejlepší čtyřku této soutěže, bude se muset výrazně zlepšit. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Tak to byl přímý přenos basketbalového utkání, které nám moc radosti neudělalo, nevadí. Samozřejmě budou mít nymburští ještě další šance ve své skupině Ligy mistrů, protože je čekají samozřejmě ještě další utkání a konkrétně proti španělskému Bilbao a také Igoké z Bosny a Hercegoviny. 19 hodin a 57 minut přejeme příjemný středeční večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem zbroušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Radiožurnál, teď je 20 hodin. A Monika Vrchotová připravila zprávy.
2: Hlukové limity v Česku dál platí. Ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení. V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty. Judistka Zachová získala bronzovou medaili na mistrovství světa a zítra bude oblačno až zataženo od západu s deštěm a s teplotami do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Limity hluku v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. Podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
4: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
5: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
4: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
6: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
4: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Belgické město Lutych se potýká s protesty studentů. Úřady doporučily obyvatelům, aby se vyhnuli centru. Demonstranti poukazují na rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné učebny nebo potíže s přístupem ke studijním materiálům. Podle agentury Reuters se belgičtí žáci částečně inspirovali protesty středoškoláků v sousední Francii. Agentura Belga pak píše, že policisté v Lutychu v posledních několika dnech zadrželi přes 100 lidí, především kvůli ničení cizího majetku a žádnosti. 14 českých měst se letos poprvé připojilo k evropské kampani Tree Tech. Cílem je ukázat význam stromů ve městech. Odborníci u vybraných dřevin změřili jejich parametry a pak spočítali například množství zadržené vody, vyprodukovaného kyslíku nebo uloženého uhlíku za rok. Výsledky pak shrnuje štítek, který je umístěn přímo na daném stromě. Jsou i na webu treetech.eu.
7: Měříme obvod nebo průměr kmene spolu s výškou a průmětem koruny, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
8: Vysvětluje arborista Jaroslav Kolařík. Přínosy stromu, které často nejsou pouhým okem vidět, převedou odborníci do viditelných čísel. Třeba na štítku 15 metrů vysoké lípy velkolisté v Čáslavi si lidé mohou přečíst, že vyprodukuje tolik kyslíku, kolik stačí jednomu člověku na 194 dní dýchání. Údaje zpracovali arboristé pro 98 stromů v Česku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
9: Sport. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
10: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v této hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
9: Po dvou titulech mistryně Evropy získala Zachová svou první světovou medaili. Basketbalisté Slavie Praha era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli s 86-110.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a v Liberci. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nehoda za sjezdem na Hustopeče. Kilometr 30,5 srazila se dvě těžká nákladní auta. Je to kousek před odpočívkou, kolona se tam netvoří, auta podle policie blokují jen krajnici. Na D4 s Příbrami do Strakonic leží na vozovce předmět. Pozorněji projíždějte za sjezdem na Tábor a Mirovice, zhruba 70. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou v omezení stála dodávka. 34. kilometr už je pryč. Kolona, která se tam tvořila, se rozjela. I jinde teď dálnice bez kolon. Na silnici 35 na výjezdu do Liberce z Turnova havarovalo osobní auto. Nehoda je v omezení u Doubí a úsek vypadá to, že se ucpává v místě v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra dorazí se studenou frontou déšť, od západu má postupně pršet na celém území a teploty vystoupí na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů. Jen na západě a severu bude chladněji od 16 do 20 stupňů. To byly zprávy.
12: Ve kterých jste slyšeli o tom, že Renata Zachová je bronzovou medailistkou z mistrovství světa, rozhovor s českou judistkou vám nabídneme na Radiožurnálu Sport už za pár desítek sekund. No a k porážce v basketbalové lize mistrů na konto pražské Slávie s Albou Berlín přidáme ještě další neúspěch českého týmu na evropské basketbalové pohárové scéně. Opavští hráči totiž v domácím prostředí svedli na úvod evropského poháru FIBA velkou bitvu s chorvatským Splitem. Ještě na začátku poslední minuty obot vedli, ale nakonec Opava podlehla Splitu 68-74.
3: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Pokud vás skupina One Republic donutila třeba se alespoň trochu pohupovat v bocích, nebo i tedy pořádně to rozjet, jako byste byli na tanečním parketu, proč ne, ten rytmus k tomu jednoznačně sváděl. No a jestli teď někde v Baku, v Azerbajdžánu, tancuje Renata Zachová, tak tomu bych se vůbec nedivil. Česká judistka totiž získala na světovém šampionátu v azerbajdžánské metropoli bronz v hmotnostní kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy porazila v souboji o třetí místo Maďarku Anu Krizovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Zachová v zápase dvakrát vedla, soupeřka ale pokaždé dokázala vyrovnat a duel dospěl do prodloužení. V Golden Score česká reprezentantka uspěla protiútokem a rozhodla. Medaili z mistrovství světa získala Renata Zachová jako teprve druhá česká judistka v historii.
1: Maďarka se teď snaží o chvat, ale Renata Zachová ji okontrovala. Je to tam. Renata Zachová získává bronzovou medaili na mistrovství světa a stává se tak v historii českého juda jasně nejúspěšnější ženou.
2: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu.
3: Já se nepamatuju, že bych viděl boj o medaily, kde je 5 bodovaných technik. Jak jste to prožívala? Vy jste vedla brzy na vazary, pak soupeřka vyrovnala, vy jste zase odskočila o Juko, ona zase vyrovnala.
2: No jako ráda bych řekla napínavý divákům.
3: I posluchačům určitě.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je.
3: Trenér Jiří Štěpán říkal, že když to přišlo do toho golden score, tedy do toho nastaveného času, tak už vám věřil.
2: Jako těžko říct. Ono tak jako celou dobu ze začátku pak tam začalo jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila. A já taky. Jsem ráda, že to vyšlo.
3: No, vyšlo to tak, že jste nejúspěšnější judistka české historie. Jak se to poslouchá?
2: Je to krásný, ale ještě je to hodně před námi.
3: No, před vámi jsou další turnaje, i ten olympijský, na který vy jste se probojoval už do Paříže. Teď jste tady udělal setsakramentský skok k tomu turnaji v Los Angeles. Uvědomujete si to, nebo prostě teď se těšíte na vyhlášení, až budete mít tu bronzovou medaili na krku?
2: Teď se těším strašně moc na vyhlášení a jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. A jako co si budem, s medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny.
3: Říká Renata Zachová po zisku bronzové medaile na mistrovství světa. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Ve středu 7. října jsme si tedy užili přímý přenosu z judistického mistrovství světa z Baku v podání Petra Kadeřábka opravdu víc než dost, až jsme rádi, že to skončilo tak, jak tedy jsme mohli před chvílí slyšet bronzem Renáty Zachové. No a věřme, že to není všechno, protože česká výprava bude držet samozřejmě o víkendu palce Lukáši Krpálkovi, dvojnásobnému olympijskému šampionovi. A už zítra půjdou do akce 2 čeští reprezentanti Adam Kopecký a David Klamert, který se loučí se svou reprezentační kariérou. Tak kdyby to při tom loučení cinklo Davidu Klamertovi, vůbec bychom se nezlobili. Rozhodně ale u každého zápasu českého reprezentanta v judu na světovém šampionátu v Baku ve vysílání Radiožurnálu Sport nebudeme chybět.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

20 hodin 17 minut na Radiožurnálu Sport můžeme aktualizovat výsledky 11. kola hokejové Maxaligy, tedy druhé nejvyšší domácí soutěže. Béčko Pardubic nevyužilo možnost přiblížit se na jediný bodík vedoucímu Vsetínu, protože rezerva Dynama doma podlehla Litoměřicím 3-6. V dalším zápase Frýdek Místek zvítězil nad Přerovem 5-2. No a když jsem tedy zmiňoval Béčko Pardubic, tak tu v tuto chvíli už má náskok právě před Litoměřicemi jeden jediný bod, stejně jako před Kolínem, protože Kolín zvítězil na ledě posledního Zlína 3-2 v prodloužení. V prodloužení také vyhrála Třebíč nad Havířovem 4-3 a utkání mezi Pražskou Sláví a Sokolovem se stále ještě hraje. 15. minuta třetí třetiny a všechno je otevřené, protože na tabuli v pražském Edenu svítí nerozhodné skóre 3-3.

0: Před 7 minutami čistého času rozehráli hokejisté Pardubic své páté utkání v základní fázi Ligy mistrů. Pardubičtí nastoupili na půdě francouzského Bordeaux, takže se očekává, že by úřadující český šampion měl tohle utkání vyhrát, i když tedy odcestoval k zápasu v Bordeaux bez svého kapitána Romana Červenky, kterému trenéři dopřávají klid, no a chybí také Jakub Lauko. Zatím pátá minuta, Bordeaux Pardubice 0-0. Pokud tedy Dynamo ten duel podle očekávání dotáhne do úspěšného konce a zvítězí, tak by se pardubičtí hokejisté přiřadili k Plzni, švédské Skellefteå, německému Kolínu nad Rýnem a finskému celku Saipa Lappeenranta a měli by jistotu účinkování v play-off Ligy mistrů ještě před závěrečným šestým kolem. Tenhle duel na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme alespoň na dálku sledovat a vy o jeho vývoji samozřejmě uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

Rozlučka hvězdného argentinského fotbalisty Lionela Messiho s reprezentačním dresem a nebo také plány Lourdes Glorie Manuel elitní české čtvrtkařky na příští sezónu poté, co zhodnotila tu, která teprve před pár týdny skončila. To jsou další témata radiožurnálu Sport, která nabídneme v příštích minutách. Za 5 minut tu ale budou zprávy v 8:30. Příjemný poslech a klidný středeční večer.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Zprávy pro vás má Monika Vrchotová.
1: Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, do kdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit nebo být odvolaní. Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení. Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 9 lidí, z toho 2 vážně. Informuje o tom rozhlasová stanice RMF FM. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu škol utekl. Policie mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie v současnosti vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. Škodu za bezmála 100 milionů korun způsobil státu pár Spacova. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let. Sport. Basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA nad chorvatským Splitem. V závěru zápasu o bod vedli. Hosté pak ale dali 7 bodů v kuse a Opava prohrála 68-74.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici, D1 na Benešovsku a nehoda na D2 u sjezdu na Hustopeče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor u sjezdu na Sázavu. Na exitu 34 je v odbočovacím pruhu nafta, místo může být kůzké. Na D4 ze Strakonic do Prahy policie hlásila auto, které jede proti správnému směru jízdy a výstrahu před chvílí zrušila. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče se srazila 2 nákladní auta. Kilometr 30,5 je to před odpočívkou vozidla, blokují jen krajnici. A po D1 z Ostravy do Brna jedou nadměrné náklady před chvílí poblíž exitu 308 hranice.
4: Jsou opravy nadměrných nákladů, které nelze předjet, se kolona netvoří.
3: Je za nimi hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer bude od západu srážek přibývat. Na východě a jihovýchodě se výjimečně objeví i bouřky. Teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

20 hodin 37 minut, jsme rádi, že vám společnost ve středu večer dělá Radiožurnál Sport, který může zmínit, že házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čelo tabulky, a to poměrem 29-33. Po třetí porážce v sezóně tak slávistky klesly na 4. místo v tabulce. Posunul se před ně Most, který díky zlepšenému výkonu po změně stran zvítězil v Plzni 35-24. Baník poskočil na druhé místo za Dunajskou Středu, oproti které má pouze horší skóre. No a hraje se také jedno utkání v mužské šancelize. V 5. kole mají házenkáři Brna a Kopřivnice za sebou první poločas a zatím je to velmi vyrovnaný duel. Domácí Brno nad Kopřivnicí vede 13-12. A ještě aktuálně také z hokeje, protože Pardubice hrají utkání 5. kola základní fáze Ligy mistrů. No a věřte nebo ne, ale v 16. minutě první třetiny francouzské Bordeaux nad úřadujícím českým šampionem, tedy Dynamem Pardubice, vede 1-0.

0: Bývalý švýcarský fotbalový reprezentant Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace. Rodák z Oltenu Vega, který má španělské kořeny, zvažoval kandidaturu na předsedu FIFA už při minulých třech volbách, ale teď poprvé do toho tedy půjde. Cítí totiž šanci. Infantino, který bude v březnu usilovat o znovu zvolení, čelí od července silné kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Snahou o další komercionalizaci fotbalu ale narazil a úřady národních svazů a organizací v čele s Evropskou fotbalovou unií si to pořádně rozházel a svůj záměr nakonec Infantino odvolal. Řada evropských federací veřejně pak stáhla svoji podporu Infantinova znovu zvolení. On má ale příznivce samozřejmě mnohem větší, dá se říci, co se týče početně, především v Africe a i jinde po světě, takže se dá určitě čekat, že se z boje Gianni Infantino jen tak nestáhne. Ale teď má prvního vyzývat, kterým je bývalý švýcarský fotbalový reprezentant Ramon Vega.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: A teď fotbal znovu. Na 85-tisícovém stadionu Monumental v Buenos Aires skončil jeden z největších příběhů fotbalové historie. Právě tam, kde před 21 lety začal. Světový šampion a osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. Při výhře v přátelském utkání s Beninem 3-0 byl u všech gólů. Nejprve na 2 přihrál, pak sám skóroval z penalty. A po utkání si dojatý kapitán a historicky nejlepší střelec Argentiny Lionel Messi vzal mikrofon, aby k fanouškům na stadionu promluvil.
3: Přísahám, že bych tu hrál nejradši navždy. Nosit dres Argentiny, to je to nejkrásnější, co vás může potkat. Je těžké cokoliv říct, cítím tolik emocí, myšlenek. Myslím na tátu, který letos odešel. Splnili jsme si sen, můj i celé země, a stali jsme se znovu mistry světa. A na posledním šampionátu jsme byli tak blízko dalšímu titulu.
4: Připomínal dojatý Lionel Messi výhru Argentiny ve finále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jeho americká země tehdy získala titul po 36 letech.
5: Teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia.
4: A Argentinci letos sahali po obhajobě. V semifinále mistrovství světa vyřadili Anglii po obratu v závěru. Z 0-1 na 2-1 oba góly nachystal Lionel Messi.
6: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez otáčí skóre!
4: Ve finále pak Argentina podlehla Španělsku a brala stříbro. Ale letitý mimořádný reprezentační přínos už Messi mu nikdo nevezme. 208 startů, 126 gólů, nejlepší střelec Argentiny a k tomu zmíněný titul světových šampionů.
7: Jsme neskutečně vděční, že nám dopřál tu možnost být po jeho boku. I proto mi tekly slzy. Bude to smutné, že už ho v reprezentaci neuvidíme. Zanechává neuvěřitelný odkaz.
4: Popisoval trenér argentinského národního týmu Lionel Scaloni výjimečnost dlouholetého kapitána týmu. Sám Lionel Messi se s argentinskými fanoušky rozloučil i v oficiálním videu na sociálních sítích.
3: Nastal ten moment. Odcházím s klidem, dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali.
8: Gracias por quererme tanto. Gracias
3: a la vida. Budete mi chybět.
8: Lo voy a extrañar.
3: Budete mi chybět.
8: Lo voy a extrañar.

0: Aby se v hokejové lize mistrů rodilo velké překvapení, no posuďte sami, po první třetině utkání ve francouzském Bordeaux domácí tým vede nad Dynamem Pardubice 2-0. Tolik tedy hokej a teď atletika. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel má jasný plán. V příští sezóně chce být především rychlejší, silnější a chce umět lépe odhadovat tempo. Juniorská mistryně světa z roku 2024 letos absolvovala první kompletní seniorskou sezónu. Loni totiž její kariéru přerušilo zranění.
1: Já musím říct, že ta sezóna už byla docela delší, než jsem byla zvyklá doposud, ale myslím si, že když to rozkousku vlastně na tu halovou a venkovní sezonu, tak ta halová sezona se povedla dokonce i víc, než bychom čekali.
2: Hodnotila Manuel uplynulou sezonu. V ní získala například zlato na halovém mistrovství světa v polské Toruni. Nedařilo se jí naopak na evropském šampionátu v britském Birminghamu, kde doběhla těsně podstupně vítězů.
1: Ty podmínky byly skvělé v té Toruni, tak naopak v Birminghamu jsem trochu měla pocit, že jdou všichni proti mně, ale myslím si, že je fajn si zkusit nějaký takovýhle závod a určitě si do příště vezmu nějaký cenný zkušenosti, u kterých jsme se shodli s trenérem.
2: Manuel mluvila i o tom, že v Birminghamu jí nesedlo počasí. Při závodění má totiž ráda vyšší teploty.
1: Mně se naopak běhá strašně dobře, když je fakt jako kolem třeba 30 stupňů, což bylo poznat v té Paříži, kdy se mi povedl zaběhnout ten osobní rekord.
2: Největší prostor pro posun vidí Manuel v tréninku. Zlepšit by totiž chtěla i svoje načasování, takzvaný timing. Zjistila totiž, že když trefí první dvoustovku, bývají z toho rychlé časy.
1: I na tréninku, když nám dávají nějaký target runs, což znamená, že vlastně dostaneme nějaký čas, za který musíme ten úsek uběhnout.

0: minut a nesmí to být ani pomalej, ani rychlej, tak s tím docela dost bojuju a mám tam v tom docela obrovské rozdíly.
1: Celkově ale Lourdes Gloria Manuel hodnotí svůj první rok ve velké atletice pozitivně. Teď si bude ještě chvíli užívat odpočinek a 19. října zahájí přípravu ve skupině švýcarského kouče Lorena Mulliho. V nadcházející sezóně pak plánuje závodit jak v hale, tak i venku. Zúčastní se třeba taky halového mistrovství Evropy ve Valencii nebo venkovního mistrovství světa v Pekingu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: I could treat you like you deserve, show you undevoted, swear to love you deeper than you ever known. Honey, you're such a keeper, give you all my focus, you're the one I like to build a future.

0: long together.
1: Radiožurnál 21 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
2: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. Čtvrtek bude oblačný až zatažený, od západu má pršet a bude kolem 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
4: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
2: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
5: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
6: Sport. Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan Ronaldo Segu s 15 body, 2 doskoky a 8 asistencemi. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých dvou sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl například druhou ženu celkového pořadí světového poháru, Emu Eicherovou. Kromě Pichlera jsou noví i další trenéři i podpůrný tým. Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe jiné lidi než dosud.
7: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let s Francem. 5 let s mým bývalým fyzioterapeutem, 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, konec jedné etapy.
6: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nová omezení na D5 u Plzně a na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha za sjezdem na Bory. Pozorněji, na 85. kilometru zavřeli pravý pruh, to omezení je kvůli špatnému stavu povrchu vozovky. A místo teď plynulé průjezdné. Na Pražském okruhu mezi D1 a sjezdem na Jesenici změna v omezení mezi kilometry 77 až 82 zrušili přejezd do protisměru, nově se jede jen jedním pruhem obou směrně a nedá se najet na exit 82 směr D1, kolony se v místě netvoří. Na silnici 68 Střince na Slovensko u Jablunkova jsou nová omezení u hranic kvůli opravám vozovky, se jede hned na 3 třech místech Kyvadlově a před prvním omezením směr Slovensko aktuálně zhruba kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude polojasno, ojediněle s mlhami a s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm, který se postupně rozšíří na celé území. A teploty vystoupí na 19 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů. Na severu a západě bude maximálně 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
6: Fotbalového reprezentanta Štěpána Chaloupka čeká nucená pauza. V Lize národů utrpěl obránce Slávie svalové zranění a přibližně měsíc nezasáhne do hry, jak oznámil pražský klub. 23-letý Chaloupek patřil jako stoper nebo krajní bek do základní sestavy národního týmu. Jenže po třetím ze čtyř zápasů skupiny té elitní úrovně Ligy národů české národní mužstvo opustil. A teď už je tedy známá diagnóza svalové zranění, měsíc pauza a to znamená, že Štěpán Chaloupek bude Slávii poprvé chybět už v páteční ligové předehrávce proti Zlínu. No a pak třeba také příští týden ve druhém utkání skupiny Ligy mistrů, ke kterému pocestuje pražská Slávia do Baku proti místnímu Sabahu. Samozřejmě jak prvoligový fotbal, tak vystoupení českého šampiona v Lize mistrů nebude ve vysílání radiožurnálu Sport chybět. Nechyběl ani reprezentační fotbal, který teď dáváme na pár týdnů k ledu. A tak se za těmi čtyřmi českými zápasy v Lize národů za chvíli ohlédneme.
3: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

0: Čeští fotbalisté v prvních čtyřech zápasech pod novým koučem Santim Deniou nebodovali. V Lize národů prohráli ve Španělsku, dvakrát s Anglií a taky doma s Chorvatskem. Přesto je kolem reprezentace s příchodem zahraničního kouče ze Španělska veskrze pozitivní atmosféra. Uvnitř týmu i mimo něj.
1: Jsme chtěli prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme pořádali dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
2: Řekl brankář Lukáš Horníček po závěrečné prohře v Anglii 0-3.
3: Všichni jsme očekávali jako nějakou změnu, ta tam je vidět. Na některé ty zápasy se koukalo dobře, konkrétně ten v tom Španělsku si myslím, že byl asi náš nejlepší.
2: Jak zmínil expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, Češi v Oviedu sahali po bodovém zisku i díky gólu jablonenského obránce Jiřího Slámy, jednoho z nováčků v národním týmu.
4: Já pevně věřím, že prostě teď ty hráči, kteří tam přišli a byli noví, tak dokázali to, že tomu nároďáku můžou něco dát, něco novýho, svěží vítr a bude samozřejmě záležet na nich, jak tu šanci chytějí za pačesy a jak se jim bude dařit v těch těžkých zápasech.
2: Myslel sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek třeba i Matěje Radostu, křídelníka severočeského celku. Národní tým má v elitní skupině Ligy národů jedny z nejtěžších soupeřů, mistry světa i Evropy Španěli, Angličany, kteří na posledním světovém šampionátu vybojovali bronz, a Chorvaty, ti třeba před 8 roky získali světové stříbro. Paradoxně se ale proti takovým celkům mohli čeští reprezentanti cítit uvolnění, dodává Horvát.
3: Samozřejmě počkám si tak jako ze spoustou kluků, co se mluvili s fotbalistama, až budeme hrát prostě proti jako slabším papírově, protože tam si myslím, že bude muset být vidět daleko víc ten fotbal. Tady v tom složení té skupiny si myslím, že prostě jsme outsider a já jsem rád, že jsme někde nedostali třeba fakt jako 5-6 gólů, tak jako Chorvati, protože na to by se hezky nekoukalo.
2: Češi zakončí skupinu Ligy národů v listopadu, doma se utkají se Španělskem a pak nastoupí v Chorvatsku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

21 hodin 15 minut na Radiožurnálu Sport, zase na chvilku hokejová Liga mistrů, protože Pardubice hrají svůj pátý zápas v základní fázi téhle soutěže na půdě francouzského Bordeaux. Leckdo očekával, že tenhle duel bude jednoznačnou záležitostí úřadujících českých šampionů, vždyť také Pardubice by si mohly zajistit jistotu účinkování v playoff. Bordeaux to naopak je na nepostupových příčkách, jenže realita na ledě je trochu jiná. 28. minuta utkání a Bordeaux vede nad Pardubicemi 2-0. Když hokej, tak ještě zmiňme dnešní zápasy 11. kola Maxaligy. Béčko Pardubic nastoupilo proti Litoměřicím s tím, že se může na jediný bodík přiblížit vedoucímu v Vsetínu, který měl dnes volno, jenže rezerva Dynama Litoměřicím podlehla 3-6. V dalších utkáních Frýdek Místek zvítězil nad Přerovem 5-2, Třebíč zdolala Havířov 4-3 v prodloužení, Zlín naopak v prodloužení doma podlehl Kolínu 2-3 a Zlínčí dál zůstávají na dně tabulky Maxaligy a konečně v posledním utkání mezi Sláví a Sokolovem rozhodovali o vítězství až samostatné nájezdy, lépe je zvládli Západočeši, takže Sokolov si odvezl z pražského Edenu vítězství a 2 body, 4-3 po nájezdech konkrétně. No a abychom nezapomněli, když už je tady ten malý výsledkový servis, také na nejvyšší domácí soutěž basketbalistek, tak tam nezaváhali favorité ve dvou případech. Žabiny Brno totiž zvítězili v Ostravě nad týmem basketu 88-37. USK Praha vyhrál v Trutnově 92-71. V dalších zápasech Hradec Králové podlehl Ostravě 76-78. KP Brno vyhrálo nad Slovankou 87-53. No a konečně v zápase, který stále ještě probíhá, tak v 8. minutě třetí čtvrtiny Brandýs nad Labem vyhrává nad Chomutovem aktuálně jen o jeden jediný bod, a to poměrem 66-65.

0: Radiožurnál Sport nabízí některé jistoty ve svém vysílání a jednou z nich je třeba také sportovní encyklopedie. V ní si tento týden doplňujeme golfové znalosti. Připomínáme si totiž nejznámější české hráčky a hráče posledních let. A jedna z hráček je ve společnosti dalších 14, které byly zatím na všech olympijských hrách v novodobé historii. Víte, o které dámě je řeč?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Klára Davidson-Spilková, která byla jak na hrách v roce 2016 v Rio de Janeiro, v roce 2021 v Tokiu i na posledních hrách před 2 lety v Paříži. Když se golf vracel před 10 roky do programu her, byla Spilková v Brazílii jako jedna z těch, které se probojovaly do soutěže poměrně s přehledem. A po prvním dni, se kterým hodně zahýbal vítr, Klára Davidson-Spilková říkala:
2: mám tu výhodu, že mám ještě 3 dny, někdo tady je třeba jenom 5 minut a připravuje se na to 4 roky, jo? Takže to footwear jako můj velkou výhodu a Ricky Fowler první den taky hrál +5 a druhý -6, takže doopravdy si tom golfu se může stát ještě všechno.
0: I když se to zdá jako věčnost, co je významným jménem českého golfu, tak je Kláře Davidson-Spilkové teprve 31 let. A český golf jí vděčí za mnohé. Především za to, že prošlapala cestu na úroveň, kde nikdy žádná česká hráčka nebyla. Spilková byla dlouhé roky na Ladies European Tour jedinou češkou. No a zkusila i přesun do zámoří, ale ten jí nevyšel podle představ. A hlavní momenty její kariéry, tedy té dosavadní, jednoznačně její 2 vítězství. Nejprve v roce 2017 v marockém Rabatu a poté v roce 2022 v Irsku. V posledních sezónách už to ale v podání této půvabné ženy až tak dobré není. Davidson-Spilkové především nedrží zdraví, ale to už ani na závěrečných turnajích neuvidíte. Před pár týdny se rozhodla sezónu předčasně ukončit.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

21 hodin 27 minut. Zítřejší ranní vysílání radiožurnálu Sport bude opravdu, jak se říká, zase pořádně nabité, tak jenom namátkou. V 8 hodin 20 minut se přihlásí Andrea Sestiny Hlaváčková, protože na turnaji v Pekingu se bude chystat čtvrtfinálový duel, respektive semifinálový duel mezi Karolínou Muchovou a Nikolou Bartůňkovou. Potom se spojí také třeba Pavel Horvát nebo trenér Zlína Pavel Hoftych. A zeptáme se ho, jak Zlín využil repre pauzu, protože už pátek bude hrát tedy se Sláví. No a samozřejmě nabídneme zítra ráno a po celý den mnohem víc.

0: Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová.
1: Cenový strop na naftu zítra klesne proti dnešku o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléře za litr. U benzinu se nezmění a zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Maximální cena nafty tak bude proti začátku regulace nižší už téměř o korunu 50. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy vždy na následující den. Opatření má zatím platit do konce října. Vláda ve druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit. Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 000 000 korun. Sport. Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxaligy s Litoměřicemi 3-6. Nevyužili tak šance dotáhnout se na vedoucí Vsetín, který má dál náskok 4 bodů a zápas k dobru. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce Litoměřice a taky Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady uvízlo osobní auto. Kilometr 32,5, dejte pozor, blokuje pravý pruh. V Praze u jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice. Nehoda pod železničním mostem, zatím neprůjezdný pravý pruh, může se to změnit.
4: Jezáb se nevyšel pod tento most, no a je tam v podstatě jednak teda havarovaný ten jezáb a jednak je tam rozsypané kamení, takže myslím si, že tam budou muset hasiči to je uklidit.
3: Na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení. Je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte jen chvíli do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle, postupně v celé republice s deštěm nebo přehánkami a s teplotami do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Hokejisté Pardubic vyrazili k pátému utkání ze šesti v základní skupině Ligy mistrů do francouzského Bordeaux a všichni počítali, že to budou poměrně jednoduché body do tabulky. Jenže francouzský soupeř první třetině dvakrát skóroval a Pardubice rázem se ocitli tedy ve velmi nepříjemné situaci. Teď se hraje už poslední minuta druhé třetiny, no a v minutě 18. tedy v té druhé 20-minutovce dokázal Jan Mandát dát konečně první gól Pardubic, které se Bordeaux musí obejít bez jednoho ze svých lídrů a nejproduktivnějšího hráče dosavadního průběhu Tip Sport Extraligy Romana Červenky, který dostal volno na odpočinek. No a Pardubicím evidentně chybí, každopádně Dynamo má stále ještě dost času na to, aby tenhle duel otočilo a tím pádem si už zajistilo postup do play-off Ligy mistrů. Ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme už nabídnout jeden konečný výsledek, ale bude házenkářský, protože se hrálo jedno utkání pátého kola šance Extraligy a házenkáři Brna zvítězili nad Kopřivnicí 30-25. Znamená to tedy, že brněnští jsou na osmém místě tabulky, Kopřivnice je desátá, tedy třetí od konce se dvěma body. Vede Karviná před Plzní a Pražskou Duklou, na úplném dně jsou Frýdek Místek a Strakonice, které jako zatím jediný tým házenkářské extraligy nebodovalo.

0: Kytarový mák Radim Hladík, jeho skupina Blue Effect a skladba s názvem Čajovna. Na Radiožurnálu Sport v 21 hodin a 41 minut. V středu 7. září roku 2026 si judistka Renata Zachová bude určitě moc dobře pamatovat do konce svého života. Vždyť zaznamenala úspěch, po kterém hodně toužila. Dvojnásobná mistryně Evropy vybojovala na mistrovství světa v Baku bronzovou medaili a získala svůj první světový cenný kov. Jak její cestu turnajem prožíval trenér Jiří Štěpán, čím ho jeho svěřenkyně zaujala a co pro ní může světový bronz znamenat do budoucna, na to se přímo v azerbajdžánském Baku ptal reportér Petr Kadeřábek.
1: Jiří, vy ještě máte teď slzy na krajíčku. Jaký to je pocit dovést Renatu Zachovou pro medaili na mistrovství světa?
2: Je to něco neskutečného. Bylo to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. A ona to vlastně dneska dokázala a vybojovala bronzovou medaili a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla a upřímně gratuluju.
1: Jak jste sledoval ten zápas, ve kterém bylo 5 bodovaných technik?
2: A sledoval jsem to, že vždycky, když Renča hodila, tak jsem si říkal, tyjo, tak teď hlavně ať nepropadne, ale pak v tom golden score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. A mohl jsem se o tuhle radost rozdělit s mojí ženou, které jsem hned zavolal a super.
1: Jiří, vy jste vlastně, nebo pod vašima rukama vyrostla nejúspěšnější judistka české historie. Ano, jednu medaili už Česko získalo, Michaela Wernerová ji vybojovala v roce 1999, ale ona nebyla dvojnásobná mistryně Evropy. Takže jak se cítíte jako trenér té nejlepší judistky české historie?
2: Já bych to takhle nerad srovnával, protože já jsem zažil Míšu, když sportovala, byl jsem dorostenec.
1: Michaelu Wernerovou?
2: Ano, Michaelu Wernerovou, kdy prostě sportovala, dělal jsem ji trošičku i u Keho na nějakých těch kempech. Když se Renča blížila k juniorské kategorii, tak jsem za něma šel, za jejím osobním trenérem, za Míšou a za Radkem Kvačkem. A chtěl jsem trošku takzvaně jim olíznout mozek v té jejich know-how, té cestě. A takhle bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat, že byli ochotní ukázat nějaké jejich tréninkové deníky a drželi nám palce.
1: Drželi vám palce asi hodně, protože těch úspěchů je opravdu povícero. Navíc to je 1000 bodů do olympijské kvalifikace. Teď kroutíte hlavou, Jiří, vy tomu ani nevěříte.
2: Ne, já ty body vůbec neřeším. Já teď řeším to, že dokázal vybojovat bronzovou medaili na mistrovství světa, což je prostě fantastický. Zítra teda bude mít asi volno, když takhle zabojovala a v pondělí do toho vlítne znovu. Ne, dělám si srandu. Zasloužený odpočinek jí čeká a těším se domů za rodinou.
1: A pak do Dušanbe na Masters.
2: Určitě, ale my tam máme ještě i Abu Dhabi, Tokio, kde chce startovat, protože to tam milujeme. Ona to tam miluje, Renča, takže ještě 3 starty do konce roku.
1: Říká trenér bronzové medailky z mistrovství světa Renate Zachové, Jiří Štěpán. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Lyžařská snowboardistka Ester Ledecká má pro své lyžařské závody nového trenéra. Jmenuje se Karl-Heinz Pichler a je to zkušený rakouský trenér, který naposledy dosáhl na velké úspěchy s německým týmem. K Ledecké přichází muž, který je povahou výrazně jiný než býval Tomáš Bank a další. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je velmi přísný.
3: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
4: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
5: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
4: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
5: I said, okay.
4: Přísný Charlie.
5: That's what I've heard from them as well. I was also a bit surprised.
4: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
5: I said, okay, but with the results then...

0: Jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky, tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracovala, musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezónu nepozabím.
1: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
0: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hop, mě poznajte.
1: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin, tady je Radiožurnál. Monika Vrchotová přidá zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A zítra bude od západu postupně pršet. Teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
3: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
1: Francouzský premiér Sebastian Le Corny odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují například proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policií. Ti už zadrželi přes 6600 lidí. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
4: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo. Jako.
5: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
6: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
5: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Sport. Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
7: Až tady může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší. Nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod tuhle chvíli panikařit, je to první zápas. Není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
1: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slzané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou stojí zřejmě porouchané vozidlo. 76. kilometr vpravo na krajnici a řidič je poblíž.
9: Stojí nějaký osobní auto v krajnici, má zase jenom trojúhelník a řidič tam mává nějaký telefon.
8: V Praze ve Vídeňské ulici směr Kunratice havaroval jeřáb. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem. Náš zpravodaj z místa hlásil překážky a neprůjezdný pravý pruh. Počítejte s tím, že omezení se může změnit na uzavírku. Na Českobudějovicku silnici 159 trase Týn nad Vltavou Albrechtice narazilo osobní auto do mostku. Opatrně, nehoda je v zatáčkách za obcí Neznašov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti. Zítra bude od rána na západě Čech ojediněle pršet a během dne se srážky čekají na celém území a postupně bude místy foukat i silnější nárazový vítr. V noci bude většinou 10 až 5 stupňů, zítra pak 19 až 23, ale na západě a severu bude maximálně 20, na jihu Moravy naopak až 25 stupňů. To byly zprávy.
10: Dobrý večer. Když se českým reprezentantům daří, fanoušci na tribunách poskakují a skandují. Kdo neskáče, není Čech. Myslím, že to všichni dobře známe. A teď si představte, že by to bylo zakázané. Přesně to se přihodilo příznivcům německého fotbalového klubu VfL Bochum, který hraje druhou Bundesligu. V rámci plánu na modernizaci stadionu Ruhrstadion prověřili inženýři konstrukci jedné z tribun a upozornili na skutečnost, že synchronizované poskakování fanoušků během zápasů vytváří na tribuně takzvaný trampolínový efekt a ten může u některých diváků vyvolat hodně nepříjemné pocity a je proto potřeba na ně brát ohled a neskákat. Zákaz má na stadionu Bochumy platit až do roku 2028, než bude ona tribuna k stání zmodernizována.
2: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz ve váhové kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Annu Krizaovou až v golden score a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na světovém šampionátu slaví Zachová jako druhá česká judistka po Michaele Wernerové, která byla v roce 1999 také třetí. No a věřme, že tenhle úspěch Renaty Zachové pořádně povzbudí také jednu ze stálic českého juda, Davida Klamrta. Ten totiž zítra zakončí svoji kariéru. Naposledy se na profesionální úrovni postaví na tatami na světovém šampionátu v azerbajdžánské metropoli. Během kariéry vybojoval Klamrt medaile z Grand Prix i Grand Slamů, účastnil se 10 světových šampionátů a dvakrát startoval také na olympijských hrách. Jak se připravuje na poslední zápasy, se na hotelovém pokoji za Davidem Klamrtem a jeho trenérem Marcelem Frenštátským vydal v Baku zjišťovat reportér Petr Kadeřábek.
1: Dobrého dne. Zdravím. Marcel už chystá zřejmě taktiku na posledních 5 zápasů Davida Klamrta v kariéře. David se usmívá, sedí tady v křesle, v dobré náladě zatím.
2: Jo, zatím se cítím skvěle, teda za půl hodiny půjdu si oblízhazovací oblek a ladit poslední tréninky, poslední kila, tak ten úsměv mi trošku opadne, ale jak vždycky říkáme, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, takže se toho držíme.
1: Já tady musím říct, pánové, že když jsem vešel do pokoje, jak jsem si úplně nepřipadal jako na judistickém pokoji, je tady celkem uklizeno, je tady vonavo, to je tím, že spíte spolu teď, Marceli?
3: No já si myslím, že my to tak máme nastavené. David uklízí a...
1: A Marcel Frenštátský to pozoruje z postele.
3: Přesně.
1: Jak jste nachystáni na ten poslední turnaj společný v profesionální kariéře?
3: Nachystání jinak než obvykle. Nešlapali jsme tak do toho, jak je u Davida zvykem, ale byl to účel. Byl to účel, ať se spíš psychicky připraví, ať si to užije. A když se vrátím k losu, tak jako na ten los se dá dívat ze dvou stran. Na jednu stranu jako hrůza, když si podíváte, a i když hned přejde přes první kolo, což věřím, že přejde, tak tam na něho čeká zase Macedo. Další jako hodně silný kousek a výborný judista. Ale na druhou stranu, a to jsem hned Davidovi psal, když vlastně hned po losování, že jak si lépe ukončit kariéru, než prostě se s těma klukama všema na závěr potkat. Jako no. Asi tady všechny ty kluky, kteří celý život ho trápili, tak asi to s nima naposledy už je.
1: Já tady přejdu zase přes půl pokoje k Davidovi. Ten poslouchal dobře Marcela. Je tohle ten plán. Usmívat se, porazit 5 soupeřů a prostě pak odjet s medailí.
2: Na jednu stranu je to moje poslední šance udělat výsledek, takže to mě samozřejmě uvnitř trošku tíží, ale nechci se tím svazovat. Chci prostě maximální výkon a ať to dopadne, jak to dopadne, tak být sám ze sebou spokojený, což doteď jsem vždycky byl, tak věřím, že si to nepokazím na posledním turnaji.
1: Říká David Klamrt před svým posledním startem profesionální kariéry, během které to dopracoval třeba na start na 2 olympijských hrách. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 18 minut a na Radiožurnálu Sport alespoň na dálku sledujeme počínání pardubických hokejistů v jejich pátém vystoupení v základní fázi Ligy mistrů. Dlouho to v Bordeaux, tedy na půdě francouzského soupeře, vypadalo na docela velmi nepříjemnou záležitost pro pardubické Dynamo, protože po první třetině a ještě v minutě 38. Pardubice prohrávali s francouzským outsiderem 0-2. Jenže potom v závěru druhé třetiny snížil David Tomášek, v minutě 28. vyrovnal Jáchym Kondelík a před malou chvíli v minutě 49. dal gól, který posunul Pardubice do vedení kapitán Lukáš Sedlák. Takže aktuálně tedy v 50. minutě hokejového utkání v rámci Ligy mistrů Pardubice už vedou na půdě francouzského Bordeaux 3-2. Pokud Východočeši tenhle duel dotáhnou do vítězného konce, tak už jim postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů nikdo a nic nevezme. Tolik tedy jedna hokejová soutěž a teď jiná, univerzitní liga. V ní bude mít poprvé svůj tým Jihlava. Profesionální Dukla spojila síly s tamní vysokou školou Polytechnickou a společně postavili mužstvo z vysokoškolských studentů. Ve čtvrtek je čeká vůbec první soutěžní zápas.
1: V tělocvičně se schází hráči hokejového týmu Jihlavské polytechniky. Velká část z nich prošla mládeží Dukly. Výjimkou je Miroslav Mezera, který je hokejový samouk.
2: Jediný, kdy jsme tak nějak hráli hokej, tak bylo s Spartou, kde jsme chodili třeba 2 roky, tak jsme si vždycky v sobotu pronajeli led, zimák a šli jsme si na hodinu zahrát.
1: Na škole studuje magisterský obor aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Do týmu se dostal malým nedorozuměním.
2: To jsem ještě netušil, že to bude univerzitní liga. Toto vypadalo spíš, že to bude, když si přijdeme takhle občas zahrát.
1: V týmu ale zůstal.
2: Zatím jsem nedostal přirozenou pozici, takže tak křídlo prej.
1: Tak mu to jde.
2: Chodím na každý trénink, jediný jsem nevynechal.
1: V tělocvičně se připravuje i hrající asistent trenéra Josef Broš, bývalý hráč jihlavské mládeže a teď student tamní polytechniky.
3: Jsme jako všichni zvědaví, určitě teda do toho tým nejde nervózní, si myslím, ale spíš natěšený. No.
1: Doufá, že tým získá mezi studenty fanoušky.
3: Jaký jako pozvánky jsem rozdal? No? Mám tam i přítelkyně, takže ta pozvala nějaký spolužačky, takže uvidíme, jak to dopadne. No.
1: Trenér Štěpán Moravec se musí při přípravě vyrovnat s tím, že výkonnostní rozdíly mezi jeho hráči jsou větší, než na jaké je zvyklý ze své práce s mládeží.
4: Chtěl bych, aby ty kluci jako chodili pravidelně, aby sem fakt chodili s tím, že to mají rádi, že je to baví a že si řeknou, hele, pondělí, středa, prostě mám večer hokej a nebudou hledat jiné aktivity okolo, jako to je základní cíl, když se tohle to stane, tak si myslím, že se může každý z těch kluků nějak způsobem posunout.
1: Zároveň ale chce, aby se tým co nejrychleji dostal do elitní univerzitní soutěže v Česku. František Jirků, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.

Velmi netradiční byla cesta na velkou cenu Singapuru v podání pilota Formule 1 Valtteriho Bottase. Trvala 4 dny, které strávil tedy finský pilot z velké části na kole. Vyhlášený milovník cyklistiky zvládl přejezd z dějiště předchozí Grand Prix v Malajsii bez potíží a už zítra bude připraven zahájit mediálními povinnostmi další závodní víkend. 37-letý pilot stáje Cadillac urazil na gravelovém kole téměř 420 kilometrů a svoji pouť zaznamenával pomocí fitness aplikace Strava. V závěrečné etapě cesty zvládl finský pilot posledních 40 kilometrů do centra Singapuru za 1 hodinu a 39 minut. Bottase ke gravelu přivedla jeho australská přítelkyně, profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová. No a možná si ještě vzpomenete, že letos v létě se Finn dokonce zúčastnil závodu světové gravelové série v Hlinsku a kvalifikoval se ve své věkové kategorii na mistrovství světa. Jestli se ho opravdu zúčastní, toť otázka, každopádně ve velké ceně Singapuru Valtteri Bottas díky přejezdu na kole z Malajsie chybět nebude.

0: Radiožurnál je 10:30. A Martin Matějka doplní zprávy.
1: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. A krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z Vltavské kaskády u Braného z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plica, nemůže polikat, oznámili to její právníci. A podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Růst průmyslu o prázdninách zpomalil, v srpnu se zvýšil o více než 2,5%, informovala o tom Český statistický úřad. Největší podíl na růstu měla podle statistiků výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. A Nobelovu cenu za chemii získali vědci Anri Kagana z Francie a Kenzo Suai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Sport. Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čelo tabulky 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce. Posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24. Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Stredu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí kamion. Kilometr 303 vpravo, silničáři přivezli značení, místo teď volně průjezdné. Dálnice i jinde bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou u sjezdu na Slavkov. V noci opravují značení mezi kilometry 210 až 211. Mají zavřený levý pruh. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice havaroval jeřáb. Nehoda je pod železničním mostem, vypadá to, že se úsek ucpává. Čekejte omezený průjezd i uzavírku místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě bude kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Dlouho to vypadalo, že by se na účet českého favorita mohlo v hokejové lize mistrů přihodit velké překvapení, ale teď už má pardubické Dynamo zápas pevně v rukou. Na půdě francouzského Bordeaux český mistr prohrával ještě v 38. minutě 0-2. Jenže potom ještě před druhou přestávkou snížil David Tomášek, no a ve třetí třetině už pardubičtí přidali 4 góly, postupně skórovali Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Vladimír Sobotka v přesilovce. Před chvílí do prázdné branky v čase 58:32 přidal strefu Miloš Kelemen. Takže Pardubice vyhrají tenhle zápas základní fáze Ligy mistrů a zajistí si postup do playoff. Chce se říci, tak nějak podle očekávání. A tak nějak podle očekávání, protože je 22:38 vám hned po písničce od skupiny Iné kafe nabídneme přehled všech dnešních důležitých výsledků a událostí. Na Instagramu je obraz.

0: Tady v žurnálu Sport už můžeme posloužit konečným výsledkem utkání hokejové ligy mistrů. Pardubice nakonec na ledě francouzského Bordeaux zvítězili 5-2. No a už nějakou dobu víme, že dvojnásobná evropská šampionka v judu Renata Zachová má první medaili i z mistrovství světa. V Baku vybojovala 26-letá Češka bronz. Podrobnosti k tomu přidá v úvodu pravidelného velkého přehledu David Prouza. Davide, dobrý večer.
1: Krásný večer. Renata Zachová v posledním zápase světového šampionátu v Baku porazila v takzvaném Golden Score Maďarku Krizovou. Po zisku bronzu v kategorii do 63 kg Zachová radiožurnálu Sport popisovala dramatický duel.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to Golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
0: Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
3: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečným skóre. Obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si 18-letého beka vybral v 5. kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v nižší kanadské soutěži.
0: Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega se příští rok v březnu hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové fotbalové organizace.
1: Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje více závodit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
4: Může se to stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte prvou.
0: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů atletka Lourdes Gloria Manuel chce do příští sezóny zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Přípravu začne 19. října. Podle Manuel totiž její celkový výkon záleží na tom, jak trefí první dvoustovku.
5: Můžeme i zapracovat na tom prostě timingu a na tom, abych nějakým způsobem dokázala vnímat, jak rychle bych měla běžet. Pořád s tím ještě mám problém a pořád ještě tolik nedokážu vnímat tu rychlost, tak jako na příklad moje tréninkové kolegyně.
0: Příští sezóně plánuje Manuel závodit třeba na evropském halovém šampionátu ve Valencii nebo potom venkovním mistrovství světa v Pekingu.
1: A mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovensku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala popáté Švýcarka Marlene Reusserová. Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali. Mezi juniorkami byla 7. Karolína Špicarová. V kategorii do 23 let Julia Kopecký skončila 11.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je David Prouza. Davide, díky.
1: Krásný večer.

0: Velká pardubická steeplechase přinesla během více než 150 let spoustu někdy až dojemných příběhů. A k jednomu z nich se dnes vrátíme v našem seriálu. Vždyť se blíží 136. ročník slavného překážkového dostihu. Poběží se v neděli a na radiožurnálu Sport ho samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. Teď se ale vraťme trochu do historie. Trojnásobný vítěz extrémně náročného překážkového dostihu Korok totiž dokázal vítězit i s vrozenou vadou a zařadil se mezi nejúspěšnější koně historie Velké pardubické.
1: Byly ty řeči, že by měl spíš skončit na jatkách, než s ním teda jako začít trénovat.
2: Korok měl totiž od narození kratší přední nohu a navíc jí měl křivou, vytočenou do strany. To pro tehdy začínajícího žokeje Václava Chaloupku ale nebyl problém a naopak si skvělého skokana od začátku oblíbil.
1: Měl nádherný kukuč a všechno jako vypadal moc dobře.
2: Věřil mladý Chaloupka, že by ze zatracovaného hříběte mohl vyrůst velký šampion.
1: Byl mimořádně inteligentním koněm, jo. Je to jako u lidí, prostě někdo má ta inteligence víc, někdo míň, jo. Pro tu přípravu to někdy bylo až náročnější, protože on ji dokázal vymýšlet, jako jo. Ale zase to vracel tou svojí vůlí, s úžasným srdcem, s tou bojovností.
2: Popisoval Václav Chaloupka legendárního koně. Přestože i s křivou nohou běhal Korok výborně, před svou první velkou pardubickou favoritem rozhodně nebyl. Lidé totiž v drtivé většině nevěřili, že by mohl s takovou vadou ustát doskok na tehdy ještě neupraveném a extrémně masivním taxisu.
1: Myslím si, že to byl jeden vůbec nejlepší skokanů. My jsme za celou kariéru, jak v tréninku, tak v dostisích, jsme pouze jednou upadli. Takže dovedete si představit, co to bylo za bojovníka, za koně.
2: A tak Korok překonal v roce 1969 poprvé taxisův příkop i další těžké překážky. V jeho sedle byl samozřejmě 21-letý Václav Chaloupka, který tehdy prožil nejemotivnější vítězství své kariéry.
1: Ještě to bylo z doby, kdy teda lidi úžasně fandili našim koním proti třeba ruským koním, bylo to po okupaci, jo, Československa, takže to byly neskutečné emoce. Já vím, že tehdy mě přivedli prezidentovi republiky, generál Svobodový, a ten se vyjádřil jako člověče, ty jsi nám teda vytrh trn, řeknu z paty.
2: Vzpomínal Václav Chaloupka na první velkou pardubickou po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Úspěšná dvojice pak vyhrála velkou ještě dvakrát a na vrcholu sil odešel hřebec skoro v 10 letech do chovu. Díky tomu tak mohl hattrick ve slavném dostihu zopakovat i jeho vnuk Peruán. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionátu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Bowie na radiožurnálu Sport krátce před zprávami ve 23 hodin a po nich David Novotný. Populární herec si tentokrát k rozhovoru na place pozval moderního pětibojaře a mistra světa z letošního roku Matěje Lukeše. Za chvíli repríza jejich povídání.
1: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
2: Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Skupina ČES prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. A basketbalisté Slávie první zápas v letošním ročníku Ligy mistrů prohráli. A zítra bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne, 1 litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Limity hluku v Česku zůstávají bez změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl Ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. A podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
4: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
5: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
4: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
6: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
4: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Skupina ČES podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje tak převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
7: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
8: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tieto procesy můžeme výrazně urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
7: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionů korun, poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
9: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
2: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení.
3: Sport.
2: Basketbalisté Slávie první zápas v nové sezóně Ligy mistrů prohráli. V Pardubicích podlehli Albie Berlín 86-110. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu ve španělském Bilbao. A opavští basketbalisté na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se sice dostali do jednobodového vedení, ale v poslední minutě o těsný náskok přišli. Nepovedenou koncovku hodnotí rozehrávač Opavy Jakub Šiřina.
10: Tam je škoda, že když jsme se prostě dostali na plichtu, nebo byl to třeba obod pro nás, tak jsme prostě nedokázali trefit nějaké volné pozice, nebo proměnit nějaké koši, byly tam nějaké hloupé ztráty, ať už z mojí strany, takže to nás prostě srazilo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a komplikace v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na hranice stojí kamion. Kilometr 303, vše je vpravo, místo dobře označené. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci 7 metrů na šířku přes 300 tun. Aktuálně jsou na pražském okruhu východní části, pak Štěrbohol a jižní spojka Barandovský most. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice čekejte omezený průjezd i u zabírku pod železničním mostem. Havarovalo nákladní auto s Jeřábem. V Praze každou chvíli zavřou Strahovský tunel ve směru na Smíchov a Barandovský most a na Nymbursku silnici 330 z Činěvsi do Netřebic zasahují u nehody záchranáři v úseku poblíž odbočky na Dymokury. Havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
13: David Novotný na place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětibojař. Ahoj, Matěj.
14: Ahoj, děkuji za pozvání.
13: Jo, já jsem tě nezval, to je jedno. Výborně rozjetý. Jsi stávající mistr světa a zároveň světová jednička. To mistrovství světa se konalo v Číně. Jak je to dlouho? To není úplně dlouho.
14: Je to něco přes měsíc.
13: Je to něco přes měsíc a od té doby máš fofry docela?
14: Mediálně jo, tréninkově ne.
13: Nechaj tě odpočívat, ale a to mediální zaostření na tebe, jaký to je?
14: Tak jakož jsem narazil na správný lidi, kteří mi to dokážou připravit, tak je to celkem v pohodě.
13: Takže máš někoho, kdo tě rozráží jako vlny, jo? Jakýho ledoborce?
14: Měl jsem to štěstí.
13: Měl jsi to štěstí. A samotného tě to vlastně jako to čím procházíš, jako těší, nebo už tě to místě i jako, když neřeknu to hrubý slovo, jak obtěžuje?
14: Těší mě to, ale jakož jsem si dal přesně jako datum, kdy odjíždím za přítelkyní do Španělska, takže vím, že pak budu mít klid na nějakou dobu.
13: Různě přeskakuješ, že máš přítelkyně ve Španělsku, to je prostě otázka asi 12, to nejde takhle dělat.
14: Tak odjíždím prostě do Barcelony za někým.
13: Za někým blízkým. Takže zatím tě to neobtěžuje a ve chvíli, kdyby tě to obtěžovalo, tak odjedeš jako do Gia, jo?
14: No, kdyby se to stalo obtěžující vůči tréninku, tak prostě si řeknu, že už je to na mě moc.
13: Polezou za tebou na trénink.
14: No tak
13: jsi mistr světa, světová jednička.
14: To je armádní prostor, tam se tak nedostanou.
13: Jo, takže tam budou pandury, nebo co tam bude, ani nevím, vlastně, co máme za zbraně. Můžeš mi popsat ten mistrovský závod v té Číně?
14: Tak
13: vůbec, jaký to je, jako odjet do Číny, nebo ty už máš asi nacestováno, viď?
14: No tak poslední roky to bylo celkem matematický kolečko, v pěti bylo jenom Egypt a jinak po Evropě, ale vlastně už po druhý jsme byli v Číně a tenkrát to bylo v takovém městě, který bylo trošku i vysoko, takže jsme tam odjeli dřív trošku.
13: Jakože jak moc vysoko?
14: 1200 třeba, což není zas tak moc.
13: To je pod sněžkou ještě.
14: No, to není tak, že tak moc, ale v tom jako top výkonu to cítíte celkem dost.
13: A cítíš, jo teda?
14: Cítil jsem to ještě v kvalifikaci, jsem to cítil, z který jsem se na šestí dostal, to je pro mě takový nejvíc rizikový. Potom se mi v finále už bylo jako...
13: Jak se prochází kvalifikací? Nechvátej. Máme na sebe hodinku, tak nechvátej a pověs mi prostě, jakým sítem musíš projít, aby tak... si...
14: Většinou to bývá, nebo většinou, ten rok to bylo tak 130-120 lidí a může postoupit 36. Takže jsou většinou 3 nebo 4 kvalifikační skupiny.
13: Velký síto hledle jako na to.
14: Takže to procento postupujících lidí
13: je fakt malý. A losuje se to, nebo jsou nasazení jako
14: je to,
13: frajeři?
14: Je to nasazení podle světového žebříčku, tak aby to bylo nějak vyrovnaný, je tam nějaký systém. Takže já, když jsem se pak stal světovou jedničkou, tak jsem věděl, že budu ve skupině A. To bylo jasný, tak jsem vždycky vstával brzo.
13: A ty jsi už před mistrovstvím světa byl světová jednička?
14: Už poslední závody, ne vlastně, po finále světový poháru, kde jsem byl druhej, jsem se dostal na první místo. Já jsem předtím jsem byl druhej, takže to zase takový rozdíl.
13: Takže ta kvalda pro tebe nemusela být jako tak těžká. Víc na pohodu, když jsi byl nasazený do nějaký...
14: Ne, ty kvaldy jsou jako...
13: Losovaný úplně.
14: Losovaný pak jako, že jako to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, takový had se tam jede, takže jako to, ty většinou to vyjde tak, že jsou stejně jako silný. Samozřejmě občas to jako vyjde, že některá má o hodně méně bodů, ale to je spíš prostě tak situačně. Ještě nám dává taková komplikace, že tam pršelo ten den, takže nám z jednoho dne to rozdělili na dva. A ty, co pak postoupili, pak hned měli další fázi, což je šerm těch 36 nejlepších, každý s každým na jeden zásah, což je stejně jako v kvalifikaci, a proto je tam pro mě trošku těžší postoupit, protože jsem tam toho dá prostě hrozně moc zkazit. Takže když někde, i když ten nejlepší udělá prostě velkou chybu v kvaldě, tak už se tam nemusí dostat, protože to procento postupujících je fakt menší.
13: No a kvaldu jdeš jako celý pětiboj?
14: Jo, taky.
13: Celý pětiboj. Taky, no ty brďo, jaký složitý.
14: Protože dřív to bylo bez koní. Když byly koně, k čemu se asi dostaneme, teď už nejsou.
13: Pohodě, já ti nebudu bránit v přeskakování, tak pohodě. Koně taky přeskakují. No jasný, jo.
14: A, takže teďka už je to celý pětiboj prostě. A potom je to kolo šermu a potom už je semifinále, finále a tam je trošku jiný systém. A ty...
13: Vy samotný se v tom vyznáte.
14: Já jo, ale...
13: Ty jo, ale ostatní třeba ne. Proto si mistr světa, protože se vyznáš v tom sítu, to je dobrý.
14: Vlastně je to třeba těžký třeba mojí babičce vysvětlovat každý rok, protože sám ty pravidla mění fakt často.
13: OK, ale musíš to udělat, ne? Babička má zájem, předpokládám, že babička má zájem.
14: Ten rok to nebylo zase tak těžký, to se nám jenom měnila vzdálenost plavání a přidala se jedna položka střelby. Jinak tam nebyly žádný jiný změny, naštěstí.
13: Takže jsou tři položky teďko?
14: Pět.
13: My God. Tak za chviličku se vrátíme, pojedeme do Číny a budeme se vysvětlovat. Mám pocit, že to musíme vzít od plínek, protože tohle bude složitý. David Novotný na place, se mnou Matěj Lukáš, moderní pětiboj.

0: David Novotný na place se mnou na mým place, Matěj Lukeš, moderní pětiboj, my jsme se vydali do Číny. Dobře, dejme tomu, že už jsme prostě prošli Kvaldou, než ti pověsí na krk medaily, tak kolik teda pětiboj, nebo kolik disciplín jednotlivě musíš absolvovat?
1: Třikrát pětiboj.
0: Třikrát moderní pětiboj,
1: Plus jeden šerm
0: navíc. No právě, plus jeden šerm navíc.
1: 4 dny to jsou.
0: Ach jo, no to je docela hodně dnů. No.
1: Jo, jo.
0: Dobře, tak jsme ve finále. Začínáme čím?
1: Šermířským pavoukem.
0: Těch 630.
1: Ne, to už přeskočili jsme semifinále totiž.
0: Aha, čili skvaldy 630 se semifinále postoupí kolik?
1: Půlka. Jsou dvě skupiny po 18.
0: Ano.
1: A postoupí z každý 9. Takže půlka.
0: Jasný, takže 18.
1: Takže to už třeba pro mě není tak obtížný, protože to prostě 50% lidí
0: 50%
1: postoupí. Předtím je to větší síto.
0: Lepší než nějakých 27 nebo 30 nebo kolik to.
1: No půlka, takže 18.
0: No počkej, ne, to je půlka, ale když jsi říkal kolem 120 a 36, tak to je nějakých přes 30%.
1: No.
0: Možná hodně. No dobrý. Dobrý, takže tam se teda dostal. OK, přeskočili jsme, ale vrátili jsme se do semifinále, teď jsme ve finále. První je šerm.
1: Stejně jako pak to semifinále a finále, to nebylo tak těžký, tak to už je úplně stejný.
0: Uf.
1: Takže to je šermířský pavouk, vlastně 18 nejlepších, jo. Takže to je vlastně trošku plnější jako 16, klasicky jako ve fotbale, prostě osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále.
0: No ale nějaký tam dva přebejvají, protože 16, že jo?
1: Je nultý kolo, tak poslední 4 si to rozdají.
0: Nultý kolo,
1: je okay. Poslední 4 si to rozdají o ty dvě poslední
0: vidíš,
1: místa.
0: Vidíš, je tam zase nějaký keč.
1: Jo. Nevyšlo jim to tam.
0: Ne.
1: A tam je to vlastně daný, že body jsou rozdaný za pozice. Takže první má 250 bodů, je to prostě daný.
0: První má 10, když vyhraješ šermířského pavouka, máš 200 pádě.
1: Jo, to je daný. Poslední 196.
0: Toho jsi teda vyhrál, takže jsi začal s 200 pádě.
1: To jsem moc, nedal jsem ani jeden zásah, takže jsem skončil s 208.
0: Nekecej, to ještě furt do 8 přijde, jako, že to
1: nejde. No nejméně 196.
0: No tak vidíš, a přesto, že jsi nedal ani jeden zásah, tak máš 200 něco, 200
1: no,
0: plus.
1: No, ještě asi 4 kluci byli horší.
0: Jejta, jak je to možný?
1: No, protože...
0: Dostali víc, sekáno.
1: My jsme tam nasazený podle jako od jedničky do 18, prostě podle toho šermu, co byl předtím. Mm. Jak jsme šermovali všichni spolu.
0: Jo.
1: A pak, když prostě půlka vypadne hned v tom prvním kole, že jo? Mm. Až na ty dva, co vypadly ještě v tom nultým, tak jsme tam seřazený podle těch čísel.
0: Okay.
1: Od nejvyššího, prostě od toho nejlíp nasazený, protože nejhorší.
0: Jasný.
1: Takže já byl... jsem nemohl být horší jak...
0: Pátej odzadu prostě.
1: Ne, nemohl, kdyby jako ty prohráli, jako ty, protože ty horší mohli vyhrát to kolo a tím za pádem mohli být v dalším kole.
0: Ano.
1: Takže já jsem mohl být nejhůř asi třetí od konce.
0: Jasný. Ty jo, brďo, no takže šerm se tím, čím se šermuje?
1: Kordem.
0: Kord je ten, co...
1: Měli v Paříži
0: boda.
1: Bodná zbraň.
0: Je to bodná do půl těla, do hlavy.
1: Ne, úplně všude.
0: Úplně všude.
1: Jo, je to vlastně,
0: i haxny, všechno. Aha,
1: je to vlastně pro fanouška asi to nejjednodušejší z těch šermířských
0: zbraní. A i nejzábavnější možná, ne?
1: Že to asi záleží to na každém. Znat. Zase to není taková jízda tam zpátky.
0: Těch soubodů není tolik jako v šavli nebo tak, ne?
1: No v šavli ani soubod nic neexistuje.
0: Neexistuje?
1: No tam se vždycky počítá jenom jednomu.
0: Když seknou oba na jednou?
1: No právě tam je právo útoku, což je mega okay. Složitý a to
0: jo,
1: my naštěstí nemusíme
0: jo,
1: řešit.
0: Jasný,
1: tam,
0: když,
1: tam právě u nás soubory jsou
0: platné. Soubory jsou, aha, okay. Takže tam se ti nezadařilo, no a vidíš, a furt víme, že máš prostě zlatou na krku.
1: Takže... Což znamená, že ani soubod se nedal.
0: Ani soubod si nedal. Aj, no a byl jsi nějaký usebraný, jako z toho říkáš, OK, teď už se nedá nic zkazit, teď už to jenom narvu ty zbylý disciplíny.
1: Asi takhle nějak jednoduše bych to řekl.
0: Jo, že jo.
1: No. A měl jsem úplně čisto v hlavě, prostě jsem žádný taktizování.
0: Jasný. Co je dál?
1: Pak je ta nová disciplína, ta
0: ty
1: překážková
0: brďo.
1: Dráha.
0: To bylo muset rozebrat, ale až potom.
1: No.
0: Překážková dráha, zadařila se?
1: Udělal jsem to, co jsem měl. Ne, nějak extra, jsem tam jako, nebyl jsem nějak extra rychlej, ale šel jsem techniky, co jsem chtěl a vlastně ty nejlepší udělali chyby. A já jsem šel nějaký prostě svůj průměrný výsledek.
0: Jasně.
1: A byl jsem asi pátý. Tady jsem se posunul asi na 11. místo průběžný potom.
0: Jasný. To ale teda byla výhoda pro tebe ne v tom, že ty jsi byl pátý, ale že ty dobrý šermíři nebo ty, co měli dobrý výsledek ve šermu, tady chybovali.
1: No vlastně ten, co vyhrál šerm, je zároveň nejlepší v té disciplíně, ale jako oparník.
0: Jenom,
1: a on spadnul. takže se tímhle vlastně jako ten závod dost ztratil, protože on si musí udělat vždycky náskok, protože tu poslední disciplínu nemá tak dobrou a tenhle ten Egypťan tam si vlastně zkazil si úplně závod, no, tímhle tím.
0: Jak dopadl celkově potom?
1: Jsi 11. Ale furt vybíhal první do toho, jo, ale...
0: Fakt, jo.
1: Jo, protože on je skvělý plavec, on jako první tři disciplíny může všechno vyhrát a pak tu poslední tam jako buď o sebe hne nebo ne.
0: Že se vyzývá a buď se dočká. Jako,
1: jo, je to tak.
0: Pak je teda plavání.
1: Pak je plavání, od tohle roku jenom 100 metrů, dřív to bylo 200.
0: To je úleva pro tebe, nebo jsi byl spíš plavecký vytrvalec?
1: Byl jsem spíš vytrvalec. Asi
0: to
1: všem.
0: Není úleva?
1: Ne, úleva to není, no, nebo spíš jako je to lehčí, jako v tom závodním módu, jako kdybychom měli, protože my neplavem na max. My musíme tam šetřit cíly před tím během. To je tady taková kalkulace prostě, jak rychle mám plavat, kolik mám, jako abych... Kolik bodů tam nechám prostě zadarmo.
0: Jasný, jo.
1: To je, tam musí člověk prostě s tím kalkulovat trošku.
0: A kdo ti pomáhá s kalkulem? Jako tréňa stojí na břehu a říká, rychle, pohuber lopatky, ne, šetři.
1: No tohle asi právě trénujeme v té přípravě a na tom tréninku, na tom závodě už musíme vědět.
0: Že jako, už to pak cítíš, jo?
1: Jo, musíme znát ten pocit
0: prostě. Jsou to, já nevím, tři obrátky, ne? Tři je to 25?
1: No, může to být na 50, tady
0: může
1: to
0: být?
1: Může být, tam zpátky jenom, no. To mám radši.
0: Máš to radši, jednou obrátky. Jo. Nemáš rád obrátky?
1: Nemám rád obrátky.
0: Tak
1: většinou to naopak, většina lidí mají protože si tam odpočinou. Já si tam ještě víc vyflušu.
0: No a pak máme běh a střelbu zároveň.
1: Ano, něco jako biatlon.
0: A těch položek je 5 teda.
1: Od tohle roku 5, dřív byly 4.
0: Dřív to byl úplně biatlon a teď už je to prostě ještě nadstandard.
1: No,
0: musí
1: ale
0: mít
1: to
0: něco extra, se mi zdá.
1: Je to pistol, takže jasně. S ní neběháme jako biatlonisti, máme ji tam na stole položenou na svém místě, který neměníme.
0: Laserová elektronická nějaká?
1: Na baterky prostě tuškový. Občas na letišti je to problém, jim to vysvětlit, jako, že to je prostě jenom hračka na baterky.
0: Že
1: prostě.
0: Nechceš vyhodit letadlo do vzduchu, že závodit.
1: Občas jim to nejde vysvětlit.
0: Jasný.
1: A je to vlastně dohromady 3 kilometry a je tam těch 5 střelet, takže to je 5x600.
0: 5x600, po každých 6 kilů je se pizza.
1: Jo, a jako začínáme tím, běžíme třeba stovku a pak
0: a vybíháš už v těch intervalech.
1: Gundersenová metoda.
0: Jo, časem, je. Dobrý. Takže s tímhletím systémem a ty jsi vybíhal z jaký pozic?
1: Z 6.
0: To jsi si zaplaval tak, jako že jsi se moc nešetřil, ne?
1: No, byl jsem taky šerm, jsem byl 4.
0: No, jasně.
1: Ale na prvního jsem měl ztrátu 37 sekund, což je celkem dost.
0: Což je dost. Ale to byl ten Egypťan.
1: Jo, to byl, no ale...
0: Který víme, že jako nelítá úplně.
1: No, ale za ním už byly letci celkem. Ale já měl ty největší vlčáky jsem měl hlavně na zádech. Vlastně dalších 7 startovalo asi do 12 sekund za mnou. Takže já jsem věděl, jako, že sice jsem se dostal na 6. místo, což je celkem dobrá startovní pozice, ale jako třeba do 13. místa jsem měl všechny na zádech.
0: A jak to dopadlo, se dozvíme za chviličku. David Novotný na place a se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Matěj Lukeš, moderní pětiboj, a jsme ve finále mistrovství světa v Číně nedávno a jdeme běžet z šestého místa.
2: Z šestého místa.
1: Vlčáky máme za sebou. Pojď, jaká to byla klikatice? To většinou bývá nějaká klikatice mezi policie nevstupovat, ne?
2: No, těma, ten, no, to...
1: Din.
2: Mlíko tam nebylo, ale...
1: Co je mlíko?
2: Mlíko je taková ta páska.
1: Jo, tak dobře. Takže mlíko tam nebylo.
2: Ale bylo to hodně, takový zigzag to byl, no.
1: Jo.
2: A vlastně my hned jako střílíme asi po 100 metrech vždycky, takže to je asi nejtěžší, protože člověk má ještě energii přemýšlet, takže to je asi psychicky nejtěžší jako položka pro všechny, pro mě určitě.
1: Že je lepší potom tu hlavu vyndat, jako
2: no, pak, když a už bolí nohy, tak už není energie přemýšlet.
1: A pálíš tak nějak normálně.
2: Prostě z stereotypu.
1: Jo.
2: Ale mně se fakt klepala ruka hodně, ale naštěstí jsem dal jenom jednu chybu a pak jsem to pětkrát.
1: A proč se klepala? Jakože metal na dohled? Jakože
2: to vůbec.
1: Na bronz? Nebo...
2: Spíš, to, prostě. Spíš ta překážková dráha a to plování.
1: A ono to jde totiž rychle po sobě.
2: Je to hodně rychle po sobě.
1: Na to přijdem za chviličku, teď teda běžíme.
2: To jste pořád ještě mokrý z bazénu, když už běžíte.
1: Mm-hmm. Já teda ne.
2: Jsi byl mokrý taky, protože tam bylo hrozný vlhko na tribuně.
1: To asi jo, bych se ovíval. No takže jo, tak vybíháš, třepe se tě packa a první střelba.
2: Povedla se. Jednou chybou asi
1: přes,
2: za 8 sekund.
1: Přes tu roztřepaný páreček.
2: Když jsem vybíhal, tak jsem si říkal, že jsem tomu sám moc nevěřil, protože jsem si nepřipadal, že to mám nějak pod kontrolou, ale povedlo se to a díky tomu jsem ty všechny vlčáky
1: včetně
2: obhájce zlata. Aha. Asi nejlepšího pětibojáře za poslední 2 roky.
1: To je jaký Maďar nebo?
2: To je Egypťan samozřejmě.
1: Samozřejmě.
2: Taky. Tak, ale Maďaři jsou velmi moc taky.
1: No já vím právě, tenkrát bejvali.
2: Maďar tam byl taky.
1: No, mezi vlčákama.
2: Jo, tak ty jsem nechal za sebou a mohl jsem si běžet první.
1: Takže si udělal džouru. Zůstal jsem šestý.
2: Ale běžel jsem z nich asi nejrychlejš, podle výsledků, teda až nevím, neviděl jsem to, jak to bylo za mnou, ale tady jsem jako pak si tam udělal trošku díru postupně.
1: No a stáhl jsi někoho před druhou střelbou?
2: Myslím, že Rusáka, který byl nakonec druhý.
1: Jo, super.
2: Ale pak ten mi pak zase hned ustřílel, protože druhá střelba se mi tak nepovedla, ta byla asi za 15 sekund.
1: OK.
2: Ale pak naopak jsem tam už sebehnul pak právě dalšího Číněna a tak jsem se nějak posunul na pátý, pak na čtvrtý. Třetí střelba se mi povedla. Tam byla, jsem dal 4 čistý a pak jsem bohužel dal 3 chyby za sebou, ale celkem rychle jsem střílel, takže to bylo asi za 11.
1: A tam je jedno, kolik uděláš chyb, dokud to netrefíš, tak tam
2: přesně
1: seš.
2: Tak. Limit 50 sekund.
1: Střelnice,
2: když to nedáš do 50, tak už můžeš běžet, to je taková jako, že tak si běž.
1: No dobrý, tak
2: chudáku.
1: Tak si běž chudáku a ta ztráta je taková, že no, jako ten netrefený terčík se nikam nepočítá.
2: Ne. Ale to je taková prostě ztráta, že už jako seš odepsaný.
1: Ostuda?
2: No, tak ostuda, to už bych jako běžel na druhou stranu radši.
1: A nebo
2: ne, že by se mi to v životě nestalo.
1: Jasně. Dobrý, tak to jsme po jaký? Po čtvrtý střelbě?
2: Po třetí. A po té třetí jsem se už dostal pro mě do kontaktu.
1: S medailema.
2: No, že jsem dobíhal toho právě Egypťana, který vybíhal první, jak spadnul a vyhrál šerm.
1: Jasný.
2: Čtvrtá, tam se na mě zase dotáhl ten Rusák, vlastně vybíhal přede mnou, ale předběh jsem ho, ale on začal zrychlovat, nebo
1: jasně.
2: Já jsem trošku furt zpomaloval, jakože tak jako normálně, jakože jak člověk začal být unavený, jak sekundu po sekundě jsem trošku zpomaloval. A on
1: ne, že by si chtěl, ne, žádná taktika, ne. To prostě už to nešlo.
2: No,
1: prostě nešlo.
2: Takhle to mám prostě daný, většinou to mám jakože každý kolečko zpomalím třeba o sekundu a pak poslední já se zrychlím. A tak to jsem byl asi třetí. A první Egypťan, který byl průběžně první a třeba o 20 sekund dostal nějakou křeč, nebo nějaký zranění se mu stalo prostě.
1: Takže jako haxná kulhal nebo...
2: Zdržel se za břicho.
1: Ježišmarja.
2: Takže úplně rapidně zpomalil a já jsem se z ničeho nic dostal na druhé místo.
1: Přepil chloru možná předtím, no. Nebo tam něco škurundalo.
2: No oni všichni Egypťani plavali hrozně rychle a já si myslím, že některý z nich to jako přepálili. Já jsem byl vlastně čtvrtý v plavání a 3 před mnou byli Egypťani.
1: Takže hlaďák nějaký prostě takový, jako úplně.
2: Držel se za břicho, fakt hrozně zpomalil. A já jsem těsně před střelbou vlastně to doběh až na první místo, přeběh jsem Korejce. A
1: už před poslední střelbou jsi byl prga.
2: Jo, ale zároveň s Korejcem a s Rusem.
1: No a co ti lítalo hlavičkou?
2: Vůbec nic, byl jsem hrozně unavený.
1: Jak jako vůbec nic?
2: Ty
1: najednou víš, že seš, jako, že seš kousek do nějakého velkého úspěchu.
2: No, ale díky bohu, to je samozřejmě těžký, díky bohu jsem byl už fakt jako už trošku za hranou i.
1: Jo, jo, jo.
2: Takže jsem prostě vůbec nemyslel.
1: Kyselina mléčná nastupovala.
2: No, přesně, no už to bylo.
1: Nastoupila už, dal jsem už tekla ušima.
2: No, dal jsem, myslím, dvě chyby. Růz dal 4 zelený a pak dal... Místo jako ty další tak naště, už se tam hnul, protože dal dvě chyby. Tak,
1: to je jak
2: tak,
1: z blbý knížky, to no, je jak z blbý knížky.
2: Stává často, co?
1: Nebo z nějakého sportovního amerického filmu.
2: Jo, jo, a že jsme byli podle mě vedle sebe.
1: Jo, jo.
2: Tady on se tam jako hnul vedle mě, ale mi to naštěstí nerozhodilo. A vyběhnul jsem asi sekundu před ním. A během asi 300 metrů jsem to zvýšil třeba na 3 a udržel jsem to. Ale jako, že jsem fakt začal věřit až po síli.
1: Dobrý. To jo, gratuluju, úplně jsem tam byl, mám husinu. Matěj Lukeš, moderní pětibojař, který vyhrál v Číně zlatou, je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Mimplace. Se mnou na Mimplace Matěj Lukeš, moderní pětiboj. My jsme se proběhli. Získali jsme zlatou. To je skvělý, že ji mám taky. To si ji můžu přepsat. Na koho myslíš, když tak jako vlastně to máš za pár a víš, že už to bude?
1: Kam? Smyslu za pár?
0: Ne, tak jako pár metrů. Víš, že máš rusák ti visí tři, další jsou v nedohlednu. Ty máš pásku před sebou jako cíl a víš, že to bude to. Tak co tam jako, jaký emoce to dává? Kromě toho, že jsi úplně hotový samozřejmě.
1: No tak potom, co spolknu to, že jsem hotový, tak tam na mě křičí celý můj tým samozřejmě. I přítelkyně tam byla.
0: Šťastný už zase ta přívolně bude tam byla. Procpávat prostě
1: budu.
0: Super, procpávat.
1: To je velmi důležitá část mě.
0: Jasný.
1: Takže
0: zatím.
1: Trenér tam začal zvonit zvonem.
0: Švýcarským.
1: Který vyndává jenom, když je obrovská velká zlatá medaile.
0: Okay.
1: Takže to byla třeba na olympiádě v Londýně nebo tak. Jasně. To je ten, co jsem viděl po první životě.
0: A doufám, že ne naposledy, že? Tyden. No tak to je skvělý, takovýhle oslavičky.
1: Jo. A pak samozřejmě to začne jako jít do světa a volat domů a mým nejbližším.
0: A pícha. Velká pícha. Sám
1: hrdost.
0: Na sebe. Hrdost.
1: Okay. Pícha ne.
0: Je to i jako...
1: Pícha předchází pár.
0: Jo, jasně, pícha. Já myslel takovou tu dobrou píchu, nemyslel jsem to ošklivou.
1: To je hrdost.
0: Ten hřích. No jo, hrdost. A je to i jako na lvíčka, na prsou, jako i na zemičku, jako hrdej.
1: Jo, tak jakož to i voják, tak tohle ve mně vybudovali, že za 6 týdnů ve Výškově samozřejmě.
0: Jo, v pořádku. No musíme se zastavit u toho, co jsme jako vlastně malinko zmínili. Nemyslím tím tvojí přítelkyně, ty se teda zastavíme taky, když tak mi to připomeneš. Jo? kdybych náhodou zapomněl. Tak mi to připomeneš. Hele, takže když já jsem vlastně jako byl malej, dejme tomu, a sledoval jsem moderní pětiboj, protože jsem sledoval veškerý sporty, tak to prostě bylo... To bylo rozhozený do celého dne, podle mýho. Jako,
1: možná i do víc.
0: No, možná dokonce i do víc. Jako šermovalo se, plávalo se, byli mezi tím jako prostoje, možná to fakt bylo ve dvou dnech, losovali se koně, že jo, což byla taková loterie a bylo to asi tím docela zajímavý. Mohl si tam strašně moc získat a strašně moc jako ztratit. Co mi tam chybí? No byla zvlášť střelba, že jo?
1: Byla.
0: To byla rychlo palba, jak se otáčejí ty terče?
1: To upřímně ani nevím. Myslím, že jo.
0: Mám pocit, že jo.
1: A malodrážkou, no.
0: Tum, a na to prostě potřebuješ velkou koncentraci a spolikalo to taky hodně času, než se všichni jako prostřídali. No a pak se prostě stejnou Gundersenovou jako teď jako běželo. Kam se ten moderní pětiboj teda posunul?
1: Posunul se všemi směry.
0: Asi ano.
1: Bych řekl.
0: A hodněkrát.
1: Hodněkrát.
0: Každou chvíli
1: je to tak.
0: Jako dělá se dynamičtější. A
1: z týhletý verze, co jsi říkal, to bylo fakt asi v několika dnech. Podle mě třeba i v 5 dnech, že každý den byla třeba jedna disciplína.
0: Je to možný.
1: Běželo, plavalo se, myslím, i 300 metrů. Hmm. Běželo se na trase, kterou neznali předem. Hmm. A bylo to prostě přespolní běh a byl to fakt jako vojenský sport, jakože, nebo to pořád je, ale jakože bylo to fakt jako, že to fakt většinou dělali jenom vojáci. A pak se postupně z malorážky přešlo na vzduchovku a začalo se to zkracovat do jednoho dne nebo do dvou. Pak se to změnilo, že se začalo běhat to kombi, laser run, nejdřív ze vzduchovkou a pak se přišlo na laserovku. Z toho pak...
0: Tam se teda lehalo? Na tu vzduchovku se lehalo?
1: Ne, normálně pistol.
0: Ne, počkej, jo, vzduchová pistol, aha.
1: No.
0: Já viděl Matějskou nebo pionýrskej tábor,
1: no,
0: že se lehalo. No nic, dobrý. Ale bylo by to zajímavé. Jo, Leška Stojka, dobře.
1: A to je normální pistol, což bylo asi zajímavý, jako běhat a dávat tam diabolky prostě.
0: No vidíš, já to nebyl laser game ještě, ale diabolky.
1: No, tak viděl jsem nějaký záznam. A to
0: prostě paný párky.
1: No šup, jasně, to muselo být hrozně těžký. Vlastně od nás to vyhrál mistrovství Evropy Ondra Polívka v tomhle tom vlastně. Pak se přišlo na laser, což když se to vychytalo, tak to je asi o hodně jednodušší. A pak další změna. Furt jsem měl ten formát. Byl se to po jednom dní, pak se ve dvou. A pak po Tokiu velká změna. Začalo to být hodině a půl.
0: To je masakr. To je fakt jako řádná změna.
1: To je řádná změna. Úplně překopat tréninky.
0: Úplně jinak se počítá, úplně jinak se...
1: No, vlastně ten, jako byl ten šermil předtím a pak byl jen takový jako krátký bonusový kolo, ale pak i s těma koňma to bylo v těch hodině a půl. A po olympiádě v Paříži nám vyměnili koně za tu překážkovou dráhu.
0: To vypadá jak, prosím tě teda?
1: Má to asi 80 metrů. Je to
0: není mezi... to ten hobby horsing takovej tady, jako že máš dřevěnýho koníčka? A...
1: To nám samozřejmě všichni vpalujou.
0: OK, tak to... nechci se hradit mezi všechny, tak to škrtni.
1: Ale na třeba kdyby jsme dělali tuhle tu překážkovou dráhu a k tomu měli toho koně ještě jako mezi nohama, tak by to bylo hustý.
0: No a je to teda opičárna, opičí dráha?
1: Je to opičárna.
0: V tělocvičně někde nebo?
1: Můžete být v tělocvičně.
0: Je to i venku, i ve...
1: Jo, prostě lepší, když
0: něco
1: je to zastřešené.
0: Něco parkourovýho teda, jakoby?
1: Všechno, od všeho trochu, tam je vlastně od toho ninja faktoru. A podlejzáme tam, přelejzáme, skáčem, proskakujem. A na konci je ta vlna, kam musíme vyběhnout. Má to většinou 80 metrů, což znamená mezi 20 a 30 sekundama.
0: 80 metrů celý, ten jo. Celá ta opičárna.
1: Jo, takže to je rychlý, není to nic jako, že na 5 minut je to fakt
0: no,
1: jako
0: sprint. No ale Egypťan pokazil tak, že vlastně si pokazil závod tady,
1: no to jo,
0: tady na
1: ale
0: tom,
1: protože on, já jsem říkal, mezi 20-30 sekundama, jasně, to je ale... pro smrtelníky. On to dokáže třeba za 18, aha. Ale spadnul, takže to měl třeba za 28.
0: A spadnul z čeho?
1: Říkáme tomu volanty, byl to asi čtvrtý segment. Mm. On skočil až na druhej ze tří, což dokážou fakt jenom ty nejlepší.
0: A... risknul teda něco?
1: No pro něj to není ani risk, ale podle mě tím jak jako viděl, že to má dobře rozjetý, tak prostě se ho trochu přidržel díl a pak neletěl tam, kam měl, letěl spíš nahoru než dopředu a spadnul. Ale furt jako měl dobrý čas, ale prostě on potřebuje lepší.
0: Takže takový gymnasticko-parkurovo...
1: Dynamicko-silový, rychlostně.
0: Dynamicko-silový.
1: No, je to
0: ale,
1: makačka.
0: Ale vlastně vojenský, ale narvaná do 20 vteřin.
1: No.
0: Oj, se to neumím představit, si budu muset něco takového mrknout.
1: No.
0: A je to daný, ty překážky jsou daný, ty jsou
1: tam
0: stejný.
1: Daný, je tam x segmentů, tak nevím z hlavy, kolik jich je, a dva z nich se losujou, aby to nebylo pokaždý jiný.
0: Aby to nebylo pokaždý stejný.
1: Jo.
0: Ty brďo. Matěj Lukeš z dynamického moderního pětiboje je hostem Davida Novotnýho na place.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Oh,

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place se mnou, na mém place svrzající židlí Matěj Lukeš, moderní pětiboj. Nebyla slyšet ta vrzající židle? Byla slyšet, tak ji máte. A to vám přeju. Tak jo, hele, prozávodili jsme se, kde se vzal moderní pětiboj v rodině, nebo asi vím, že jste sportáci.
2: Ta rodina přes tátu jsme sportáci, no. Přes takže
1: tátu. Táta něco dělal?
2: Plaval.
1: Vrcholně?
2: Vrcholově?
1: Ne.
2: Vrcholně se nikdy nedostal, jasně. Měl nějaký zranění nebo tak, ale dělal, plaval, triatlon, pětiboj, pak si našel běžky a prostě pak začal dělat kvadriatlon a takové věci.
1: Takový ty masakrální věci, jo. Kdy se posouvá jako sám sobě ty hranice.
2: Jo, asi bych to tak pojal.
1: Potřeboval se překonávat.
2: Jo, a hlavně v těch, jako, ani na těch závodech, spíš na to, co dělal na tréninzích a tak.
1: Jasně, takže takový extrémista.
2: Jo, ale ne, tak jako on vždycky mě třeba hrozně brzdil, abych právě tohle nedělal, díky, on se to naučil na sobě, že co je jako špatně.
1: Jasně.
2: A pak to mě to nenechal udělat.
1: No a ty jsi mu neřekl, tati, když se podívej na sebe.
2: To jsem mu neřekl. Já když jsem potřeboval, nebo chtěl jsem si něco udělat, tak jsem mu to neříkal. Takže
1: byl
2: jsem si na celodenní výlet na kole přes půl republiky.
1: Dobrý. Takže tam se vzalo. Já vím, že jste čtyři kluci, čtyři synáčkové.
2: Nejstarší jsem.
1: Ty jsi nejstarší.
2: Mm-hmm.
1: Takže po dědínu a kluci taky podědili další ty tvoji sourozenci.
2: No myslím, že talentů mají rozhodně víc než já všichni tři.
1: Na to, no dobrý, co... a kolik zlatých jako nosej na krku. No,
2: tak třetí brácha na mezinárodních závodech teďka na kanoistice. Přivez víc medaily než já.
1: Rychlostní
2: kanoistice.
1: Takový fuxičovec, jo?
2: No a máme, ten další dělá taky, takže...
1: Máš rychlostní kanoisty doma.
2: Bráchy jsou, teďka jsou fuxičové bráchové a zapadat budou Lukešové.
1: A trénují tam v Nýmburce taky nebo
2: taky,
1: indě?
2: Ale oddíl jsou tady v Praze, ale už si tam občas tahaj.
1: Dobrý.
2: I s fuxičema.
1: No tak to je super, to mají dobrý školy a to.
2: Jo, a jsou jako do toho fakt jako zainteresovaný. Tak...
1: Ale pijím to spolu, jsou to na vodě bejvají kámoši, to jako bejvá, jako ta voda spojuje.
2: To hrozně tam, to je hezký svět, no.
1: Že jo, viď?
2: No.
1: Dokážeš se tam jako vyrelaxovat, že když zafandit bráchu?
2: Jo, a my jsme z Posázaví, takže jako u řeky jsme bývali často.
1: To je úplná klika, to je úplná pohádka.
2: Byla to pohádka.
1: Jo, jasný. A ten poslední brácha? Fotbalista.
2: Já jsem jednoho přeskočil.
1: Jakýho?
2: Toho,
1: co je po tobě?
2: Tak ten teďka pracoval asi 3 roky v Irsku a jakože si našel jako nějakou práci a teďka žije jako podle tohohle a našel se v tom, že vydělává peníze.
1: Takže vás bude financovat, to je jako v pohodě.
2: Jo, dobrý, no. A ty právě,
1: no, dobrý, no.
2: Ty právě poslední dva jsou kanoisti.
1: A držíte spolu teda?
2: Jo.
1: Všichni?
2: No tak jsme rozlítaný po světě většinou, že jo, jako když se potkáme všichni čtyři najednou, tak je to tak svátek většinou.
1: Fakt?
2: Ale teďka se brácha vrátil na nějakou dobu, už teda všeho se odjel asi na 3 měsíce, ale...
1: Ten irský brácha?
2: Irský brácha.
1: Nechal vám ty prachy a vodil zase vydělávat nebo něco takového.
2: Teďka někam nedovču, někam do Asie prostě.
1: Teď tě možná překvapím. A co nějaká přítelkyně třeba?
2: Tak
1: kdo tě doprovází?
2: Já ji také zmiňuji, protože jí chci dát motivaci, aby se naučila česky a mohla si to poslechnout.
1: A naučí? Učí se?
2: Učí se.
1: A ty umíš španělsky?
2: Asi líp než ona česky, ale mám asi velkou výhodu.
1: Tam bien.
2: Tam
1: una café sola.
2: Studio
1: Parajevar.
2: Takže mám asi jednodušší challenge než ona.
1: To asi ale
2: o ona je o něco chytřejší, takže to je takový
1: rovnaný. Jak se to poznám?
2: To vidím na ní a hlavně to není tak...
1: Bylo to zákerná otázka.
2: Není to tak těžký.
1: Je to past. A teda je stejného sportovního zaměření jako ty?
2: Je. Olympionička v pětiboji.
1: Úspěšná? Se sbírala nějaký metály?
2: Jo, ten rok měla dva.
1: Dobrý.
2: Na finále svěťáku i na normální svěťáku a byla druhá na evropských hrách před 3 rokama, tím se kvalifikovala do Paříže.
1: Ale vy je nemáte spolu, olympiádu asi máte spolu, ale nemáte...
2: Já jsem ještě nebyl na olympiádě, takže jsem nebyl.
1: Zafandit?
2: Já jsme spolu šest.
1: To ještě nebylo.
2: To jsme šest.
1: Kde jste se teda poznali?
2: Poznali jsme se vlastně, dohromady jsme se dali na minulý mistrovství světa v Litvě.
1: A to bylo společný?
2: Jo, to je vždycky společný.
1: Vždycky je to společný?
2: Jo. Takže my spolu taky jezdíme právě, to je super.
1: No tak tím pádem je to jasný, já myslel, že ženský nebo holky prostě...
2: A pak jsem tam měl medaily taky, takže to bylo takový, tak to je správná.
1: Tak ona se vybrala.
2: Ne, to už předtím.
1: Podle stupně vítězů. Až jak dopadneš, teda, no tak ta je chytrá, no to jo, podle tohohle rozhodně. Jo. No a jak to funguje? Je to na dálku, anebo bydlíte v Rakousku třeba, někde mezi?
2: Francie je mezi.
1: Mezi je Francie, no jasně. No. Ale dá se to i spodem, nech toho.
2: Jo. Takže to tak střídáme, no. Ten rok jsme tak střídali, 10 dní tam, 10 dní

0: Skvělý. A tam, když to je, tak to je?
1: Mají rodinný barák, má tam své patro, takže se...
0: To budeš ty chytřejší. A kde to je? Jako,
1: nevěděl jsem to předem, ale pak jsem řekl. Dobrý.
0: A kde to je ve Španělsku?
1: Barceloně.
0: Barceloně. Chodíš na Noukamp?
1: Někdy si tam už jak si zajít.
0: Tebe to neláká,
1: je to takový,
0: neláká tě to.
1: No, jakože ona mi tam nějak necpetr.
0: A fandí ona?
1: No, jako, ona má bráchu staršího a samozřejmě s tátou, tak ty jsou jako, jakože když, no maniaci asi ne, ale jakože když se hraje, tak se koukají.
0: Koukaj se, nechoděj jako na staďák, jako s šálama mávat, rodinný permanent.
1: Ještě mě nevzali.
0: Jo, no tak to je fajn. Myslím, že tady to jsme probrali. David Novotný na place, Matěj Lukeš, moderní pětibojař, zamilovanec, je tady se mnou, probíráme emoce.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Matěj Lukáš, moderní pětiboj. My jsme se zamilovali, my jsme se do sebe zamilovali na mistrovství světa, my jsme získali medaile, my už skoro víme, jak probíhají disciplíny v moderním pětiboj, jak moc je to dynamický. Nicméně my taky víme, protože jsme tě naštudovali malinko, že ten život v té rodině byl i pohnutej, že byl vlastně jako napínavej. Ty jako nejstarší syn si získal nerád nějaký povinnosti. Můžeš mi nastínit vlastně příběh té rodiny?
1: Tak měli jsme takový těžší rok, kdy nám odešla maminka během covidu. A po delší nemoci, tady jsme se jako mohli připravit, ale samozřejmě jsem nejstarší brácha, takže hlavně ty dva malí byli fakt malí, takže to bylo určitě také složitý a pak jako změnit školy, šli k tátovi, protože naši byli rozvedený a všechno to změnit bylo určitě těžší, ale tím, jak jsem byl nejstarší, tak jsem vlastně neměl jako sám sebe čas vůbec litovat nebo tak, takže o to jsem to měl vlastně jednodušší a zvládli jsme to vlastně všichni spolu spojený fakt jako skvěle, bych řekl. Ale bohužel to nebyl konec, protože před rokem měl táta nehodu a skončil na vozíku, spadl do řeky z nějakého srázu nebo takhle.
0: Riskoval?
1: Neriskoval, on se ztratil někde při nějakém závodě samozřejmě a úplně v minimální rychlosti prostě mu to sklouzlo a přes nějaký sráz letěl pro něj vrtulník a tak.
0: Někde u nás nebo v Cizáku?
1: V Plzni.
0: Je to nevratný?
1: Je to nevratný?
0: Je to porušená mícha?
1: Nejvyšší pravděpodobně nevratný, ale právě zase jsme se jako bráchové dali dohromady.
0: Semknutí velký?
1: S tetou. A s máminým ex-přítelem a všichni takhle jsme si jako to dali dohromady. A táta přežil. Což jsme jako hrozně šťastný.
0: Ono tam hrozilo, že to nedá, jo? Že nepřežije.
1: No, jako my jsme nevěděli, jo? Prostě já jsem byl v Paříži, mě volali, že se něco stalo. Jasně. A že se neví, co s ním je. A pak za dva dny jsem věděl jsem, že už žije, ale nevěděli jsme, jestli bude mluvit, jestli něco. A díky bohu je to jenom prostě od pasu dolů. Takže to je prostě ta lepší půlka a my to s bráchama fakt bereme tak, že jsme za to šťastní. Takže to jsme
0: Táta to bere taky tak?
1: Ten nám řekl, že z okna nevyskočí, že se nemusíme bát.
0: Že to jako nejde technicky, tak si obstará něco a tak jako víš co, když to bude ti udělat, tak to udělá. Ale
1: je hrozně mentálně silný a prostě už

0: je to trošku přes rok a on už jezdí sám autem,
1: no to
0: jezdí na handbajku, ale to se naučil, většinu z toho se naučil sám prostě.
1: Takže našel si
0: neskutečně, směr. Je prostě nějaká moje zlatá medaile, jako vůči tomu hrozný prd.
1: Chápu.
0: Takže fakt hrdina a bráchové to zvládli taky skvěle, zase museli měnit školu a zase tohle prostě vystěhování do Prahy kvůli tomu, protože táta byl prostě x měsíců v nemocnici, že jo, tak tady jsme byli jenom jako spolu a zvládli to neskutečně a prostě ještě díky tomu se víc našli v tom sportu, našli v tom takový jako východisko, kde se prostě můžou vybít a myslím, že jsou na dobrý cestě, když nejsou ještě ani zletilí.
1: Super je, že prostě táta vlastně jako zapnul a to protože z takového velkého chlapáka vlastně jako když se pokoušel o ty extrémy a překonávat se z tebe stane prostě sedák a nemůžeš tyhle ty věci, tak asi si myslím, že to je hodně těžký na psychiku. Umím si představit. A to, že prostě jako přepnul a maká v tom, tak to je jako na klobouček, tak ho moc pozdravuji ode mě.
0: Extrémní klobouček.
1: A to vaše sepětí tím pádem jako dobrý, ale já to převexluju, když to převexluju na tebe a tvoji budoucnost, my víme z několika vstupů, že jsi zamilovaný.
2: že máš
1: přítelky. Neřekl to ani jednou, no tak pro mě takhle musíš být. Tak vlastně jak by si ty si přál, aby vypadala tvoje budoucí rodina, když vlastně ty nevystoupíš z týhletý, budeš součástí týhletý rodiny, tak jak by si si přál, aby vypadala ta tvoje?
0: Tak
1: čtyři kluky.
0: Neříkal jsem, nechci říkat kluky, vlastně nějakou dceru bych chtěl určitě, ale čtyři kousky by mi nevadily, ale asi přítelkyni by možná řekla něco jiného.
1: Ona sama je z kolika?
0: Ona je ze dvou. A je takový druhý, jakože na objednávku od bráchy jejího.
1: Aha, jasný.
0: A musíme jako to nejdřív nastudovat, protože jsem zjistil, jako, že třeba mateřský dovolení tak to funguje ve Španělsku úplně jinak. Takže to musíme si domluvit, kde to bude a tak. Jakože oba máme rozdílný názory hrozně, jakože co je jako dobře v tom a tak ne. Ona se mě třeba, jmenuje se Laura. Laura se mě ptala, proč jako je ve Strmovce tolik jako maminek jenom s kočárkem a nejsou tam žádný tatínci. Mm-hmm. A já, no protože jsou v práci.
1: Mm-hmm. Radši tam, prosím tě, tu mateřskou a všechno. Radši tam.
0: Ale zase,
1: tady jsou špatný
0: příklady. Ale zase tam mají třeba jenom jeden rok mateřskou.
1: No, nedá se nic.
0: A
1: nemají Stromovku.
0: Takže tam máme plus minus všude a bude to zajímavý.
1: Takže by si přál poměrně hodně dětí, jako tak jako čtyři není úplně standardní, mám čtyři, ale není to úplně standard.
0: Je to mučo.
1: Je to mucho
0: trabajo.
1: To mucho trabajo. A potřeboval bys, aby sportovali asi, veď?
0: No ne, já bych to nepotřeboval, ale samozřejmě jako do života vám to dá hodně, že jo? Takže jasně, to je určitě jako cesta, jak se něco najít a ze sportu, když se naučíte, jak to chodí ve sportu, tak to můžete využít i v jiném životě.
1: Co tě čeká osobně, sportovně?
0: Teďka jsme začali teprve trénovat, já mám čerstvě vytrhnutou osmičku, takže tak jako pozvolna.
1: Kterou horní?
0: Dolní.
1: Dolní je horší, ne?
0: Asi. Jo, je to horší.
1: Je tam jáma, jako jezdíš si tam jazyčkem pořád.
0: No nedošánu tam naštěstí.
1: Ne, jo, jinak bys to prozkoumával.
0: Asi jo, vyčistil aspoň.
1: Uspali tě, ne?
0: Lokálně.
1: Lokálně.
0: Nemám antibiotika, nemám to ani zašitý, takže jako
1: to jsi neměl komplikace.
0: No, bylo to jako zaťukám jako dobrý.
1: A zmrzlej hrášek.
0: Jo, včera byl.
1: No vypadáš dobře na to, že máš pomoc.
0: Děkuju, ty taky.
1: Ty jsi špatný, já mám všechny čtyři. Já měl všechny čtyři, ale ne zároveň. Nádherný pokecání. Myslím, že bychom tu mohli to... Ještě sportovně mi řekni, ty jsi ještě nebyl na olympiádě a to by si asi ale chtěl, viď?
0: Tak to je sen každého pětibáře.
1: Asi do Los Angeles asi, viď?
0: To je asi nejblíž a pak nevíme, jestli bude pětibář ještě na olympiádě.
1: Jako na mapě to asi není nejblíž.
0: To asi ne,
1: ale... Jako časově. No, tak tam, já bych ti přál spoustu. Asi tě začnu sledovat. Děkuju ti za to pokecání, děkuju, že jsi byl otevřený. No a to je asi všechno, viď?
0: Já taky moc děkuju.
1: Pozdravuj doma.
0: Budu všechny.
1: Pozdravuj i v Barceloně.
0: To je taky doma.
1: Pozdravuj v Irsku. David Novotný na place, vyspovídal jsem Matěje Lukaše, moderního pětibojaře.
3: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy. Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Počet obětí ruského útoku na ukrajinské město Priluky stoupl na 20. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa ve váze do 63 kg. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. Je čtvrtek 8. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
4: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
5: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
6: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
5: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
6: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
3: V souvislosti s volbami pracují úřady na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně vyřadili z provozu. Opatření zavádějí také mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
7: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
3: Roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti Ukrajiny. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si vyžádal 20 lidských životů. Raketa zasáhla 5podlažní bytový dům.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v Oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
3: 19-letý muž, který ve středu v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Darius Korneliuk. Zadržený je studentem jedné ze škol.
9: Státní prokurátor Darius Korneliuk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
10: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
9: Řekl v televizi TVN Korneliuk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
11: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
12: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav, to teda opravdu to je ubohé.
11: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husenecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
3: Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na dnešek svolali další rozsáhlé protesty.
13: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sébastien Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
14: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sáskových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Radiožurnál.
3: Sport. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení.
15: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
3: Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan Ronaldo Segu s 15 body, 2 doskoky a 8 asistencemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Přelouč a následky nehody v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stále stojí nákladní auto. Kilometr 80,5 na vjezdu k odpočívce blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je už označené, k odpočívce se projet dá. V Praze ve Vídeňské ulici včera večer havarovalo nákladní auto s jeřábem. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem směr Kunratice. Podle policie tam bude do rána neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během noci se od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 15 stupňů. A přes den pak bude oblačno až zataženo. Zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Jaké je riziko, že by se ze Sibiře mohl šířit plicní mor? Proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Kdyby se zprávy některých ruských médií potvrdily, co by to mohlo znamenat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví. Zdravím vás do Madridu, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Rozhovor natáčíme půl hodiny popoledni. 25. září údajně v Irkutském institutu pro boj s morem v Šelechově upustila 28-letá laborantka Daria Šipilová zkumavku z bakterií Yersinia pestis. Následně onemocněla a 2. října zemřela. Proč myslíte, že ruské úřady stále popírají, že by incident měl spojitost se její smrtí a tvrdí, že zemřela z neznámých příčin?
18: Tak ono to, co je diskutabilní, je vlastně s čím se v daném institutu pracuje, přestože v jeho názvu je, že je to institut pro vlastně jakousi prevenci morových onemocnění, ale to, že tady došlo k úmrtí po upuštění té zkumavky, tak v podstatě znamená, že tam byla poměrně masivní suspenze nějakého mikroorganismu, protože pokud se bude brát za bernou minci, že to nemusel být mor, tak to samozřejmě mohl být jiný patogen a některé ty diskuze v této oblasti vedou k tomu, že by to mohl být i nějaký virový patogen a to samozřejmě nás trochu znervozňuje. Takže pokud by to byl klasický mor, tak já si nemyslím, že by tady bylo jakékoliv nějaké velké riziko dalšího šíření, protože tuto nákazu jsme schopni poměrně efektivně izolovat, jsme ji schopni léčit a to ohnisko by velmi rychle zmizelo.
17: Ruské úřady podle WHO identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou a nikdo prý neměl příznaky nákazy. Teď se tady objevila nová informace, že se možná projevila nákaza u jednoho z těch zaměstnanců. Můžeme ale v něčem vůbec Rusům věřit?
18: Tak samozřejmě ta data tady bývají velmi zkreslená, objevují se hodně dlouho po daném incidentu, kdy už to nemůže ohrožovat zájmy takovéto velmoci, takže já si osobně úplně nemyslím, že by teď jakákoliv data, která se dostávají ven, byla úplně validní. Myslím si, že ty první zprávy zřejmě validní byly, protože ty nebyly kontrolované a v podstatě to bylo nějaké hnutí mysli těch lidí, které byly ve bezprostřední blízkosti a tak toto ventilovali. Teď už se domnívám, že ty zprávy jsou víceméně určitým způsobem cenzurované.
17: A jaké zájmy, které hájí Rusko, máte na mysli, není i v jejich vlastním zájmu informovat svět o tom, co se tam děje?
18: Tak pokud v tom zařízení se pracuje s nějakými patogeny a není to úplně veřejně známo, tak to je první problém. Pokud by se tam pracovalo na patogenech a realizoval by se takzvaný proliferativní výzkum, to znamená výzkum vlastně biologických prostředků, které jsou zneužitelné v nějakém válečném konfliktu, tak by to byl ještě větší problém a to jsou samozřejmě otázky, které každá země, která by se tomuto věnovala, by chtěla nechat pod pokličkou.
17: No, v Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí. Takže proč myslíte, že tedy v tom výzkumném ústavu vůbec by se mohli původcem plicního moru, jestli o to jde, zabývat, co na ně mohou zkoumat?
18: Právě to je ta klíčová otázka, protože ta nákaza nás nějakým způsobem z celosvětového hlediska rozhodně v současné době neděsí. Byť ten mor se vyskytuje endemicky v různých lokalitách, vyskytuje se v Kazachstánu, v těch stepích, vyskytuje se v Mongolsku, tam velice nedávno a možná, že v současné době probíhá malá epidemie, která je přenášena hlodavci, konkrétně sisly. A to všechno je normální běžná věc. To znamená, nějaký intenzivní výzkum nedává úplně smysl, že bychom se věnovali takovémuto pro nás okrajovému patogenu a to právě vzbuzuje ty různé diskuze, co se tam vlastně děje.
17: A dá se to podle vás případně opravdu spojovat s bioterorismem?
18: Toto není otázka bioterorismu v tuto chvíli, je to spíš otázka nějakých státních aktivit v této oblasti, ale samozřejmě každá takováto látka může být spojena následně s bioterorismem, protože vidíme, že v současné době probíhá celá řada hybridních útoků a samozřejmě nikdo si nepřeje, aby docházelo i k tomuto, ale to tady skutečně spekulujeme, zatím nejsou jakékoliv podklady k tomu, abychom se ubírali tímto směrem.
17: Tak je dobré zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace oznámila, že riziko šíření plicního moru je v Rusku nízké a vně jeho hranic minimální, ale může nás to uklidnit?
18: Tak pokud hovoříme o klasickém plicním moru, to znamená o tom, který tady známe dlouhá léta a staletí, tak ta informace je naprosto korektní. To znamená, tady neočekáváme to, že bychom někde se dostali do situace, že by došlo k nějakému masivnímu šíření, které by šlo nad rámec nějaké země. To znamená, určitě tady nehrozí, že by tady byla epidemie až pandemie, která by postihla jeden kontinent nebo více kontinentů. Toto jsou lokální epidemie, které tady historicky byly a které se vždy podařily zvládnout. Teď nemluvíme o středověku, kde samozřejmě morová rána v tom klasickém slova smyslu byla jedním z nejzávažnějších onemocnění, a která byla schopna v podstatě vylidnit celá města.
17: Také podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je riziko pro Evropu velmi nízké. Jak tedy stanovit hranici mezi předběžnou opatrností a šířením poplašné zprávy?
18: To je velmi těžká věc. Vidíme, že teď Američané reagují a v podstatě dávají doporučení pro své občany, aby do této oblasti určitě nejezdili a aby v případě, že se u nich vyskytne nějaké respirační onemocnění, aby to okamžitě hlásili, dávají v podstatě jakousi dobu 14 denní. To znamená, je vidět, že i oni uvažují o kratší karanténě, než vlastně byla nařízena v této oblasti, a to je ta podivnost, protože pokud by to byl opravdu klasický mor, tak není důvod dělat takto dlouhou karanténu a vyvolává to spekulace a zejména ty informace tak, jak pramení z této oblasti, že tam podepisují různé dokumenty o případném šíření nějakého viru neznámého nebo že to je otázka prostě nespecifikovaného zápalu plic, tak to vyvolává určitou diskuzi a samozřejmě svět je nervózní a chce vědět, co se tam vlastně dělo.
17: Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Podstatné je ale, že se dá léčit antibiotiky.
18: Je to přesně tak. My tady máme řadu biologických prostředků, které se dají zneužít v podobě nějakých bojových prostředků. Mezi ty nejklasičtější patřila třeba otázka varioly, to znamená pravých neštovic, antraxu, který má výhodu, že se dá velmi lehce šířit do okolí v podobě spor, ale nešíří se mezi lidmi, to znamená, to je jeho handicap v uvozovkách pro to bojové zneužití, ale ten plicní mor, ten se samozřejmě šířit může a jeho smrtnost je obrovská. To znamená, ta se pohybuje někde mezi 90-95% a to je obrovsky vysoké číslo.
17: V případě jeho šíření bylo by možné se bránit infekci preventivním užíváním antibiotik?
18: Tak teoreticky ano, pokud bychom očekávali, že ta infekce přijde v nějaké krátké době, bylo by ale nesmyslné preventivně brát antibiotika třeba 2 měsíce, protože pak bychom si vypěstovali rezistence a bylo by to naprosto kontraproduktivní. To znamená, tohle není cesta. Historicky se používaly různé experimentální vakcíny, zejména ve vojenských složkách, to znamená, vakcína ve své podstatě existuje, ale běžně dostupná rozhodně není.
17: V Evropské unii se plicní mor nevyskytuje vůbec. Jak jste řekl, jeho endemický výskyt byl zaznamenán v některých afrických zemích, výjimečně v Asii, Jižní Americe, ale také ve Spojených státech. Jaké má to onemocnění příznaky?
18: Tak záleží na tom, jestli půjdeme do těch klasických morových příznaků, které souvisí spíše s těmi jinými formami, než je ten plicní mor. To znamená, tyto formy, které se vyskytují vlastně po štípnutí blechou nebo případně nějaká nákaza prostřednictvím krys, tak tady dochází k tomu, že se vlastně postupně zduří uzliny, které nabírají takovou tmavou barvu a v podstatě tady hovoříme o nějakém bubonickém moru nebo dýmělovém moru a tady ta smrtnost je podstatně menší. Ale u toho plicního, o kterém tady hovoříme, tak tady to jsou klasické respirační obtíže, to znamená, ten člověk má nějaký kašel, má okamžitě velmi vysokou teplotu a postupně k němu přibývá, nebo k té teplotě přibývá dušnost a v podstatě dochází k tomu, že ten člověk má vlastně plicní tkáň, která je nevzdušná a velmi omezeně vyměňuje dýchací plyny a proto ten průběh při tom masivním množení těchto jarzíní je poměrně rychlý a ten člověk umírá třeba do 2-3 dnů a i ta inkubační doba u toho plicního moru je poměrně krátká, to znamená někde mezi 1-4 dny.
17: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Jak si vysvětlujete, že oficiální místa vyvracejí i zprávy o přísných sanitárních opatřeních a tvrdí, že hygienická a epidemiologická situace v regionu a ve městech Irkutsk a Šelechov je v pořádku?
18: Nepochybně oni musí vědět, že na druhé straně světa nejsou úplně ignoranti a něco o té biologii vědí, to znamená i z tohoto se dá usuzovat, co se tam vlastně děje. Takže ty informace, které se dostaly navenek, samozřejmě jsou svým způsobem návodné v tom, že by to nemusel být jenom mor, nebo že by to byl mor, který má nějaké odlišné parametry od toho, který známe. A to jsou samozřejmě velmi citlivé a strategické informace.
17: No, vy už jste včera v rozhovoru pro Novinky CZ připustil, že by mohlo jít o agresivnější patogen, na který by třeba nezabírala antibiotika. Z čeho tak soudíte? Z té delší inkubační doby?
18: Ne, tak to jsou samozřejmě, teď se pohybujeme v naprosté míře spekulací, vlastně. Ale když půjdeme do historie, ještě za dob studené války, než byla podepsána konvence, tak na obou stranách barikády se pracovalo v podstatě s různými biologickými agents a u nich se v podstatě sledovalo to, jestli jdou nějakým způsobem upravit, aby byly ještě nebezpečnější, než v reálu jsou. A vznikaly takzvané chimerické mikroorganismy, kdy se kombinovaly vlastnosti dvou vysoce patogenních organismů. To znamená, v podstatě diagnosticky se podařilo zjistit třeba jenom jeden z nich a ten druhý ne. A nebo se kombinoval patogen, který není nějak závažný a vlastně jeho diagnostika vedla k tomu, že nic zvláštního se neděje, ale součástí jeho genetické informace byla informace o podstatně závažnějším patogenu, který vlastně se potom podílel na tom klinickém průběhu. Takže cíl byl v podstatě vytvořit nějaký mikroorganismus, který bude obtížně detekovatelný a který bude mít vysokou smrtnost. A to, co se lišilo, to byl vlastně přístup k tomu, jestli máme takovéto mikroorganismy vytvářet, když proti ním nemáme nějakou protilátku, a nebo je můžeme vytvářet pouze tehdy, když tu protilátku máme nebo máme nějaký mechanismus, jak se ochrání.
17: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy sledují případ na Sibiři doslova hodinu od hodiny a podle posledních zpráv se do té události chce vložit i Donald Trump telefonátem s Putinem. Takže určitá ostražitost asi je na místě.
18: Přesně tak. Já si myslím, že ta situace se nedá podceňovat, protože historicky tady byla nehoda ve Sverdlovsku, která nebyla úmyslná. Tady došlo samozřejmě k tomu, že když se měnily směny, a to byl výrobní závod opravdu na antrax, kde se vyráběly čisté spory antraxu jako bojový biologický prostředek. A v podstatě jedna směna, která tam přišla, tak odstranila HEPA-filtry, které mají zachytit spory, které se v tom výrobním procesu vlastně uvolňují, a ta druhá ten nový filtr nenainstalovala. Takže došlo k tomu, že ty antraxové spory se prášily na město a bylo tam řádově nějakých 70 úmrtí. A v podstatě to byl incident, který také dlouho nebyl přiznán a v podstatě se říkalo, že tam došlo vlastně k úmrtí, protože se tam vyskytoval přírodně antrax a že to nemělo žádnou souvislost s tímto. Až někde v době tehda, jestli si pamatuju, Borise Jelcina, se ukázalo, že to opravdu byla vlastně bojová látka.
17: No ale ta současná historka je, myslím, málo uvěřitelná. Jak je pravděpodobné, že by laborantka upustila ampuly z bakterií, která ji následně mohla zabít? Při práci s tímto typem bakterií se přeci pracuje s vysokou ochranou.
18: To je pravdou, tady je určitá nedomykavost. Samozřejmě lidé dělají chyby a lidé, kteří pracují v nějakém prostředí zvlášť nebezpečných nákaz, tak někdy mohou ztratit tu jakousi primární ostražitost. Ale toto je opravdu těžko uvěřitelné, protože s plicním morem bych měl pracovat v laboratořích stupně biosafety level 4. Takže tady by opravdu ona měla být ve skafandru v podstatě, měla by mít ventilaci mimo ten skafandr, to znamená, je těžko uvěřitelné, že někdo bez ochranných prostředků nese takovouto zkumavku a to upustí.
17: Hostem 20 minut radiožurnálu je profesor Roman Primula. Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán přijali opatření na hranicích právě v souvislosti s rizikem zavlečení moru. Jakého druhu ta opatření mohou být?
18: Tak já si myslím, že buď tam je úplný zákaz průchodu jedinců z těchto rizikových oblastí, a nebo tam je klasický filtr, který byl uplatňován třeba v době klasického SARS, kdy se monitorovala na letištích, na nádražích a všude, kde docházelo vlastně k přechodu cizinců, teplota. A pokud byla zachycena teplota, tak ti lidé byli víceméně dáváni do karantény a sledovalo se, jestli po maximální inkubační dobu tam dojde k vývoji nějakých klinických příznaků. A je třeba říci, že to opatření, které se aplikovalo u SARS, bylo účinné a de facto ta epidemie se zastavila celosvětově právě proto, že se podařilo tyto jedince izolovat a měli jsme štěstí, že v té době neprobíhala nějaká epidemie nebo pandemie chřipky, takže většinou na těch letištích opravdu byli izolováni lidé, kteří měli SARS.
17: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch Sano řekl, že situace je komplikovaná a resort informace sleduje. Žádná opatření ale zatím nepodniká. Na co bychom se měli pro jistotu připravovat my?
18: Tak já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli dělat nějakou paniku. Já věřím, že se to vysvětlí normální cestou, to znamená, v tuto chvíli nejsme naprosto nějak ohroženi, nemyslím si, že by se sem dokonce nějaký případ v tuto chvíli mohl dostat, už vzhledem k různým sankčním opatřením, které tady jsou, a je třeba říci, že na rozdíl od covidu, tady ty průběhy jsou poměrně dramatické, to znamená, u covidu jsme riskovali to, že s kýmkoliv se setkáme, tak se můžeme nakazit, protože ten člověk nevypadal, že by nákazu měl, mohl ji šířit kdokoliv, je očkovaný jedinec, ale tady v podstatě ti lidé, kteří mají plicní formu, tak velice rychle mají obrovské zdravotní problémy, to znamená, pro ně není jednoduché vůbec chodit v vnějším prostoru, a proto to riziko přenosu, byť kapenkovou nákazou, v nějaké masovější míře je výrazně nižší než u patogenů, jako je třeba covid nebo jako jsou spalničky.
17: Ruské úřady dosud oficiálně nereagovaly na opětovnou žádost Světové zdravotnické organizace o informace. Jak jsem řekl, žádá o ně také americká diplomacie. Jaký by byl běžný postup, kdyby k té události nedošlo v diktatuře?
18: Tak my jsme vlastně viděli, že podobná reakce byla na počátku covidu a v Číně v podstatě doposud nebyl zveřejněn pacient nula. Protože od toho prvního pacienta vždy zjistíte, co se tam vlastně dělo, a tato informace uvolněna nikdy nebyla. Tady je to něco podobného, to znamená, tady je snaha víceméně zatajit okolnosti, jak té nákaze došlo, kde k ní došlo, a zase se domnívám, že pokud by to byla běžná nákaza, kterou by se nakazila ta laborantka při práci v nějakém tom ohnisku na mongolských hranicích nebo v Mongolsku, tak z toho není nutné dělat jakoukoliv senzaci a myslím si, že by to nevzbudilo nějaký dramatický zájem. To, že to takto zveřejněno nebylo, nebo že to vypadá jako informace, která víceméně zastírá tu pravou podstatu, tak to naopak vzbuzuje obrovské diskuze.
17: No a jaké máme podle vás šance zjistit nebo ověřit pravý stav věcí?
18: Tak prakticky nulové. My bychom museli se dostat vlastně k tomu pacientovi, který zemřel, nebo jeho ostatkům a v podstatě udělat diagnostiku, co bylo příčinou té nemoci, to znamená jak virologickou, tak bakteriální, a pokud by se nám podařilo vykultivovat třeba tu bakterii Yersinia pestis, která vyvolala případné onemocnění, tak bychom sekvenačně byli schopni zjistit, jestli vlastně geneticky ta bakterie nebyla nějak upravená, jestli to je běžný bacil moru a tak dále.
17: A co by znamenalo, pokud by se ukázalo, že je pravda ta zvěst o tom, že se objevil druhý případ onemocnění v tom výzkumném ústavu?
18: To ještě nemusí nic znamenat a v podstatě by to mohla být i zpráva pozitivní, že opravdu to byl plicní mor a že ta kolegyně, která se tam s někým potkala, tak vlastně přenesla tu nákazu na něj. Co do inkubační doby, to víceméně odpovídá, to znamená, byli bychom v předpokládané inkubační době, to je krátké, a nemyslím si, že tohle by byla zrovna zpráva, která by byla nějaká špatná, spíš by to deklarovalo, že opravdu to může být klasický mor a mohlo by to veřejnost uklidnit, protože ta situace by se dala poměrně dobře zvládnout.
17: A pokud by se opravdu nějaká nákaza začala od Bajkalu šířit, bylo by výhodou, že nemáme s Ruskem přímé letecké spojení?
18: Tak určitě v dnešní době ta cesta lidí z Ruské federace sem je složitá, to znamená, tady není úplně jednoduché v krátké době se dostat, takže to výhodou samozřejmě je. A samozřejmě pokud by ten člověk vyletěl hned po nákaze a dostal by se sem a byl ještě v rámci té inkubační doby, tak by mohlo dojít k tomu, že tady by se nějaký případ vyskytl, ale jak říkám, bylo by to naprosto omezené, bylo by to lokálně velmi dobře řešitelné, takže opravdu se nemusíme obávat toho, že by tady vznikala nějaká masivní epidemie, nebo že by byli ohroženi výrazně občani České republiky.
17: Takže nejspíš světu čtvrtá morová pandemie nehrozí?
18: To já věřím, že ne.
17: Jsou nějaká aktuální větší rizika, která by nás měla zajímat?
18: Tak v tuto chvíli ta rizika pro Českou republiku jsou minimální. To, co je v Africe, tak samozřejmě stále pokračuje epidemie eboli, kterou se nepodařilo zatím úplně lokalizovat, takže Afrika má problém s ebolou, to se netýká příliš toho rozvojového světa. A pro nás asi největší tikající bombou je bohužel ptačí chřipka H5N1, kdy stále se obáváme toho, že dojde k té finální mutaci a ten kmen bude přenosný na člověka, nebo na člověka už přenosný je, ale bude přenosný vlastně mezilidsky. A v ten moment bychom tady měli patogen, který je samozřejmě méně smrtící než tato plicní forma moru, ale ta smrtnost je také obrovsky vysoká. To znamená 30%, znamená, že 3 z 10 by mohli zemřít a na to se celý svět připravuje. Třeba Velká Británie má ve svých zásobách už několik milionů dávek vakcíny proti ptačí chřipce H5N1. Očekává se, že by k té mutaci mohlo dojít. Vědci tvrdí, že v podstatě ten virus už je velmi blízko a že tam stačí už jediná mutace, která by v podstatě vedla k tomu, že ten přenos mezilidský by mohl nastat.
17: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Děkuju a do Madridu přeji klidný den. Naschledanou.
18: Děkuju, naschledanou.
17: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
19: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem je za námi a teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
3: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů, ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení. A průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 9 lidí, z toho 2 vážně, informuje o tom rozhlas rozhlasová stanice RMFFM. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu školu utekl. Škodu za bezmála 100 milionů korun způsobil státu pár Spacova. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let. A nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Někdejší dlouholetý šéf lodinické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Sport. Hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s New York Rangers. Klub, který se 18-letého beka vybral v 5. kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v nižší kanadské soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D35 na Olomoucku a omezení na silnici 3 u Benešova. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice za sjezdem na Litovel havarovalo nákladní auto. Čerstvá nehoda je na kilometru 246, dejte pozor. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč překáží nákladní auto. Kilometr 80,5 stojí na výjezdu k odpočívce, blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je označené teď průjezdné. Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení. Je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 minut. A v Praze na městském okruhu počítejte s úplnou uzavírkou. Pravidelná údržba zavřela Strahovský tunel směr Smíchov, Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude oblačno, zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
19: Přeji příjemnou čtvrteční noc s datem 8. října. Začíná noční radiožurnál, hodiny ukazují 7 minut po půl jedné. A babí léto včerejším dnem zřejmě skončilo. Čeká nás ochlazení v následujících dnech, tak snad jste si ještě poslední den příjemného slunečného počasí užili. A i naše první noční téma tak trochu souvisí s počasím. Noclehárny pro lidi bez domova se totiž chystají na zimu. V rozpočtech organizací v Moravskoslezském kraji ale chybí peníze na provoz a také platy. Hrozí, že budou muset pomoc omezit? Zjišťovali jsme to a reportáž nabídneme za chvíli.
2: Noční radiožurnál
20: a Adam Carda.

0: Skupina Zoo a píseň Už se blíží čas sluhů zazněla v nočním radiožurnálu a přeji příjemný noční poslech i nadále. S nejistotou vyhlížejí chladné dny noclehárny pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji. Kvůli nižším dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybí organizacím peníze na provoz a také platy zaměstnanců. Některým pomohou města, jiná zařízení se ale obávají, že budou muset provoz omezit.
1: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
2: Teď nám chybí 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
1: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
3: A nahoře 5 žen.
1: Sociální pracovnice Alena vše připravuje. Dá se říct, že je pořád plno.
3: Přes zimu určitě ano.
1: Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
4: Nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby lidem bez domova určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
1: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
5: My nemůžeme nechat sociální služby padnout, nicméně z dlouhodobého hlediska nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
1: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
4: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle, tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že...

0: byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
2: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
3: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. A dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Prilulky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armádu bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
4: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
3: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla brané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. A podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
6: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Sport.
3: Basketbalisté Slávie v prvním kole Ligy mistrů podlehli v Pardubicích Albě Berlín 86-110. Tým, který vznikl sloučením Slávie s Nymburkem, ve většině zápasů dotahoval bodovou ztrátu. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých 2 sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl třeba druhou ženu celkového pořadí světového poháru Emu Eichrovou. Kromě Pichlera jsou noví další trenéři i podpůrný tým. Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe jiné lidi než dosud.
7: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
3: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D35 se u Litovle a následky v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Litovel, kilometrů 246. Dejte pozor, na trase je úzký odstavný pruh. Na D5 se z Prahy do Plzně u Berouna stojí autobus, kilometr 21,5 má poruchu, není to opravovaný úsek a místem projedete plynule. Další auto osobní stojí na D3 z Benešovska do Českých Budějovic za sjezdem na Tábor. Na kilometru 77,5 blokuje Krajnici u auta Šipka a taky Kužely. A v Praze ve Vídeňské ulici včera havaroval jeřáb. Je zaseklý pod železničním mostem za jižní spojkou směr Kunratice. Je tam neprůjezdný levý pruh a provoz by měla až do rána řídit světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo. Zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří kolem 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: Ladíte noční vysílání radiožurnálu právě teď 6 minut po jedné a přeji příjemnou čtvrteční noc s datem 8. října. 2 roky je bez vlaků a další 2 se tam ani nevrátí. Začíná obnova vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi, kterou zničili povodně v září 2024. Řekneme vám k tomu víc hned po písni od Lumineers.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Vlaky tam neprojeli od ničivých povodní před 2 lety. Teď se tráť mezi Opavou a Kravařemi konečně začíná obnovovat. Dělníci bourají zbytky poškozeného mostu přes řeku. Na jeho místě vznikne úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 miliardy korun. Do vlaků se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No, náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový přírodový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční zavedeme, chceme zavést v první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Na stadionu Monumental v Buenos Aires pro 85 tisíc diváků skončil jeden z největších příběhů fotbalové historie. Světový šampion a osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. V přátelském utkání nad Beninem byl u všech gólů. Nejdřív na dva přihrál, pak sám skoroval z penalty. Skončilo to 3-0 a dojatý kapitán a historicky nejlepší střelec Argentiny si vzal mikrofon.
1: Přísahám, že bych tu hrál nejradši navždy. Nosit dres Argentiny, to je to nejkrásnější, co vás může potkat. Je těžké cokoliv říct, cítím tolik emocí, myšlenek. Myslím na tátu, který letos odešel. Splnili jsme si sen, můj i celé země, a stali jsme se znovu mistry světa. A na posledním šampionátu jsme byli tak blízko dalšímu titulu.
2: Připomínal dojatý Lionel Messi výhru Argentiny ve finále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jeho americká země tehdy získala titul po 36 letech.
3: Teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia.
2: A Argentinci letos sahali po obhajobě. V semifinále mistrovství světa vyřadili Anglii po obratu v závěru. Z 0-1 na 2-1 oba góly nachystal Lionel Messi.
4: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hnedci 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez otáčí skóre!
2: Ve finále pak Argentina podlehla Španělsku a brala stříbro. Ale letitý mimořádný reprezentační přínos už Messi mu nikdo nevezme. 208 startů, 126 gólů, nejlepší střelec Argentiny a k tomu zmíněný titul světových šampionů.
5: Jsme neskutečně vděční, že nám dopřál tu možnost být po jeho boku. I proto mi tekly slzy. Bude to smutné, že už ho v reprezentaci neuvidíme. Zanechává neuvěřitelný odkaz.
2: Popisoval trenér argentinského národního týmu Lionel Scaloni výjimečnost dlouholetého kapitána týmu. Sám Lionel Messi se s argentinskými fanoušky rozloučil i v oficiálním videu na sociálních sítích.
6: Nastal ten moment. Odcházím s klidem, dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali.
7: Gracias por quererme tanto.
6: Budete mi chybět.
7: Lo voy a extrañar.
2: Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem a podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plica, nemůže polikat. Oznámil to její právníci a podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Sport. Bývalý švýcarský reprezentant Ramon Dvega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Litovle a komplikace v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Litovel kilometru 246. Kolona se netvoří, následky zřejmě zasahují do jízdního pruhu. Na trase je úzký odstavný. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci. Aktuálně na jižní spojce poblíž odbočky na Chodovskou a Spořilovskou. Vypadá to, že brzdí provoz v obou směrech. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice, a to sjezd i nájezd. Objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem a nejvyšší teploty od 16 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu pravidelného středečního rozhovoru moderátora Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem v rámci našeho projektu Život k nezaplacení.
4: Dobrý den, kde jsme? Na cestě k prosperitě říkají jedni, na cestě do pekel tvrdí druzí. Zkusíme se dnes podívat na rozpočet bez ambicí zaujmout ty, které voliče. Rádi bychom ale zaujali všechny. Daniel Prokop, zakladatel agentury PAK Research, je u mikrofonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
6: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
4: Danieli, vy kromě jiného říkáte, podstatnější je podívat se pod poklop. Tedy nejenom na to, kolik si stát půjčuje, ale taky na to, co v rozpočtu vůbec není a jednou to stejně budeme muset zaplatit. Co tam není?
5: Problém podle mě hlavní je v tom, že ten deficit plánovaný na příští rok je 386 miliard, ale bohužel zároveň ta vláda už šetří na řadě věcí. To znamená, že výdaje na vzdělávání jsou 50 miliard pod tím, než vlastně slibovala, což je průměr těch zemí OECD. Výdaje na obranu jsou zhruba o 0,5% HDP, taky 50 miliard menší, než dávají evropské země na to. Potom hodně jako omezujeme výdaje do budování služeb pro seniory. Jo? Máme stárnoucí populaci a budou chybět hodně ty služby, což vytlačí lidi z práce, protože se budou starat o své rodiče a podobně.
7: Už teď se starají zhruba tak 11 hodin denně v průměru.
5: Když máte někoho ve třetím, čtvrtém stupni příspěvku na péči, tak opravdu se staráte takhle intenzivně. Vychází z našeho výzkumu, který jsme dělali mezi těmi pečujícími. No a jako další věci, dekarbonizace, to zbavování, my máme jednu z nejvíc náročných ekonomik z hlediska, jakoby, kolik CO2, kolik emisí produkuje vzhledem k tomu, jaký je ten ekonomický výkon, tak máme jednu z nejvíc jako špinavých ekonomik v Evropě. A trochu se brzdí výdaje do dekarbonizace, třeba do té zelená úsporám, zateplování domů a podobně. A takhle bych mohl pokračovat. Nejsou tam moc třeba výdaje ve smyslu výstavby obecního bydlení v kontextu té jako bytové krize v těch krajských a bohatých městech a podobně.
7: A to dá v úhrnu tak zhruba kolik?
5: To když sečtete ty věci, které jsem říkal, tak ten deficit plus ty jako dobré investice, které mají nějakou dobrou návratnost, ale ta vláda už je nedělá, tak je zhruba 550 miliard, jo, nebo 500 až 550. No ale k tomu jsou další věci, které, kde budou ty výdaje narůstat. Jo. Takže třeba ve zdravotnictví se odhaduje, že do roku 2040 tam taky přibudou výdaje zhruba nějakých 80 miliard v dnešních cenách. Jo. Nějaký 1 až 1,5% HDP. Protože stárne populace, protože samozřejmě přibývá té péče díky tomu. Jo. Takže my vlastně hledíme na mnohem jakoby hlubší problém, než je těch 386 miliard. Jo.
7: To znamená, že ten rozpočet se netvoří správně?
5: No zase netvoří správně, protože Česko je jedno, myslím, z nějakých 3 až 4 zemí, které nemá takzvané výkonové rozpočtování. Na to hodně upozorňují kolegové z Centra veřejných financí, že v Evropě je běžné, že máte rozpočtování, kde máte nějakou prioritu výdajovou a potom to ministerstvo kontroluje, jestli měla efekt, jestli nějaká, to, že se investuje třeba do dejme tomu rekvalifikací, tak jestli má efekt na, na to uplatnění těch lidí a podobně. A podle toho se modifikuje ten rozpočet. Jo. U nás ten rozpočet dělá tak, že máte vlastně jakoby tabulku těch výdajů, tu nějak jako zvýšíte o 5%, nebo o kolik roste ekonomika.
7: Z minulého roku
5: prostě. V tom Excelu v podstatě. Jako. A teďka to hodíte do té politické vřavy, aby se pohádali ministryně financí a politici. Někdo se tam přidá, že přidejí se tam ty dálnice, což je hlavní priorita, někde se ubírá. Takže je to jako hrozně nesystémový typ dělání rozpočtu, kde je těžký dělat úspory. Protože tam opravdu jsou možné úspory v řádech desítek miliard, ale musíte jít pod povrch těch výdajů. A zároveň tím jako nesledujete efektivitu těch výdajů. Takže to je jako jeden problém, který vede k tomu, že nejsme schopni řídit ten rozpočet nějak jako směrem ke kvalitě toho státu a jeho provozu.
7: Objevují se údaje, že už jenom to výkonové rozpočtování by mohlo přinést několik desítek miliard.
5: Tam je odhad OECD nějakých 40 až 45 miliard. Jo. Jsou to takové ty věci, které já tady zmiňuji, že třeba je hádka o soukromé školy a jedna strana, Andrej Babiš, říká jako nesmysl, ušetříme tam 20 miliard. Jo. Na druhá strana říká, ne, to jsou prostě dobré výdaje. A když se kouknete pod povrch, tak tam opravdu jako je problém v tom, že stát to dává těm soukromým školám a zároveň ty samé peníze těm obcím a krajům, které mají ty školy zřizovat. A kdyby se tam udělala chytrá reforma, tak se dá ušetřit 5 až 8 miliard. Hodně na straně obcí a krajů, které nezřizují ty veřejné školy. Jo. Takže musíte jít pod povrch a na to musíte udělat rozpočtování, které jakoby jde hlouběji v těch výdajích, než je nějaká politická bitva, jestli to ušetří ve školství nebo v obraně a podobně. Jako.
7: Takže rozpočtuju-li? Dávám si základní otázku, čeho chci dosáhnout?
5: Čeho chci dosáhnout a jestli to mělo
7: a ne, kolik jsme na to dali loni.
5: Tak, takže třeba podpora v nezaměstnanosti. Stát tam zvýšil v prvních 2 měsících podporu v nezaměstnanosti s cílem, aby se posílila mobilita na trhu práce a ty lidi, kteří můžou 1-2 měsíce být jako nezaměstnaný díky tomu, tak se jim zvýšila mzda a tím pádem měli vyšší odvody a zaplatili to zpátky. Tak jako výkonové rozpočtování by si řeklo tenhle cíl, vyhodnotilo by, jestli byl splněný. A když není, tak by to skrouhlo, když ano, tak by to v tom pokračovalo. A my děláme rozpočtování, který to nemá vůbec si cíle. No a potom jako se to skrouhne, ne protože to nemělo smysl, ale protože se někde šetří prostě, tak se tam náhodně dohodnou, že se to vrátí zpátky. A takhle to je jako každá položka toho rozpočtu.
7: Ono je takové pravidlo i v novinařině, že rešerše kazí story. Platí to i při rozpočtování? Teď myslím třeba data kazí rozpočet.
5: No to, to bych řekl, že právě jako, když vám jde o 2 až 3 biliony korun a opravdu jako by o budoucnost téhle demokracie, tak jinak než s těma datama se to dělat nedá. Samozřejmě potom, když z toho děláte tu politiku a vysvětlujete to lidem, tak tam nějaké story musíte dát. Jo. Ale je to něco, jako byste byl... Jo, ten, když píšou historikové prostě historii husitství, tak taky si to nevymyslí prostě. Jo, tak, a potom tam dají nějakou story do toho, ale musíte znát ty data, které jsou a ty reálie, které jsou v pozadí prostě. Jako.
7: My slyšíme spíš, že politik říká, zeštíhlíme stát a ušetříme. Kolik se dá realisticky takzvaně ušetřit na úřednících?
5: No, já řekl bych jednotky miliard pravděpodobně a zároveň trošku jinde, než ten stát to dělá, jo? Protože vy můžete vyhodit někoho z ministerstev. Teďka byla taková snaha 10%, že mají zredukovat. Jo? Ale tam v těch ministerstvech jsou opravdu jako některé věci, které by se daly zredukovat. Často jsou vynuceny tím, že my jsme si zvykli, tím, že máme malé daně, malé výdaje, jako v kontextu Evropy, tak jsme si zvykli to spoustu těch věcí lepit z těch evropských dotací. Jo. Takže když se kouknete třeba na ministerstvo školství, tak tam ten odbor, který reálně řídí tu kvalitu školství, to je odbor 2 tam prostě toho regionálního školství, tak má méně lidí než odbor, který řídí rozdělování dotací, operačních programů a podobně. Takže kdyby ten stát tolik nespoléhal na to, že všechno platí těmi roztříštěnými dotacemi, nějaký koncentroval a tím zjednodušil to rozdávání těch dotací, jo, těch evropských, tak by ušetřil prostě dost lidí na správu těch dotačních programů. A kdyby to taky řídilo třeba jedno ministerstvo, ne, že to je roztříštěno do všech ministerstev a podobně. Tak to je jedna věc, potom se dá ušetřit samozřejmě v počtu obcí a v počtu, jako kolik lidí to spravuje v těch územích. A teďka jako nemyslím zrovna jenom slučovat obce, jo, ale přenášet některé věci na společenství obcí a podobně. A za třetí se dá ušetřit v tom, že budete vybírat daně, zdravotní, sociální odvody na jednom místě. No a potom, když to vybíráte na jednom místě, ne na finanční správě, sociální správě a zdravotní pojišťovně, tak můžete ušetřit na tom, kolik lidí spravuje ten výběr samozřejmě. A za druhý potom můžete ušetřit na tom, že správa sociálního zabezpečení, to, kdo dělá ty důchody, tak se dá vlastně sloučit s úřadem práce, protože oba vydávají nějaký typy dávek jenom. Jo. Takže se dají sloučit do jednoho úřadu a tyhle ty reformy, ty tři, které jsem popsal, by tu správu hodně zlepšily. Na druhou stranu nám chybí ty analytici, jo, to, který by dělali ten rozpočet. Ty vláda propustila. Jo, ty, který,
7: na ministerstvo financí.
5: Lidi, kteří by dělali analýzy těch obrovských jakoby, výdajů typu důchody, zdravotní prevence, úhrady ve zdravotnictví, rozpočtové určení daní. Tam, kde tečou ty stovky miliard, tak tam potřebujeme mnohem víc naopak těch lidí, který umí s těmi daty.
7: Když to sečteme a potrhneme, znamená to, že kdybychom se dívali více pod povrch při rozpočtování, tak by se nám proměnily i naše legitimní politické zájmy?
5: Já myslím, že bychom se víc soustředili na to, co má smysl. A nebyl by prostě každý rok taková ta ubíjející bitva asi pro lidi, že se tam hodí nějaké číslo a teďka říká, to číslo je moc velké a hádej se ministři, kde se bude šetřit. A vlastně to jako nedává smysl ani podle mě té veřejnosti, jo, tohle ta bitva o ten rozpočet.
7: Na rozpočet z výšky se díváme s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
7: Podle vás, Danieli, od roku 2019 klesly příjmy státního rozpočtu vůči hrubému domácímu produktu o 3% body?
5: No, to je podle těch dat ministerstva.
7: Což je v dnešních cenách kolik? 260 miliard?
5: No, zhruba tak, no. A teďka něco jsou evropské příjmy, ale potom jsou jako dva velké poklesy těch příjmů, nebo tři. A jeden je to zrušení superhrubé mzdy, o tom každý jakoby ví. Ale to se trošku dohání tím, že my zároveň jakoby tu práci daníme skrytě čím dál tím víc, protože se nevalorizují ty slevy. Druhá velká věc, o které se ví méně, tak je tam jako nějaký pokles, ne necelé 1% HDP je tím, že my nevalorizujeme ty spotřební daně. Že daně na alkohol, na benzín a tedy jsou korunové a vlastně jako za 6 let vám zastarají vůči těm cenám, vůči mzdám a podobně. No a třetí zdroj je, že trochu více dostávají z těch výběrů daní obce a kraje dneska a méně stát než před třeba 10 lety a podobně.
7: Jestliže tedy v poměru k HDP vybírá Česko na daních asi o 150 miliard méně než ostatní srovnatelné země, znamená to zjednodušeně, možná zjednodušeně, že bez nějakého zvýšení daní se stejně neobejdeme?
5: No, jako první krok asi nebo respektive musí to i ruku ruce s těmi výdaji, jo, kde kromě toho, co jsme říkali, tak se dá šetřit v některých plošních dávkách, v tom rozpočtovém určení daní. Ve zdravotnictví tam podle mě jako ty úhrady a výdaje jsou dost nekontrolované dneska, jo, na to, kolik tam je peněz. Takže dá se šetřit ve spoustě věcí, ale neušetříte tím, jo, když jsme říkali, že tam je 380 miliard dluh a ještě vnitřní dluh, který je, nebo deficit, pardon, který je jako vyšší, tak to celé nepoškrtáte. Jo. A my máme opravdu zhruba o 150 miliard menší příjmy než Polsko, Slovensko, Maďarsko, ty čtyři země podobné. A budeme muset přemýšlet, kde to vybrat, aby jsme zároveň nepoškodili růst a nepoškodili tu prosperitu, nevytvářeli chudobu, nepoškodili investice firm a podobně. Jo. Což jde udělat taková reforma?
7: Vy neříkáte jenom zvyšte daně, vy tvrdíte, že některé daně se dají zvýšit, jiné naopak snížit. Co je v tom českém daňovém mixu obráceně?
5: No my, když jsme srovnávali s těmi autory, těmi ekonomy asi 20 český daňový systém, tak my vybíráme relativně dost z té zaměstnanecké práce a specificky z těch lidí, kteří mají třeba pod mediánovou mzdou. Lidi, kteří mají polovinu průměrné mzdy, to je někde nad minimální mzdou, tak platí v Česku relativně hodně prostě. Teďka platí víc než těch dobrých daňových systémech, které jsou třeba ve Skandinávii, zejména v anglosaských zemích a podobně. Když uděláte průměr těch západních dobrých lepších daňových systémů, tak tam, když máte minimální mzdu, tak neplatíte jako v Česku 11-12 tisíc každý měsíc, jo, vy a ten zaměstnavatel. Protože prostě to má spoustu negativních účinků. Vytlačujete ty lidi z trhu práce, musíte jim to vracet dávkama a podobně. Takže tam daníme trochu víc, máme pomalé odpisy pro firmní investice. To znamená, že jako my nesměřujeme k tomu, aby ty firmy reinvestovaly v Česku. Jo, takže když máte rychlé odpisy a tu investici si rychle odepíšete v daních, tak máte spíš motivaci v tom Česku investovat, jako třeba korporace zahraniční nebo česká firma, abyste si snížili ty aktuální daně prostě. Jako. Takže to bychom mohli jako zlepšit a naopak my máme hrozné díry v danění spotřeby, nemovitostí, kapitálu a podobně. Tam jako ztrácíme těch víc než 200 miliard no, oproti podobným zemím.
7: Teď se, když se podíváme na jednotlivosti a ona, byť je to velké číslo, tak je to jednotlivost, vede debata o takzvané firemní dani. Vláda má něco v programovém prohlášení, něco slíbila voličům. Jak to dopadne?
5: Já jsem zastánce toho, že lepší ty špatné sliby neplnit. Jako jo, že vždycky potom ta opozice říká dnešní, vy jste to slíbili. Přestože ví, že to bylo nesmysl, tak já bych spíš tu vládu pochválil, když tu špatný ten nesplní. Protože ta firemní daň 21% jako opravdu není problém. Ani ten biznis jako netlačil na to snížení. Tam opravdu jako by bylo dobré, aby jsme podpořili ty firmní investice, což uděláte tím, že si rychle uplatníte ty výdaje v těch daních, ty odpisy, jo, nebo aby se podpořily odpočty na vědu a výzkum, aby investovaly ty firmy do inovací. Ale snižovat tu sazbu daně a bavit se tím nějakých 20-30 miliard třeba, to je jako opravdu zbytečné naprosto. Jo. Ta sazba té daně ovlivňuje ten růst mnohem méně než rychlost odpisů a ty další věci. Jo. Takže doufám, že to vláda nesplní a nechá tu sazbu na 21% minimálně.
7: Vy možná pro někoho trochu překvapivě říkáte, že Česko je v některých ohledech dokonce daňovým rájem bohatých.
5: To bych řekl, že jako nepřekvapivé pro každého, pro kohokoliv, kdo to zná, ten daňový systém. Jo. Ale myslím, že veřejnost to může podceňovat, protože když si uděláte seznam daní, které míří na tu bohatší část společnosti, tak my nemáme danění z prodeje akcí, firem a nemovitostí po nějaké době. Teďka ty akcie a firmy, většina zemí to daní, ale dává tam nějaké osvobození, že třeba první nějaký objem nebo celoživotní objem těch investic kapitálových se nedaní a na to se to daní. A u nás se nedaní nic po nějakých třeba 5 letech. Jsme jedna ze 3 zemí spolu s Litvou a Slovenskem, která nedaní ani prodeje těch investičních nemovitostí a ani nemá daň z převodu nemovitostí. Jo. Takže vlastně jako to podporuje takový ten jako biznis s těmi nemovitostmi místo vlastního bydlení. Jsme jedna ze 2 zemí, když pronajímáte, tak se můžete daněmi dostat do mínusu dokonce, jo, a snižovat si další daně. To má jenom Francie, kromě nás. Máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti, která zároveň není vázaná na cenu. Takže to znamená, relativně hodně platí lidi v Karviní a málo lidí, kteří vlastní lukrativní pozemky kolem Prahy a podobně, nebo v Praze. Takže celý ten daňový systém jako má ty díry zejména tam, kde se to hodí tomu hornímu 1-5% poplatníku, jo, zejména k tomu hornímu 1%. A teďka asi nejde, ono to má své výhody prostě, jo, ty nízké kapitálové daně. Ale musíme si položit otázku, jestli bychom to neměli zvýšit, uchovat si tu konkurenceschopnost, mít to nižší než zahraničí a nebýt úplně daňovým rájem teda. Protože jestli ztrácíte desítky miliard korun, jo? Ne nějaké závratné, ale 20-30 miliard tam ztrácíme.
7: Už si povídáme 16,5 minuty a pro mnohé z toho může celý ten rozhovor nebo dosavadní rozhovor vyznít, že je vlastně všechno špatně.
5: Takhle, prostě podle mě, kdybych řekl dobré věci, abych to trošku negoval, podle mě ten stát je v řadě věcí efektivní, jo? Že podceňujeme tu efektivitu státu třeba v tom, jakou kvalitu produkuje v tom vzdělávání v rámci toho, že tam dáváme méně peněz než je běžné. Jo? Nebo ve zdravotnictví, jaká je kvalita toho zdravotnictví vůči tomu, jak trošku řešíme na ty reformy. Jo? Takže,
7: ale pod tím zajet ta propast.
5: Spíš bych řekl, že máme velké rizika do budoucnosti. Jo? Že zatím máme malý dluh taky. Máme dluh kolem 45% HDP, ten kumulativní. Takže to je velké rizika do budoucnosti. Jo? Že zatím máme malý dluh taky. Máme dluh kolem 45% HDP, ten kumulativní. Takže to je jedno z nižších čísel v Evropě. Jo?

0: řešíte na to, že v tom vzdělávání to utáhnou, nebo v těch nemocnicích to utáhnou lidi prostě i bez těch jakoby potřebných investic, jo, takže díky tomu tam neinvestujete do prevence a podobně, jo, takže spíš je to takové jako zanedbání budoucnosti, řekl bych. No.
1: Co to je ve vašem podání zdravý rozpočet?
0: Já bych řekl, že to je rozpočet, který investuje tam, kde víme, že se to vrací a vyhodnocuje, jestli se to vrací, jo, což je hodně do transformace ekonomiky, do lidského kapitálu, do rozvoje lidí prostě, jo, protože ta ekonomika se hodně mění a bude se měnit s příchodem umělé inteligence a my potřebujeme jako flexibilnější pracovní sílu, vzdělávání a podobně. Potřebujeme investovat do těchto věcí, nejenom do toho betonu prostě, jo, který je taky důležitý, ty dálnice a dostupnost regionu a podobně, ale je to rozpočet, který teda jako vyhodnocuje, jestli to, co platí, tak má nějakou návratnost a zároveň jako udržuje nějaké kvalitní veřejné služby. Hmm. Protože na tom závisí důvěra v demokracii. Hodně na udržení zdravotnictví, dostupnosti bydlení, regionální rozvoje a podobně. Takže to jsou věci, kde se láme nějaká důvěra v demokracii a má cenu tam investovat, ale samozřejmě vyhodnocovat, jestli ty investice mají svůj dopad. Jako.
1: A je ještě čas dělat nějaké ty změny postupně, anebo nás třeba demografie v těch následujících 10 letech donutí k mnohem razantnějším zásahům?
0: Já bych si to rozdělil na řada těch věcí v těch daních a těch úsporách, jako v těch plošných dávkách nebo v tom financování obcí a krajů. To jsou věci, které jsou jako v transferech, které fakt uděláte během 2 let třeba, jo, a nebo 1 až 2 let. A potom jsou věci, které musíte fakt dělat jako pečlivě a dobře. A to jsou třeba ty investice do sociálních služeb nebo poslední zdravotní prevence, zkrocení těch výdajů ve zdravotnictví. Protože tam jde o kvalitu toho provedení. Jako. Takže bych si to rozdělil mentálně na 2 věci. Některé můžou snížit ten schodek rychle a některé ho snižují v řádu třeba 5 až 10 let. A není dobrý v nich spěchat nějak. Jako.
1: Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research, byl u mikrofonu Radiožurnálu. Mějte se hezky, děkuju.
0: Díky.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

to, co ani nečí.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Basketbalisté Slávie vstup do Ligy mistrů v Pardubicích nevyšel. Albě Berlín podlehli 86-110. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali 2 bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
3: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tu